0: co se děje.
1: Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snaží je zaměstnat i propustit. Počítá s tím nový zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Pravidla zaměstnávání státních úředníků se mají podle koalice blížit běžnému pracovnímu poměru. Opozice návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Pokračuje místopředseda hnutí STAN, poslanec Karel Dvořák.
2: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
1: Poslanci včera o normě nakonec rozhodli po předčasném ukončení debaty. Prosadila to koalice, když dala hlasování na pevný čas. Zákon teď projednají senátoři. Na skoro 40% meteorologických stanic v Česku v pátek padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rtuť teploměrů se tam dostala na 38,1 stupně Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémně horké počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. V neděli by se teploty měly vyšplhat až na 41 stupňů Celsia. Meteorologové proto doporučují dostatečně pít, vyhýbat se pobytu na slunci a nenechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Má podle něj pomoct s řešením ekonomických otázek. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům cílícím na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázaly nákup benzínu a nafty. Na letišti Čápův dvůr v Táboře začal festival Mighty Sounds. Třídenní přehlídka zaměřená na punk rock, hardcore nebo reggae slaví 20 let. Hlavními hvězdami budou zahraniční interpreti jako Pennywise nebo Skindred. Pořadatelé kvůli horku posílili zastínění areálu, doplňuje mluvčí festivalu Markéta Broumová.
3: Veškerá voda v areálu je pitná, takže lidé mohou libovolně doplňovat vodu do svých vlastních nádob. Povolíme mimořádně také malé skládací deštníky, které mohou sloužit jako ochrana proti slunci a na barech budou k dostání elektrolitové tablety pro lepší hydrataci. Ale apelujeme na všechny návštěvníky, aby se mazali krémem, měli pokrývku hlavy a důsledně hydratovali.
1: Sport. Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1, Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Poslední duel ve skupině teď hrají Španělsko a Uruguay, zápas sleduje Karel Schamberger.
4: Třetí minuta zápasu Španělsko-Uruguay 0-0 a podobně je tomu také mezi Saúdskou Arábií a Kapverdami. Tam končí druhá minuta a také platí bezbrankový stav. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: 5 hodin ráno našeho času začnou utkání Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru. Po útočníkovi Patriku Šikovi je druhým hráčem, který po konci českého týmu na mistrovství světa skončil v národním týmu. 33-letý obránce v reprezentaci nastoupil do 43 utkání a dal 2 góly.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na silnici 68 na Frýdecko-Místecku a nehoda v Orlové. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Králův dvůr jsou už průjezdné všechny pruhy. Na kilometru 23,5 je po noční nehodě zavřená už jen krajnice, bliká tam šipka. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce kilometr 250 opět volný. Následky nehody auta se zvěří odklidily. Na silnici 68 ze Slovenska do Třince čekejte po ukončené úplné uzavírce omezení. U Jablunkova je po požáru zavřený pravý pruh, v místě je poničený asfalt. Na silnici 59 z Karviné do Ostravy šetří nehodu 2 osobních aut, případně už odklízí následky. Havarovala v Orlové poblíž čerpací stanice Orlen a místo nehody je teď průjezdné. A v Praze počítejte s noční uzavírkou Strahovského tunelu ze Smíchova na Břevnov a Troju. Opravují v něm výtluky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 36 a na horách bude většinou kolem 31 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo zpět Petr Zajíček.
6: Ano, je tomu tak, já si ho beru 6 minut po 2. hodině a protože je po 2. hodině, tak ještě písnička nás dělí od naší pravidelné soutěže.
7: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, a ta chvíle je tady. 221 552 155 nebo 255. Na konci to jsou naše telefonní čísla, na která můžete volat. 221 552 155 nebo 255.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Láska nebolí, dvě slova, která znějí samozřejmě, jenomže právě na tom stojí nová dokumentární série režiséra Tomáše Kleina, která včera vstoupila na platformu OnePlay. Volně navazuje na hraný projekt Moniová o spisovatelce Simoně Moniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžel.
1: On držel v ruce vlastně malou, to je bylo asi 5 týdnů. Rozeběhl se, srazil mě na schody i s tou malou v náručí.
2: Vedle rodiny Simony Moniové v dokumentu otevřeně promlouvá také zpěvačka Michaela Nosková, která zažila domácí násilí ze strany bývalého partnera.
1: A jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou. Ozeď.
2: Velmi osobní výpověď přináší i hudebník Radek Banga. V jeho případě se trauma odehrávalo už v dětství, kdy byl svědkem i obětí násilí v rodině ze strany otce.
3: A najednou tam prostě vlítl ten táta, to bylo jako vteřina. A prostě čapl zrovna to moje štěně. Prásky. A já jsem jenom vzal toho psa, jako jsem ho držel, jako jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít. Jo.
2: Prostor dostávají také ti, kteří si dokázali přiznat vlastní selhání a rozhodli se své chování změnit. Mezi nimi je i chirurg Tomáš Šebek, který otevřeně mluví o tom, že v různých obdobích života se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
4: Já, který mám problém s agresivitou, se vztekem, tak jsem požádal ty policisty, aby nás do ordinace nedoprovodili. No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal. Nebylo to vůbec profesionálně dobře zvládnutá situace, ale mě to tehdy tak strašlivě namíchlo.
2: Podle tvůrců dokumentu je totiž pro pochopení domácího násilí důležité nezůstávat jen u jeho následků, ale hledat také příčiny a cesty, jak násilné vzorce chování zastavit.
5: Začínáme šokující zprávou, která dnes otřásla Brnem. Přímo ve vlastním bytě objevili záchranáři mrtvou Simonu Moniovou.
6: Jednu z našich nejúspěšnějších spisovatelek románů pro ženy pravděpodobně ubodal její manžel.
2: Série využívá vedle autentických výpovědí také působivé animované sekvence. Připomíná, že důsledky domácího násilí často nekončí odchodem z nefunkčního vztahu. Mohou ovlivnit život dětí, promítat se do dalších partnerství a v krajních případech se přenášet i na další generace. Třídílný dokument Láska nebolí vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Tady Radiožurnál, máme 14:30. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Iránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu. Informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na iránská skladiště raket a dronů a taky na pobřežní radarová stanoviště. Iránské revoluční gardy pak pohrozily rychlou odvetou. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční iránský útok na obchod loď v Hormuzském průlivu. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím nevyjádřil. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti stále se prodlužující ruské agresi. Správci Národního parku Šumava opravují lávku nad výběhem vlků v Srní. Smrkové nosné sloupy byly po zhruba 10 letech provozu schnilé. Lávka je kvůli tomu od loňského léta uzavřená. Její oprava teď přijde na 2,5 milionu korun. Ve výběhu je aktuálně 10 vlků. Správci chtějí lávku znovu zpřístupnit v polovině července. Sport. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa závěrečné utkání ve skupině oproti Uruguayi. Duel sleduje Karel Schamberger.
2: Gólovou šanci zatím zápas mezi Španělskem a Uruguayí nenabídl, takže v 31. minutě 0-0. V souběžně hraném duelu Kapverdy Saudská Arábie také 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Francouzi už předtím porazili Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. V 5 hodin ráno našeho času pak odstartují zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 na Vysočině a další na dálnici D10 u Svijan. Dálnice bez nahlášených nehod s několika odstavenými vozidly. Na D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí stojí osobní auto s přívěsem. Mezi dvěma sjezdy do města 143. kilometru blokuje krajnici. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou další odstavené osobní auto. 30. kilometr na krajnici za Šipkou. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pomaleji. Na exitu 67 na sjezdu na Svijany stojí na krajnici porouchané nákladní auto. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na D5 do Plzně noční uzavírka. Kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh. Projíždí se plynule, jen nárazově je v místě hustší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme slunečno a velmi teplo, teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním Radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
0: Ano, a já mohu slíbit, že už za pár okamžiků se budeme věnovat opět na výsost aktuálnímu tématu, jak vypadá takové ochlazování rozpalených ulic a co všechno přitom řidiči kropících vozů zažívají. Tak v těchto dnech rozhodně nejde o nějakou rutinu a přesvědčila se o tom i naše reportérka. Všechno uslyšíte v její reportáži už za chvíli.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: V tropických dnech patří k nejvděčnějším autům ve městě. Rozpalené ulice po celém Česku v těchto dnech ochlazují kropící vozy. Jejich řidiči to ale často nemají jednoduché a musí být velmi trpěliví. Někteří lidé totiž touží po ochlazení tak moc, že kvůli spršce vody zapomínají na opatrnost a nastavují autům ruce nebo jim vstupují dokonce do cesty.
2: Většina jde blíž, ale jsou lidi, kteří většinou, když je někdo hezky oblečený, tak jde dál.
3: Já jsem nasedla do kropicího vozu v centru Liberce na Soukeném náměstí a jedu tady s kropičem Alanem Turkem, tak co nás teď čeká?
2: Pojedeme k nádraží po kolejích, otočíme se zpátky na Fignerku.
3: Vy tady máte takový pultík.
2: Potenciometr, kterým se reguluje přímo tlak výstupní z čerpadla, spouštěcí prvky na ty ozonovače, na žáby, na přední kropící lištu.
3: Projíždíme okolo tramvajové zastávky na terminálu. Někteří lidé nám uhýbají, jiní jdou naopak blíž.
2: Většina lidí jsou natěšený, že mě vidějí, ale jsou tam i nebezpečné situace, kdy začínají vbíhat před auto. Lezou před ty trysky, většinou na té Fignerce, ty menší děti se tam bíhají. A teď jsme akorát na nule.
3: Voda došla a jedeme k přehradě v Harcově. Jsme tady v takové malé budově, která vypadá na první pohled trošku jako garáž. Je tady čerpadlo, tlačítko start. S kropičem Alanem Turkem jsme teď napustili tu cisternu. Jak jste poznal, že už je plná?
2: No, už jsem viděl, že už to začíná splychat.
3: Jak dlouho plná cisterna vydrží?
2: Záleží, jak moc kropím, nebo jak mám velký tlak, ale a většinou kolem 20-25 minut maximálně.
3: Teď jedeme teda od přehrady a já vidím, že ještě nekropíme.
2: Kdybych začal kropit tady, tak to ani moc lidí neschladí a možná bych tam dojel a mohl bych se otočit tady zpátky. Znova do míst, kde je hodně lidí, hodně asfaltových a betonových ploch a začínám zase kropit.
4: Celkem mají technické služby v Liberci 3 kropicí vozy. Do ulic vyjíždí v momentě, kdy teplota vystoupá na 28 stupňů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

Fotbalisté Francie jsou po Mexiku druhou reprezentací na mistrovství světa, která prošla základní skupinou vítězně. Naposledy Francouzi porazili Norsko 4-1. Už za chvilku se budeme světovému šampionátu věnovat více. Vydáme se na zápas Španělsko-Uruguay.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa s Uruguayí. V duelu se snaží navázat na poslední výhru nad Saudskou Arábií. Připomeňme ale, že Španělé vstoupili do turné překvapivou remízou 0-0 s Kapverdami. Závěrečný duel ve skupině světového šampionátu mezi Španělskem a Uruguayí sleduje Karel Schamberger.
2: Šestá minuta nastavení prvního poločasu a Španělé vedou nad Uruguayí 1-0. Postaral se o to Alex Baena, španělský záložník, využil ve 42. minutě skulinky v obraně Uruguaye a zkusil vystřelit kousek za penaltovým puntíkem a brankář Uruguaye Muslera mu to v tu chvíli hodně usnadnil, protože jeho Američany v tu chvíli vůbec nepodržel. Balón sice vyrazil, ale tak neště jasně, že mu proskákal až do branky a Španělé v tu chvíli vedli 1-0. A takový stav platí až do tohoto momentu, jinak se o tom zápase zatím dá říct, že sice Španělé jsou na balónu, mají velké držení míče, ale do vyložených gólových příležitostí se úplně nedostávají a zatím velice často také diskutují s rozhodčím a úplně nejsou v tom zápase. Zatímco Uruguay spoléhá na breakové situace, do kterých se dostává hodně sporadicky, ale už v několika slibných příležitostích byla nikdy, ale nedokázala Uruguay ten útok zakončit tak, že by brankář Unai Simon, tedy gólman Španělska, byl v ohrožení. Nejblíže uruguayskému gólu, můžeme připomenout, byl ve 27. minutě Darwin Núñez, ale ten patičkou na hranici malého pokutového území sklepával jen do prázdna. A tak Španělsko vede na to Uruguayí 1-0, teď už na konci 7. minuty nastavení prvního poločasu. A můžeme ještě dodat, že první poločas už skončil v utkání mezi Kapverdami a Saudskou Arábií. Tam je to zatím bezbrankový stav 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: systémy.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Česko o víkendu zasáhnou extrémní horka. Český tým hasičů a záchranářů v sobotu odletí pomáhat do Venezuely. Fotbalisté Španělska bojují na mistrovství světa proti Uruguayi. Čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před extrémním horkem o víkendu. Teploměry můžou ukázat až kolem 41 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenávají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba z úpal a úžehem. Postarat se musí i o seniory, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Další případy popisuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
3: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
1: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů dnes dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3300 lidí je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují. Do polí vyjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď vyjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
5: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
1: Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa základní skupinu. V závěrečném utkání ve skupině totiž porazili Norsko 4-1. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Teď hrají závěrečný zápas ve skupině Španělsko s Uruguayí. Vzájemný duel sleduje reportér Karel Schamberger.
6: Španělé vedou v Guadalajáře nad Uruguayí po prvním poločase 1-0 a to díky gólu záložníka Baeny. V souběžně hraném duelu v Houstonu mezi Kapverdami a Saudskou Arábií platí po první půli stav 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Za 2 hodiny začnou na světovém šampionátu ještě zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O druhý titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Osakovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dálnice volné a uzavírky v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí dodávka s defektem. 57. kilometr v odstavném pruhu označená, objedete ji plynule. Z dálnic hlavních tahů nehody hlášeny nejsou. V Praze ve Strahovském tunelu opravují výtluky ve směru ze Smíchova na Břevnov a Troju. Je proto v noci zavřený. V Praze pod Vyšehradem je neprůjezdné Rašínovo nábřeží. Uzavírka kvůli sportovní akci je mezi železničním mostem a Podolskou vodárnou. Možné objízdné trasy vedou přes Pankrác a po magistrále nebo druhém břehu Vltavy. Po Zborovské a Strakonické Pražské ulici a přes Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno. Během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností. Meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách kolem 31 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je zpět u mikrofonu Petr Zajíček.
0: Je tomu tak a už za pár okamžiků nabídnu poslední díl seriálu tohoto týdne o vícerčatech. Bude o dospělých trojčatech. Bratři se narodili v 90. letech a doma podle jednoho z nich nebyla nikdy nuda.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: seriálu o vícerčatech se teď vrátíme o 30 let zpátky. To se v ostravské nemocnici narodila trojčata Tomáš, Cyril a Martin Jarošovi. Kočárek pro tři děti si rodina musela v 90. nechat vyrobit na zakázku. Jednorázové pleny kluci dostávali kvůli vysoké ceně jenom výjimečně. Každý měl navíc jiné kojenecké mléko.
1: Strojčat je Tomáš Jaroš z Brněnska. Vy a vaši dva sourozenci jste narození v roce 1995 na podzim.
2: Přesně tak. Moje první váha byla 1100 gramů.
1: A jste tři bratři. Vy jste Tomáš, máte bratra Ctirada a Martina a jste více vaječní, takže si nejste podobní.
2: My jsme každý úplně vlastně jiný.
1: Tak vy tady máte album, tady jste na gauči.
2: Bude to něco kolem toho 5. roku.
1: Máte tady na fotce tři stejné mikiny. Chodili jste stejně oblečení?
2: Aby jsme se nahádali o to, kdo má něco lepšího nebo naopak horšího.
1: Když někde řeknete, že jste strojčat, zajímá to lidi?
2: Lidi se o to zajímají. Není to tak zas tak časté.
1: Vy tam vidíte, jaké přínosy? Měl jste si vždycky s kým hrát doma?
2: Určitě. U nás doma to bylo takové divoké. Samozřejmě jsme byli tři postele. Strašně moc hraček, takový trošku divočejší.
1: Tady jste s bratry v pokojíčku, máte krátký sestřih a vidíme, jak vypadal váš pokojíček. Byla to palanda a postel vedle.
2: A já jsem celý život spal nahoře na poschodovce. Já jsem měl své království.
1: Vás poslouchá maminka Martina. Jak to bylo s tím pokojíčkem? Tady vidíme tři syny na posteli. Měl třeba každý svoji skřínku, krabici s hračkami?
3: Hračky měly dohromady, oblečení měly v ložnici jakoby poskládaný zvlášť, to by už do toho pokoje nevyšlo. A sdíleli spoustu věcí. Auta, nadálkové ovládání, různý prostě drahší hračky, nebo se museli domluvit, že si pořídí dohromady jednu hračku společnou jako autodráha, museli spolu spolupracovat.

0: Něco jsme ušili, něco babičky napletly.
1: Vy si vybavíte tu chvíli, kdy jste se dozvěděla, že jsou na cestě trojčata?
0: Přesně si ji pamatuju a budu si ji pamatovat celý život. Tím, že jsem dlouho nemohla mít děti, tak jsem byla ráda, že jich bude taková hromada.
1: Kluci se narodili v říjnu 1995. Od té doby jste byla hodně v jednom kole?
0: První rok si nepamatuju. Stalo se mi, že jsem se ráno vzbudila, měla jsem u postele 3 flašky od mlíka, každý měl jiný mlíko a já si nepamatuju, že bych jim dala správný mlíko a ještě, že bych ho i ohřívala.
1: Takže totální mlha.
0: Ano.
1: Tomáši, jak se vám to poslouchá?
2: Z pohledu jako syna, tak je to obdivující maminku, že to vlastně zvládla, protože to asi bylo peklo, no.
1: Bylo to někdy na nervy?
0: No, když hráli schovku ve skříních i s dětma od sousedů a dveře vypadly, tak to bylo na zabití, ale jako vždycky všechno, co jde spravit, tak vlastně není důležitý.
1: Říká maminka trojčat Martina. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na mistrovství světa končí základní skupiny. Poslední duel hrají Španělsko a Uruguay a také Kapverdy a Saudská Arábie. Obě závěrečná utkání ve skupině H sleduje Karel Schamberger.
2: Aktuálně je 56. minuta v zápase Uruguay-Španělsko a Španělé stále vedou nad Uruguay 1-0, zatím tedy jediným střelcem stále ze 42. minuty záložník Baena, který se tedy trefil a překonal brankáře Musleru, který mu to dost usnadnil. Právě brankář Muslera byl tím mužem, který je pod inkasováním uruguayské branky podepsán nejvíce, protože nedokázal chytit poměrně jednoduchou střelu, která mu naopak prošla rukama. On ji sice o trochu vyrazil, ale spíš za svá záda. A zajímavá věc se přihodila právě před začátkem druhé půle, kdy Uruguay vystřídala brankáře Fernanda Musleru, který, jak už jsme řekli, byl podepsán pod úvodním a zatím jediným inkasovaným gólem. A tak možná právě proto byl vystřídán, protože se mi nezdálo, že by měl Muslera nějaké zdravotní potíže. V brance Uruguaye, tedy teď už Sergio Rochet, a to za stavu 0-1 z pohledu Uruguaye v 57. minutě zápasu. Můžeme se podívat ještě na druhý aktuálně souběžně hraný duel mezi Kapverdami a Saudskou Arábií. Tento zápas, který se hraje v Houstonu, je zatím vyrovnaný 0-0, a pokud se podíváme do statistik, tak střel sice více mají Kapverdy, a to celkem 8, Saudská Arábie 4, a na branku je to vyrovnané 1-1. Shrňme to nejpodstatnější. Aktuálně na začátku 58. minuty Španělsko vede nad Uruguay 1-0 na mistrovství světa a Kapverdy hrají se Saudskou Arábií 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Zelená vlna Radiožurnálu.
0: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
0: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
0: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 15:30. Krátké zprávy a Denisa Hrgeslová.
3: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, informoval o tom Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře. A to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Polsku uzavřela víc než 160 dohod v hodnotě přes 240 miliard korun. V Gdaňsku jednala i s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle něj se bavili mimo jiné i o zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny po konci války. Premiér taky uvedl, že už na podzim by měl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO vést na Ukrajinu podnikatelskou delegaci. Český export na Ukrajinu podle vlády rychle roste. Jen loni vynesl zisk 52 miliard korun. Až do neděle platí výstraha meteorologů před extrémními teplotami. Kvůli nim se ruší akce na jižní Moravě. Jde například o letecký den v Břeclavi. Náhradní termín plánují v srpnu nebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda a závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce se pořadatelé snaží horku přizpůsobit.
1: Sport.
3: Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Norskem 4-1 a Senegal porazil Irák 5-0. Duel Španělsko-Uruguay sleduje Karel Schamberger.
4: 68. minuta zápasu a Španělé stále vedou nad Uruguayí 1-0. A jelikož Kapverdy hrají se Saudskou Arábií v 69. minutě 0-0, tak by to aktuálně znamenalo, že na prvním místě by ve skupině skončilo Španělsko a na druhém právě Kapverdy. Třetí by byla Uruguay. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: A v 5 hodin ráno našeho času ještě začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Noční práce na D7 u Chomutova a omezení na silnici 68 u Jablunkova. Na dálnicích teď je plynulý provoz. Na D7 se v úseku Chomutov sjezd na most a Žatec pohybuje údržba. Mezi kilometry 66 až 76 jak směr Praha, tak směr Chomutov sekají trávu. A po pojíždí pozor v levém jízdním pruhu. Na silnici 68 ze Slovenska do Třince zůstalo po ukončené úplné uzavírce omezení. U Jablunkova po požáru čekejte, zavřený pravý pruh v místě je poničený asfalt. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A přes den bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území do 36 a na horách bude většinou kolem 31. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu pokračuje Petr Zajíček.
2: No a pokračovat za chvilku budeme opět tématem vedro, tentokrát zase z jiného úhlu pohledu. Takové vedro představuje riziko i pro hospodářská zvířata. V Klapém na Litoměřicku teď 190 donic ochlazují mlžítka a větráky, takže už za pár minut uslyšíte reportáž.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Extrémně teplé počasí v Česku ovlivňuje nejenom lidi, ale třeba i hospodářská zvířata. Velkou zátěž se jim farmáři snaží zmírnit nejrůznějšími opatřeními. Tak třeba v Klapem na Litoměřicku krávy ochlazují ventilátory a mlžítky. I přesto teď dojí méně mléka.
1: Vstupná sem je to přivedení vysokotlaký čerpadlo, filtrace té vody, pak to jde nahoru a jde to tady
2: nad kravama to teda.
1: Nad kravama a dělá to takovouhle mlhu. Takže to takhle ochlazuje. No.
2: Ukazuje ředitel zemědělského družstva Otakar Šešek. Vysokotlaké potrubí vhání do kravína drobné kapičky vody, tak aby se ochladil vzduch uvnitř.
3: To zdaleka není jediné opatření proti vysokým teplotám, které tu pro 190 dojnic mají.
4: V podstatě 24 hodin běžej větráky, což je do určitý míry možná kontraproduktivní, protože větráky samozřejmě nasávají vzduch zvenčí, takže do toho chlívá ženou ještě ten vzduch dneska 34 stupňů.
3: Problém podle Šaška není kvalita mléka, ale jeho množství.
4: V našem případě lehce přes 10% propad v dojivosti. U těch větších, a který mají vyšší dojivosti, tak je cca 15% propad. Takže pokud někdo dojí 35 litrů, tak teď dojí 30 litrů.
3: Propad dojivosti i cen ve srovnání s loňským rokem může mít podle farmáře vliv na množství mléka na trhu.
4: My jsme v loňském roce dostávali 13,50 za litr, teď to máme nějaký 9,50-10. Tam je propad možná 20, někde možná 25% v cenách a teď je tady ještě propad v té dojivosti díky těm teplům.
3: Shrnuje Šašek z Klapého, Lucie Jízlová, Radiožurnál.

Fotbalisté Francie ovládli po výhře nad Norskem 4-1 skupinu I mistrovství světa. Teď hraje další z favoritů na celkové prvenství Španělsko, a to proti Uruguayi. My duel přiblížíme už po písničce.

0: Fotbalisté Francie si výhrou nad Norskem 4-1 zajistili první místo ve skupině. Senegal porazil 5-0 Irák. Závěrečné duely ve skupině Španělsko-Uruguay, ale také Kapverdy Saudská Arábie sleduje reportér Karel Schamberger.
1: 85. minuta tohoto utkání na mistrovství světa a Španělsko vede nad Uruguayí stále 1-0. Tím zatím jediným střelcem Španělska je z prvního poločasu z 42. minuty Baena, který teda zatím rozhodl o tom, že Španělé vedou nad Uruguayí 1-0, ale musíme dodat, že Jihoameričané se snaží stupňovat svůj závěrečný tlak. Před několika minutami pálil z ostrého úhlu a Matias Oliveira, ale s jeho ránou zpoza hranice 16 si poradil španělský brankář Unai Simón, stejně jako s šancí Uruguayí před několika momenty. Můžeme dopovědět také aktuální výsledek, respektive stav toho souběžně hraného utkání Kapverdy Saudská Arábie. Tam je to zatím bezbranková remíza 0-0 a tento stav napovídá také o tom, jak by mohlo vypadat složení skupiny, tedy aktuálně živě vítězem skupiny by se stalo Španělsko. Na druhém místě trochu překvapivě Kapverdy a až třetí by byla Uruguay s 2 body a to by nemuselo stačit na postup do vyřazovací fáze, což by bylo velké překvapení vzhledem k předpokladům právě této skupiny. Na posledním místě by skončila Saudská Arábie. Budeme si ale muset ještě počkat na finální výsledky a nejen na aktuální stavy. Ty jsou momentálně na začátku 87. minuty takovéto. Španělsko vede nad Uruguayí 1-0 a Kapverdy hrají se Saudskou Arábií nerozhodně 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Denisa Hrgeslová.
5: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Ukrajinský prezident Zelenský ohlásil novou operaci, která má Rusko přimět k ukončení války. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Norskem 4-1. Čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna 2027.
6: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
5: Počty obětí dvou zemětřesení v jihoamerické Venezuele dál rostou. Podle posledních informací zemřelo 920 lidí. Zraněných je přes 3000 a dalších 50 tisíc lidí se pohřešuje. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli tři Španělé. Do Venezuely dnes taky odcestuje takzvaný USAR tým z Česka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
7: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Kvůli začínajícím prázdninám policisté upozorňují na hustý provoz na silnicích. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
8: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Si nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
5: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 41 stupňům, by řidiči taky během jízdy měli dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky.
0: Sport.
5: Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1 a zajistili si prvenství ve skupině. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Poslední duel ve skupině teď hrají Španělsko a Uruguay. Závěr zápasu sleduje Karel Schamberger.
9: Španělsko vyhrálo nad Uruguayí 1-0. Divoký závěr utkání, ve kterém převládaly více emoce a dohady s rozhodčím než fotbal, přinesl také jednu červenou kartu, a to pro Uruguayce Canabiu. Španělsko tak ovládlo skupinu H, druhé jsou Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: A už za hodinu našeho času začnou utkání Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie. I těchto zápasů, z těchto zápasů uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport pravidelné vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Praze. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na dálnici do Plzně noční uzavírka. Mezi kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh. Projíždí se plynulé, komplikovanější je nájezd z Chrášťan na kilometru 22,5 směr D1. Je tam stopka a najíždí se do levého pruhu. V Praze ve Strahovském tunelu v noci opravují výtluky směrem ze Smíchova na Břevnov a Troj. Má být ještě hodinu zavřený. V Praze je neprůjezdné Rašínovo nábřeží. Uzavírka kvůli sportovní akci je mezi železničním mostem a Podolskou vodárnou. Možné objízdné trasy vedou přes Pankrác a po magistrále nebo druhém břehu Vltavy, po Zborovské a Strakonické ulici a přes Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: A dnes bude jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme na horách na západě Čech i kupovitou, místy i vysokou oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě bude 36 a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. A v nočním Radiožurnálu má slovo zpět Petr Zajíček.
4: A já vlastně na Denisu a na zprávy navážu, už víte, jaké bude počasí, takže je tady supertropický víkend, dá se říci. Naše lidské tělo ale naštěstí disponuje osobní klimatizací. Jak funguje, tak to přiblížíme v naší další reportáži už za chvíli.
12: Noční Radiožurnál
10: a Petr Zajíček.

0: Česko čeká podle předpovědi tropický nebo spíš supertropický víkend. Teploty budou na některých místech zřejmě se blížit 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismu od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními onemocněními nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu, no a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev, která cirkuluje různými systémy.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je diencefala zvaná hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Informace přichází i z kůže. Tam máme takzvané termoreceptory, speciální nervová zakončení.
1: Vysílají vlastně ty signály o tom, že je to teplejší, než bychom chtěli, a spustí se reakce, které dokáží naše tělo zbavit toho tepla.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Teplo se z těla odvádí také prouděním krve.
1: Když necháte tu krev cirkulovat kůží, tak je v kontaktu se vzduchem, který může odvádět to teplo.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
1: Na to máme potní žlázy a to má právě v gesci ten hypotalamus, který v případě, že opravdu potřebujeme intenzivně se zbavit toho tepla, tak zajistí to pocení.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoc může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější, proto se koupeme, chodíme na koupaliště k moři.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat, tam mají dost velká omezení.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, protože je pro ně náročnější dostat krev k ochlazení tam, kam je potřeba, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Srdce je pak vytížené čerpáním krve k ochlazení a nedostává se krve důležitým orgánům.
3: To srdíčko se projeví, takže se mi špatně dýchá. To je takový signál k tomu, aby člověk hodně pil.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí. K úpalu může dojít i v neosvětlené místnosti, která je prostě horká, třeba v některých provozech, třeba průmyslový, železárny, sklárny a tak dále.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci

0: Tak dnes už stačí doslova jenom pár kliknutí a film si můžeme pustit na telefonu. Před 130 lety naopak stačilo několik vteřin pohyblivého obrazu a publikum žaslo. Právě tehdy se v českých zemích poprvé promítaly filmy a začal příběh domácí kinematografie. K němu se vrací i letošní Karlovarský festival.
1: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu, dnešních Lázní 3, dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
2: Tak jsem třeba točil hrnčíře, tři práce. Prý na to není nikdo zvědavý.
1: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
3: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
4: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
1: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
4: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
5: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
1: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
6: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnštam a Zarchy.
1: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
7: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádím je festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
1: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je půl páté. Krátké zprávy a Denisa Hrgeslová.
2: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška pro většinu Čech. Na jihu Moravy platí už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhrásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek nebo vítr. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti necestovali. Úřady uvedly, že opatření má zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci. La Guaira leží severně od Caracasu. Je tam mezinárodní letiště a hlavní venezuelský přístav. Kvůli dvojitému zemětřesení je ve Venezuele potvrzených zatím 920 obětí. Zraněných je přes 3000 a další tisíce jsou pohřešovaní. Soud v Německu uložil doživotní trest muži, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Muhzin zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Dalších víc než 300 osob zranil. Kuriozní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou na Českokrumlovsku. Registrace k 52. ročníku závodu začíná v 10 hodin pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se na vodu vydají přesně ve 13 hodin a 27 minut. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit originalitu lodí nebo výsledky pivní štafety týmů.
3: Sport.
2: Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguayí 1-0 a postoupili z prvního místa. Kapverdy remizovali se Saúdskou Arábií 0-0. Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Za půl hodiny začnou zápasy Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u sjezdu na Český Brod a nehoda na Pelhřimovsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod stojí osobní auto. Na 20. kilometru s poruchou na krajnici. Na D7 se v úseku Chomutov sjezd na Most a Žatec pohybuje údržba. Ještě více než hodinu mají popojíždět mezi kilometry 66 až 76 jak směr Praha, tak směr Chomutov popojíždí v levém pruhu. Na trase Pelhřimov Zachotín je osobní auto v příkopu. Nehoda je na silnici 347 mezi odbočkami na Jihlavu a Častolín. Obešla se bez zranění a uzavírku místa policie nehlásí. A v Praze ve Strahovském tunelu skončily opravy výtluků ve směru ze Smíchova na Břevnov se už v tunelu jezdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes bude slunečno a velmi teplo v celém Česku. Čekejte jasno nebo skoro jasno během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách bude kolem 31. Tolik zprávy. Do 5 hodin je s vámi v nočním radiožurnálu Petr Zajíček.
1: Je tomu tak, lidé se i přes zákaz koupou v pískovně Cep na Třeboňsku. Znečišťují tím ale zdroj pitné vody a my se na jih Čech vypravíme už za chvíli.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Průzračná voda a písčité břehy pískovnice u Třeboně lákají ke koupání. Vstup do vody je tam ale přísně zakázaný. Jednak kvůli těžbě písku a také proto, že vodárna z pískovny bere pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto lidé zákaz ignorují a dál tam chodí plavat, venčit psy nebo rybařit.
1: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél pískovny Cep.
2: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje převážnou část Třeboňska.
1: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
2: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby. Všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
1: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
2: Když si představíte, že se vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo. A když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
1: Z pískovny Cep a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová. Rozbory ukazují, že skutečně koupání v Cepu má velký vliv. Jsme na břehu pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
2: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva, papírky od sušenek a v písku to vyšlapané místo do nádrže. Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
1: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Z Třeboňska Eva Marvanová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi jsou doslova nerozdělitelnou dvojicí. Začínali ve Vítkovicích, potom společně působili ve Finsku a nyní se chystají na stejnou univerzitu do Spojených států amerických.
1: Je to St. Lawrence University, je to vlastně v státu New York, ve městečku Canton, blízko kanadských hranic. Malá škola, nějakých 1800 studentů. Žijeme všichni vlastně na kampusu, máme tam všichni svůj nějaký pokoj. Všechno tam je zařízené.
2: Popisuje život na americké univerzitě mladý hokejista Filip Juříček, který půjde do druhého ročníku. Jeho mladší sestra Barbora čerstvě odmaturovala na ostravském sportovním gymnáziu a míří do prváku.
3: No, já jsem takový ocásek jeho.
2: Usmívá se Barbora Juříčková. Oba sourozenci začínali s hokejem ve Vítkovicích, pak hráli ve Finsku a do toho dálkově studovali stejnou střední školu v Ostravě. Filip je starší, takže je všude dřív a plní roli takového průzkumníka.
1: Zatím to tak jako vyšlo docela srandovně, že jsme byli v uvozovkách na stejných místech.
3: On je o 2 roky starší, tak se vždycky zjistí, jak to tam vypadá a pak tam jdu já, no.
2: Na americkou univerzitu se sourozenci Juříčkovi dostali díky studijním výsledkům a hokejové výkonnosti. Pomohl jim také speciální kemp v Praze, kde byli skauti z USA.
1: Vždycky ráno se dělali nějaké skills, tréninky a večer se hrálo. Všichni se chtěli ukázat a mě to nějak jako vyšlo ty zápasy, takže dostal jsem nabídku hned po tom prvním zápase.
3: Tím, že si vyhlídli Filipa a potom zjistili, že mají vlastně sestru a nějaký trenér tam poslal video vlastně do té mojí školy, tak potom zjistili, že by nás chtěli asi oba.
2: 21-letý Filip dal v první sezóně vysokoškolské ligy NCAA 9 gólů a na stejný počet jich nahrál. 19-letá Barbora byla 4. nejproduktivnější hráčkou finské ligy a etablovala se v české reprezentaci. Univerzitní hokej v Americe by jí mohl otevřít dveře do ženské obdoby NHL.
3: Je to docela dost daleko, já jsem ještě mladá hráčka na to a jsou to 4 roky minimálně a pak uvidím, ale určitě jako o tom přemýšlím.
1: Je to její sen? Takže já ji v tom budu podporovat a jestli bude v té lize, tak to je to hlavní.
3: Já vám přeju to, co přeje mě, prostě tu jako nejvyšší, co se dá dosáhnout, to my máme oba dva takhle nastavené v hlavě, ale je to těžší, oni mají tu cestu složitější, je jich víc pořád, takže prostě vydržet a makat a uvidíme, jak to dopadne.
2: Dodávají hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi z Ostravy, Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Spojené státy zaútočily na Írán v odvetě za íránský útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu. V Česku bude extrémní teplo, záchranáři varují před kolapsy. Fotbalisté Belgie hrají na mistrovství světa proti Novému Zélandu a bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu v noci udeřily na íránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly íránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv. Íránské revoluční gardy pak oznámily, že v odvetě napadly vojenské základny Spojených států.
3: I don't like the fact that they took a shot.
4: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Írán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo íránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Írán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana sestřelila, jeden zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Česku platí výstraha před extrémním horkem. Dnes může být až 39, zítra až kolem 41 stupňů. Nejvyšší teploty mají být podle meteorologů hlavně v Polabí, po Ohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Pražští záchranáři varují před kolapsy z tepla. Lidé by měli podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse omezit fyzickou zátěž a pobyt na přímém slunci a měli by dodržovat pitný režim.
5: Ideálně bychom měli pít pravidelně během celého dne a nečekat na ten pocit žízně, který vlastně už signalizuje, že té vody není úplný dostatek v tom těle. Ideálně minerální vlažné vody, nedoporučujeme přeslazené nápoje anebo alkoholické nápoje.
1: Dnes je den památky obětí komunistického režimu. Připadá na výročí justiční vraždy političky a právničky Milady Horákové. Tu spolu s dalšími 3 muži přesně před 76 lety v pražské pankrácké věznici oběsili komunisté. Skupinu předtím odsoudili za údajnou velezradu a špionáž. Na období vykonstruovaného procesu před několika lety vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu dcera Milady Horákové, Jana Kánská. Bylo jí 16 let, když její matka zemřela.
6: My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rádia a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto.
1: Stejně jako žádosti o milost od světových osobností, například vědce Alberta Einsteina. Milada Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili k trestu smrti z politických důvodů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Belgie hrají v posledním utkání ve skupině mistrovství světa proti Novému Zélandu a sleduje to Štěpán Bém.
7: Třetí minuta utkání Belgie hraje s Novým Zélandem 0-0. Stav souběžně hraného zápasu mezi Egyptem a Iránem je 0-0.
1: Postup do vyřazovací fáze z prvního místa má jistý Francie po výhře nad Norskem 4-1 a taky Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. V play-off si zahrají taky Kapverdy díky remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Senegal porazil Irák 5-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Olomoucku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na D5 do Plzně noční uzavírka, teď už spíše ranní. Mezi kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh, projíždí se plynule, jen malinko komplikovanější je nájezd z Chrášťan na kilometru 22,5. Směr D1 je stopka a najíždí se do levého pruhu. Na silnici 373 z Litovle do Konic narazilo osobní auto do domu. Nehoda je v obci Luká. Na místo vyjeli záchranáři, objíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Na trase Pelhřimov Zachotín havarovalo osobní auto. Na silnici 347 mezi odbočkami na Jihlavu a Častonín je v příkopu. Obešlo se to bez zranění, omezený průjezd čekejte během vyprošťování vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 33 až 36 a na horách 30. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A teď už začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Rozuzlení základní skupiny G, ve které to má prozatím nejlépe rozjeté Egypt, to je věc, kterou budeme ve víkendovém radiožurnálu mapovat v příštích dvou hodinách. I dnes bude fotbalový šampionát jedním z hlavních témat našeho vysílání. Necelých 6 minut po páté vám tedy přeju dobré ráno.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrman.

0: Už brzy bude hotová oprava druhé kosterní pyramidy v Kutnohorské Kostnici a teď o tom uslyšíte taky na Radiožurnálu. Restaurátoři dokončují poslední patro. Dvě ze čtyř pyramid museli rozebrat kvůli opravě kostela Všech svatých. Ten se totiž v průběhu let začal naklánět.
1: Aby mohli dělníci v Kostnici pracovat, museli dvě ze čtyř pyramid z kostí rozebrat restaurátoři, říká jejich vedoucí Tomáš Král.
2: Kostelní materiál se následně konzervuje, probíhá ošetření, sušení a uložení.
1: Postupem času se několik kostí roztříštilo a rozpadlo. Restaurátoři proto dovnitř pyramidy ukryli dřevěnou konstrukci, která by měla zabránit jejímu zhroucení.
2: Tato konstrukce nám pomohla u sporu kostelního materiálu, který byl velmi znehodnocen, hlavně především v prvních patrech.
1: Kosti na sebe musí naskládat tak, aby zůstaly pohromadě. Pětipatrovou stavbu s půlkruhovou klenbou drží v celku pouze správné uspořádání.
2: Ty klenby jsou vstaveny klasickým způsobem jako sihové klenby, takže ta pevnost je způsobená zaknutím těch kostí v horní části.
1: Teď zbývá doskládat ten poslední patro. Při vstupu do kostnice návštěvníci na jedné straně vidí opravené pyramidy a proti nim ty schátralé, říká průvodkyně Dagmar Holá.
3: Teď můžeme vidět, jak to tady vypadalo před rekonstrukcí. Celá ta pyramida je v rozkladu a to je vlastně ten pohled na tu větu, si prach v prach se obrátíš.
1: Právě kontrast původních a nových pyramid hodnotí i studenti, kteří do Kutné Hory přijeli z jihu Slovenska, mezi nimi i pan Tobias.
4: Mně se oveľa viacej páčia tie staršie, lebo tie staršie majú niečo do seba. Treba to udržiavať, to je super, ale ja by som si radšej pozrel tú staršiu ako tú novú.
1: Navštevníci mají ešte čas, aby si kontrast prohlédli. Podľa ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí by oprava dalších dvou pyramid mohla začít nejdříve v roce 2028.
5: Taky tady chvilku jako byla myšlenka, že bychom možná jednu nechali úplně neopravenou, ale pravděpodobně je opravíme nakonec všechny.
1: Za opravu jedné pyramidy zaplatí 20 milionů korun. Peníze získávají ze vstupného. Kostnice je proto otevřená i při rekonstrukci. Z Kutné Hory Alena Junová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Ráno je teď krátce po 5. hodině, už v Česku teplé, ty nejnižší teploty v noci klesaly k 18 stupňům, na většině území se ale držely nad 20. Vůbec nejtepleji pak bylo v Brodě nad Dyjí, kde teploměr po celou noc ukazoval 25 stupňů Celsia. Kolem 20 se na většině Česka drží teploty i teď a před námi je tropický víkend, meteorologové proto varují před extrémně vysokými teplotami. Dnes čekáme ty nejvyšší do 39 stupňů, zítra se ale na teploměrech na některých místech může objevit i 40. V Dolním Polabí a po Ohří na Jižní Moravě a na Plzeňsku. Teď hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: nabírání státních úředníků bude nejspíš jednodušší. Sněmovna v závěrečném třetím čtení schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Ten má od letošního listopadu nahradit stávající služební zákon. Normu navrhli koaliční poslanci, podle kterých změna umožní větší flexibilitu a taky snížení byrokracie. Opozice a odbory ale varují před možnou politizací státní správy.
1: Zákon má zaměstnávání státních úředníků víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. To podporuje i předseda poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
2: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
1: Zákon má taky mimo jiné zrušit takzvaný bazén, tedy tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. A pokud by pracovní místo bylo zrušené při systemizaci, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Opozice ale návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Mluví o tom místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
3: Vidím velký problém v tom, že se úplně odstraňuje role státních tajemníků. To znamená, nebude existovat centrální řízení státní správy na úrovni ministerstev. To považuji za skutečně velice problematické, protože nebude nikdo hlídat nějaké standardy kvality, které by měly být všude stejné. Ta státní správa se začne rozpadat.
1: Koalice včera prosadila pevný termín hlasování. Podle jedné z předkladatelek Zuzany Ožanové z hnutí ANO se už totiž opoziční argumenty opakovaly a někteří řečníci vystupovali vícekrát. Koalice proto odhlasovala ukončení rozpravy, dodává Ožanová.
4: Není to o tom, že by ta debata byla nějak významně zkrácena a opravdu jsme už teď ve třetím čtení. Tyto debaty, takhle rozsáhlé, obvykle probíhají v prvním a druhém čtení, nikoli ve třetím. Tady šlo pouze o obstrukce.
1: Podle opozičních zástupců ale nechce koalice slyšet kritické názory. Služební zákon platí od roku 2015 a Česko ho přijalo v souladu s požadavky Evropské unie, aby zajistil nezávislost rozhodování státního aparátu. Podle právničky a místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárky Homfrey ani tato norma zcela úředníky nechránila. Nový zákon ale podle ní například zjednoduší plošné škrty ve státní správě nebo omezí její odbornost.
5: Zdůraznila bych, že zájmem a jedním z těch principů, na kterých ten zákon o státní službě stál, byla právě depolitizace a profesionalizace. To znamená, v tom nepolitickém vedení toho úřadu by měly převládat ty služební kvality, profesní výkonnost a tak dále.
1: Zákon o státních zaměstnancích teď posoudí senátoři. Pokud ho schválí, předlohu dostane k podpisu prezident Petr Pavel. David Šalek, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál, 5 hodin a 30 minut. Tereza Tomášková připravila zprávy.
5: Mediální novelou se chce vládní koalice zabývat až po prázdninách. V České televizi to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Původně měl jít zákon, který přesouvá financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet do prvního čtení už v červenci. I přesto chce vláda stihnout zákon prosadit do konce roku. Opozice a taky Český rozhlas i Česká televize návrh kritizují. Podle nich zrušení poplatků oslabí nezávislost médií veřejné služby. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti nejezdili. Opatření má zajistit pořádek a usnadnit záchranářům práci. Po zemětřesení Venezuela potvrdila zatím 920 obětí. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci uvidí první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Někteří brněnští politici se snaží prosadit, aby pořadatelé v budoucnu pyrotechniku úplně nahradili drony. Návrh ale neprošel. O budoucnosti ohňostrojů na festivalu nakonec rozhodne Česká inspekce životního prostředí.
0: Sport.
5: Fotbalisté Španělska vyhráli nad Uruguayí a ovládli skupinu H na mistrovství světa. Do play-off prošli taky Kapverdy, které remizovali se Saudskou Arábií 0-0. Teď hrají Belgie a Nový Zéland a souboj sleduje Štěpán Bém.
6: 31. minuta utkání a Belgie vede nad Novým Zélandem díky gólu Trossarda 1-0. Mezitím Egypt hraje s Iránem 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
5: V dalších zápasech Francie vyhrála nad Norskem 4-1 a Senegal porazil Irák 5-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřený sjezd z Pražského okruhu a nehoda na Pardubicku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je nová uzavírka. Kvůli opravám zavřený sjezd z exitu 16 Barrandov. Uzavírka potrvá do odpoledne. Obě se dá otočením na exitu 15 Lochkov. Sjet a najet směr Ruzině. Na silnici 36 z Pardubic do Holic se srazila dvě osobní auta. Čerstvá nehoda je za časy kousek za dálnicí D35. Na silnici 373 z Litovle do Konic zasahují u nehody záchranáři. V obci Luká narazilo osobní auto do domu. Projíždí se kivadlově jedním jízdním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nad Českem už se vyjasnilo, na většině území se teploty po ránu pohybují kolem 20 stupňů. První prázdninový víkend bude v Česku tropický, meteorologové varují před extrémně vysokými teplotami. Dnes do 39 stupňů, zítra můžou přesáhnout i 40. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
9: Nelze vyloučit, že teplota dosáhne výjimečně až hodnot kolem 41 stupňů Celsia. A pokud se ta stane, tak právě v tomto případě je ve výrazném ohrožení ten absolutní teplotní rekord.
8: Celorepublikový rekord Český hydrometeorologický ústav zaznamenal v roce 2012, konkrétně na meteorologické stanici v Dobřichovicích u Prahy, kde teploměr ukazoval 40,4 stupně. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
10: No a třeba pražská zóna dnešek chystá celkem stylově oslavu Mezinárodního dne tropů, který upozorňuje na jedinečnou biologickou rozmanitost a ekologický význam tropických oblastí. Komentovaná krmení a setkání doplní i zábavně edukační stanoviště. Vám všem tedy přejeme klidnou tropickou sobotu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Houbaři v Bochově na Karlovarsku se dočkali. Město otevřelo novou naučnou stezku, která začíná kousek od silnice na Toužim. Okruh lemují informační panely a makety hub. Trasa pak míří přímo do lesa, kde se dá sbírat. Počkejte si na podrobnosti víkendového radiožurnálu už za malou chvíli.

0: 5:41, vítáme vás ve víkendovém radiožurnálu. Začaly letní prázdniny a spousta lidí se chystá na vodu. Provozovatelé kempů a půjčoven lodí kolem Sázavy ve středních Čechách si zatím letošní sezónu chválí. Vodáky upozorňují, aby si vybavení a místa v tábořištích zamluvili předem.
1: Velmi rušno je v Kácově, v Půjčovně lodí, plné taky občerstvení. Se mnou je tady Monika Nováková, hlavní instruktorka.
2: V těchto dnech, kdy je opravdu veliké horko, hlavně myslet na tekutiny, nějaké pokrývky hlavy a tak dále.
1: Jak to vypadá aktuálně s vodou? S vodáky to vypadá dobře, my je tady slyšíme, proudí tady kolem nás do Bystra, ke stanům, které tady lemují řeku, doslova jako barevná duha, bych řekla.
2: V tuhle chvíli máme nesízdní úsek Týnec Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sýznost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla.
1: Tady okolo jdou dvě dívky, takže počítám, že vodačky, jo?
3: Ano, ano. My si to určitě užíváme.
1: Tak a už jste se koupali?
4: No jasně, že jsme se koupali.
1: Je to potřeba asi v tom teplu?
3: Určitě, těch 30 stupňů, velká potřeba.
5: Pizza!
1: Nesmí tady chybět samozřejmě provozovatelka vodácké půjčovny v Kácově, Anna Zímová.
6: No tak letošní sezóna zatím je dobrá. Musím si pochválit hlavně počasí, které nám přeje, protože byť teda řece se to moc nelíbí, tak vodákům se to hodně líbí, máme hodně sluníčka.
1: Jakub Urban, další instruktor. Je vidět, že jste dneska taky jel na vodě, protože jste pěkně přismahlí. Jak si užít tu vodu i tady v tom obrovském horku?
7: Ve chvíli, kdy vodákovi začne být trochu teplo, je ideální vybrat si tůňku, vymáchat se a pokračovat. A důležité je používat dostatečný vysoký faktor, aby nevypadali ostatní vodáci jako já.
1: A Jakub Urban ještě radí na vodě opatrně s alkoholem. Od Sázavy Věra Hájíková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 5:46, posloucháte víkendový radiožurnál a Adéla Burešová teď přichází se zprávami o počasí. Adélo, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Počasí. Extrémně vysoké teploty dorazí dnes hlavně do severozápadní poloviny Čech a na jih Moravy, kde můžou vystoupat i na 39 stupňů. Ještě vyšší teploty ale přijdou zítra. Maxima dosáhnou i nad 40 stupňů, a to v západní polovině Čech, v Dolním Polabí a po Ohří. Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit. Bude oblačno až zataženo, od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat a v polovině týdne naměříme i kolem 24 stupňů. Teď hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie, to jsou dva rozehrané zápasy fotbalového mistrovství světa, které pomalu spějí k poločasovým průběžným výsledkům a vám, posluchačům víkendového radiožurnálu, je snad prozradí reportér Štěpán Bém.
1: Nový Zéland prohrává s Belgií 0-1. Hraje se už pátá minuta nastavení prvního poločasu a zápas bude tím pádem za takovou minutu a půl končit. Belgičané posílají do vápna soupeře jeden centr za druhým a svého soupeře zatím i výrazně přestříleli. Ve 28. minutě se jim také povedla docela zajímavá věc. Dali totiž gól, to se jim povedlo ale na mistrovství světa zatím úplně poprvé. Předtím se prosadili pouze po vlastním gólu soupeře. Po rohové situaci se prosadil arsenalský křídelník Leandro Trossard. V souběžně hraném zápase zatím hraje Egypt s Iránem 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Štěpáne, díky a u fotbalového šampionátu ještě zůstaneme. Souboj o zlatou kopačku skončil představením držitele zlatého míče. Jinými slovy, na duel dvou ofenzivních fotbalových hvězd, Francouze Kyliana Mbappého a Nora Erlinga Haalanda, na mistrovství světa nedošlo. O výhře Francie 4-1 rozhodl hetrikem Ousmane Dembélé. Víc teď probereme noční zápasy šampionátu s Karlem Schambergerem z naší sportovní redakce. Dobrá ráno.
2: Dobré ráno.
0: Proč norská mašina na góly, tedy Erling Haaland, chyběl v základní sestavě Norska?
2: Trenér Severanů Solbakken se rozhodl udělat hned 10 změn v základní sestavě. Na lavičku Norů usadl vedle Haalanda, který dal dohromady 4 góly v úvodních dvou zápasech, také například dosavadní kapitán Martin Ødegaard. Důvodem byl odpočinek, který si Norové mohli dovolit. Po dvou výhrách měli jistý postup do vyřazovací fáze a v zápase s Francií se tak rozhodovalo o vítězi skupiny.
0: Tím se tedy stala Francie po výhře 4-1. Další hvězda z řad útočníků Kylian Mbappé ale nebyl ve své předešlé gólové formě. Kdo tentokrát zastoupil?
2: Jen připomeňme, že Mbappé stejně jako Haaland dal v úvodních dvou duelech 4 branky, tentokrát ale gólově mlčel a naopak se činil poslední vítěz zlatého míče Ousmane Dembélé. Ten po 32 minutách hry slavil hattrick a po zápase také postup Francie z prvního místa.
0: Do vyřazovací části jako vítěz skupiny prošlo taky Španělsko, které zvítězilo nad Uruguayí 1-0, ale druhý postupující je docela překvapivý.
2: Při své premiéře na světovém šampionátu si ve vyřazovací fázi zahrají Kap Verdy, a to navzdory tomu, že zatím dali na turnaji jen 2 góly. Se všemi soupeři totiž remizovali, prvně 0-0 se Španělskem, následně 2-2 s Uruguayí a naposledy dnes v noci se Saudskou Arábií 0-0.
0: A poslední konečný výsledek, Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Karel Schamberger ze sportovní redakce, zatím díky.
2: Naslyšenou.

0: Čekej ten rok zpátky, bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval s vodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici první třídy jede vozíčka až na 4 kolce jiného lidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kvůli vysokým teplotám nevyjedou na úzkokolejce ani na klasické trati parní vlaky, taky o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Dobré ráno, je 6 hodin. A zprávy má Tereza Tomášková.
1: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Íránské revoluční gardy po americkém úderu napadly základny Spojených států. Fotbalisté Francie a Španělska ovládli své skupiny na mistrovství světa. Do play-off prošly i Cap Verde. A bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. V České televizi to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
1: Podle opozice zrušení poplatků oslabí nezávislost veřejnoprávních médií. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu, informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na íránská skladiště raket a dronů a taky na pobřežní radarová stanoviště. Íránské revoluční gardy pak pohrozily rychlou odvetou. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Kvůli odjezdům na prázdniny policie pokračuje ve zvýšeném dohledu na silnicích. I dnes podle policejní mluvčí Dany Čírtkové očekává silný provoz a v terénu bude víc hlídek než obvykle.
4: Budou dohlížet, že řidiče dodržují zejména v obcích nejvyšší povolenou rychlost, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek. Policisté se také zaměří na kontrolu, zda převážené děti jsou řádně upevněny v zádržních systémech.
1: České dráhy ruší kvůli vysokým teplotám a riziku požáru víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to například trati mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Ze stejného důvodu nevyjedou parní vlaky ani na části Jindřichohradecké úzkokolejky na Obrataň. Dnešní jízda do Nové Bystřice ale vyrazí podle plánu. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markéty Bočkové doprovodí vlak speciální hasicí drezína.
5: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
1: Vedra budou celý víkend, dnes mají být teploty až 39 stupňů, zítra i kolem 41.
6: Sport. Fotbalisté Francie po výhře 4-1 nad Norskem ovládli skupinu na mistrovství světa, stejně jako Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. Do vyřazovací fáze postoupili také Cap Verde po remíze 0-0 se Saúdskou Arábií. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0, zápas Belgie-Nový Zéland sleduje reportér Štěpán Bem.
7: Ve Vancouveru se právě chystají hráči v šatně na druhý poločas. Belgie potom prvním vede nad Novým Zélandem 1-0. V souběžně hraném zápase stejné skupiny hraje Egypt s Iránem zatím nerozhodně 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
6: Nejvýše postaveným českým hokejistou letošního draftu zámořské NHL je útočník Adam Novotný. Z 24. místa si ho vybral Vancouver. Jedničkou draftu je kanadský útočník Gavin McKenna, který míří do Toronta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 na Benešovsku a v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu překáží odstavená dodávka. Na 39. kilometru v zatáčce blokuje pravý pruh. Je tam šipka, dejte pozor, je vidět, že některá auta v místě vybočují na poslední chvíli. Na D1 v Brně směr Ostrava se objíždí odstavená dodávka. Za sjezdem na výstaviště 191. kilometru zasahuje do jízdního pruhu.
9: Stojí ve odstavnom pruhu dodávka, ale stojí tam tak blbě, že je čumákem proti svodidla. Konec té korby mu zasahuje až na kraji pravýho jízdního pruhu, jo.
8: Na silnici 36 z Pardubic do Holic havarovala dvě osobní auta. Nehoda se zásahem záchranářů je za časy a mostem přes dálnici D35 do Vysokého Mýta. Počítejte s lidmi na vozovce, taky omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 33 až 36 a na horách kolem 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Dobré ráno. Na fotbalovém mistrovství světa končí předposlední hrací den základních skupin. Dva rozehrané zápasy budeme v našem vysílání v příštích desítkách minut samozřejmě sledovat. Pokud byste se sami během poslední červnové soboty roku 2026 rozhodli sportovat, tak opatrně. Sami jste slyšeli během zpráv, jaké počasí a především jaké teploty nás čekají. Tak tady se chce říci, pokud tedy sportovat, tak hlavně s rozumem. Je 6 hodin a 6 minut přejeme příjemné stávání, ideální s Radiožurnálem Sport.
2: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.

0: 6 hodin 10 minut Radiožurnál Sport už je tady zase pro vás, tak jak jste zvyklí, každý den i o víkendu. No a samozřejmě nemůžeme začít nikde jinde než na fotbalovém mistrovství světa. A to proto, že se tedy dohrává další základní skupina, po které poznáme další postupující do playoff. Celkem se tedy vejde do vyřazovacích bojů 32 týmů. No a začneme ale samozřejmě tím, co už je odehráno. S Karlem Schambergerem. Karle, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak tedy první zápasy se hrály už vlastně včera našeho času, tak připomeň, jak to dopadlo.
1: Včera Francie poměrně přesvědčivě porazila Norsko 4-1. Musíme říct, že Severané to Francii dost usnadnili tím, že trenér Severanů Solbakken prostřídal, hodně prorotoval základní sestavu, poslal do ní hned 10 odlišných fotbalistů oproti poslednímu zápasu, takže chyběla i největší ofenzivní hvězda Norska. Erlingo Haaland, který už na turnaji zapsal 4 góly. Nedošlo tedy na ten očekávaný střet mezi francouzským kanonýrem Kylianem Mbappem a norským kanonýrem Erlingem Haalandem. Francie si s tím zápasem poradila hlavně díky hetriku Usmana Dembeleho, vítěze zlatého míče, toho aktuálního a posledního.
0: No a ve druhém zápase téhle skupiny Senegal deklasoval jasně Irák. To znamená, že skupina je jasně rozvrstvená. První Francie 9 bodů, druhé Norsko bodů 6, Senegal na třetím místě 3 body a bude vlastně čekat na to, jestli mu to bude stačit na postup do playoff. No a bez bodu a se skóre 1-12 opouští šampionát tým Iráku. No a když už se tedy přesuneme do dnešního dne, z toho našeho pohledu, samozřejmě ne severoamerického, no tak byla dohrána tedy další skupina. Karle, jak to tam dopadlo? Tam moc gólů nepadalo.
1: Moc gólů nepadalo, ale celkově se ty zápasy postarali o obrovskou senzaci, protože Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií postupují do vyřazovací fáze mistrovství světa. Na úvod šampionátu remíza 0-0 se Španělskem, následně 2-2 s Uruguayí a na závěr Kapverdy remizovali právě se Saudskou Arábií 0-0 a se třemi body tak míří mezi 32 nejlepších týmů světového šampionátu a stali se tak historicky nejmenší zemí, která se právě do playoff probojovala. Je to obrovský úspěch, uslyšíte o tom na Radiožurnálu Sport, například v zahraničních webech. Jen doplním, že tu povinnost v uvozovkách potvrdilo Španělsko, které zvítězilo nad Uruguayí 1-0. Já jsem ten zápas sledoval právě tady v budově Českého rozhlasu a musím říct, že mě úplně extrémně nenatchnul, protože Španělé nebyli v takové herní pohodě, jaké jsem si třeba myslel, že v této fázi turnaje už budou. Zvítězili jen díky gólu Alexe Buena a tím pádem Uruguay v závěru ještě chtěla s tím zápasem něco udělat, protože věděla, že musí, protože jinak opustí turnaj po základní skupině. No a tím pádem se Uruguayci ke konci už začali hodně vztekat místo toho, aby hráli, a ten zápas se ke konci hodně vyhrotil. Přišla tam také červená karta právě na úkor u uruguayských hráčů, takže ten závěr duelu byl hodně

0: Schambergerem. Karle, díky za to.
1: Dobré ráno.
0: No a v 6 hodin a 14 minut můžeme zkontrolovat duely, které se právě hrají. Jedná se o souboje mezi Egyptem a Iránem a také Novým Zélandem a Belgií. A proto míříme za naším reportérem Štěpánem Bémem.
2: 52. minuta a Belgie vede nad Novým Zélandem 2-0. Ta herní pohoda, o které mluvil před chvílí kolega Karel Schamberger, se začíná projevovat na té belgické straně, protože evropský tým zatím Novozélanděny celý zápas tlačil, výrazně přestřílel 16-1 a celou dobu posílal do vápna soupeře jeden centr za druhým. Teď ale v 50. minutě před chvilkou se prosadil druhým gólem v tomto utkání Leandro Trossard. Poté, co vystřelil, míč se mu ale srazil o soupeře zpátky na nohu a Leandro Trossard dokázal z voleje zakončit, poslal míč do levého horního rohu a Belgie tím pádem vede 2-0. Teď už rozehrávají Belgičané. De Kuyper posílá dopředu balon na De Selemakerse, ten hledá, komu by mohl balon poslat do vápna, nikdo tam ale není, tak vrací zpátky Kastaněmu, De Bruyne si vyměňuje balon s Van Akenem, přesouvá se balon na Doku a ten se snaží obejít novozélandského obránce Tima Payna, nicméně ten sráží balon a Novozélanďané se nedostali ani na půlku, odkoplý míč končí v zámezí. V souběžně hraném utkání této skupiny Egypt hraje s Iránem 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

6 hodin 19 minut, Radiožurnál Sport vám přeje dobré sobotní ráno. Hodně dobré je tohle ráno, tedy až na to dojde, protože v Severní Americe na východním pobřeží je o 6 hodin méně, bude mít Gavin McKenna, tedy 18-letý kanadský hokejista, který se podle očekávání

0: stali jedničkou draftu zámořské NHL. 18-letého útočníka si vybralo Toronto, které na začátku května získalo první volbu v loterii. Maple Leafs vybírali jedničku poprvé od roku 2016, kdy si zvolili svého současného kapitána a kanoníra Austina Matthewse. Druhý po McKinnovi šel na draftu v Buffalu na řadu švédský forward Ivar Stenberg, po kterém sáhli San Jose Sharks. Trojkou draftu je po volbě Vancouver Canucks, které nově povede v roli hlavního kouče jeho otec Manny, bývalý hráč NHL, kanadský útočník Caleb Melhotra. Takže to bude možná za pár let velmi zajímavé spojení, i když ono to klidně může dopadnout už pro tu příští sezónu, že se Melhotrovi otec a syn spojí v jednom týmu, tedy u Canucks. No a právě Vancouver volil také na 24. místě celkově a ukázal na jediného českého hokejistu vybraného v prvním kole letošního draftu zámořské hokejové NHL na útočníka Adama Novotného. Tak věřme, že všechno půjde tak, jak si Adam Novotný naplánoval, a velmi brzy ho tedy uvidíme v NHL, a to v dresu Vancouver Canucks. Draft do nejlepší hokejové ligy světa bude v Buffalu pokračovat i dnes našeho času. Po 17. hodině se rozběhnou volby týmu od 2. až do 7. kola a tam by se mělo dostat také na další české hokejisty.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A u nás se teď dostane znovu na pokračování dvou zápasů základní skupiny fotbalového mistrovství světa. Konkrétně se jedná o skupinu G, hrají se dva duely. No a jak to v nich vypadá, to už nám poví Štěpán Bém.
3: 59. minuta, Novozélanďané prohrávají s Belgií 0-2, posílají roh do vápna a poprvé v podstatě ve druhém poločase se dostávají do nějakého souvislého útoku proti Belgičanům, kteří zatím v tomto zápase jednoznačně dominují a díky vedení 2-0 také drží průběžné druhé místo v tabulce skupiny G, která těmito dvěma zápasy, které se právě hrají, tak skončí a rozhodne se o týmech, které postoupí do vyřazovací fáze. V tom paralelním utkání Egypt hraje zatím s Íránem 1-1. Egypt zatím drží první místo s 5 body a Belgie je o skóre druhá. Nicméně ta situace je velmi napjatá. Írán hraje 1-1 s Egyptem v podobném čase v 59. minutě a tím pádem ještě není zdaleka vůbec rozhodnuté. Teď opět útočí Belgičané. Desele Makers se snažil přesprintovat novozélandského obránce Sermana, ale ten si ho pohlídal a útočník Atalanty zůstal na zemi. To neplatí o míči, který se snažil dostat do branky soupeře, protože ten skončil vysoko na tribuně, nicméně byl sražený o novozélandského hráče Belgičané, tak budou zahrávat roh. Po něm dali už první gól, prosadil se ve 28. minutě po rohovém kopu Leandro Trossard, který se postaral i o druhou trefu belgického týmu. Teď se k míči rozebíhá De Kuyper, posílá balón do středu. Tahle hlavička Teata ovšem nemířila mezi tři tyče a stále Belgie tedy vede v 60. minutě nad Novým Zélandem 2-0. Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: Karolína Muchová, tedy česká tenistka, může dorazit do Wimbledonu, který začne už v pondělí, jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě se dostala do finále, ve kterém dopoledne nastoupí proti bývalé světové jedničce Naomi Osakaové z Japonska. Zápas by měl začít krátce po 11. hodině, tedy dříve, než bylo plánováno, a to kvůli očekávanému vedru. Ono už včerejší semifinále mezi Muchovou a Rumunkou Ruseovou organizátoři na hodinu a půl po prvním setu přerušili, protože teploty dosahovaly 38 stupňů Celsia. Rodačka z Olomouce se utká tedy se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Osakovou po šesté v kariéře. Ta bilance je zatím vyrovnaná, ale přece jen o jedno utkání to vítězné mluví ve prospěch Naomi Osakové. Ale to samozřejmě pro finále v Bad Homburgu nemusí vůbec nic znamenat. Věřme, že Karolína Muchová ve svém prvním finále travnatého turnaje na okruhu WTA uspěje. No a kdo uspěje ve dvou právě rozhraných zápasech fotbalového mistrovství světa, tedy Egypt versus Irán a Nový Zéland proti Belgii, to je otázka, na kterou nám postupně ve vysílání radiožurnálu Sport odpovídá Štěpán Bém.
1: 65. minuta právě končí a Belgie vede ve závěrečném zápase skupiny G na mistrovství světa ve Vancouveru nad Novým Zélandem 2-0. Před chvílí se do šance na 3-0 dostal střídající křídelník Belgie Matias Fernandes Paro z Lille. Nicméně jeho střela levačkou mířila vysoko nad a Belgie tím pádem potvrzuje ten svůj herní přístup, který v tuhle chvíli potvrzuje to, že chce zápas dohrát. Teď ale Fernandes Paro opět v šanci, hledá Kevina De Bruyneho. Kevin De Bruyne má balon na slabší levou nohu, ale balon zablokoval novozélandský střední záložník Stamenič a posílá balon dopředu. Jeho spoluhráči ale o míč v podstatě hned přišli a teď už si vyměňuje na středu hřiště belgická záložní dvojce Tielemans a Vanaken. Teď si přebírá balon střelec dvou gólů Leandro Trossard, ten si tancuje mezi obránci Nového Zélandu, končí u země, přidává balon De Bruynemu a ten dává gól. Záložník 34letý Kevin De Bruyne dostal balón od spoluhráče Leandra Trossarda a levou nohou se napřáhl za hranicí velkého vápna, poslal přízemní balón k pravé tyči a zvyšuje vedení Belgie na 3-0. Tak tenhle záložník, který v podstatě celou dobu řídil tu hru evropského celku a rozdával ty předfinální přihrávky, se teď prosadil i gólově a Belgie díky němu tedy vede 3-0. Vypadá to, že s postupem ze skupiny to začíná mít evropský tým jasné. V tom souběžně hraném utkání hraje zatím Egypt s Íránem 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: No a k řečenému od našeho reportéra se určitě sluší doplnit, že v předchozích dnešních zápasech fotbalového mistrovství světa, tedy z toho severoamerického pohledu, Uruguay podlehla Španělsku 0-1, Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0, z této skupiny tedy jdou dál Španělsko a právě velmi překvapivě Kapverdy. No a už včera večer našeho času Norsko podlehlo Francii 1-4, Francie tu skupinu vyhrála, Norsko jde dál ale jako druhý tým, no a Senegal zvítězil nad Irákem vysoko 5-0.
2: I v půl sedmé posloucháte Radiožurnál. A Tereza Tomášková přidá zprávy.
3: Primátor Karviné Jan Wolf bude v korupční fotbalové kauze stíhaný na svobodě. Rozhodl o tom soud v Ostravě. Soudkyně nevyhověla návrhu žalobce na vzetí do vazby. Neuznala obavu, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Kvůli zmanipulovaným sázkám a ovlivňování zápasu je obviněných celkem 32 lidí. Karvinský primátor vinu odmítá. Minulý týden ho už potrestala etická komise fotbalové asociace pokutou 3 miliony korun a 12-letým zákazem působení ve fotbale. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace po tom, co země podepsala rámcovou dohodu s Izraelem. Informuje o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballah vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z ujednání vyplývají. Po podpisu dohody vyrazili v noci do bejrútských ulic příznivci Hizballahu. Podle DPA zablokovali ulice hořícími pneumatikami. Ve Vítkově na Opavsku dnes otevřou novou turistickou atrakci. Originální vyhlídku pískové kolo. Stojí u cesty do Klokočova na kopci zvaném Cabák. Konstrukce ve tvaru kola odkazuje na nedaleký důl Velhodce. Další zastavení připomínají někdejší těžbu břidlice. Nová vyhlídka vznikla ve spolupráci s polským městem Golubiče, které pro turisty upravuje zatopený lom po těžbě kamene. Sport. Fotbalisté Belgie hrají na mistrovství světa proti Novému Zélandu a sleduje to Štěpán Bém.
1: 70. minuta, Belgie vede nad Novým Zélandem 3-0 a postupně tak kráčí za postupem ze základní skupiny. Dále Egypt hraje s Iránem 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
3: V dalších zápasech Francie porazila Norsko 4-1, Španělsko vyhrálo nad Uruguayí 1-0, Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0 a Senegal porazil Irák 5-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Odstavená auta na D1 a zavřený sjezd na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dvě překážky, odstavené dodávky. První za sjezdem na Sázavu, 39. kilometru, v zatáčce blokuje pravý pruh. Na D1 v Brně směr Ostrava, další odstavená dodávka. Za sjezdem na výstaviště, 191. kilometru, korbou částečně zasahuje skrajnice do pravého pruhu. Na obou místech pozor, vybočuje se vlevo. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je u D5 z Plzně. Kratší kolona, hustý provoz. Dopravu zpomaluje omezení mezi kilometry 23 až 22. Údržba tam zavřela pravý pruh. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od rána zavřený sjezd z exitu 16 Barrandov. Uzavírka kvůli opravám potrvá do odpoledne. Oběd se dá otočením na exitu 15 Lochko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Po ránu je v Česku teplo, obloha je na většině území slunečná a zůstane tak i po celý dnešní den. Nejvyšší teploty se teď pohybují v rozmezí od 20 do 24 stupňů. První prázdninový víkend bude v Česku tropický, čekají nás teploty i nad 40 stupňů. Na co si v takovém počasí dát pozor, to říká meteorolog Josef Hanzlík.
7: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
6: Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit, bude oblačno až zataženo, od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat a v polovině týdne naměříme i kolem 24 stupňů. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Je 6 hodin 38 minut, poslední červnová sobota a Radiožurnál Sport vám přeje příjemné ráno, i když i to už je pořádně horké. No a ten den raději nepřemýšlet o tom, pokud se máte vydat někam ven, s jakými teplotami se tam potkáte. V našich končinách v minulých letech věc, která se přibližovala, ale to, aby teploměr atakoval 40 stupňů Celsia a možná se dostal i přes to, opravdu to jsou rekordní hodnoty. No ale pokud budete poslouchat Radiožurnál Sport, tak věřme, že se to všechno bude snášet třeba o něco příjemněji. Teď aktuální informace ze zámoří, protože hokejoví obránci Brent Burns a Brett Kulak budou pokračovat v NHL v dresu Coloreda. 41-letý Kanaďan Burns uzavřel se v Lánč nový roční kontrakt, jeho o 9 let mladší krajan Kulak se upsal na dalších 5 let. Udělali to ještě tedy předtím, než se 1. července mohli stát nechráněnými volnými hráči. Hlavně tedy příběh Brenta Barnce je opravdu velmi zajímavý a poutavý. Tenhle populární vousáč by v příští sezóně měl mít možnost atakovat rekord železného muže NHL. Jeho série odehraných utkání bez přerušení nyní už sečetla číslo 1007 a držitel Maxima Phil Kessel zvládl bez pauzy 1064 duelů v řadě. No a Brent Barnce ani v 41 letech rozhodně není žádným jen doplňkem do sestavy. Odehrál všechny duely základní části, připsal si 35 bodů, dal 12 gólů a ve 13 utkáních playoff nazbíral 4 přihrávky. Brenta Barnce žene jediné, Stanleyův pohár. On odehrál v NHL už skoro 1600 zápasů v základní části, ale na Stanley Cup stále nedosáhl. Kdo dosáhne na vítězství v právě rozehraných zápasech fotbalového mistrovství světa a tím pádem třeba na postup do playoff? To je otázka, na kterou nám na Radiožurnálu Sport bude i nadále odpovídat Štěpán Bém, který oba rozehrané duely sleduje. Štěpáne, máš slovo.
1: 78. minuta a Belgie vede nad Novým Zélandem 3-0. A přestože tedy evropský tým se teď chystá zahrávat přímý kop z dobré pozice, která je zhruba 2 metry od hranice Velkého Vápna a napřímo proti bráně novozélandského golmana Crocomba, tak jim příliš nezáleží na tom, dle mého, jestli se jim ten gol podaří vstřelit nebo ne, protože už se dokonce posunuli na první místo v tabulce. Teď ale se Belgičané staví k míči, stojí tam záložník Vanaken. Otázka je, jestli bude kopat. On bude, ale jeho střela levou nohou končí vysoko nad. Tím pádem Belgie pokračuje v tom tempu, ve kterém zatím hraje v podstatě celý druhý poločas, tedy pohodlné vedení 3-0 nad Novým Zélandem v 79. minutě. Nasvědčují tomu i taktické kroky belgického, respektive trenéra Belgičanů Rudyho Garcii, který stáhl ze hry své největší opory Kevina De Bruyne a Leandra Trossarda. Právě Kevin De Bruyne dal ten poslední gól Belgičanů, poté to se prosadil střelou spoza vápna přízemní levou nohou na 3-0 a Novozélanďané tedy už si spíš užívají ty poslední minuty, které na světovém šampionátu odehrají, protože ve skupině jim zatím patří 4. místo. V tom paralelním zápase zatím hraje Egypt s Iránem 1-1. Egypt se zatím drží na průběžném 2. místě a Irán na tom 3. Ovšem je otázka, jestli mu budou 3 body na postup z té tabulky 3. týmů do vyřazovací fáze stačit. Iránský tým má navíc k tomu neutrální skóre, pokud by tedy zápas skončil remízou 1-1, která zatím je aktuálním stavem mezi Iránem a Egyptem v 80. minutě. A na to si tedy budeme muset ještě počkat, než se dohrají zbylé skupiny. Teď hraje Belgie s Novým Zélandem v 80. minutě 3-0. Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: Na fotbalovém mistrovství světa před pár hodinami skončil, dá se říci, šlágr toho programu předposledního hracího dne základních skupin. Ale fanoušci přišli o souboj dvou ofenzivních fotbalových hvězd Francouze Kyliana Mbappého a Nora Erlinga Haalanda. Útočník Manchesteru City totiž do zápasu nenastoupil. O výhře Francie 4-1 tak rozhodl hetrikem Ousmane Dembélé. Více už teď noční zápasy světového šampionátu přiblížíme s Jakubem Markem a to pohledem zahraničních webů. Kubo, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Je nějaký důvod pro to, proč Erling Haaland chyběl v základní sestavě Norska?
1: Trenér Severanů Solbakken se rozhodl udělat hned 10 změn v základní sestavě. Na lavičku Noru usedl vedle Haalanda, který dal dohromady 4 góly v úvodních dvou zápasech, a také například dosavadní kapitán Martin Ødegaard. Důvodem byl odpočinek, píše se tak na BBC Sport. A podle ankety u článku to bylo správné rozhodnutí. Norové si mohli dovolit nenasadit to nejlepší. Po dvou výhrách měli jistý postup do vyřazovací fáze a 57% čtenářů souhlasí s tou taktikou Noru, tedy nenasadit to nejlepší. Naopak 43% hlasujících by radši vidělo Severany v plné sestavě.
0: Kubo, nabízí se otázka, Norové to určitě dělali s nějakým záměrem. Vyplatí se jim to? Na to se ostatně ptá BBC v tom zmíněném článku.
1: Protože s Francií prohráli 1-4, Norové tak skončili ve skupině druzí a tím pádem je v úvodním kole vyřazovací fáze čeká poměrně dlouhé cestování ze Severní Karolíny do Texasu, kde narazí na pobřeží slonoviny. Kdyby ale Norové skupinu vyhráli, tak by nacestovali zhruba jen polovinu vzdálenosti, ale vzhledem k tomu, že se stejně poletí letadlem v rámci Spojených států, tak to asi zas tak zásadní není.
0: Hráli by se Švédskem, tak možná se chtěli vyhnout svému skandinávskému sousedovi. Nechme si tedy tyhle spekulace třeba také ještě na jindy, abychom je na Radiožurnálu Sport probrali. Na rozdíl od Haalanda v sestavě Francie nechyběl Kylian Mbappé, ten ale nebyl ve své předešlé gólové formě. A jak už jsme naznačili, tak měl ale tedy pro zemigalského kohouta jenom dobře jedno velmi povedené zastoupení.
1: Přesně tak, připomeňme, že Mbappé stejně jako Haaland dal v úvodních dvou duelech 4 branky, tentokrát se neprosadil a naopak se činil poslední vítěz zlatého míče Ousmane Dembélé. Ten po 32 minutách hry slavil hattrick a po zápase také postup Francie z prvního místa.
0: Do playoff jako vítěz skupiny prošlo také Španělsko, které zvítězilo nad Uruguay 1-0. Překvapivý je ale rozhodně druhý postupující.
1: Při své premiéře na světovém šampionátu si ve vyřazovací fázi zahrají Kapverdy a to navzdory tomu, že zatím dali na turnaji jen 2 góly. Se všemi soupeři totiž remizovali, prvně 0-0 se Španělskem, následně 2-2 s Uruguayí a naposledy dnes v noci se Saudskou Arábií 0-0.
0: BBC Sport doplňuje, že Kapverdy se staly nejmenší zemí, která postoupila do play-off. Na koho narazí?
1: Kapverdy narazí čeká velká výzva v té vyřazovací fázi v podobě aktuálních mistrů světa z Argentiny. Hráči Kapverd po tom, co měli jistotu postupu, řekli, že je to splněný sen, hlavně zahrát si proti Lionelu Messimu. Padala ale také slova o tom, že už na turnaji ukázali velké věci a tak je prý i vše možné v duelu s Argentinou.
0: No, uvidíme, jestli modří žraloci, jak se reprezentantům Kapverd přezdívá, budou kousat tedy i úřad světové šampiony. Ještě doplníme, že Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Noční výsledky jsme tedy teď shrnuli i s tím, co se o nich píše na zahraničních webech s Jakubem Markem. Kubo, díky za to.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
0: A teď pojďme na fotbalové zápasy světového šampionátu, které stále ještě probíhají a které určí tedy další postupující do playoff. Slovo má Štěpán Bém. Tak se Štěpánem Bémem se v tuhle chvíli neslyšíme v 6 hodin a 49 minut, ale můžeme samozřejmě slíbit, že za malou chvíli o dvou právě probíhajících duelech mistrovství světa, tedy o zápasech, ve kterých proti sobě hrají Egypt s Iránem a Nový Zéland s Belgií, budeme informovat.
4: 17. Popovických jsou dobrý poránu, když je člověk

0: 6 hodin 53 minut, skupina Tři sestry na Radiožurnálu Sport. No a teď zase fotbalové mistrovství světa, souboje Nového Zélandu s Belgií a Egyptu s Íránem. No a náš reportér Štěpán Bém.
1: 90. minuta, respektive první minuta nastavení z té doby, kterou rozhodčí nastavil, která je celkem 4 minuty. Belgie vede nad Novým Zélandem 4-1, zápas se v podstatě dohrává. Před několika minutami se radovali Novozélanděné z gólu do sítě velmi silného belgického celku, nicméně k postupu ze skupiny to Novému Zélandu stačit nebude. Nový Zéland je ve skupině čtvrtý a s jedním bodem nemá šanci, že by mohl někoho během těch 3 minut, které zbývají do konce, někoho přeskočit. To by se musel stát opravdu zázrak. Teď balón má vzadu na hranici svého vápna novozélandský golman Krokombe. Novozélanděné kombinují, snaží se najít volné místo vepředu. Teď je u balónu Elijah Just, který se právě postaral ten jediný gól Nového Zélandu po té, co se mu podařilo trefit z voleje na hranici vápna. Ale balon vrací dozadu, protože nenašel před sebou žádného volného spoluhráče. Novozélanděné tak si vyměňují pozice, hrají taková škatulata na svojí polovině hřiště. Teď se ale balon nebezpečně srazil k Selemakersovi, ten nahrává Lukakovi, ten potřebuje balon si srovnat na svoji silnější levou nohu. Neskusil to pravou, přihrál zpátky Selemakersovi, tady je Raskin. Belgičané teď ve vápně kombinují, je to něco jako malý fotbal nakonec, ale balon vrátili zpátky, dalekonosný pokus obránce Kajpra, ale vyrazil novozélandský golman Krokombe. No, Belgičané budou ještě minutu před koncem utkání za stavu 4-1 zahrávat rohový kop. V tom paralelním utkání zatím hraje Egypt s Íránem 1-1. Díky skóre Belgie přeskočila Egypt, který byl ještě před tím dnešním hracím kolem první. Teď ale Belgičané rozehrávali roh nakrátko. Už jim přece jen o nic moc nejde, ten přístup do útoku je takový laxní, pomalé obšlapovačky a hlavně udržet balon na polovině soupeře, i když opravdu stav 4-1 minutu a půl před koncem je více než přesvědčivý. Teď Fernandes Pardo zkouší najít spoluhráče na vápně a teď balon do úplného zámezí, to může být rád, že neposlal balon mimo stadion, postaral se o to obránce Belgie Teat a tedy stav je minutu před koncem utkání 4-1 pro Belgii. Novozélanďané si vyměnili balón s gólmanem a přihrávají si balón na středu hřiště. Snaží se najít nějakou volnou pozici do útoku. Belgičané ale i za přesvědčivého stavu zodpovědně dostupují své protihráče a nedovolí Novozélanďanům dostat se blízko ke svému vápnu do palebné pozice. Půl minuta zbývá do konce utkání mezi Belgií a Novým Zélandem. Evropský tým vede 4-1 a z prvního místa, které si zatím drží díky rozdílovému skóre z 5 body nad Egyptem, vypadá, že kráčí postupně, ale jednoznačně za postupem do vyřazovací fáze. Teď Lukaku zpracoval vyhozený balón a sklepává ho na svého spoluhráče záložníka Vanakena. Lukaku teď na hranici velkého vápna, přemýšlí, komu by přihrál balón. Tady je Selemakers, ten zkouší z dálky a trefuje se. Měl spoustu prostoru, Belgie dává gól a upravuje skóre ještě v čase 90+4 na 5-1. Tak teď už je úplně rozhodnuto. Za Belgii se trefil Alexis Selemakers po přihrávce Lukaka a skutečně belgický křídelník měl spoustu místa. Novozélanďané už jakoby ho skoro nechali, mohl se v klidu napřáhnout, ta střela ani nemířila. Nebyla ani razantní, byl to takový plovoucí míč, který gólman Nového Zélandu spíš neviděl, doufám si říct, přes svého spoluhráče a skóre tím pádem Alexis Selemakers upravuje na 5-1. Zajímavá věc se ale stala v tom paralelním zápase, v tom Irán zvýšil, respektive poprvé v zápase získal vedení v čase 90+6 a vede 2-1. Tím pádem Egypt se propadl na tu třetí pozici v tabulce. Nicméně i to by mu mělo stačit k tomu, aby ze skupiny postoupil. Na druhém místě je tedy Irán, Belgie na prvním, ještě se stále, ale hraje 95. minuta a konec. Jordánský sudí Adham Makhadmeh ukončil utkání mezi Belgií a Novým Zélandem. Evropský tým vyhrál 5-1 a díky rozdílovému skóre 4 obsadil první místo ve skupině. Navzdory tomu, že výsledky týmu trenéra Rudyho Garcia nebyly v prvních dvou zápasech úplně přesvědčivé, ten zápas proti Novému Zélandu ovšem rozhodl a Belgie tím pádem získává tu výhodnou pozici týmu, který postoupil do play-off na mistrovství světa z první pozice. No a Irán ten zatím tedy vede nad Egyptem 2-1, dokonce zbývají ještě 2 minuty. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Tolik tedy informace, ty nejaktuálnější z fotbalového mistrovství světa.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Zajímá vás zákulisí sportu?
2: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
3: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
4: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční? Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila? Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 6 hodin 59 minut a já jenom doplním, že dalším hostem pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem bude poslední červnové pondělí spolumajitel basketbalové Slávie Marek Tesař. Asi vám není potřeba dlouze připomínat, že došlo k opravdu velmi zajímavé fúzi nebo sloučení, kdy basketbalový Nymburk se tedy spojil s pražskou Slávií a teď bude působit tedy tenhle hegemon posledních let českého basketbalu v Praze. Takže s Markem Tesařem právě o sloučení Nymburka se Sláví a o plánech tohoto, dá se říci, nového basketbalového klubu do dalších let bude řeč na Radiožurnálu Sport v pondělí po 30. hodině v pořadu tedy Na rovinu s Tomášem Pancířem. No a o čem bude řeč teď? O tom, co se děje a nejen ve světě sportu. Jsou tu zprávy.
5: Radiožurnál 7 hodin a zprávy, které připravila Tereza Tomášková.
6: Do Venezuely zasažené zemětřesením dnes odletí český záchranný tým. Úřady na Krymu vyhlásily nouzový stav. Ruskem anektovaný poloostrov je bez pohonných hmot, částečně i bez elektřiny a bez vody. Fotbalisté Španělska vyhráli skupinu na mistrovství světa. A bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Do Venezuely dnes odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Bude v něm 70 lidí. Hasiči, statici, specialisté, dronové služby i kynologové sepsy. Mají pomáhat s likvidací následků zemětřesení. To zemi zasáhlo v polovině týdne. Úřady hlásí zatím 920 obětí. Kdy přesně se Češi k záchranným pracem připojí, není zatím podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové jasné.
7: Po příletu do místa nasazení se tým zapojí do mezinárodní koordinace záchranných prací pod hlavičkou OSN a naváže kontakt s místními záchrannými složkami, aby mohl co nejrychleji zahájit činnost v zasažené oblasti.
6: Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i bez elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto vyhlásily nouzový stav.
8: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili 2 vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
6: Na poli ve Vojnicích na Olomoucku začal tradiční samosběr česneku. Na 2 hektarech můžou lidé sbírat 4 různé odrůdy. Kvůli horkému počasí začal sběr už v 6 hodin ráno a na místě je reportérka Sabina Millerová.
9: Já stojím jen pár metrů od prvního řádku, kde už lidé česnek sbírají. Na poli už je teď opravdu rušno. Dorazili sem stovky lidí, kteří chtějí sběr stihnout ještě, než se výrazně oteplí. Na to se ale farmáři připravili. Lidem jsou zde k dispozici barely s vodou, u kterých se můžou ochladit. Podle farmáře Ladislava Kašpara sem každoročně zamíří více než 1500 lidí. Letošek by nemusel být ani vzhledem k horku výjimkou. Samozběr skončí v 10 hodin dopoledne. Zvojnice Sabina Millerová, Radiožurnál.
6: Hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Radiožurnál to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude přibližně stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytu ale zatím čeští turisté někde váhají, jak potvrzuje David Jiráček z jedné z chat v Jizerských horách.
10: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volný pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
11: Sport. Fotbalisté Španělska ovládli skupinu na světovém šampionátu poté, co porazili Uruguay 1-0. Postupují také Kapverdy po remíze 0-0 se Saúdskou Arábií. Závěr duelu mezi Belgií a Novým Zélandem vidí Štěpán Bém.
1: Belgie porazila Nový Zéland 5-1, zajistila si postup do play-off z prvního místa. 1-1 skončil zápas mezi Egyptem a Iránem. Štěpán Bém, Radiožurnál.
11: Francie porazila Norsko 4-1 a vyhrála svou skupinu, ve které pak Senegal zvítězil nad Irákem 5-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a silnici 38 na Mladoboleslavsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se srazilo osobní auto s nákladním. 65. kilometr podle kamer je vše na krajnici, na místo volně průjezdné. Na pražském okruhu směr D1 se u D5 z Plzně tvoří kratší kolona. Provoz zpomaluje omezení mezi kilometry 23 až 22. Údržba tam zavřela pravý pruh. Omezení taky zpomaluje auta na přejezdu z dálnice D5 na okruh směr D1. Na silnici 38 na trase Nymburk Mladá Boleslav narazil osobní auto do svodidel. Nehoda je za odbočkami na Libichov a Dobrovice a dejte pozor, zasahuje do pruhu nebo jeho části. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů. Na severovýchodě mezi 33 až 36, na horách 30. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
0: Dobré sobotní ráno. Bylo to obrovské drama, kdy se opravdu během sekund změnila nálada jednoho týmu z obrovské euforie v neuvěřitelné zklamání. Na mysli mám závěr před chvíličkou dohrané utkání fotbalového mistrovství světa mezi Egyptem a Íránem. Duel skupiny G, ve kterém se rozhodovalo o tom, kdo vedle Belgie, která jasně porazila Nový Zéland, postoupí ze druhého místa. Chvilku k tomu byli blíž Egypťané při remíze 1-1, jenže potom v nastaveném čase dali Iránci gól. Radovali se z toho, že by ten duel mohli dovést do vítězného konce, že by mohli postoupit, a jenže rozhodčí posoudili celou situaci samozřejmě s pomocí opakovaných záběrů a VAR rozhodl o tom, že se jednalo opravdu o centimetrový offside skórujícího iránského hráče. Tím pádem branka neplatila. Duel skončil 1-1. Egypťané se radují z postupu do play-off. Iránci mají 3 body a budou muset čekat, jestli jim to bude stačit na postup ze třetího místa skupiny. Jen připomínám, že skupiny je na fotbalovém světovém šampionátu 12 a 8 nejlepších týmů ze třetích příček půjde dál. No a na 4 se nedostane. Iránci jsou v té tabulce aktuálně na 6. místě, takže potřebují se udržet mezi tou nejlepších osmičkou, aby si o titul mistra světa ve fotbale mohli ještě zahrát. Je 7 hodin a 7 minut. Příjemné sobotní ráno.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: Ještě jednou si na Radiožurnálu Sport můžeme zopakovat, že fotbalisté Belgie zdolali Nový Zéland 5-1 a na mistrovství světa ovládli skupinu G. Druhým postupujícím týmem z této skupiny je Egypt, který tak poprvé na světovém šampionátu prošel do vyřazovací fáze a tam se Egypťané utkají s Austrálií. Stačila jim k tomu remíza 1-1 s Iránem. No a když se podíváme na pavouka, tedy těch 32 nejlepších týmů fotbalového světového šampionátu, tak už víme, že o postup do osmifinále se utkají Německo s Paraguají, Francie bude hrát se Švédskem, Jihoafrická republika se poměří s Kanadou, Nizozemsko narazí na Maroko, Spojené státy americké se poměří s Bosnou a Hercegovinou, známo už také je, že Brazílie se o osmifinále utká s Japonskem, pobřeží slonoviny s Norskem, no a poslední zatím známou dvojici tvoří Argentina a Kapverdy. Všechny zápasy play-off fotbalového mistrovství světa vám nabídneme od neděle na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech, no a nepřerušované je budete moci sledovat a poslouchat také na našem webu, třeba iRozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz a také v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a za chvíli si dáme další téma, které je tak trošku překvapivé, protože plavkyně Kristýna Horská se rozhodla rozloučit se svou kariérou. No a udělala to pouhých pár týdnů předtím, než měla obhajovat titul mistryně Evropy. Sama nám to vysvětlí už za chvíli.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Poslední červnová sobota už má za sebou 7 hodin a 15 minut. A jsme rádi, že ji trávíte s radiožurnálem Sport. Aktuální evropská šampionka v plavání Kristýna Horská ukončila kariéru. Přitom v srpnu měla obhajovat titul na trati 200 metrů prsa, ale rozhodla se, že už se místo toho bude naplno věnovat práci.
1: Říkala jsem si, že vlastně už tam není takový to nadšení a taková ta chuť jet bojovat o tu medaili, že už jsem se sama se svojí kariérou uspokojila.
2: Říká žena, která až v závěru kariéry dosáhla na bronz z mistrovství Evropy v krátkém a zlato v klasickém dlouhém bazénu.
1: Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo, že tam mám dvě ty medaile. Vím, že jich mohlo být víc, že jo. Čtvrtý místo tam bylo těsný. Teďka minulý rok to bylo zase těsný, ale na druhou stranu, myslím si, že díky tady těm úspěchům, neúspěchům, těm čtvrtým místům jsem vlastně furt zůstávala být odhodlaná tu medaili opravdu ještě získat a čím dál tím jsem si proto víc šla.
2: O Kristýně Horské se říkalo, že když se rozdávala píle, tak ona šla dvakrát. Proti tomu, jak v bazénu dřela, začalo protestovat také její tělo. Musela na zákrok se srdcem. Rok poté po tvrdých trénincích dočasně oslepla na jedno oko a přesto byla dlouho bez velkého úspěchu.
1: Chtěla jsem to dokázat sama sobě a hlavně jsem to chtěla i dokázat ostatním, který měli takový ty blbý narážky, že prostě na to nemám, že nejsem tak dobrá, že jsem si nezasloužila být tady a tady, že mi to nikdo někde zařídil a tak dále. A to mě vlastně hnalo k tomu, že prostě takhle to není, ale ten můj vnitřní pocit toho, že tu medaili tam opravdu chci mít, byl tak velký, že já jsem se kdysi dávno řekla, že bez té medaile prostě neskončím. Tak jsem ráda, že se mě to povedlo, nemusím plavat do 40, ale...
2: Kariéru končí v 28 letech a úspěších, které jsou na české poměry vzácné. Dvakrát v semifinále na olympijských hrách bylo jen pár českých plavkyň. Mistryní Evropy jsou v posledních letech jen 4 Češky. Zkušenosti z kariéry teď Kristýna Horská použije při práci.
1: Věnuju se výživovému poradenství, to mě strašně baví dávat lidem ten správný směr toho zdravého života. Já jsem si sama v životě, hlavně v tom sportovním, zažila neskutečné věci s tou výživou, takže se snažím tím lidem pomáhat jak ve sportu, tak i v běžném životě.
2: Říká už bývalá plavkyně Kristýna Horská. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Netradičně v sobotu, protože už v pondělí začne Wimbledon, tedy třetí grandslamový turnaj každé tenisové sezóny, budou dnes dohrány turnaje okruhu ATP, tedy toho mužského, i WTA, tedy toho ženského. Nás samozřejmě nejvíce bude zajímat souboj o titul na trávě v německém Bad Homburgu, protože tam se představí Karolína Muchová. Ta postoupila do svého prvního titulového zápasu právě na tomto povrchu, na kterém se začínal tenis v historii hrát, a soupeřkou české tenisové jedničky bude Naomi Osakaová, tedy bývalá světová hráčka číslo jedna, čtyřnásobná grandslamová šampionka. Duel mezi Muchovou a Osakaovou začne krátce po 11. hodině. Fiestbern bude hrát o titul dvojice Tatiana Mariaová, Madison Keysová. No a nás bude zajímat finálový duel ve čtyřhře, protože tam se utká česká dvojice Jessica Malečková, Miriam Škoch s kanadsko-brazilským párem Dabrovská Stefaniová. Malečková se Škoch se neustále zlepšují, stoupají žebříčkem, no a teď jim rozhodně pomůže i ta finálová účast v Eastbourn v utkání proti protřelým matadorkám Dabrovské a Stefaniové, ale rozhodně tedy nebudou favoritkami. A když už jsme u těch finálových zápasů, tak nezapomeňme ani na muže, protože v Eastbourn se o titul utkají Belgičan Berks a Francouz Umber, no a na Majorce, tedy ve Španělsku, se Ethan Quinn, Američan, potká se Španělem, tedy domácím tenistou Alejandrem Davidovičem Fokinou. Je 7 hodin a 23 minut, příjemné sobotní ráno.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Je 7 hodin 27 minut a první flighty, které půjdou na berounském turnaji Czech Ladies Open do akce, už se musí chystat, protože druhé kolo turnaje začne v 7 hodin a 45 minut. A dobře to má rozehrané Sára Kousková, která potvrdila na úvod Czech Ladies Open pozici domácí golfové jedničky a po prvním kole se dělí o 5. místo. V tropickém počasí zahrála v Royal Beroun Golf Clubu 7 ran pod par hřiště a zaostává jen o 2 rány za vedoucí Velšankou Holovou. Další 3 Češky, senzační vítězka berounského turnaje z roku 2022 Jana Melichová a také Lucie Váchová i Tereza Zapletal-Kuželohová se dělí se skóre minus 5 o 14. pozici. Pokud vám tedy nevadí horké počasí a chcete vyrazit na špičkový ženský golf, tak zamířte dnes a také zítra do Berouna. A nebo se tam budete moci vypravit s Radiožurnálem Sport.

0: Radiožurnál, je 7:30. A zprávy má Tereza Tomášková.
1: Mediální novelou se chce vládní koalice zabývat až po prázdninách. České televizi to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Původně měl jít zákon, který přesouvá financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet do prvního čtení už v červenci. I přesto chce vláda stihnout zákon prosadit do konce roku. Opozice a taky Český rozhlas i Česká televize návrh kritizují. Podle nich zrušení poplatků oslabí nezávislost médií veřejné služby. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda, oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti nejezdili. Opatření má zajistit pořádek a usnadnit záchranářům práci. Po zemětřesení Venezuela potvrdila zatím 920 obětí. Dnes do země odletí taky český záchranný tým. Organizátoři folklorního festivalu Strážnice zrušili kvůli horku tradiční krojovaný průvod hlavní strážnickou třídou. Teploty mají být až 39 stupňů a pro účinkující i návštěvníky by podle pořadatelů průvod nebyl bezpečný, mimo jiné kvůli možným kolapsům z horka. Plánovaná vystoupení jednotlivých souborů ale zůstávají podle plánu i v náročných podmínkách. Sport. Fotbalisté Francie po výhře nad Norskem 4-1 ovládli skupinu na mistrovství světa. Stejně úspěšné je i Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. Do vyřazovací fáze postoupili také Kapverdy po remíze 0-0 se Saúdskou Arábií. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. První ve své skupině skončila Belgie, potom co zvítězila nad Novým Zélandem 5-1. A Egypt remizoval s Íránem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D5 u sjezdu na Nýřany a dálnici D1 u Prahy. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Nýřany jsou hlášené překážky. Jsou to kousky betonu mezi kilometry 91 až 89. Na D1 na výjezdu z Prahy do Brna další překážka. Za sjezdem na Průhonice 8. kilometru v levém pruhu větší placatý předmět, něco jako obraz. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava nesouvislá kolona, jsou to hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu, teď mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu kilometry 194 až 196. A na Pražském okruhu směr D1 se u D5 z Plzně tvoří kratší kolona. Je to proto, že na okruhu mezi kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh. Kilometrová kolona se tvoří taky na dálnici D5 před sjezdem na okruh směr D1. Zdržení teď krátké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: První prázdninový víkend přinese tropické teploty, místy přesahující i 40 stupňů Celsia, to hlavně v nížinách, polabí a poohří. Obloha zůstane po celou dobu slunečná, zatahovat se začne od začátku příštího týdne. To by měla v Česku skončit i vlna veder, říká meteorolog Josef Handlík.
5: V pondělí se začne postupně tedy ochlazovat, očekáváme přibývání oblačnosti, možnost přeháněk, bouřek, které mohou být i silné, přinést přívalové deště, krupobytí, také silný nárazový vítr.
4: Já ještě přidám ty aktuální teploty, ty už teď pomalu stoupají, na většině území se pohybují kolem 20 až 24 stupňů. Na jihu Čech v Českých Budějovicích bychom zatím naměřili 18 stupňů, stejně jako ve Slezsku, meteorologická stanice v Opavě má 18 stupňů a třeba v Bruntále je zatím 14. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

7 hodin 38 minut, skupina Činasky to vzala tedy pěkně z hurta, ten konec své písničky. No a my se za chvíli přesuneme k tomu, že na fotbalové mistrovství světa jsou dohrány další tři základní skupiny. NHL poznala jedničku draftu a v prvním kole výběru talentů do nejlepší hokejové ligy světa se dostalo i na jednoho mladého muže ze země uprostřed Evropy. No a čeští basketbalisté mají před sebou start přípravy před závěrečnou fází kvalifikace na světový šampionát. To všechno v pěkně ucelené podobě už za malou chvíli ve velkém sportovním přehledu. Příjemný poslech a klidné sobotní ráno.

0: Fotbalisté Cape Verde postoupili do playoff mistrovství světa. Také o historickém počinu této ostrovní země, která má jen lehce přes 500 000 obyvatel, budeme teď mluvit ve sportovním přehledu s Jakubem Markem. Kubo, dobré ráno.
1: Hezké ráno. A fotbalisté Francie díky hat-triku Dembeleho v prvním poločase porazili na světovém šampionátu Norsko 4-1 a vyhráli skupinu právě před Severany. Třetí skončil Senegal, který díky vysoké výhře nad Irákem 5-0 stále drží naději na playoff.
0: Svou skupinu na šampionátu, který se koná v Severní Americe a Mexiku, ovládlo i Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0, když zápas rozhodl Beana gólem z 42. minuty. Byla to jediná střela Španělů na branku v celém utkání. Ze druhého místa jdou dál i Cape Verde, které remizovali se Saudskou Arábií 0-0 a při svém debutu na šampionátu hned slaví postup do playoff.
1: Skupinu G vyhrála Belgie po vítězství 5-1 nad Novým Zélandem. Do playoff prošel poprvé v historii i Egypt po remíze 1-1 s Íránem.
0: A teď pojďme k české reprezentaci. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí našich fotbalistů už ve skupinové fázi mistrovství světa reprezentační kariéru i obránce Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Informoval o tom na sociální síti Instagram. Holeš debitoval v reprezentačním Ačku v září 2020 proti Skotsku. Od té doby zapsal za národní tým 43 startů, během kterých dvakrát skóroval. Vedle probíhajícího světového šampionátu se zúčastnil i dvou mistrovství Evropy.
1: Možný předčasný konec trenéra Miroslava Koupka u české reprezentace po vyřazení ve skupině mistrovství světa není téma. To řekl šéf fotbalové asociace České republiky David Trunda. V rozhovoru pro Českou televizi řekl, že spolupráce se 74-letým koučem bude pokračovat podle smlouvy, která platí ještě 2 roky.
0: Nejvýše postaveným českým hokejistou letošního draftu zámořské NHL je útočník Adam Novotný. Ze 24. místa si ho vybral Vancouver. Jedničkou draftu je kanadský útočník Gavin McKenna, který míří do Toronta.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v německém Bad Homburgu. V semifinále porazila Rumunku Rusovou 2x6-4. Kvůli vysokým teplotám zápas po prvním setu organizátoři přerušili, pokračuje Muchová.
2: To vedro je tady šílený už poslední 3 dny. Šli jsme po prvním setu z kurtu, takže to se mi stalo poprvé, tady to čekání na to, jestli trošku padne teplota, která podle mě teda ani moc nepadla, ale nakonec jsme po hodině jsme se vrátili na kurt a jsem rád, že jsem to
1: Muchová zabojuje o třetí titul v kariéře a druhý v sezóně. Utká se o něj po 11. hodině s Japonkou Naomi Osakovou.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti 4letému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ten potvrdil wimbledonskou vítězku z roku 2023, respektive potrestal kvůli tomu, že v loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník 26-leté tenistky Jan Exner ve vysílání radiožurnálu Sport popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
3: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
1: Čeští basketbalisté se v Srbsku připravují na závěr první fáze kvalifikace mistrovství světa. Výběr kouče Luboše Bartoně se dnes v Bělehradě utká v přípravě s domácí reprezentací. Křídlo národního týmu Martin Peterka oceňuje, že Čechy prověří silný soupeř.
4: Zase dobře, si můžeme zahrát podle mě teď s jedním z nejsilnějších týmů v Evropě. Příští týden to bude důležitý, aby my jsme postoupili, tak musíme aspoň jeden zápas vyhrát, ale bylo by lepší, kdyby jsme vyhráli oba, aby jsme si přenesli co nejlepší skóre.
1: Češi nastoupí 3. července ke kvalifikačnímu duelu ve Švédsku a 3 dny potom v Brně proti Estonsku.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A postaral se o ně Jakub Marek. Kubo, díky.
1: Díky, hezký den.

0: Na letošní mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe a v Mexiku už padlo několik rekordů. Argentinec Lionel Messi se stal novým střelcem historie, tedy tím nejlepším. Portugalec Cristiano Ronaldo zase skóroval i na svém 6. světovém šampionátu. A díky vyššímu počtu týmů už taky padlo nejvíc gólů na jednom turnaji a zápasy navštívil nejvyšší počet fanoušků. Historickým maximum mistrovství světa ve fotbale se věnujeme v těchto dnech i v encyklopedii radiožurnálu Sport. No a dnes se zaměříme na jeden týmový rekord, protože nás bude zajímat, jestli byste věděli, která reprezentace byla nejčastěji ve finále, tedy nejvícekrát si zahrála o titul světových šampionů.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to ta německá. Němečtí fotbalisté hráli o titul mistrů světa už 8krát a úspěšní byli z poloviny. Poprvé vyhráli finále v roce 1954 ve Švýcarsku, pak ovládli domácí světový šampionát o 20 let později, triumfovali i v roce 1990 v Itálii a naposledy získali pohár pro mistry světa v roce 2014 v Brazílii. Stříbrní skončili němečtí fotbalisté v letech 1966 v Anglii, 1982 ve Španělsku i o 4 roky později v Mexiku. No a naposledy to bylo v roce 2002 v Japonsku a Jižní Koreji. Podle britské sportovní analytické společnosti Opta mají němečtí fotbalisté solidní šanci dostat se do finále mistrovství světa i letos a vyjádřili ji hodnotou 10,6%. A když se tedy podíváme na historické pořadí za německým Die Mannschaftem, jak se přezdívá tedy reprezentantům země našich západních sousedů, tak na té druhé pozici jsou Kanárci, neboli Brazilci. Ti se dostali do finále mistrovství světa 7krát a o 3. místo v počtu účastí v závěrečném zápasu turnajů o světový titul se dělí Argentinci a Italové, kteří o zlato bojovali celkem 6krát. Kdo bude bojovat o zlato na letošním mistrovství světa? To je otázka, na kterou samozřejmě teprve poznáme odpověď. Jenom doplním ale, že onen finálový duel se na stadionu v New Jersey bude hrát 19. července. A jak jinak, než v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Aktivisté dnes zablokují fernský průsmyk v Tyrolsku. V Česku bude extrémní horko. Záchranáři varují před kolapsy. Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1. Omezení zpomaluje provoz na pražském okruhu Uzličína směrem k dálnici D1. A bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Při cestě přes rakouské Tyrolsko dnes hrozí komplikace. Demonstranti na 2 hodiny od 10 do 12 zablokují fernský průsmyk, jednu z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy. Místní obyvatelé a ekologické organizace protestují proti plánu tyrolské vlády rozšířit dopravní infrastrukturu v už tak vytížené oblasti.
4: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nasrajt. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v části sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: V Česku platí výstraha před extrémním horkem. Dnes může být až 39, zítra až kolem 41 stupňů. Nejvyšší teploty mají být podle meteorologů hlavně v Polabí, po Ohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Lidé by se před horkem měli dostatečně chránit, omezit pobyt na přímém slunci i fyzickou zátěž a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad, vysvětluje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
5: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovou tu chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
2: Na horké počasí by si měli lidé dávat pozor i na horách. I na hřebenech může být tento víkend až ke 30 stupňům. Třeba horská služba v Orlických horách upozorňuje, že by měli turisté přizpůsobit délku i náročnost túry aktuálnímu počasí. Měli by mít sebou dostatek tekutin, pokrývku hlavy a počítat i s možností odpoledních bouřek. Ve Vítkově na Opavsku dnes otevřou novou turistickou atrakci, originální vyhlídkové kolo. Je na cestě do Klokočova na kopci zvaném Cabák.
6: Je to konstrukce ve tvaru kola, odkazující na nedaleký důl Velhodce. Další zastavení připomínající někdejší těžbu břidlice, dodává nezávislý vítkovský starosta Jakub Cihlář.
7: A mělo by vzniknout takové zájmové místo, které vlastně svým vzhledem bude odkazovat na podnítkou minulost tady té oblasti.
6: Z místa je dobrý výhled na okolí. Nová vyhlídka vznikla ve spolupráci s polským městem Glubčice, které v rámci podpory turistiky upravuje zatopený lom po těžbě kamene. Martin Knitl, Radiožurnál.
8: Sport. Francouzští fotbalisté vyhráli na světovém šampionátu v Severní Americe i třetí zápas skupiny. Nad Norskem zvítězili 4-1 a do vyřazovací fáze jdou z prvního místa. Norové měli play-off také předem jisté a nastoupili s 10 změnami v základní sestavě. Do utkání tak nezasáhl třeba ani útočník Erling Haaland. A pokračuje střelec hat-tricku a držitel zlatého míče Ousmane Dembélé.
9: Jsem spokojený. Je to pro mě jedinečný a důležitý moment. Nicméně víc se mi povedla utkání proti Senegalu nebo Iráku. Tam si myslím, že jsem měl na hru mnohem větší vliv. Je potřeba zůstat soustředěný. Důležité zápasy nás teprve čekají.
8: V dalších zápasech Senegal deklasoval Irák 5-0, Belgie Nový Zéland 5-1, Kaperdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0, Egypt s Iránem 1-1 a Španělsko porazilo Uruguay 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Situace na okruhu u Zlíčína a kolona na D1 v Brně. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 za nájezdem z dálnice D5 na 22. kilometru opravovali vozovku v pravém pruhu, krátká kolona se rozjela. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně byla kvůli tomu kolona z prvního kilometru, ta se teď rozjíždí, zdržíte se už jen krátce. Na okruhu dál směrem na D1 bude až do odpoledne uzavřený sjezd na Barrandov exit 16 kvůli opravě. Místo se dá objet otočením na exitu 15 Lochkov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na výstaviště z kilometru 193 počítejte s kolonou, pomaleji se jede ke sjezdu na D2, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic sílí provoz.
11: Už se začíná dělat kolona před Benešovem, už to začíná se jako docela dobržovat a už to začíná být dlouhé.
10: Zdržíte se zatím do 10 minut, další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě mezi 33 až 36 a na horách 30. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
12: Na fotbalové mistrovství světa je odehráno dalších 6 zápasů, známe další postupující a když se podíváme na tabulku střelců, tak tam je jedno nové jméno na těch nejvyšších příčkách. V čele je samozřejmě i nadále Lionel Messi, Argentinec skóroval už 5krát. No a ke 4gólovým Kylianu Mbappému, Erlingu Haalandovi a Viniciusovi Juniorovi se přidal také Ousmane Dembele, který hattrickem řídil vítězství Francie nad Norskem. No a čemu se na Radiožurnálu Sport budeme věnovat dál? Zase fotbalovému mistrovství světa. Na něm se hrál takzvaný zápas hrdosti a nikdo ho neprohrál. Egypt remizoval s Íránem, oba týmy mohou nakonec postoupit do vyřazovací fáze a na stadionu v Seattlu vlály duhové vlajky. Za chvíli se tedy tam vypravíme za naším zpravodajem na mistrovství světa.
3: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Lenny Kravitz na Radiožurnálu Sport a teď už zase fotbalové mistrovství světa. Egypt a Irán na něm remizovali 1-1 v takzvaném zápase hrdosti. Tak ho aspoň označili lokální pořadatelé Seattlu, kde právě začíná tradiční Pride Weekend na oslavu práv sexuálních menšin ve Spojených státech. Vedení obou týmů ze zemí, kde je homosexualita kriminalizována, se snažili, aby se během utkání projevy podpory LGBTQ komunity nesměly objevit. Zápas Seattlu sledoval náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno do Česka.
0: Jak to tedy nakonec během zápasu vypadalo na tribunách? Objevily se nějaké problémy?
1: No, když nepočítáme, že na hřiště vběhl po tom nakonec neuznaném iránském gólu závěru iránský fanoušek, tuším, kterého tam pořadatelé zase odstraňovali z plochy, tak pokud se budeme bavit o tom v úzovkách Pride zápase, tak řekl bych, že na stadionu jsem žádné problémy nezaznamenal, naopak všichni s úsměvem si, řekl bych, dělali svoje. Potkal jsem fanouška Egypta, který před zápasem si rozbalil svůj kobereček a pomodlil se tady v rohu jedné z hal stadionu a kolem něj chodili lidé s duhovými vlajkami, tričkami a podobně. Ty symboly LGBTQ komunity a její podpory se nakonec v těch iránských a egyptských barvách na tribunách spíš ztrácely, ale užili si to, řekl bych, všichni společně. Ze hřiště také nikdo demonstrativně neodcházel. Ten Pride zápas zůstal v úzovkách jen na tribunách, což odpovídá tomu, že šlo o akci neformální, volně napojenou na zdejší tradiční Pride Weekend. Nebylo to v režii FIFA, ale lokálního organizačního výboru. Ten Pride Weekend právě začíná tady v Seattlu a do něj se mimochodem běžně zapojují zdejší sportovní týmy fotbalu, baseballu, amerického fotbalu a podobně.
0: Honzo, a přišli s duhovými vlajkami na stadion jen místní, nebo je měli i někteří fanoušci Egypta a Iránu?
1: Viděl jsem i některé fanoušky nebo dvojice, především iránské, které měly vedle sebe jak tedy iránské symboly, tak symboly podpory LGBTQ komunity. Dokonce jsem vedle sebe kousek viděl iránskou faninku slavit gól duhovou vlajkou, vášnivým kroužením nad hlavou. To by v Iránu na fotbale opravdu možné nebylo. No a s iránskou monarchistickou vlajkou a zároveň s duhovou vlajkou přišel fandit třeba i Said, který z Iránu odešel před 14 lety a teď žije tady ve Spojených státech.
2: Ano, podporuju iránský tým i LGBTQ komunitu. Když jsem žil ještě v Iránu, měl jsem kamarády geje, ale mluvili o tom jen s lidmi, kterým opravdu důvěřovali. Bojí se to tam dávat otevřeně najevo. Mají strach, že za svou orientaci budou popraveni. Jsou pod velkým tlakem. Vláda a náboženská komunita se tváří, že tam homosexualita neexistuje. I tady v Americe někteří vystupují proti LGBTQ lidem, ale ti lidé existují, žijí v Iránu a všude mezi námi. Neměli by být ignorováni a my jsme to přišli oslavit.
1: Před stadionem, před zápasem byla ta situace místy nervóznější. Tu a tam se objevil i projev odporu k duhovým vlajkám nebo i nenávistné projevy vůči LGBTQ komunitě.
0: Duhové vlajky FIFA nezakázala, jak si iránská výprava přála, ale ty iránské z dob před islámskou

0: režimu v Teheránu. Místy to bylo vyhrocené, protože tady se pohybovali samozřejmě i pro režimní Iránci, ale na stadionu zase Iránu fandilo, řekl bych, tomu týmu, o kterém říkají, že je loajální tomu režimu, což se té zdejší diaspoře z velké většiny nelíbí, tak přesto se znovu nechali Iránci strhnout a tomu týmu fandili. Řekl bych, že Irán patří na tomhle šampionátu k týmu s jednou z nejvášnivějších a největších podpor, přestože tedy fanoušci přímo z Iránu mají zakázáno do Spojených států cestovat a přestože, jak jsem říkal, ta zdejší diaspora je naladěna velmi protirežimně a vyčítá hráčům loajalitu režimu. Znovu, když se hrála iránská hymna před zápasem, tak publikum ji vybučelo z velké části, kdežto iránští fotbalisté měli tu ruku na srdci.
1: Říká Jan Kaliba, náš zvláštní zpravodaj na fotbalové mistrovství světa, který Seattlu navštívil zápas hrdosti mezi Iránem a Egyptem, který skončil nerozhodně 1-1. Honzo, díky a dobrý večer do Seattlu.
0: Díky, naslyšenou.
1: Je 8 hodin 16 minut a my si můžeme na Radiožurnálu Sport připomenout samozřejmě i další dnešní výsledky fotbalového mistrovství světa v té skupině, do které patří také Egypt a Irán, tedy ve skupině G. Belgie zvítězila nad Novým Zélandem 5-1. To znamená, že Belgie tuhle skupinu tedy dokázala vyhrát. Postupuje také Egypt ze druhého místa, Irán se 3 body a vyrovnaným skóre 3-3. Musí čekat na to, jestli se tedy vejde do play-off z pozice jednoho z těch 8 nejlepších týmů ze třetích míst 12 základních skupin. Postupuje také Španělsko, které zvítězilo nad Uruguayí, to je tedy skupina H. Španělsko zvítězilo 1-0. Kapverdy i po třetí na turnaji remizovali se Saudskou Arábií 0-0, ale i to jim stačilo k tomu, aby ve skupině obsadili druhé místo za Španěli a tahle malinká země, tedy ostrovní země na západ od Afriky, tedy slaví hned při své premiérové účasti na šampionátu historický postup do play-off. Uruguay se 2 body na třetím místě už mezi postupující rozhodně nevejde. No a abychom nezapomněli, tak už vlastně včera našeho času Norsko v souboji o vítězství ve skupině podlehlo s Francií 1-4 a Senegal zvítězil nad Irákem 5-0.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Je sobota 27. června, den, kdy slaví narozeniny Raul González. Tedy když už jsme u toho fotbalu, tak pojďme tedy popřát i tomu tu bývalému španělskému útočníkovi, který nasázel desítky gólů ve španělské reprezentaci, především také v Realu Madrid, se kterým třikrát vyhrál Ligu mistrů a celkem šestkrát také španělskou La Ligu. Raul Gonzálezovi je dnes 49 let. Věřím, že narozeniny slaví také řada z vás, kteří poslouchají Radiožurnál Sport, tak i vám především hodně zdraví a především klid v tomto dnešním horkém dni. A když už jsme tedy u těch přání, tak všechno nejlepší k svátku také všem Ladislavům.

0: Když už tedy na Radiožurnálu Sport mluvíme o fotbalovém mistrovství světa ze všech různých úhlů, tak si ještě pojďme přiblížit to, co nás na závěr bojů v základních skupinách čeká. Od 23 hodin se utkají Chorvatsko s Ghanou a Panama bude hrát s Anglií. Mělo by to být tedy celkem jasné v obou dvou zápasech, tedy hlavně Anglie-Panama, ale Ghana určitě může Chorvatsko pozlobit. Situace v tabulce této skupiny je tedy taková, že Anglie má v tuto chvíli na čele na první pozici 4 body, ale 4 body má i Ghana a na třetí příčce se 3 body Chorvatsko, takže mezi Chorvatskem a Ghanou to bude tedy, dá se říci, přímý boj o postup dál. Anglie by si ho měla celkem v pohodě, řekněme, proti Panamě pohlídat. No a potom tyhle duely tedy začnou ve 23 hodin. O 1:30 ráno dojde na dvojici zápasů, které tedy patří do tabulky skupiny K. Proti sobě se postaví Kolumbie s Portugalskem a Demokratická republika Kongo s Uzbekistánem. Situace je taková, že Kolumbie má 6 bodů, Portugalsko 4, Demokratická republika Kongo 1 a Uzbekistán je zatím na 0. No a všechno potom, co se týče základních skupin fotbalového mundialu, uzavře skupina, ve které proti sobě nastoupí Jordánsko s Argentinou a Alžírsko s Rakouskem. To je skupina J. Argentina má po dvou výhrách už postup jasný. Rakousko a Alžírsko se v přímém souboji tedy utkají o druhou příčku. No a Jordánsko to už postoupit nemůže. Tolik tedy Radiožurnál Sport a fotbalové mistrovství světa. Za chvíli, za necelé 4 minuty, nás čekají aktuální zprávy a potom se vypravíme na golfový turnaj, tedy těch nejlepších evropských golfistek do Berouna, kde si zatím mimochodem velmi dobře vede česká jednička Sára Kousková.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Radiožurnál 8:30. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském Volgogradu. Úder zranil nejméně 10 lidí. Oznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něj poškodily výrobní zařízení továrny a způsobily několik lokálních požárů. Podrobnosti o zasaženém podniku nejsou jasné. Nepotvrzené zprávy ruských i ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů. Do Venezuely dnes odletí z Prahy český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Bude v něm 69 lidí, hasiči, statici, specialisté dronové služby i kynologové sepsy. Mají pomáhat s likvidací následků zemětřesení. To zemi zasáhlo v polovině týdne. Úřady hlásí zatím 920 obětí. Kuriózní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou. Registrace závodníků začne v 10 hodin pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se pak na vodu vydají přesně ve 13 hodin a 27 minut. Start je tradičně v tuto dobu, kdy v minulosti odjížděl vlak z nedaleké zastávky. Jeho houkání plavbu vždy zahajovalo. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit originalitu lodí i výsledky pivní štafety týmů. Sport. Fotbalisté Cap Verde remizovali se Saudskou Arábií 0-0 a při svém debutu na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze. Nováček šampionátu obsadil druhé místo za Španělskem, které zdolalo Uruguay 1-0. V dalších zápasech Francie porazila Norsko 4-1, Senegal Irák 5-0, Egypt remizoval s Íránem 1-1 a Belgie deklasovala Nový Zéland 5-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 v Brně a překážka na D8 u Liboušce. Na dálnici D1 v Brně směrem do Vyškova za sjezdem na výstaviště z kilometru 191 počítejte s kolonou. Popojíždí se ke sjezdu na Bratislavu, tam je omezení, zpoždění 10 minut, kamiony postojí déle. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou zastavil kamion. Je na kilometru 239 v odstavném pruhu. Na D8 z Prahy do Drážďan dejte pozor za sjezdem na Děčín. Na 81. kilometru stojí porouchané osobní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem na D1 bude až do odpoledne uzavřený sjezd na Barrandov exit 16 kvůli opravě. Na místo se dá objet otočením na exitu 15 Lochkov. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic sílí provoz před Benešovem, zpomalíte za odbočkou na Mrač, zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
6: Počasí. Po ránu je v Česku teplo, obloha na většině území je jasná a zůstane tak i po celý dnešní den. Nejvyšší teploty, ty se teď pohybují v rozmezí od 20 do 24 stupňů. První prázdninový víkend bude v Česku tropický, čekají nás teploty i nad 40 stupňů. Na co si v takovém počasí dát pozor, to říká meteorolog Josef Hanslík.
7: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
6: Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit, bude oblačno až zataženo, od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat a v polovině týdne naměříme i kolem 24 stupňů. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport, a to ve chvíli, kdy už na ženském golfovém turnaji Czech Ladies Open na hřišti Royal Baron Golf Club jsou v akci první flighty, protože už před necelou hodinkou začalo druhé kolo. No a i o tom, kolika českých golfistek se bude týkat a která by měla mít největší naději na velmi dobré umístění, si teď popovídáme s Krištofem Kousalem, který už do Berouna dorazil. Krištofe, dobré ráno.
1: Krásné ráno z Berouna.
0: Nejprve se ohlédněme za tím úvodním včerejším kolem. Jak dopadlo, která česká hráčka byla nejlepší?
1: Nejlepší byla ta papírově nejlepší česká jednička Sára Kousková, ta zahrála první kolo za 7 ran pod par, bylo to výborné skóre, stačí to na dělené 5. místo. Aktuálně to první kolo zahrála nejlépe zkušená Velšanka Lidia Holová a ta měla skóre minus 9 na konci té první 18. Telehráčka už má za sebou 3 jamky, v dnešním programu zůstává na tom skóre, a co se týče Sáry Kouskové, tak ta před nějakými 12 minutami odpálila první míček z prvního týčka, první jamky, a tak tady teď bude patovat na své první jamce druhého kola, tedy sobotního, ve kterém se taky bude rozhodovat o tom, které hráčky projdou katem do toho nedělního kola. Sára Kousková k tomu má našlápnuto skvěle, stejně jako další Češky, které jsou jenom o dvě rány zpátky, a to je Tereza Zapletal-Koželuhová, Lucie Váchová a Jana Melichová. A Zapletal Koželuhová je teď na třetí jamce, má dvě za sebou a už taky za dnešek má skóre minus 1, jeden pod par, takže ta je aktuálně dělená 9. se skóre minus 6. Váchová s Melichovou, tak ty mají stále minus 5. Jana Melichová, ta odpálila svůj první míček před 10 minutami. No a teď se chystá taky další z domácích nadějí, Patricie Maková na odpališti 10. jamky, a ta taky vyšla první míček do druhého kola.
0: Krištofe, tak brzký začátek je na golfovém turnaji obvyklý, anebo je to také záležitost toho, kam až dnes vystoupá teplota, tedy až k nějakým 40 stupňům?
1: Od tohoto vůbec vlastně se neodvíjí, ty brzké ranní starty jsou absolutně běžné na golfových turnajích, začíná se klidně i dřív, takže golfistky si musí přivstat ten první tee time dnešního dne byl v 7 hodin 45 minut, to přiznejme si, není nic úplně šíleného. Lucie Váchová odstartovala tady jako první hráčka spolu s dalšími dvěma spoluhráčkami ve flightu, Lidii Holovou a Parnavy Ursovou, no a z první jamky tam taky byly tři hráčky, startuje se tedy z 10. a z prvního týčka, no a pro české diváky je příznivé to, že všechny hráčky stejně jako včera taky jdou v podstatě tak nějak po kupě, včera všechny hrály v těch odpoledních flightech, dneska všechny se zapojí v dopoledních raních, všech 11 českých golfistek, takže se dají celkem přehledně sledovat, a navíc zdůraznil to i promotér turnaje Luboš Kožel před tím, že tohle nalosování svědčí i tomu, že ve chvíli, kdy tady budou kulminovat teploty, které dneska budou opravdu vysoké, tak v podstatě už všechny české hráčky budou mít dohráno a diváci se budou moct třeba přesunout někam do chládku.
0: Takže se dá očekávat, že by ten zítřejší finálový program na Czech Ladies Open v Berouně mohl mít opravdu velmi bohaté české zastoupení. Jen připomínám, že katem projde 60 golfistek. Kolik z nich by mohlo být těch českých, Krištofe?
1: No, aktuálně to vypadá tak, že na těch pozicích nad tím pomyslným katem je v tuhle chvíli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 golfistek. Natálie Saint-Germain vypadá, že bude golfistka, které půjde dneska o nejvíc, že bude nejvíc bojovat o postup do toho finálového nedělního kola, protože ta je na skóre even par, tedy přesně 0, ani nad, ani pod. Ta má za sebou už první jamku dnešního dne a zůstává tedy na Score Even Par na dělené 97. pozici, pak je tam ten tříranový odstup od dalších Češek, Makové, Andrýsové, ty jsou na minus 3 a ty si tak budou snažit hlídat pozici v tom druhém kole. No a od těch hráček, které jsou trošku níž v leaderboardu, od Kristýny Napoleové, Terezy Malecké, tak tam se bude očekávat velký boj o postup do toho nedělního finálového kola. Napoleová plus 2, Malecká plus 3. No a na chvostu z toho českého pohledu jsou Kateřina Šmolíková a Anika Kohoutek, dvě české amatérské hráčky, které to mají už přece jenom docela daleko na tu hranici katu plus 4 a plus 6 a tam by to musel být opravdu perfektní výkon od těchto dvou hráček, aby se posunuli směrem dopředu k těm pozicím katu.
0: Říká Krištof Kousal, který dění na ženském golfovém turnaji v rámci Czech Ladies Open v Berouně bude s námi sledovat samozřejmě i nadále. A my se s ním uslyšíme na Radiožurnálu Sport po 11. hodině. Krištofe, díky zatím a brzy naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.
0: Je 8 hodin 43 minut a jsme rádi, že vaším společníkem je jediné ryze sportovní rádio v českém rozhlasovém éteru, tedy Radiožurnál Sport.

Na fotbalové mistrovství světa je dohráno 9 ze 12 základních skupin. No a v tuto chvíli je Uruguay se svým 16. místem v žebříčku FIFA nejvýše postaveným týmem, který vypadl. Po remízách s outsidery z Kapverta Saudské Arábie přišla těsná porážka se Španělskem v utkání, ve kterém svěřenci trenéra Marka Bielsi nebyli horší, ale gól nedali. A sami inkasovali z jediné střely, kterou evropští šampioni dokázali vyprodukovat směrem na branku Uruguayců. No a zmíněný trenér Marco Bielsa po překvapivě rychlém konci uruguajských fotbalistů na šampionátu nehledal vinu nikde jinde než v sobě. Prohlásil, že měl k dispozici kvalitní hráče, ale přesto neuspěl. Sám Bielsa po utkání prohlásil, co zanechávám uruguajskému fotbalu. Nic, protože jakýkoliv přínos, který trenér může po 3 letech práce udělat pro fotbal, se nikdy skutečně neprojeví, pokud se nedosáhne výsledků. No nemá to tedy Marcelo Bielsa vůbec jednoduché. Uruguay je už druhou zemí, ve kterému nemůžou přijít, jak se říká, na jméno. Svou rodnou Argentinu si znepřátelil už v roce 2002, kdy s týmem hvězd také vypadl ve skupině.

0: 8 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který se po zprávách v 9 hodin spojí s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, abychom samozřejmě probrali poslední novinky z fotbalového mistrovství světa, ale třeba také další krajské kolo penaltového krále, tedy akce, jejímž je Pavel patronem, která nabízí šanci prosadit se třeba i amatérským fotbalistům v té specifické disciplíně, tedy střelbě pokutových kopů. Pokud ještě nevíte, o co jde, tak my vám to tedy s Pavlem Horvátem po deváté prozradíme. Teď ale pojďme do Benátek nad Jizerou, protože tam se hraje fotbalový memoriál Jaroslava Krále. Na turnaji startovali i prvoligové týmy Jablonce a Mladé Boleslavy v rámci přípravy na novou sezónu. Víc než se soupeři, tam ovšem fotbalisté mnohdy bojovali s velkým vedrem.
1: Memoriál Jaroslava Krále v Benátkách nad Jizerou pravidelně provází horké počasí, to letošní ale bylo možná extrémní. Kolem hřiště, respektive u střídaček, byly pochopitelně kýble s vodou. No a možná fotbalisté záviděli dětem, pro které pořadatelé připravili dva ochlazovací bazény, které samozřejmě se těšily velkému zájmu těch nejmenších návštěvníků. A turnaje na benátickém Pažitu, jinak velice dobře připraveném, se představili také dva ligové celky, Mladá Boleslav a Jablonec. Jablonec v tom prvním utkání vyzval Vlašim. No a trenér Luboš Kozel říkal, jak svůj tým vlastně na to úmorné vedro připravil.
2: Tak ono, jako je pravda, že teď to graduje, ale vlastně dá se říct, že už i teď ty tréninky jsme hodněkrát trénovali v teple a tohle to, na to se připravit moc nedá. Stejně prostě v tom zápase potom přijdou momenty, kdy máte pocit, že umřete, ale musíte být hodně zavodněný, že jo, jakoby být prostě mít stopový prvky v sobě, protože ta únava jako se načítává daleko rychleji. No.
1: Vy osobně jako fotbalista zahrál jste si takhle na vedru 39-40 stupňů?
2: Tady v českých podmínkách si tohle úplně nevybavuju, ale vím, že jsme jednou ze Slaví hráli vlastně před kolo Ligy mistrů v Azerbajdžánu v Baku a vím, že jsme vycházeli z hotelu a tam na teploměru bylo 53, takže to si pamatuju do dneška, ten zápas, to bylo strašný.
1: Do hry v jabloneckém dresu zasáhl také útočník Jan Chramosta, mimochodem muž, který tady v Benátkách vyrůstal a dodnes tady bydlí.
3: No tak ono tady na těch turnajích v Benátkách, minulý rok si myslím, že jsme to taky takhle měli. No. Ohromný vedro, těžký podmínky, ještě vlastně to je na konci týdne, kdy jsme v přípravě, takže tohle jako je vrchol toho týdne. Hodně to bolí, no. Co na to mám říct.
1: Ve druhém zápase turnaje Mladá Boleslav vyzvala pražskou Duklu. Trenér Středočechů Aleš Majer říká, jak své svěřence na úmorné vedro připravil.
4: Tak snažíme se samozřejmě upravit i ten předzápasový program, aby třeba rozcvička byla kratší, aby jsme nebyli na tom vedru opravdu dlouho. A samozřejmě dneska to budeme hrát na dva poločasy, takže zase tam kluci budou jenom 45 minut všichni. I na to jsme reagovali, že bychom možná třeba to rozdělili jinak, ale kvůli ten vedru jsme to udělali takhle.
1: Filip Matoušek dokonce přiznal, že v takovém vedru ještě v životě nehrál.
5: Tak myslím si, že tady ty vedra jsou ojedinělý, že jsem je snad ještě v kariéře nezažil. Takže by se na tyhle vedra měl připravovat určitě pár dní před zápasem, dostatečně pitej režim a netrávit tolik času na sluníčku.
1: Co ale při tom samotném zápase, co se dá?
5: Nehrát zápas, jak se říká, nahoru dolů, mít zápas pod kontrolou, být na míči, nebejt nějak zbrklý v akcích.
1: A poznatky jednoho z nejzkušenějších v boleslavské sestavě, to znamená obránce Matěje Hybše.
6: Ono jako potom samozřejmě jako asi nezáleží na tom, jestli je 37 nebo je prostě 32, na tom sluníčku je stejně katastrofálně, takže těch zápasů a tréninků jako máme mraky přes to léto. Nezbývá nic jiného, než to dneska odehrát, no, ale samozřejmě někde jsem čet, že zákaz vycházení jako ven, tak pro nás to už neplatí. Jo. To je jako asi zásadní, dostat do sebe dobrý živiny, už jako od rána, co se týče snídaně, hodně sacharidů samozřejmě, aby to tělo bylo připravené na tu zátěž a samozřejmě jako pitný režim a to není jenom jako dneska, ale na tohle počasí vlastně, nebo na zápas takovémhle počasí, když tom tykon trénujeme, tak samozřejmě musí se člověk připravit minimálně jako den dopředu a už den dopředu prostě počítat s tím, že ten výdej jako bude obrovský.
1: Uzavřel Matěj Hybš povídání o velkém vedru. Z Benátek nad Jizerou, Pavel Petr, Radiožurnál.
7: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
2: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
3: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
2: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
4: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi říkal, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
3: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 9 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
6: Tým českých záchranářů se připravuje na odlet do Venezuely, postižené zemětřesením. Spojené státy zaútočily na Írán v odvetě za íránský útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu. Fotbalisté Norska na závěr skupiny mistrovství světa prohráli s Francií 1-4. Kolona popojíždí na dálnici D1 v Brně směrem do Vyškova. A bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Čeští hasiči a záchranáři se připravují na odlet do Venezuely. Speciální záchranný tým tam bude pomáhat po ničivém zemětřesení. Na pražském letišti Václava Havla je náš reportér Mikuláš Vochoska.
7: Bezmála 76 českých hasičů, záchranářů a dalších specialistů odletí z pražského letiště v Ruzině do Venezuely v 11 hodin. Kromě hasičů specializovaných na pátrání v sutinách jsou v týmu i statici, specialisté na drony, kinologové se záchranářskými psy a nebo dva lékaři. Hlavním úkolem českých záchranářů a hasičů bude hledat a vyprošťovat lidi ze zřícených nebo vážně poškozených budov. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
6: Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu v noci udeřily na íránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly íránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv. Íránské revoluční gardy pak oznámily, že v odvetě napadly vojenské základny Spojených států.
8: I don't like the fact that they took a shot.
9: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Írán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo íránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Írán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana sestřelila, jeden zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření i pražská zoologická zahrada. V provozu je tam 30 mlžítek. Jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale taky ve výbězích některých druhů, jako jsou kapibary, sloni nebo tučňáci. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
10: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledu. Zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
0: Sport.
11: Norští fotbalisté prohráli v posledním utkání skupiny světového šampionátu s Francií 1-4. Postup do play-off měli Norové už před zápasem jistý. Trenér Solbakken tak udělal v sestavě 10 změn a pošetřil i útočné hvězdy Haalanda a Ødegaarda, pokračuje Solbakken.
12: Po minulém zápase jsme si udělali vyhodnocení a zjistili jsme, že máme až 6 hráčů, kteří jsou velmi vyčerpaní. Do utkání s Francií jsme navíc měli nejkratší možné okno na regeneraci a museli bychom ho vyhrát. Jediný důvod, proč bychom měli rotovat méně, by byl ohled na fanoušky, kteří samozřejmě chtěli vidět Erlinga nebo Martina, ale my jsme tady od toho, abychom na turnaji došli co nejdál.
11: V dalších zápasech Senegal porazil Irák 5-0, Španělsko zdolalo Uruguay 1-0, Kapverdy hráli se Saúdskou Arábií 0-0 a při svém debutu na šampionátu postoupili ze skupiny. Egypt remizoval s Íránem 1-1 a Nový Zéland prohrál s Belgií 1-5.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 u Holešova a kolona v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Zlín. Dejte pozor, na kilometru 268,5 leží kus plastu, může se vybočovat. Na D1 z Prahy do Ostravy je na průjezdu Brnem silný provoz. Brzdí se za sjezdem na Výstaviště na kilometru 191. Do zúžení ke sjezdu na Bratislavu je to na 10 až 15 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic dejte pozor za sjezdem na Mníšek pod Brdy. Na 19. kilometru stojí osobní auto, je v odstavném pruhu. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se popojíždí za odbočkou na Mrač a v kopci Tužínka zdržení do 15 minut. A na Žďársku je uzavřená silnice 354 mezi Radostínem nad Oslavou a Zahradištěm. Provoz zastavila nehoda motorkáře. Dá se to objet přes Pavlov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů. Na severovýchodě mezi 33 až 36 a horko bude i na hřebenech hor kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
14: Fotbalisté Kapverd postoupili po třech remízách senzačně do vyřazovací fáze mistrovství světa. Své vyhrály tedy skupiny také týmy Francie, Španělska a Belgie. Takové je shrnutí dalšího hracího dne na světovém šampionátu.
0: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.
14: No a my to teď probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, dobré ráno.
15: Dobré ráno.
14: Nejprve ale začněme akcí, na kterou jsi se znovu po týdnu vypravil a jímž si patronem penaltový král, tentokrát v Jasené ve Zlínském kraji. Tak když tu akci trochu, pokud nás ještě někdo neposlouchal a neví, o co je přiblížíš, o co se jedná?
15: Tak je to klasický penaltový král, máme dvě kategorie, jedna je kadet, je to samozřejmě pro děti do 17 let nebo mládež do 17 let, ty mají svoji kategorii. A po obědě začíná kategorie elit, která je samozřejmě pro dospělý hráče i hráčky, musím říct. I ráno je to pro holky, pro kluky. A hrajeme klasického penaltového krále, to, co my jsme byli zvyklí, je nějaký pořadí. Máme zhruba v každé kategorii 100 střelců a jde jeden po druhým. Každý má vlastně možnost jednoho omylu, jakmile nedá po druhý, tak končí soutěži a samozřejmě ten, kdo zůstane, tak je penaltovým králem. Máme k tomu spoustu doprovodných akcí, samozřejmě dobrý jídlo, dobrý pití, takže čeká nás krásný den, i když bude vedro, tak máme samozřejmě i pitný režim a i osvěžení, co se týká zavlažování a tak.
14: Zajímavé je, že třeba minulý týden v prvním krajském kole tohoto ročníku penaltového krále mezi ženami vyhrála sestra Štěpána Chaloupka, českého fotbalového reprezentanta, která je reprezentační házenkářkou, je to tak?
15: Je to tak, holky přijeli před mistrovstvím světa v Číně, udělali si tam krátký team building, 4 nebo 5 dokonce z nich se přihlásilo do té hlavní soutěže a sestra Štěpána Chaloupka byla nejlepší a vyhrála.
14: Pokud se na to podíváš s těmi zkušenostmi i z vlastně minulého premiérového ročníku penaltového krále, spíš jsou se schopni prosadit ti, kteří třeba fotbal i hrají na nějaké výkonnostní úrovni, anebo třeba ukáží víc té dovednosti a možná i pevných nervů amatéři. Kdo má v tomhle směru výhodu, má-li někdo?
15: Je to velmi rozmanitý, musím říct. Musím říct, že ty jako top hráči ligoví i, což jsem zažil v Ostravě, i teďka v Brně a dneska znova to zažijeme, tak buď bývalí nebo současní hráči, protože dneska tady bude Tomáš Poznar, Petr Jiráček třeba, další kluci, kteří jsou tady sokolí, tak si myslím, že nemají úplně velkou výhodu. Je to opravdu o nervech. Náš střelec v Němčanech proměnil neskutečných 37 penalt za sebou, což prostě jsem v životě neviděl. To je opravdu porce. A není to jednoduchý, samozřejmě ten tlak těch diváků a to prostředí, je to taková aréna, kdo může, tak se podívejte klidně na můj Instagram nebo na Instagram Penaltového krále a je tam spoustu videí a fotek a uvidíte sami. Není to jednoduchý pro ty střelce a já jsem velmi nadšený, že jsem součástí téhle akce.
14: Tlak a nervy, v podstatě jako na mistrovství světa, tak pojďme k téhle velké akci, která nás baví už pěkných pár dnů, byť tedy výsledky českých fotbalistů úplně ne, ale začněme přece jenom jimi, protože včera večer přišla zpráva z českého týmu, předseda fotbalové asociace David Trunda v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že konec trenéra Miroslava Koubka v národním týmu není téma, že bude pokračovat dál. Souhlasíš, že má mít Miroslav Koubek dál důvěru?
15: Pro mě to je pochopitelný. Já si myslím, že ten trenér, každý trenér, nejenom na ligový úrovni, ale i na té reprezentační, potřebuje prostě důvěru a potřebuje čas, aby to mužstvo si udělal podle sebe. A můžu být taky kritický, ale trenér Koubek toho času moc neměl a samozřejmě vidíme, jaký hráči hrajou na mistrovství světa a jaký hráče bohužel v tuhle chvíli máme my, prostě zatím teďka v tuhle chvíli se nemůžeme srovnávat s těma nejlepšíma a je to běh na dlouhou tráť a já si myslím, že výměna trenéra by tomu určitě neprospěla.
14: Český fotbalový národní tým přistál před pár minutami na pražském letišti Václava Havla. Máme na místě reportéra, se kterým se brzy spojíme. Teď ale s Pavlem Horvátem proberme ještě to, čeho jsme byli svědky na světovém šampionátu v posledních hodinách. Kapverdy po třetí remizovali a jsou v playoff. Stačil jim k tomu výsledek 0-0 se Saudskou Arábií. Pavle, je to i pro tebe velké překvapení, že tahle africká země při premiéře na světovém šampionátu bude hrát playoff?
15: No já si myslím, že hlavně je to překvapení i pro ně, protože jsem to vnímal tak, že si to tam jedou užít, jedou prostě na zkušenou a teď postoupili, takže je to, myslím, překvapení pro celý fotbalový svět, ale v tomhle je fotbal krásný, že nikdy nevíme dopředu, jak to dopadne a tady ten příběh je skvělý a uvidíme, jak budou na tom dál.
14: Francie porazila Norsko 4-1, Severané nastoupili s 10 změnami v základní sestavě, takže chyběl i hvězdný útočník Erling Haaland, trenér Solbakken to vysvětlil tím, že Norové už měli postup jistý a dal tak hráčům volno. Překvapuje tě, že k zápasu s takhle velkým favoritem Norové tímhle způsobem přistoupili a vlastně si vybrali soupeře pro první kolo playoff?
15: Chápu to, myslím si, že samozřejmě vnímají ty podmínky, vnímají, co je bude čekat ještě, určitě věří tomu, že půjdou dál a samozřejmě, byť se hraje skoro po týdnu, je tam ta týdenní pauza, tak si myslím, že opravdu každá minutka tady na tom mistrovství, kterou ušetříš těm top hráčům z těch základních sestav, tak je prostě k dobru a samozřejmě uvidíme, jestli to Norům pomůže, ale pro mě to je celkem logický krok.
14: No a ještě zmíníme pár slovy Španělsko, protože to sice vyhrálo svou skupinu, na závěr jo, Evropané porazili Uruguay 1-0, ale byla to jejich jediná střela na branku v zápase, ze které skórovali. Španělé patří k největším favoritům na titul, ale jejich výsledky ve skupině asi nejsou úplně přesvědčivé. Remíza s Kapverdami, pak sice vysoká výhra 4-0 nad Saudskou Arábií, ale na závěr tedy jen hubené vítězství 1-0 nad Uruguayí. Budou se tedy muset podle Pavla Horváta aktuální evropští šampioni v uvozovkách ještě pořádně rozjet?
15: Ano, je to střídmý zatím, ale myslím si, že mají kapacitu na to, aby se zlepšili. Myslím si, že výkony Španělska rostou i s tím, proti komu hrajou, takže já se těším na to, že Španělé se zlepší a budou předvádět dobrý fotbal i s gólama.
14: A my se těšíme na to, že si o fotbalové mistrovství světa zase brzy na Radiožurnálu Sport popovídáme s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, díky a hezkou sobotu s Penaltovým králem.
15: Hezký den, díky moc, naslyšenou.
14: 9 hodin, 12 minut, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a to vůbec nejposlouchanější rádio mezi těmi digitálními u nás.

0: Podle očekávání tak se dá hodnotit draft hokejových nadějí v nejlepší lize světa, tedy v NHL. Podle předpokladu si Toronto, které vyhrálo draftovou loterii, z prvního místa vybralo Gavina McKennu, tedy 18-letého útočníka, který minulou sezónu strávil v univerzitní soutěži NCAA. Maple Leafs vybírali jako první poprvé od roku 2016, kdy si zvolili svého současného kapitána a kanonýra Austina Matthewse. Tak uvidíme, jestli Gavin McKenna půjde v jeho stopách a jednou třeba to C-čko po Matthewsovi převezme. Druhý po něm šel na draftu v Buffalu na řadu švédský forward Ivar Stenberg, po kterém sáhl tým San Jose Sharks. Trojkou výběru talentů je po volbě Vancouver Canucks, které nově povede v roli hlavního kouče jeho otec Manny Malhotra, kanadský útočník Caleb Malhotra. Takže otec a syn se sejdou v NHL v jednom týmu na pozicích hráče a trenéra. Otázkou je, jestli to bude už v té příští sezóně. No a v prvním kole draftu, tedy v tom výběru 32, nakonec se dostalo i na jednoho českého hokejistu, 18-letého forwarda Adama Novotného, si z celkové 24. příčky vybral Vancouver, kde se tedy Adam Novotný může stát spoluhráčem Filipa Hronka. Otázkou samozřejmě je, jestli český reprezentační back právě u Canucks se vydrží i v dalších sezónách a kdy se případně tedy do NHL dokáže probojovat Adam Novotný. Nakročil tedy na draftu velmi solidně. Výběr talentů do NHL bude pokračovat dnes druhým až sedmým kolem. Všechno znovu v Buffalu vypukne po 17. hodině a mělo by se dostat i na řadu českých golmanů, protože těch je ve výběru prospektů, jak říkají mladým nadějným hokejistům v zámoří, opravdu hodně.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 21 minuta na radiožurnálu Sport se Vinohradské studio spojuje s letištěm Václava Havla, protože tam před pár desítkami minut přistál speciál s českým fotbalovým národním týmem po jeho neúspěšném vystoupení na mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku. No a na místě je také náš reportér Petr Kadeřábek. Petře, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak měl jsi už možnost mluvit s českými fotbalisty, možná trenérem Miroslavem Koupkem, jak tedy ten jejich přílet a setkání s novináři, pokud nějaké proběhlo, vypadal?
1: Proběhlo, až mě to docela překvapilo, jak byli hráči, zejména tedy spíše vedení českého národního týmu, vstřícní, protože před novináře přestoupili nejen trenér Miroslav Koubek, ale také generální manažer Pavel Nedvěd i předseda svazu pan Trunda. No a předtím také přečetl své prohlášení kapitán české reprezentace Krejčí, který vlastně celou tu 12-hodinovou cestu z Dallasu si napsal své prohlášení, pak přišel, oznámil, že jej tedy přečte, dočetl, rozloučil se a odešel. Vlastně nebyly možné sice žádné dotazy, ale samozřejmě to jeho prohlášení tak uslyší posluchači radiožurnálu Sport během několika pár minut, jakmile jej dopravím do systému a budete jej moc odvysílat.
0: A když bys měl vybrat to nejzásadnější, co zaznělo od těch mužů, o kterých jsi mluvil, že tedy své pocity, své dojmy, své hodnocení světového šampionátu předali tímto způsobem veřejnosti?
1: No, všichni byli samozřejmě zklamaní z toho, že nepostoupili ze skupiny, nicméně znovu opakoval jak Pavel Nedvěd, tak také trenér i předseda svazu, že to bylo vlastně maximum, postup na mistrovství světa po 20 letech. Hodně se tak trošku rozcházeli o tom, že Ladislav Krejčí třeba hovořil o tom, že by do českého fotbalu měli být více zařazeni odborníci ze zahraničí. To Pavel Nedvěd vlastně on to potvrdil, ale rozhodně si nemyslel, že by měl přijít zahraniční trenér a co z toho vyšlo úplně nejvíc, tak Pavel Nedvěd řekl, trenéra máme takového, jakého jsme chtěli a má smlouvu na 2,5 roku, budeme pokračovat. Další zkouškou bude Liga národů.
0: Říká Petr Kadeřábek, který byl u příletu českých fotbalistů z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, kde Češi získali jediný bod a nepostoupili ze skupiny. Samozřejmě se můžete těšit tedy na to, co jsme zaznamenali právě prostřednictvím našeho reportéra na pražském letišti Václava Havla v našem vysílání. Brzy uslyšíte tedy jak Pavla Nedvěda, Davida Trundu a i kapitána Ladislava Krejčího. Petře, díky.
1: Naslyšenou.
0: Je 9 hodin 24 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď míříme do Berouna, protože tam pokračuje ženský golfový turnaj, na kterém se tedy představuje evropská špička Czech Ladies Open. V akci už jsou také v Royal Beroun Golf Clubu české reprezentantky. No a jak se jim daří, i to nám poví přímo z místa Krištof Kousal.
3: Já teď stojím mezi 14. a 15. jamkou Royal Beroun Golf Clubu. Než jsem tady náhodou, je tady jedna z Češek, jedno z překvapení, dalo by se říct, prvního kola. Tereza Zapletal Koželuvahová, která před malou chvílí patovala na 14. jamce do paru. Tu ranu do greenu nechala trošku kratší, než by bylo záhodno. Sila před greenem z takového malého kopečka musela se trošku zachraňovat. Česká golfistka Tereza Zapletal Koželuhová, ale tu přihrávku na green krátkou zvládla skvěle a potom jí čekal už jenom krátký pad do paru. Potom odpalila na 15. jamce bezpečně do prostřed fairway. 15. to je jeden ze 4-5 parů na berounském hřišti a Tereza Zapletal Koželuhová v tuhle chvíli má za sebou už druhou ránu na téhle jamce. Bohužel je to hodně do kopce, takže já si nejsem úplně jistý, kam ke greenu dopadla ta druhá rána, nebo jestli Zapletal Koželuhová hrála spíš na jistotu a dostávat na green se bude až tou třetí. Vzhledem k tomu, jaká je to dálka, tak bych předpokládal, že ta druhá varianta bude pravdivější, ale teď k tomu důležitému jejímu aktuálnímu skóre, protože Tereza Zapletal Koželuhová, jak jsem říkal, byla překvapením včerejšího dne, byla druhou nejlepší Češkou spolu s dalšími dvěma na minus 5, dělila se o 14. pozici po prvních 18 odehraných jamkách a teď na začátku druhého kola ještě další dvě rány ubrala, takže aktuálně je na minus 7 společně se Sárou Kouskovou, to má za sebou 3 jamky a zůstává na tomhle skóre, které měla po prvním kole, takže dělené 6. místo jak zapletal Koželuhová, tak Sára Kousková minus 7 a je to vlastně solidní start jak od Kouskové, tak třeba i od Váchové a Melichové, které zatím jdou všechny v paru, ale Terza zapletal Koželuhová, ta vlétla i do toho druhého kola, je vlastně jedinou z Češek, která zatím hraje pod par hřiště v Berouně a díky tomu je aktuálně na dělené 6. pozici.
0: Říká Krištof Kousal, se kterým se ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě brzy spojíme, abychom se dozvěděli, jak se českým golfistkám dál poveze na turnaji Ladies European Tour v Berouně. Krištofe, díky.
3: Zatím naslyšenou.
0: 9 hodin 27 minut, za chvíli nás čekají aktuální a nejen sportovní zprávy. Teď ovšem skupina Imagine Dragons. Je nadále příjemný poslech a klidnou, byť tedy už teď pořádně horkou, poslední červnovou sobotu.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
2: Pátek byl na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Ukazují to policejní statistiky. Podle nich se v poslední den školního roku při dopravních nehodách taky 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými. Policie upozorňuje na rizika dlouhých cest na dovolené. Řidiči by měli dělat dostatečně často přestávky na odpočinek a dodržovat pitný režim. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda, oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti nejezdili. Opatření má zajistit pořádek a usnadnit záchranářům práci. Po zemětřesení Venezuela potvrdila zatím 920 obětí. Dnes do země odletí taky český záchranný tým. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci uvidí první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Někteří brněnští politici se snažili prosadit, aby pořadatelé v budoucnu pyrotechniku úplně nahradili drony. Návrh ale neprošel. O budoucnosti ohňostrojů na festivalu nakonec rozhodne Česká inspekce životního prostředí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Španělska ovládli svou skupinu na světovém šampionátu v Severní Americe, potom co porazili Uruguay 1-0. Postupují taky Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Nový Zéland podlehl Belgii 1-5, Egypt remizoval s Íránem 1-1, Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal Irák 5-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D1 u Mirošovic a nehoda na Pražském okruhu u Ořechu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice houstne provoz, zpomalíte teď na 19. kilometru, zdržíte se zatím krátce. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se popojíždí před Benešovem, brzdí se za odbočkou do Mrače, je to na téměř 20 minut. Na D1 z Prahy do Ostravy je na průjezdu Brnem silný provoz, pomalu se jede mezi kilometry 190,5 a 196, je to na 15 minut, kamiony postojí o něco déle. Na silnici 52 z Brna do Mikulova je před Mikulovem silný provoz, brzdí se za odbočkou na Dolní Dunajovice, zpoždění 15 až 20 minut. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Ořech čerstvá nehoda, na 19. kilometru stojí dvě auta v levém pruhu, v odstavném kamion, jede se krokem pravým pruhem a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
4: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Počasí.
2: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě mezi 33 až 36 a horko bude i na hřebenech hor, tam naměří kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut na Radiožurnálu Sport aktuálně nabízíme pohled na hobby sport, ale už za chvíli se vrátíme k českým fotbalistům, kteří přiletěli z nevydařeného mistrovství světa, kde získali jediný bod v základní skupině a do playoff nepostoupili. Před novináře potažmo tedy tím pádem před veřejnost předstoupil kapitán Ladislav Krejčí a jeho slova vám nabídneme už za malou chvíli. Teď je ale trošku jiné téma. Po práci se seberou a v dešti nebo tropických vedrech vyrazí k vodě. Dámy z Mostecka se staly vášnivými závodnicemi v dračích lodích a během sezóny vyrazí na 9 akcí. Loni se staly mistryněmi republiky v kategorii nad 40 let.
1: Náš věkový průměr je kolem 35-40 let, takže vyloženě se tomu věnujeme, jakoby nejsme pod záštitou žádného sportovního klubu, nic takového, ale pádlujeme už vlastně 8. sezónu pravidelně, ale vyloženě jsme jako fanová posádka mamin z Mostu, který ve volném čase prostě vezmeme pádlo a jdeme se na hodinu uklidit na jezero a makáme na sobě.
2: Prozradila členka posádky Vendula Nedvědová. Přestože do týmu patří 29 závodnic, nebylo nikdy těžké podle kapitánky Vladky Turčanové místa obsadit.
3: Máme jako velký přetlak. Každý by jakoby chtěl v podstatě být součástí týmu The Mostexy Girl. V roce 2017 jsme se takhle sešli u táboráku a vlastně na základě toho, že v Mostě se jezdí závody dračích lodí, asi největší závod v České republice na Matildě, a jezdil tam do té doby pouze pánské posádky nebo maximálně smíšené posádky, kde sedělo pár holek. A nám jako bylo líto, že vlastně nás do posádky nikdo nechce, že bychom se taky rádi zapádlovali, tak jsme řekli, no tak si uděláme vlastní tým.
2: Parta žen z Mostecka je opravdu rozmanitá. Do lodě pravidelně usedají zástupkyně různých profesí.
1: Od paní, co má uklízecí firmu a prostě mi jedeně v okna a prostě maká rukama, po ředitelku obrovské společnosti, advokátku, fyzioterapeutku, učitelky tam máme, máme tam teďko nově i studentky, máme maminky na mateřský, napadá tě ještě
3: lékárnice, zdravotní sestřička je tam
1: učitní,
3: mezi námi.
1: Máme hodně
3: učitních, máme hodně policistku, máme dokonce dvě policistky vlastně.
2: Jsou podle Vlaďky Turčanové a Venduly Nedvědové závody dračích lodí vhodné pro každého. Početný kolektiv přináší občas i neschody, ale to podle obou vášnivých sportovkyň problémy nepřináší.
3: Jak jinak, je nás 30, jako bývá.
1: A každá jsme jiná, hlavně máme hodně charismatický holky, máme holky, co chtějí hodně vyhrávat, pak holky, co to tolik nehrotí, takže se to tam občas bije, ale myslím si, že vždycky my jsme takový, že se to umíme i užít. Takže nakonec si pak po závodě otevřeme to proseko a všechno je zažehnaný.
3: A já bych řekla, že jsme jako jeden z mála týmů vůbec v České republice, kde máme stabilní tu posádku. Máme stabilní ten tým. Když jdeme závody, tak v podstatě nepotřebujeme doplňovat z jiných týmů, nebo třeba některé týmy doplňují třeba i z jiných měst, jo, z druhé strany republiky. A my prostě jsme opravdu ten tým těch kamarádek. A to je hodně specifický u tady toho týmu, protože ono 20 lidí dá dohromady není vůbec jednoduchý. Vůbec jednoduchý. A nám se to daří.
2: Má radost Vlaďka Turčanová, která propadla společně s Vendulou Nedvědovou a jejich kamarádkami závodům dračích lodí. Z Mostu David Kalvas, Radiožurnál.

0: fotbalové mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku ještě nejsou dohrány ani všechny základní skupiny, ale česká reprezentace už je zpátky v Praze. Před pár desítkami minut přistála na letišti Václava Havla, protože když ve skupině uhrajete pouze jeden jediný bod ve třech zápasech, tak zkrátka na postup do play-off pomýšlet nemůžete. Navíc národní tým a jeho výkony provázela kritika za představení, které tým trenéra Miroslava Koupka na turnaji, tedy v zápasech proti Jihoafrické republice, Jižní Koreji a domácímu Mexiku, předvedl. Poté, co národní tým přistál na letišti Václava Havla, předstoupil před novináře, potažmo před fotbalovou veřejnost, kapitán Ladislav Krejčí. A tady jsou jeho slova.
1: Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás. A velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj. Věřím ale v to, že nastavené zrcadlo na té nejvyšší úrovni je ta největší motivace nás všech to nenechat být, neskončit pouze u kritiky a hodnocení, ale začít proměňovat slova v činy. Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. Učit a vychovávat hráče, kteří vytvoří naši identitu a my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď. Ale to je budoucnost. My žijeme v realitě, ve které musíme fungovat a naplnit své maximální potenciál. Co jsme nedokázali, a to je naše zodpovědnost každého z nás, aby se tak nedělo. Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal nic na maximum, to vůbec ne. Jen otázka, jestli naše maximum je ta správná cesta. To, proč tohle všechno víšu, není proto, že se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, protože mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsou celou kariéru náročnej první řadě na sebe a pak ale i na ty ostatní kolem. Protože jsem si vědomý, čeho všeho jsme schopni a co můžeme všechno dokázat. Naše charakterové rysy, jak jednotlivců, tak i skupiny, jsou to, co nám plno států může závidět. A to je silný stavební kámen, na kterým se dá postavit něco, na co budeme všichni pyšní. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme, stejně jako v životě. Jestli jako v roli oběti, kdy budeme kopat kolem sebe, nebo v roli tvůrce, kdy si každý sobě uvědomíme, co můžeme změnit.
0: Tolik tedy prohlášení Ladislava Krejčího, kapitána fotbalové reprezentace po příletu z neúspěšného mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Jenom doplním, že na letišti Václava Havla také promluvil manažer Pavel Nedvěd, který vypadnutí ve skupině světového šampionátu nepovažuje za ostudu a také prohlásil, že trenér Miroslav Koubek je správnou volbou i pro další dva roky, na které má ještě smlouvu. Samozřejmě i slova Pavla Nedvěda nebo předsedy fotbalové asociace Davida Trundy ve vysílání radiožurnálu Sport v dalších desítkách minut nabídneme. Teď je ale aktuální skupina Divokej byl. Představ

Na hřišti v Berouně, tedy na golfovém hřišti, je už plném proudu druhé kolo Czech Ladies Open, tedy českého turnaje Ladies European Tour. No a o co nejlepší výsledek se snaží také česká jednička Sára Kousková, která první kolo zvládla velmi dobře, dělila se o páté místo. Ještě předtím, než tenhle turnaj začal, tak byla Sára Kousková hostem Andreje Sestiny Hlaváčkové v jejím pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. No a právě tohle povídání vám nabídneme v našem vysílání už po 10. hodině. Ta tady bude za 9 minut. No a čemu se na Radiožurnálu Sport budeme věnovat dál? Samozřejmě návratu českých fotbalistů z mistrovství světa. Z mistrovství světa neúspěšného nezapomeneme ani na to, že Karolínu Muchovou čeká její první finále na travnatém turnaji okruhu WTA. Nastoupí už po 11.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Na řadě jsou zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
2: Český záchranný tým odlétá do Venezuely zasažené zemětřesením. V Tyrolsku začíná blokáda Fernského průsmyku. Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu u Ořechu směrem k dálnici D1. A bude slunečno, místy s kupovitou oblačností. Teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Z Česka do Venezuely za hodinu odletí speciální tým záchranářů. Bude pomáhat po ničivém zemětřesení, které zemi zasáhlo tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získali Češi letoun od Severoatlantické aliance. Pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
4: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
2: Součástí týmu jsou hasiči, statici i kinologové s 8 psy pro vyhledávání lidí ze sutin. Celkem má tým 69 členů. Kvůli odjezdům na prázdniny policisté pokračují ve zvýšeném dohledu na silnicích. I dnes očekávají silný provoz. V terénu je víc hlídek než obvykle. Kolony se můžou tvořit hlavně na dálnicích a silnicích, které vedou k moři. Třeba na trase mezi Brnem a Vídní. V Mikulově, kde jsou teď kolony největší, máme reportérku Alenu Hesovou.
5: V dlouhém špalíru se auta pomalu plouží průtahem města. Na jejich konec odtud nedohlédnu, ale když jsem si úsek před chvilkou projížděla, začínala kolona někde za Dolními Dunajovicemi. Popojíždí v ní hodně karavanů, aut s obytnými vozy nebo s úložnými boxy na střeše, takže nejspíš míří na dovolenou. Cestu k moři mi potvrdili i dvě rodiny, které si dělaly pauzu na benzínce. Právě pravidelné přestávky řidičům připomínají policisté během dnešních kontrol. Únava v kombinaci s extrémními teplotami může v létě za spoustu dopravních nehod. Hlídky se pohybují tady na jihu Moravy, taky kolem křížení dálnic D1 a D2 u Brna nebo na D2 ve směru na Slovensko. Z Mikulova Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Jedna z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy se za chvíli na 2 hodiny zastaví. Obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace zablokují silnici přes Fernský průsmyk na pomezí Německa. Protestující chtějí upozornit na plán tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu.
6: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nasrajt. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v části sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Meteorologové varují před extrémními teplotami. Dnes bude až 39 stupňů, zítra až 41. Nejtepleji má být v nížinách, v Polabí a v Poohří. Na co si v takovém počasí dávat pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
7: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
2: Začátkem příštího týdne by měla vlna veder polevit. Objeví se přehánky a bouřky a v polovině týdne by mělo být kolem 24 stupňů.
8: Sport. Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
9: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem, přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Lískovce a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Ostravy za sjezdem na brněnské výstaviště z kilometru 190 hlásíte kolonu do omezení na kilometr 196, je to na 15 minut v osobních autech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech nehoda na 18,5 kilometru.
11: Dva osobní automobily a jeden kamion a už se to začíná strašně dlouhá kolona tvořit.
10: Ta kolona začíná u Zličína na 23. kilometru, zdržení téměř půl hodiny. Dejte pozor na okruhu směrem na letiště, řidiči v místě nehody zpomalují a je tam krátká kolona. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se popojíždí před Benešovem v kopci Tužínka zhruba 15 minut, je to jen silným provozem. A na silnici 145 z Netolic do Českých Budějovic řeší nehodu u odbočky na Břehov, srazila se tři auta.
12: Projíždí se Kyvadlově, ale ještě tam nejsou zahrané složky, nikdo tam ještě není, tak já bych chtěl jenom upozornit, aby prostě to lidi věděli. Já myslím, že kamion tam asi s obtížema projede.
10: A ještě Praha ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína před sjezdem na Prosek je dopravní omezení, je tam kolona na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, místy se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty dosáhnou až na 35 až 39 stupňů a horko bude taky na hřebenech hor kolem 30. To byly zprávy.
3: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
13: Posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport a dnes je mým hostem česká golfová jednička Sára Kousková. Sára loni zažila sezonu, na kterou čekala řadu let, vyhrála své první turnaje na Ladies European Tour a posunula se mezi nejvýraznější české golfistky současnosti. Sáry, vítej.
14: Ahoj.
13: Po třech letech se tady zase setkáváme na radiožurnálu Sport, my dvě spolu a úplně v jiný pozici. Jak moc se toho za ty tři roky změnilo u Sáry Kouskové?
14: Asi hodně. Myslím, že je to už docela dlouhá doba a myslím si, že jsme se viděli na takovém jako to mém začátku kariéry, tý profesionální, takže už jsem se trochu uchytila, doufám, a myslím si, že se zabydlela v nějakých těch svých šlepějích na Ladies European Tour. Takže tak.
13: Vítězství ve Francii a na Tenerife v Ladies European Tour. A který moment ti naskočí jako první?
14: Teďka mi první naskočilo Tenerife, ač se to tak jako míchá, protože ty výhry byly jako relativně blízko sebe a obě byly jako hodně silný emocionálně. A no, jako naskočilo mi Tenerife, ale jako... Je to, bylo to krásný, ty emoce u každé té výhry byly trošku jiný. V Evianu ve Francii to byla taková spíš jako úleva, že to z nás spadlo, že už se nám to konečně povedlo a taková jako ta čistá euforie štěstí. No, na Tenerife to byl trošku boj, kde jsem bojovala paradoxně spíš sama se sebou na těch posledních jamkách, protože jsem měla takovou relativně větší chybu ke konci a bylo to úplně jako v mých rukou, jestli to zvládnem nebo ne. No a zvládli, takže tam to byl zase takový jako úplně výbuch toho, že vlastně přes nějaký ty strasti jsme to zvládli.
13: Takže se tam střídá euforie a úleva.
14: No, asi tak.
13: Jak moc ti ta dvě vítězství změnila profesně život? Jak moc se posunul potom ten golf a vůbec svůj třeba program, ta volba dalších turnajů v tvý osobě?
14: Tak díky tomu vítězství na Avianu ve Francii jsme si zajistili vstupenku na dva majory ten rok, přičemž ten jeden se hraje opět na tom stejném hřišti, kde jsme vyhráli.
13: Je to výhodou?
14: No, přemýšlím. Ono to hřiště se malinko změní tím, že to rozložení těch jamek, oni některý udělají delší, prostě trošku to stěžkne, má to být výzva ten major, takže to hřiště se trošku promění, ale samozřejmě toho člověk má spojený s těma všema pozitivníma vzpomínkama. Ale tím, že to pro mě byl první major, tak to bylo jako těžký psychicky. Myslím si, že to byl prostě velký krok ještě pro mě. A zase třeba ten další, na který jsme se dostali, to bylo British Open nebo Women's British Open, tak už byl o malinko snažší, ale ten formát toho turnaje byl ještě o fous větší. Takže se těším na ty letošní.
15: Když zmiňuješ, že to bylo těžší psychicky, je to taky třeba o tom... Já to vždycky se snažím jako nějak vidět skrz ty moje tenisové oči. Nějak se do toho vžít. A představuju si, vyhraju. Já teda shodou okolností vyhrála svůj první ženský turnaj na Tenerife. Takže mě úplně svítí v oči, když to říkáš. Ale to byl teda malinký turnaj. Nicméně kvalifikuje se do většího a najednou začínáš vidět kolem sebe takový jako stabilní kvalitní výkony, že už to není jenom o té náhodě. Je to o tom tlaku na ten výkon, aby se ti opravdu, aby jsi udržela ten svůj top level vlastně pořád, protože víš, že bez něj se tam neuchytíš, je to o tom? A nebo o čem je ten tlak? Nebo že najednou od sebe vnímáš třeba, je to jedinečná šance, musím teď a tady.
14: Já si myslím, že přesně tohle všechno tam jako nemuselo být, ale bylo. Chtěla jsem hodně hrát dobře i s tím, že se nám to povedlo před létem, než vůbec začaly majory, tak jsem toho byla taková plná a vlastně jsem chtěla hrát dobře. A člověk se v tom tak jako celým, myslím, trošku zamotá a je hrozně, hrozně hezký od tebe slyšet nějakou tuhle perspektivu toho, že vlastně člověk tam je, aby jako podal ten svůj nejlepší výkon, ale vůbec by nemusel být svázaný všema těmahle myšlenkama. Takže určitě tohle tam bylo. Myslím si, že i ve spojení třeba, když si vzpomenu na olympiádu, tak samozřejmě ten tlak jsem musela trošku naučit jako zpracovávat a přesně si ho takhle jako vyselektovat, jestli mi to pomáhá vůbec hrát dobře nebo ne.
15: Se Sárou Kouskovou si v pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport povídáme teď tedy o loňské sezóně, která jí přinesla první velké profesionální triumfy a zařadila jí do Ladies European Tour naplno. Za chvíli se podíváme i na její zkušenostmi právě s těmi golfovými majory.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport. Dnešním hostem je česká golfistka Sára Kousková, která si loni poprvé zahrála také dva ženské majory, tedy turnaje, které jsou v golfu obdobou tenisových Grand Slamů. Sáry, jaký to bylo tedy poprvé nastoupit na ten major, stát na odpališti? Zmiňovala se, že to hřiště se proměňuje, že tě challengeuje, že jsou určitě delší ty odpaliště, že jsou jinak ty dírky, viď? Asi ty greeny navrtaný. A je to prostě celkově komplexnější stát mezi absolutní světovou špičkou. Jaký to bylo, kromě toho tlaku?
2: Bylo to vlastně hrozně krásný, protože jsem si uvědomila, že jsem pro tohle všechno jako pracovala od malinka a teď jsem tam stáhla třeba, jako měli jsme šatnu a díky mýmu příjmení jsem byla já jsem tomu říkala taková jako K-společnost, protože samozřejmě Nelly Korda měla skřínku hned vedle mě a o kousek dál byla Lydia Ko, což jsou dvě naprosto jako výjimečný hráčky a osoby. Takže to byl takový jako moment, kdy jsem tam seděla vedle těch skříněk a říkám si, tyjo, už to byla opravdu dlouhá cesta a vlastně...
1: Víš, už to nejde.
2: No, jako v podstatě...

0: zajímá, co se děje jako napravo, nalevo, a tím, že se ještě moc neznáme, tak to moje ahoj asi někde jako zapadlo.
1: Aha, takže bez pozdravu, pozor.
0: ale ne, já jí to vůbec nezazdívám. Myslím si, že třeba přijde nějaká příležitost, kdy se seznámíme. Bavila jsem se s Jessicou, s její sestrou, někdy, myslím si, že to bylo asi taky 2-3 roky zpátky, takže s tou jsme se dostali během cvičního kola do stejného flightu, takže tam
1: už
0: jsme
1: ta čeština byla.
0: Jo, tam už jsme se bavili česky.
1: Když právě zmiňuješ to, že ty se tam cítíš vlastně jako mezi elitou, tak po těch dvou vítězstvích na letkách, na Ladies European Tour, a si získala třeba nějaký větší respekt od tvých spoluhráček?
0: Asi na Ladies European Tour jsem se i myslím ve své hlavě dostala do nějakého toho stabilního kóru té tury, což je příjemný. I tím, že pak schopný člověk opakovat ty výsledky, tak si tak sám pro sebe potvrdí, že jo, asi mi to tady jde a můžu sem patřit. A co se týče nějakého toho světového formátu, asi to úplně nevnímám. Myslím, že bych si to zase potřebovala potvrdit nějak jako pro sebe, abych vůbec tomu začala věřit. Ale tím, že spoustu těch holek znám už i třeba z univerzitního prostředí nebo i z amatérského, tak je to vtipný. Jako fakt se známe, myslím, že to znáš taky, že pak už je to hodně o těch stejných lidech, a čím víc se člověk dostává i na ty nejlepší turné, tak už pak zná v podstatě všechny.
1: Ano, je to tak, je to takový cirkus na kolečkách, tyhle ty turné. Když odhlédneme od nějakého psychického tlaku, od toho prostředí, od holek, který začneš potkávat, vedle kterých najednou sedíš v té šatně, a říkáš si, wow, tak to OK, tak kam jsem se to dostala, moc dobře ten pocit znám. Tak co se během těch dvou majorů naučila Sára Kousková o své hře, o tom golfu jako takovém?
0: Moc dobrá otázka. Tím, že i třeba právě to Women's British Open se hraje samozřejmě na ostrovech a hodně tam fouká, tak jsem zjistila, že ta moje hra ve větru samozřejmě zaznamenala nějaké zlepšení, ale myslím si, že bylo třeba potřeba ještě zabrat, a třeba právě za ten rok si myslím, že jsme na tom docela zapracovali, tak jsem zvědavá, jak to obstojí v tom dalším testu. I tím, že tam máme teďka 3 turné za sebou, tak jsem zvědavá. Takže to je úplně taková jako konkrétní golfová věc. A co se týče nějaký té stability té hry, je třeba pod tím tlakem, tak si myslím, že i to se trošku vyvinulo. Byť myslím, že to pak napojíme na tu letošní sezonu a ty poznatky z toho začátku roku. Tak je to hrozně zajímavý, že i třeba když cítím, že ta hra je stabilní, tak ta hlava tam hraje prostě obrovskou roli, a je to něco, co taky jsem se naučila i během těch majorů.
1: Odjížděla jsi z majorů zklamaná z výsledku a nebo motivovaná do další práce?
0: Obojí, myslím.
1: Ono to asi jde ruku v ruce, že jo? Prostě já vždycky říkám všem, jako úspěch tě moc nenaučí. Prostě jako neúspěch je to, co tě donutí zpátky na ten kurt nebo na to hřiště a znova to vlastně začít úplně od základu. Takže motivace.
0: Je to pravda, je to obrovská pravda, a byť to člověka třeba trošku bolí, tak ho to zároveň samozřejmě strašně motivuje a už to chce vlastně zkoušet znova. Už kdyby to mohl zkusit hned ten následující týden, tak si myslím, že to zkusit chce.
1: První zkušenosti s největšími turnaji už má Sára Kousková za sebou. Za chvíli se vrátíme do té letošní sezóny a k tomu, jak se jí podařilo otočit nepovedený začátek roku.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Na radiožurnálu Sport posloucháte pořad Na síti a hostem je česká golfová jednička Sára Kousková. Přestože letošní sezóna nezačala podle představ, postupně se opět vrací mezi nejlepší hráčky evropské túry. Sáry, po loňských úspěších si vstupovala do sezóny s úplně jinou pozicí. Jak moc tě tohle ovlivnilo?
2: Přemýšlím, jak mě to ovlivnilo. Určitě mě to ovlivnilo pozitivně v tom, že jsem i v tom našem systému, jak se musíme samozřejmě každý rok kvalifikovat, abychom na Ladies European Tour mohli hrát, tak díky těm vítězstvím jsem si zajistila 3 roky dopředu.
1: Fakt jo? To se takhle kvalifikuješ na 3 roky dopředu?
2: No, já jsem to zjistila nedávno, paradoxně. Já jsem viděla, že na 2 díky vítězství, ale tím, když v sezóně vyhraješ několikrát, což v mém případě 2x stačilo na to, abych si zjistila další rok.
1: Ty bláho, tak to je bomba, to je ale komfortní pocit.
2: Je to hodně komfortní pocit i tím, že jsme třeba se mohli zaměřit víc na nějaký procesové věci a zlepšit... zlepšit celý ten proces a ne tolik se upínat na výsledky, tak to byla jako moc příjemná pozice a myslím si, že byť třeba výsledkově ten začátek jako nebyl tam, kde bychom si ho představovali, tak ta moje hra byla jako daleko lepší třeba než loni a měla jsem z toho velkou radost, akorát si to v hlavě potřebovalo sednout trošku a napojit ty věci všechny správně dohromady.
1: Je skvělý, že v tom vidíš ty pozitivní stránky, že tam vidíš to, jak tě to vlastně posunulo, postavilo do lepší pozice. Bylo tam nějaký jako svázání v rámci nějakých očekávání?
2: Trošku taky si myslím. A možná spíš i zvnitřku, samozřejmě to okolí na člověka jako hrne spoustu těch očekávání, který se tak snažím jako odbourávat a spíš vlastně bojuju s těma svýma, než s těma, co by měli ostatní. Takže já jsem jako věděla, že se na ty výsledky upínat nemám ani nechci, ale samozřejmě někde vzadu to člověk má, že jede na turnaj a chce prostě být nejlepší. Takže.
1: Ano, ano. Tak je to něco, co jsi teďka už přehodnotila?
2: Já jsem trošku změnila přístup po těch prvních pár turnajích, nebo zhruba po těch, já nevím, prvních 5-6, kdy jsme to jako řešili, protože jsme paradoxně přišli na to, že ta hra je jakoby opravdu lepší, i statisticky byla jako hrozně dobrá, ale vždycky jsem tam prostě jako poslala nějakou jako šílenou chybu, která samozřejmě ten výsledek jako hodně ovlivnila. Takže jsme to taky jako přehodnotili, zjistila jsem, že jsem jako se do toho všeho hnala hrozně jako po hlavě a relativně agresivní hrou, což nebylo úplně mojí doménou jako předtím a z toho paradoxně vznikaly ty chyby. Takže když jsme to tak jako, já jsem měla takový 2 fáze. První, kdy jsme se to jako uvědomili, ale furt jsem to dělala. A druhá byla, kdy paradoxně já jsem psala i takovej menší článek do jedné jako pravidelné rubriky. A tam jsem jako by psala o tomhle pocitu a vlastně jsem si na tom psaní uvědomila, jako který ty věci dělám a že to jako není potřeba se do toho tak hnát a že bych se měla spíš soustředit jako na tu odvedenou práci dobrou na tom hřišti a tak jako trošku sklapnout uši a poslouchat to, co mám dělat. A no a ono to najednou jakoby tam bouchly 2 top 10 a bylo to vlastně příjemné, že se to zároveň jako spojilo s tím dobrým výsledkem.
1: Tak a teď mě provedeš, jo. Stojíme na, jako já hrála golf parka v životě, jo, ale tak nějaký základy minimálně v mojí rodině jsou. Na 5 párovce třeba, to je vaše normální, tak jako 5 párovce stojíme a teď jsem agresivní, anebo hraju jako zkušená hráčka, jak chceš ty hrát teďka. Tak jak to budeš hrát, když budeš hrát agresivně?
2: Když budu
1: zběsile.
2: Dobře, tak samozřejmě tu první ránu jako strašně narvu.
1: Ano, to bych udělala já. Ano, ne. Co nejblíž, já bych řekla co nejdřív, protože to neumím, ale.
2: No. Abych se dostala co nejblíž, abych měla samozřejmě tu pozici daleko lepší na tu následující ránu, abych mohla zasáhnout green tou druhou ranou. Což samozřejmě ne na všech 5-parových jamkách jde, ale spousta z nich je právě jako dosažitelná tou druhou ranou. Takže když se bavíme o tom nejvíc agresivním přístupu, ano, tak bych nabombila tu první a i tu druhou. Ano. A pak se dostala do nějaký hodně krkolomný pozice podle mě okolo greenu a tam to se snažila ten míček dostat opět nejblíž jamce.
1: Ano, a dostat se na čtyři, na, teda na birdie. Nebo
2: přesně tak, než, přesně tak.
1: A což je jedna pod par, že jo? To ano, jsem ano, ano. Ale teď už jsme ta zkušená, Sára Kousková. Stojíme tam a víme, že máme ty schopnosti.
2: Jo.
1: Tak jaký je ten rozdíl?
2: Myslím si, že ten základní...
1: Nabombím to až na green.
2: Přesně. Ne, ten základní rozdíl je v tom asi spíš trošku se podívat do té své statistiky aktuální a nějaký třeba i té disperze těch ran. Takže byť třeba moje silná stránka jsou ty drivey, tak bych ten první drive furt docela narvala. Ale pak by přešlo zásadní rozhodnutí na té druhé ráně, jestli se mi statisticky vyplatí mít větší počet těch birdie, třeba z 10 pokusů, když půjdu tou ranou až na green nebo ke greenu, anebo jestli si přehraju přesně ještě někam blíž a pak využiju svoji druhou silnější zbraň, což jsou ty kratší hole, ty wedge. A jestli si budu třeba schopná víckrát přehrát k jamce z té fairway tou delší ranou trošku.
1: Co máš radši, krátkou hru nebo dlouhou hru? Rozděluje se to takhle?
2: Jo, jo, dá se to tak rozdělit. No. A to je těžká otázka. Jako, já si moc ráda hraju s tou krátkou hrou, protože tam je obrovský jakoby prostor pro tu kreativitu. Akorát jsem zjistila, že pod tím tlakem občas je to ta hra, která mi trošku jako odpadávala. A zase při té dlouhé hře jsem si relativně jistá. Takže těžká volba.
1: Golf je často označován za jeden z těch mentálně nejnáročnějších sportů vůbec a Sára Kousková právě ukazuje, jak velkou roli hraje vlastně to nastavení vlastní hlavy. My po písničce se zaměříme na domácí vrchol sezóny na Beroun.
0: Radiožurnál 10.30. Vysíláme zprávy. Prahy do Venezuely za chvíli odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Je v něm 69 lidí, hasiči, statici, specialisté dronové služby i kynologové se psy. Mají pomáhat s likvidací následků zemětřesení, které zemi zasáhlo v polovině týdne. Tamní úřady hlásí zatím 920 obětí. V rakouském Tyrolsku začala blokáda Frenského průsmyku nedaleko hranic s Německem. Má trvat do 12 hodin. Tamní obyvatelé a ekologické organizace zablokovali důležitou alpskou trasu na protest proti rostoucí dopravě. Nesouhlasí s plánem tyrolské vlády vybudovat nové tunely a rozšířit tak dopravní spojení. Podle nich to situaci ve vytíženém regionu ještě zhorší. Tyrolská vláda kritiku odmítá. Tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia, byla na dnešek na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně. Vedra budou celý víkend, dnes meteorologové čekají až 39 stupňů, zítra i 41. Pořadatelé kvůli tomu ruší některé akce, například letecký den v Břeclavi anebo krojovaný průvod na folklorním festivalu ve Strážnici. Ve Vítkově na Opavsku dnes otevřou novou turistickou atrakci, originální vyhlídkové kolo. Stojí u cesty do Klokočova na kopci zvaném Cabák. Konstrukce ve tvaru kola odkazuje na nedaleký důl Velhodce. Další zastavení připomínají někdejší těžbu břidlice. Sport. Fotbalisté Egypta postoupili poprvé v historii do vyřazovací fáze na mistrovství světa. V závěrečném zápase ve skupině jim k tomu stačila remíza 1-1 s Íránem a skončili druzí o skóre za Belgií, která porazila Nový Zéland 5-1. Francie vyhrála 4-1 nad Norskem, Senegal 5-0 nad Irákem, Španělsko zdolalo Uruguay 1-0 a Kapverdy remizovali se Saúdskou Arábií 0-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Šmejkalky a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice zpomalíte na 18. kilometru. Provoz brzdí stojící auto v omezení na 24. kilometru. Blokuje pravý pruh, na místě už je šipka. Zdržení půl hodiny, ovšem podle záběrů z kamer vozidlo teď krokem odjíždí z dopravního omezení. Situace by se mohla začít zlepšovat, ale chvíli to potrvá. Na D1 z Prahy do Ostravy je silnější provoz na průjezdu Brnem. Osobními auty počítejte z 10 minut. minutami navíc. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech na 18,5 km odklízejí následky nehody. Uzavřený je levý pruh, kolona začíná u dálnice D5 na 23. kilometru a je na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště řidiči v místě nehody zpomalují a vytvořila se kolona, popojíždí se od sjezdu na Barandov ze 16. kilometru a zdržíte se přes 10 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic pojedete krokem před Benešovem kvůli silnému provozu zpoždění 15 minut a na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se tvoří kolona před Petrohradem kvůli stavbě mostu, jezdí se Kyvadlově zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. To byly zprávy.
3: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport. Dnes s českou golfovou jedničkou Sárou Kouskovou. Já jsem se před pár lety byla podívat v Berouně. Byla tam krásná atmosféra, opravdu krásně zorganizovaný turnaj. Je tam celkem dost nablízko těm hráčkám. Mě překvapilo, jak vlastně blízko je člověk. To byl můj první a jediný golfový turnaj. Jak blízko seš těm hráčkám třeba při tom odpalu, jak já jsem tam měla konkrétně teda malou dceru v té době, tak to bylo úplně jako, jsem má úplně ve stresu, aby neudělala žádný zvuk, že opravdu tam přijde taková ta tabule, ticho a teď najednou to nejde to dítě. Jak příjemný je mít v zádech tu českou kulisu, ty diváky, ty lidi, kteří opravdu jako s tebou češkou, jdou prostě jako celý to hřiště, to vím, že prostě to bylo vidět na tom hřišti, kde šly nějaké ty cizinky úplně sami třeba. A pak ten dav, jak moc je to příjemný.
2: Já jsem teďka mi naskočila husina trošku, ne, je to krásný. Samozřejmě člověk má takový zvláštní pocit, když samozřejmě kolem něj jsou všichni ty lidi. Přemýšlím vždycky o tom, jestli mě to začne jako svazovat nebo víc jako nabuzovat k lepšímu výkonu. Zatím jsme u té druhé části, že mě to nabuzuje jako hrát líp a vždycky se snažím právě ty rány jako přetavit spíš v to pozitivní a myslím, že se to docela daří. Ale samozřejmě mít tlak od těch diváků, jako už od první jamky vlastně po celou dobu, tak mi to vždycky pár těch ran jako trvá, než to ze sebe schodím a začnu si to užívat. Takže většinou ten začátek je pro mě takový jako hodně důležitý, abych tím prošla jako v klídku, ale jinak je to nádherný, protože samozřejmě člověk pak je schopný hrát i rány, o kterých se mu to trošku jako nesnilo, protože ta atmosféra, ty lidi ho tak jako krásně jako ženou do toho flow a je to skvělý, no.
1: Naprosto souhlasím. Já jsem si úplně představila sebe jako v tenisovém podání a říkala jsem si ten stres a ten nerv, se kterým člověk jde na ten kurt, je strašný. To jenom je na zvracení, mi vždycky bylo, jo, úplně. Ale pak prostě člověk trefí první míč správně, slyší ten ohlas a úplně to z něj padne, úplně jde v té euforii a už o to jenom žene. Takže tohle ti přeju, aby se ti povedlo hned od první rány. A třeba od druhý. Děkuju. Klidně.
2: Tak já sundám tu husí kůži za chvíli.
1: Ty jsi si letos dala před Berounem měsíc pauzu od turnajů. Proč právě tohle rozhodnutí?
2: Myslím, že i co nás naučili loni majory, když se k tomu vrátíme, je, že jsem v tom středu sezóny byla už relativně taková unavenější, nebo bylo toho hodně, ten program byl nabitej. A tím, že jsme nevěděli předtím, jestli si ty majory zahrajou, tak jsme hráli před tím turné, jako kdyby nebyly ty majory, ale tím, že do toho pak naskočili, tak se ta sezóna trošku nahustila. Přesně tak. A tím, že jsme se letos na to mohli připravit, tak jsem si říkala, že si potřebuji jenom jako dobře zatrénovat, ale i odpočinout před tím létem, který bude nabitý. Takže jsem to využila i právě s tréninkem na Berouna, na všechno to do sebe. Myslím si, že zatím hezky zapadá.
1: Je to výhodou velikou mít šanci na tom hřišti trénovat? Asi jako blbá otázka, ale jako evidentně, že?
2: Je to tak. Samozřejmě to hřiště se mění v čase tím, že to počasí přesně má na to velký vliv. Samozřejmě to, že člověk zná, my už jsme ten Beroun hráli hodněkrát a v různých jako podmínkách, takže si myslím, že to hřiště zmapovaný máme docela dobře, ale třeba na těch greenech jako jsou místa, kdy člověk furt neví, kam ten míček zatočí, takže čím větší jako zkušenost na tom hřiště má, tím si myslím, že lepší.
1: Teď mi úplně skočila do hlavy otázka odinut, ale já si úplně představím, moje rodiče hrajou golf, oba dva, naprostý nadšenci, konkrétně táta, takže vlastně obden slyším jako dneska jsem na Karlštejně, dneska jsem tamhle. Taky tam právě někdy je to, dneska jsem v Berouně. A je možný ti tam jako během dne, když ty jdeš, to tréninkové hřiště, tak jako jdeš sama ve flightu, předpokládám, ale před tebou a po tobě jdou normální smrtelníci, že jo? Takže jako máš to nějak vyhrazený, že třeba ty musíš jít daleko rychleji, než třeba můj táta, který má ale single handicap, bacha jako.
2: Bacha.
1: No, takže jako pořád jako, jak tam na tebe ty lidi můžou koukat, ne asi?
2: Můžou, jako pro nás je to takový specifický, my nemáme žádný svoje jakoby dedikovaný místo, kde se připravujeme právě tím, že si třeba chceme vyzkoušet nějaký jiný hřiště, tak se objevíme různě a trénujeme samozřejmě, kde
1: a
2: se dá.
1: A pak lidi koukají.
2: No, jako já s tím tak trošku jako furt boju, že se tak jako stydím tam chodit, jestli na mě bude někdo koukat a mám to bohužel už od malička, kdy jsem se třeba jako chodila vždycky rozcvičovat někam úplně jako pryč a stranou, protože mi to přišlo trapný, že se rozcvičuju, ale vlastně jsem to chtěla dělat, tu rozcvičku, protože to bylo důležitý. No a teďka jako to postupně se snažím jako odbourat, postupně člověk potřebuje mít nějaký jakoby klid na ten svůj trénink, ale zároveň jako potřebuje tam být v tom plenéru, takže to tak je, ale je to jako roztomilý, pak samozřejmě, když za tebou ty lidi přijdou a chtějí tě podpořit nebo říct nějaký jako slova podpory, tak je to hezký.
1: Tak to mi pak musíš jako sdělit nějaký tajný čas tréninku a pošlu tam mámu. Co by podle tebe měli fanoušci, kteří golf moc nesledují, jako třeba já, a jenom tak zběžně ho znají, v Berouně zažít? Na co bys je tam pozvala? Prostě doražte a jděte s náma, nebo na co se tam můžou těšit?
2: Určitě. Já myslím, že jsi krásně zmínila to, že se dostanou fakt ohromně blízko. Já jsem o tom dneska ráno přemýšlela, na co bych diváky pozvala, tak je to přesně tohle. To, že můžou mít vlastně úplně tu základní vstupenku, kterou se dostanou do areálu, ale pak můžou se dostat na 2 metry k nám a myslím si, že to je jako obrovsky zajímavý tím, že jdou vlastně s námi to hřiště, tak je to i krásná procházka přírodou. Beroun je nádherný, co se týče těch výhledů, takže to je určitě boží. A můžou vzít celou rodinu, ten program.
1: Ty děti nechte doma, ty malí.
2: Ne, i děti samozřejmě. Ten program i okolo toho turnaje jako bohatý. Dobrý jídlo, dobrý pití. Samozřejmě, myslím si, že panuje taková jako ještě ta naše samolepka, to, že třeba musí se nosit tričko s límečkem a nesmí se tohle a tamto, tak pro diváky to samozřejmě vůbec neplatí. Aha. A tím, že ten sport má nějakou etiketu, tak je to většinou, když člověk jde hrát, ale i ta se jako hodně uvolnila během posledních pár let. Ale samozřejmě divák může na sebe vzít všechno od šatů, českých vlajek, drezů a všeho, takže určitě bych spíš ráda pozvala na to, jaká je tam přesně skvělá atmosféra a že vůbec není čeho se bát, i když třeba golf vůbec neznají, tak je tam spoustu lidí, kteří jim rádi řeknou, jak to funguje a myslím si, že velmi brzo pochopí, co se děje.
1: A užijou si to. Za chvíli se ale podíváme mimo hřiště, a to na její život v soukromí a na cestách. Počkejte s námi.
0: Radiožurnál Sport.
7: Sport ze všech úhlů.

0: repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Na Radiožurnálu Sport posloucháte ještě stále pořad na síti a mým dnešním hostem je dnes golfistka Sára Kousková, která většinu sezóny tráví na cestách po světě a často po jejím boku stojí i její partner Jakub Mejzlík. Sáry, Jakub je partner, manažer a caddy. A ta poslední funkce, ta mě zaujala, jak tohle propojení funguje. Asi dobře, evidentně.
2: No, skvěl. Ne, Kuba je mým takovým velkou oporou. Velký jako kámen vedle mě, o který se můžu opřít a řešíme spolu v podstatě úplně jako všechno. Mm-hmm. A na tom hřišti mě zná velmi dobře, takže ví, k čemu různě inklinuju a jak se chovám. Samozřejmě měl šanci mě jako poznat hodně a je hrozně zajímavý vidět, jak i tohle se proměňuje na tom hřišti, jak ta komunikace se vyvíjí mezi náma. A tak no, tak je to takovej můj chodící terapeut na tom hřišti. Zároveň samozřejmě je schopný mi poradit, za tu dobu se toho jako strašně naučil. Takže tak.
1: Kde je ta hranice mezi tím pracovním a osobním životem? Dokážete si to nějak nastavit? Jste dva mladionký lidi, který opravdu spolu propojujou momenty obrovského tlaku, vyčerpání, nadšení, štěstí, smutku. Moc dobře to znám, pro mě jakoby jsem měla partnera, který tomu rozuměl, ale zároveň jsem měla ne manažera, ale trenéra, pak třeba kondičního, rozmělnilo se to mezi ty lidi. Vždycky to někdo ode mě schytal. Ale kde vy jako takový dva jako stěžejní body hledáte ty limity, kdy si prostě řeknete, teď je dovolená, teď už nebudeme řešit, jestli si správně jedla, správně spala, jestli jsem připravil ti všechny podmínky, co potřebuješ a tak.
2: No, je to dost šedá zóna, přesně jak říkáš, protože ten život, jako žijeme spolu a všechno tohle je jeho součástí, takže vždycky, ale je hrozně vtipný, my jako spoustu věcí analyzujeme i to vlastně, že pak analyzujeme to, co, jak mluvíme spolu a to, co je potřeba si jako vykomunikovat, takže myslím si, že ta komunikace mezi náma je přesně ten jako základní kámen toho, kde to stojí.
1: Vy budete strašně připraven do nějakého potenciálního delšího vztahu, jako, nebo třeba rodinného života. To budete neuvěřitelně připraven, protože tohle jsou už jako docela situace, které se tím dají jako přiblížit.
2: Je to pravda a myslím, že si hodně rozumíme, takže si dokážeme spoustu věcí jako vysvětlit. Myslím si, že je jediný kritický období, který Kuba rád popisuje, a to je menstruace, kdy se mnou to opravdu jako trošku hází. A jsou to přesně ty momenty, kdy jako přestanu myslet trošku racionálně a Kuba to pozná. A mě samozřejmě naštve, když začne o tom mluvit, protože já to vím, ale nechci, aby mi to přesně takhle řekl.
1: Ano.
2: Takže
1: akord v těch týdnech, kdy je člověk citlivější, to
2: přesně tak,
1: nechci přesně slyšet nic jiného, než to, co chci slyšet a nevím, co chci slyšet.
2: A jo, a takhle, takže ten jako cyklus to trošku ovlivňuje, samozřejmě pak přijde druhý období, to je ovulace a to mi říká, že jsem prostě jako na něj až přehnaně taková jako dominantní, takže se bohužel musíme malinko řídit tím
1: ženským cyklem.
2: Jak věci vnímám, přesně tak, ne. A já to vůbec rozhodně nechci jako nějak zlehčovat tu situaci, protože přesně, jak říkám, ty hormony nás jako hodně ovlivňují. Ale je to roztomilý, když přesně přijde na to, jak ty věci člověk vnímá v tom období.
1: Jako který, co ti přináší ten člověk, je to na tom hřišti, při té hře konkrétně, ne při příprave, ne při tím, teď už jsme opravdu tam, je to klid, je to rada, kterou u něj hledáš, nebo právě hromosvod?
2: Pro mě už od začátku to vždycky byla taková jako ten pocit toho bezpečí. A to pro mě bylo hrozně důležitý a věděla jsem, že vlastně ať se na tom hřišti stane cokoliv, tak Kuba tam bude a zvládnem to prostě. A myslím si, že to tam je pořád a i třeba v cestování, jak když cestuju s ním, tak vlastně vím, že i kdyby se stala ta největší jako katastrofa během té cesty, něco jsme nedokázali jako vyřešit, tak vím, že spolu na to jako vždycky přijdem. Mm-hmm. A to je vlastně hrozně osvobozující.
1: No, je to hlavně krásný i pro budoucí život, takže vám držím palce. Golf bývá velmi individuální sport, ale i za úspěchem Sáry Kouskové stojí tým lidí. V poslední části se podíváme na budoucnost českého golfu a cestu mladých hráčů do světa.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Pořad na síti na radiožurnálu Sport a dnes byla a je hostem česká golfová jednička Sára Kousková, která sama prošla americkým univerzitním systémem a dnes patří mezi nejúspěšnější české profesionálky. A Sáry, jak zásadní byla ta zkušenost z Texasu, z univerzity v Austinu ve tvý kariéře?
2: Obrovská. Myslím si, že to byl přesně ten zlomový moment, kdy z toho přání se začala tavit jako skutečnost. Mm-hmm. A přesně tam jsem díky tomu, jaký prostředí a jak je to nastavený v Americe se sportem, tak jsem měla perfektní podmínky na to vlastně to začít opravdu tavit v ty reálie. No.
1: Mm-hmm. Doporučila bys to začínajícím golfistům a golfistkám jít tou cestou skrz americkou univerzitu, kde, jak jsem se už tak i z dřívějších a jiných rozhovorů teda dozvěděla, že pro golfisty je to hlavně to podnebí tam, to prostředí a vlastně možnost toho tréninku skrz celou sezónu, skrz celý rok. Není to jak tady v Česku, kde opravdu trochu člověk bojuje v ty zimní měsíce. Doporučila bys tuhle cestu každému?
2: Doporučila, ale zároveň bych řekla, že určitě není pro každýho. Myslím si, že tím, že v Americe je obrovské množství možností, jak to studium se sportem může vypadat, tak je opravdu potřeba, aby člověk na začátku udělal co nejlepší volbu s co největším výhledem do budoucna na ty následující roky, aby si to jako dokázal představit. Samozřejmě spousta věcí se může i změnit, odejde coach, odejde nejlepší kámoška z týmu a takové věci, ale opravdu, když si myslím, že člověk si to dokáže dobře naplánovat a dobře představit, tak je schopný udělat to rozhodnutí, ze kterého pak bude těžit ty následující třeba 4 roky. A já jsem měla obrovský štěstí, že vlastně to všechno bylo jako naprosto perfektní a ještě lepší, než jsem si myslela. A opravdu to prostředí, ale i ten tým a koučové byly jako úplně skvělý a posunulo mě to opravdu strašně moc dopředu. A je to jako těžký krok, samozřejmě člověk opouští tu svoji rodinu, to svoje zázemí, který má doma a musí si vlastně ho vytvořit sám, ale i toho mu vlastně strašně moc do života dá a osamostatní se, musí si zařídit všechno.
1: Naučit se jazyk,
2: přesně tak, pak mu z toho 2 měsíce drnčí hlava, protože to prostě jako bylo to náročné, ale zároveň dělá to, co miluje, když se vybere obor, který ho ještě baví, což v mém případě se opět jako blížilo 110% potenciálu, tak to bylo vlastně naprosto fantastický a strašně ráda na to vzpomínám.
1: Ty jsi nejen díky těmto zkušenostem, ale celkově díky studiu a díky znalostem dost proaktivní golfistkou a jsi taky součástí golfistů a golfistek, kteří založili Czech Pro Golf Team. Přibliž mi, o co jde a čeho potřebujete dosáhnout, o co vám jde vlastně touhle iniciativou.
2: Je to v podstatě teďka úplně na začátku, jenom sdružení nás 4 hráček, kteří jsme pod Victory VSC. A to byla taková jako příjemný start toho, že se můžeme takhle spojit. A už tím, že jsme spolu cestovali na turné předtím, tak jsme tomu dali jenom takovou jako formálnější linku a šetříme si spoustu nákladů tím, že ty věci děláme společně a pak si třeba můžeme dovolit sebou vzít trenéra a podělit si ho a tak. Takže to byl jeden z těch důvodů.
1: Praktický.
2: Praktický velmi. I třeba s tím, že budeme moc do budoucna cílit na nějaký sponzor společně, protože jako ženy a ještě individuální sportovkyně to samozřejmě máme v téhle sféře těžší. Takže mnoho firm radši podpoří ten tým. Takže i z tohohle hlediska to bylo. A samozřejmě do budoucna, myslím si, že spoustu zkušeností jsme nabrali, nejenom teďka v tom profesionálním setě, ale i třeba dřív během univerzity. A víme, že ten přechod je mezi profesionály jako obrovský náročný. Takže bychom chtěli pomoct jako i dalším třeba hráčům a hráčkám, který přecházejí nebo přemýšlejí o tom, protože si myslím, že jsme potřebovali doplnit to český prostředí o tenhle ten subjekt nebo element, který tam momentálně teďka trošku chybí. Takže doufáme. Je to takový velký sousto samozřejmě, protože během těch aktivních kariér, které teďka máme a všeho, tak máme malej týmeček lidí, který se o nás stará, ale myslím si, že je to jako hezká vize a uvidíme, třeba to nebude všechno hnedka na začátku, ale přijde to v průběhu let.
1: To bude Czech Pro Golf Team, takže určitě si zapamatujte tohle složení, protože naše dnešní hostka Sára Kousková bude u toho, je u začátku a já ti moc děkuju za dnešní povídání, za velký nalákání na turnaj v Berouně a budu ti přát hodně štěstí nejenom tam, ale i ve zbytku sezóny. Já myslím, že je to o štěstí, je to o lásce k tomu sportu a to všechno u tebe vidím. Takže děkuji ještě jednou, Sáry.
2: Já taky moc děkuji, bylo to moc příjemný.
1: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Díky vám za poslech Radiožurnálu Sport a mějte hezký zbytek dne.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: No a teď jedna aktuální zpráva. Záložník Tuamani Diakité z pobřeží Slonoviny a francouzský stoper Angen Gessan dokončili přestup z Liberce do Slávie. Smlouvy podepsali na 5 let. Opačným směrem zamířili Jan Bořil, Alexandr Bužek a Vasil Kušej. Kluby jejich přestup finalizují.
4: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy na Vojtěch Tomášek.
5: Čeští záchranáři odletěli do Venezuely pomáhat s následky zemětřesení. Meteorologové varují před extrémním horkem, může být až kolem 40 stupňů. Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa, na kterém nepostoupili ze skupiny. Po nehodě popojíždí půlhodinová kolona na pražském okruhu před Ořechem směrem na D1. A bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Čeští záchranáři odletěli z Prahy do Venezuely. 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kinologů pomůže při vyprošťování ze sutin po ničivém zemětřesení. Mají sebou i 8 psů. Do Venezuely tým dorazí před 1 hodinou ráno českého času, říká velitel specializované jednotky USAR Petr Vodička.
6: Tam samozřejmě naším prvotním úkolem je navázat spojení s krizovými orgány, jak místními, tak mezinárodními, a dostat přidělené místo na práci, provést jeho průzkum a nasadit své síly.
5: Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském městě Volgograd. Úder zranil nejméně 10 lidí, oznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něj poškodily výrobní zařízení jedné továrny a způsobily několik lokálních požárů. Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené fabriky. Nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů. Závod vyrábí komponenty pro raketové systémy Iskander, Jars a Topol M, které můžou nést jaderné zbraně. Ukrajina v poslední době zintenzivňuje údery na ruské necivilní cíle. Kromě zbrojní výroby míří hlavně na ropnou infrastrukturu. Kyjev se tak snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Dnes a zítra může být v Česku podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoct.
7: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo? To znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
5: Ani extrémní teploty neodradily stovky lidí od účasti na pražské akci Urban Challenge, která se dnes koná na pražském Vyšehradě. Vysoké teploty ale donutily organizátory změnit program a přidat chladící prvky, aby běžce ochránili. Na místě akce sleduje náš reportér Tomáš Jeník.
8: My jsme teď u kongresového centra Praha, kde má Urban Challenge start, cíl i veškeré zázemí. Ve stínu je nějakých 33 stupňů, na asfaltové ploše parkoviště, kde je většina zázemí, je teplota určitě mnohem vyšší. Ale na několika místech jsou tu chladící prvky a lidé zdarma dostávají studenou vodu. Záchranáři jsou prozatím bez práce a sportovci, a to včetně malých dětí, vedro prozatím zvládají. Aby se závod vůbec mohl konat, přesunuli organizátoři všechny odpolední závody na dopoledne. A na trasu také přidali občerstvovací stanice. Na 5-kilometrovém závodě jich je 5, na 10 potom 9. Pomáhá i to, že část závodu vede vyšehradskými kasematami. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
9: Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a tým tak nesplnil cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení českého týmu po příletu i trenér Miroslav Koubek.
10: Jsme věřili, že máme takovou výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukazovat baráži. Na to jsme nenavázali.
9: Fotbalisté Kapvert remizovali na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 0-0 a postoupili do play-off. Nováček šampionátu byl ve skupině druhý za Španělskem, které zdolalo Uruguay 1-0. Belgie porazila Nový Zéland 5-1, Egypt remizoval 1-1 s Íránem, Francie zvítězila nad Norskem 4-1 a Senegal nad Irákem 5-0.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D5 u Rudné a na D1 u Všechrom. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru čekejte kolonu kvůli ucpanému okruhu. Levý pruh jede rychleji, ovšem opatrně na 1. kilometru právě v levém pruhu leží kusy roztrhané pneumatiky. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 od dálnice D5 postojíte v koloně. Na 18.5. kilometru je po nehodě stále blokovaný levý pruh a zdržení téměř půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště řidiči v místě nehody pomalují a je tam kolona za sjezdem na Barandov ze 16.5. kilometru na 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Velké Popovice. Na 18. kilometru se dojíždí do kolony, je to už jen kvůli omezení na 23. kilometru, zdržíte se do 20 minut. A na D1 z Prahy do Ostravy je na průjezdu Brnem silnější provoz, pomaleji pojedete mezi kilometry 192 a 196. Osobními auty čekejte 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. To byly zprávy.
3: Dobré sobotní dopoledne, je 6 minut po 11. hodině a na trávě kurtu v německém Bad Homburgu už se rozehrávají finalistky místního turnaje okruhu WTA s dotací 500 bodů pro šampionku. Karolína Muchová versus Japonka Naomi Osakaová, světová jedenáctka proti hráčce číslo 15 pořadí. Česká tenistka i její japonská soupeřka jsou vůbec poprvé v kariéře ve finále travnatého turnaje. Tak se nechme překvapit, jak tedy jejich utkání bude vypadat, jak dopadne, na jakou stranu padají naše sympatie, to je samozřejmě zřejmé. Ve vysílání Radiožurnálu Sport tedy budeme v příštích minutách sledovat počínání tenistky Karolíny Muchové, ale také počínání českých golfistek, protože v plném proudu je druhé kolo turnaje Ladies European Tour v Berouně a tak se za naším reportérem právě na místní golfové hřiště už za pár minut vypravíme. Příjemný poslech a klidný, i když znovu pořádně horký den.
11: Radiožurnál Sport
13: a Filip Šedivý.

0: Domácí golfová jednička Sára Kousková včera velmi nadějně rozehrála berounský turnaj Czech Ladies Open, který patří do série Ladies European Tour, tedy nejprestižnějšího seriálu akcí na starém kontinentu. Dnes se k ní přidala Tereza Zapletal-Koželuhová, která na tom po prvním kole také nebyla vůbec špatně. Teď už tedy golfistky v Berouně za sebou mají docela výraznou část kola druhého a jak se zmíněným dvěma českým hráčkám daří, to už nám přímo z místa poví náš reportér Krištof Kousková. Krištofe, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, golfistky jsou zhruba kolem poloviny svého dnešního druhého kola a teď mluvím o všech českých golfistkách, které se představují v těch dopoledních flightech tady v Berouně. Mluvili jsme o Sáře Kouskové a Tereze Zapletal-Koželuhové, tak pojďme hned na tyhle dvě golfistky. Obě mají zatím ve druhém kole stejné skóre -1 a u Sáry Kouskové to celkově znamená -8, aktuálně dělenou třetí pozici, takže Sára Kousková si trošku polepšila i díky tomu, že některé favoritky si trošku pohorší, například Lidia Holová, která skvěle začala druhé kolo, tak ta vyrobila jedno bogey a jedno double bogey na druhé devítce, takže ta aktuálně je se skóre -8 třetí společně se Sárou Kouskovou. No a Tereza Zapletal-Koželuhová, tak ta byla v jednu chvíli na skóre -2 ve druhém kole, teď je to tedy znovu -1, ale opravdu dobrý start i do druhého kola pro tuhle hráčku, která má trošku barevnější tu svoji scorekartu, 3 birdie, 2 bogey, celkově tedy -1. A když se podívám trošku dál, nebo vlastně se můžu podívat úplně nahoru. Vanessa Knechtová, švýcarská golfistka, která tady skvěle zahrála už včera, tak dneska ve své výtečné formě pokračuje. Má za sebou 11 jamek, dneska za -4, celkově -12, vedení o 3 rány před druhou Angličankou Hamiltonovou.
0: Krištofe, zmínil jsi, že celkem je 11 českých golfistek tedy na turnaji v Berouně. Jak se jim daří, když tedy pomineme, že zatím tedy těmi nejlepšími jsou zmíněna Sára Kousková a také Tereza Zapletal-Koželuhová?
1: Dobře hraje taky 20-letá Lucie Váchová, dneska za -1, zatím po 13 jamkách -6 celkově, dělí se o 16. pozici, je tedy na tom stejně jako Tereza Zapletal-Koželuhová a taky Jana Melichová, ta stejně jako Váchová má -1 a Lucie Váchová předvedla krásnou ránu na 18. jamce, kde před greenem nebo svojí přihrávkou do greenu dokázala potopit míček přímo do jamky, vyslechla si za to potlesk od domácích fanoušků a byl to tedy eagle, -2 za tu konkrétní 18. pětiparovou jamku, třetí ranou do jamky, takže -2, ale pak ještě Lucia Váchová jednu ránu ztratila, takže teď je na těch aktuálních -1 za kolo a -6. Celkově, když se podíváme níž, tak Anna Andrýsová, čerstvá profesionálka, tak ta hraje dneska za +2, trošku klesla leaderboardem, takže aktuálně v tomhle rozpoložení by z českých golfistek katem do nedělního kola prošlo 5 hráček, a to je Kousková, Váchová, Zapletal-Koželuhová, Melichová a Maková. A dál to bude zkrátka ještě boj. 113. dělené místo Natálie Saint-Germain, Kristýna Napoleová, která teď přichází směrem k 9. greenu, kde já teď aktuálně stojím. Zahrála odvážnou ránu z týčka, tady má golfistka 2 možnosti, protože je to jamka, jejíž fairway se láme o 90 stupňů prakticky a golfistka si může vybrat, jestli bude hrát konzervativnější první ránu rovně přímo na fairway, anebo jestli to zkusí přes jezírko směrem k jamkovišti. Kristýna Napoleová zvolila tuhle variantu, ale tu ránu trošku přepálila a teď bude vyhrávat s trošku těžší pozice směrem ke greenu. Aktuálně si vyměřuje tu pozici, ale budou muset hrát ještě hráčky, které jsou dál od jamky, takže na její ránu si tady budou muset diváci ještě trošku počkat. Když mluvím o divácích, tak se vrátím ještě k Sáře Kouskové, protože tu pronásleduje několik desítek fanoušků a přináší to trošku komplikace. Její kedy Jakub Mejzlík musí ukazňovat fanoušky, protože zkrátka golf v Česku není k vidění ten elitní tak často a fanoušci zkrátka moc neví, jaká jsou tu pravidla ohledně chování, aby nerušili golfistky při jejich ranách. A tenhle ten flight Sáry Kouskové se taky docela dost zdržuje oproti ostatním, takže Sára Kousková může možná trošku se nechat zatlačit touhle situací, ale zatím to zvládá skvěle. Jak jsem již zmínil, zrekapituluju to znova. Aktuálně to nejlepší česká hráčka, -8 celkově za kolo a dělená třetí pozice.
0: Tak doufejme, že to Sáře Kouskové půjde i nadále minimálně tak dobře jako dosud. Rozhodně nám to poví Krištof Kousal v dalším vysílání Radiožurnálu Sport. Teď tedy posíláme pozdravy do Berouna. Krištofe, díky.
1: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: finále první na trávě v německém Bad Homburgu, protože Naomi Osakové hned v prvním gemu vzala podání, proměnila druhý breakball v zápětí, potvrdila parádní vstup do utkání při svém servisu, který jednoduše získala. V tuto chvíli tedy Karolína Muchová vede nad Naomi Osakovou 2-0. No a my teď zamíříme do Jasené, do obce v okrese Zlín, která má necelých 1000 obyvatel, ale teď jich tam bude asi o pár stovek víc. A budou to především ti, kteří mají rádi fotbal, možná také Pavla Horváta a samozřejmě kopání penalt. Řeč je o druhém krajském kole penaltového krále, tedy soutěži, kterou na Radiožurnálu Sport sledujeme. No a teď proto dostává slovo přímo v centru dění náš reportér Adam Kodet. Adame, hezké dopoledne.
1: Hezký den z Jasené, ze hřiště, kde se tady už jednou slavilo v letošní sezóně. Slavil se tady postup z 8. ligy do 7., ale teď se tady bude oslavovat vítěz soutěže Penaltový král druhého krajského kola pod patronací jinak našeho fotbalového experta Pavla Horváta, kterého tady mám sebou a který si myslím krátce může tu akci Penaltový král představit a hlavně, jak to celé tady probíhá, jak se mu to líbí, to aktivovat celou tu vesnici a vidět tady ten život na tom hřišti.
2: Tak dobrý den. Samozřejmě teďka probíhá kategorie kadet, která je do 17 let. Je to vlastně pro děti. Myslím si, že teďka tady vidíme opravdu hodně mládeže, samozřejmě s babičkama, s dědečkama, který si myslím, že jsme zvedli z těch židlí a z těch postelí od těch seriálů. Je tady už teďka celkem dost lidí. Máme tady zónu ještě mimo tu hlavní soutěž, kde můžou střílet a máme tady samozřejmě spoustu občerstvení. Odpoledne od 1 hodiny začíná kategorie elit, kde už to je pro dospělí, samozřejmě od 18 let nahoru a tam už potom samozřejmě jde o víc, jsou tam i zajímavé ceny pro ty střelce a myslím si, že ty lidi ještě přijdou. Máme tady spoustu věcí pro to, aby naši kopající a fanoušci dodržovali pitný režim a i samozřejmě mohli se schladit pod takovou tou mlhou, bych řekl. A samozřejmě tady máme i zvláštní exekutory, jako třeba pan Kuba Kvášovský, kterého všichni posluchači znají určitě jako kalkulátora, tak dneska už je tady vedle mě a určitě vám poví něco zajímavého.
1: Jakub Kvášovský je tady i vedle mě u mikrofonu, určitě ho znáte z televizní soutěže jako kalkulátora. Vy jste známý jako fotbalový fanoušek, pokud to říkám správně, tak Slávě, ale co fotbalový hráč a ten exekutor penalt?
3: Zdravím posluchače, no tak exekutor penalt to dneska uvidíme, ale v našem týmu vítězný február jsem měl pověst neomylného střelce, jo? Ale potom v Tatranu Hostinné jsem si to trošku pošramotil, tam jsem pár penalt nedal, ale o to lepší jsem kopal přímáky. No. Mám z toho trošku strach, bojím se, abych po dvou penaltách ze soutěže nevypadl, teda klepou se mi nohy, ale já doufám, že když si tady třikrát, čtyřikrát cvičně kopnu, že to bude dobrý.
1: Pavle, když říká tady Jakub Kvášovský o té nervozitě, jaké to může být pro ty lidi, kluky, chlapy, holky, kteří se to tady zkusí, kteří třeba nikdy fotbal nehráli, ale najednou se na ně dívá tady celé hřiště, tak dá se to trošku srovnat s tím, když ten profi fotbalista jde kopat tu penaltu, ty jsi jich

0: Kopal spousty.
1: Samozřejmě není tady 20 tisíc lidí, ale musím říct, že i já jsem kopal a tu nervozitu jsem pociťoval velmi. A musím říct, že to, co tady zmiňoval Kuba, že vlastně se bojíš, aby si nedal tu první, protože to je vlastně nejdůležitější. Máš sice dva životy, ale ta první samozřejmě je taková, že si potřebuješ i sám dokázat, že to umíš. A musím říct, že ta nervozita tam je. A i u těch dětí, i u těch dospělých, který tady potkávám, tak dneska to prostě takhle, jak říkám, ale samozřejmě je to spíš proto, aby tady, jak jsi to říkal ty na začátku, propuk ten život znova, tady je skvělý prostředí vjasený a nám se to tady líbí a je vidět, že i fanouškům a těm exekutorům.
0: V posledním tom krajském kole v Němčanech ten elitní střelec ani jednou neminul a dal 37 penalt v řadě, tak Jakub Kvášovský, nakolik penalt v řadě si věří?
2: Jak bych to vypočítal, tak já doufám, že se třeba k 10 dostanu, ale jako klidně se může stát, že první trefím do tyče a druhou mi golman chytne, že jo? Takže jako tady si člověk nemůže být ničím jistý, ale takhle, když se trošičku budu soustředit, zbavím se té nervozity, ta zdravá, když tam zůstane, tak já si myslím, že 10 dám.
0: Sám jste říkal, že máte zkušenost s hraním na těch, řekněme, nižších úrovních. Jak se vám líbí, že je tady, kde se normálně hraje 8. liga, teď už tady 7. naposledy to byla 10. v Němčanech, že se stále ten fotbalový život v těch vesnicích udržuje, že sem přijdou ty lidi, že tady je plné hřiště, ať už to je na zápasy nebo na takovouhle akci penaltový král.
2: Ježíš, je to skvělý. Já jsem teďka přijel, vlastně byl jsem dělat čestný výkop na turnaji ve Vlkoši, kde bylo asi 34 týmů a mladí kluci a jsem strašně rád, že to prostě žije. I když v tomhle vedru myslím si, že zlatý penaltový král oproti hraní fotbalu, tady si myslím, že nebude to tak hrozný, ale ty kluci tam lítali jak blázni a jako v tomhle vedru bych úplně ten fotbal tamhle někde 2x20 minut třeba hrát nechtěl, jo. Ale je to skvělý a já jsem strašně rád, že se zapojou kluci tamhle 17 letý a že pořád jako třeba nesedí u mobilu, u počítače a možná z té FIFA to mají třeba natrénovaný, ale že si jdou to vyzkoušet naživo.
0: Říká Jakub Kvášovský, jinak známý jako kalkulátor z televizní soutěže. Taky jsme mluvili s Pavlem Horvátem, partnerem akce Penaltový král, odsud z Jasené. Kdo byste byli třeba ještě blízko, určitě máte šanci sem ve Zlínském kraji na krajské kolo dorazit, přihlásit se, anebo příští týden se pokračuje v kraji Olomouckém a Moravskoslezském. Všechno najdete na webu a dále poslouchejte Radiožurnál Sport. Z Jasené Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Ano, příští týden Olšany a Hukvaldy a potom v Čechách Penaltový král, Nový Knín, Chotíkov a Chep. Radiožurnál Sport bude u toho. Tak třeba jsme někoho z vás nalákali a do téhle soutěže se zapojíte také. Uvidíme, jestli se ještě do finále v Bad Homburgu, tedy tenisového turnaje okruhu WTA, zapojí Naomi Osakaová, protože ta absolutně nechytla začátek finálového souboje s Karolínou Muchovou. Česká tenistka zatím na travnatém kurtu kraluje. Už dvakrát sebrala japonské soupeřce a bývalé světové jedničce servis. Karolína Muchová tedy teď vede 3-0 a její soupeřka se nechává ošetřovat. Tak doufejme, že Naomi Osaková bude schopná v tomto utkání pokračovat, protože samozřejmě Karolíně Muchové přejeme vítězství, ale jak říkají sportovci, tímhle způsobem, tedy když protivník není schopný utkání dohrát, tak vítězit opravdu nechtějí. Je 11 hodin 26 minut na Radiožurnálu Sport Ozzy Osbourne a potom krátké zprávy. Příjemný poslech.
4: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Posloucháte Radiožurnály po 12. Zprávy má pro vás Vojtěch Tomášek.
2: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí, vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách taky 9 lidí těžce zranilo. Bahrajn odsoudil útoky iránských dronů na své území, uvedla to tamní tisková agentura. Teherán předtím oznámil, že udeřil na cíle v regionu spojené s americkými silami, neupřesnil ale, o která místa šlo. Iránská ofenziva byla reakcí na údery americké armády na skladiště raket a dronů a také na pobřežní radarová stanoviště v Iránu. Spojené státy tím odpověděly na čtvrteční útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Od roku 2004 připomíná výročí smrti Milady Horákové, kterou komunisté zavraždili po vykonstruovaném politickém procesu 27. června 1950. Sport. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL je útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybral Vancouver. Jedničkou se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna, toho si vybralo Toronto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 v Brně a na Pražském okruhu u Ořechu. Na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Mikulov a Brno centrum se na kilometru 194 srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh, tvoří se kolona, brzdí se teď na kilometru 190, zpoždění 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice na 18,5 kilometru dojedete do kolony, pomaleji se pokračuje do zúžení na 23. kilometr, je to na necelou čtvrt hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru po pojíždí kolona táhne se na ucpaný Pražský okruh. Zdržení 10 minut k okruhu v osobních autech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem na Ořech na 18,5 kilometru se po nehodě jede pouze pravým pruhem. Fronta je od dálnice D5 na 40 minut. Na okruhu směrem na letiště řidiči v místě nehody zpomalují. Je tam kolona za sjezdem na Barandov ze 16,5 kilometru na 10 minut. A v Praze hlásíte u Kajetánky neprůjezdnou Radimovou ulici.
5: Srazily se tam dvě auta, naprosto zablokovaly průjezd tou ulicí, takže směrem ze spoda nahoru na Vypich nebo na Petřiny, tak se to tam objíždí mezi baráky.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
6: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 37 minut, Radiožurnál Sport je vaším společníkem. Během soboty, té poslední červnové, pořádně horké, tak dávejte na sebe pozor. A pokud už se rozhodnete pro nějaké ty sportovní nebo fyzické výkony, tak s rozumem. A hlavně tedy ideálně, pokud to jde alespoň trochu ve stínu a samozřejmě s pořádným pitným režimem. Zatím všechno, co je potřeba, zvládá na kurtu v Bad Homburgu Karolína Muchová, protože ta nastoupila do svého prvního finále na trávě a zatím si vede opravdu výborně. Naomi Osakové z prvních 5 gemů povolila získat pouze jeden jediný. Dvakrát česká tenistka připravila svou soupeřku o servis. Tuto chvíli Karolína Muchová vede 4-1 a podává tedy na to, aby se dostala do ještě výraznějšího náskoku. Tenhle duel na Radiožurnálu Sport budeme alespoň na dálku přibližovat samozřejmě i nadále. Hodně nablízko jsme byli české fotbalové reprezentaci, která se před 2 hodinami vrátila z neúspěšného mistrovství světa v Severní Americe. Češi získali jediný bod a skončili ve skupině poslední. Po příletu předstoupil před novináře a tím pádem před fotbalovou veřejnost a vůbec celou tu sportovní kapitán týmu Ladislav Krejčí a přečetl prohlášení, které si připravil během letu z Dallasu.
1: Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás a velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj. Věřím ale v to, že nastavené zrcadlo na té nejvyšší úrovni je ta největší motivace nás všech to nenechat být, neskončit pouze u kritiky a hodnocení, ale začít proměňovat slova v činy. Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. Učit a vychovávat hráče, kteří vytvoří naši identitu a my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď. Ale to je budoucnost. My žijeme v realitě, ve které musíme fungovat a naplnit své maximální potenciál. Co jsme nedokázali, a to je naše zodpovědnost každého z nás, aby se tak nedělo. Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal nic na maximum, to vůbec ne. Jen otázka, jestli naše maximum je ta správná cesta. To, proč tohle všechno píšu, není, protože se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, protože mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsou celou kariéru náročnej první řadě na sebe a pak ale i na ty ostatní kolem. Protože jsem si vědomý, čeho všeho jsme schopni a co můžeme všechno dokázat. Naše charakterové rysy, jak jednotlivců, tak i skupiny, jsou to, co nám plno států může závidět. A to je silný stavební kámen, na kterým se dá postavit něco, na co budeme všichni pyšní. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme, stejně jako v životě. Jestli jako v roli oběti, kdy budeme kopat kolem sebe, nebo v roli tvůrce, kdy si každý sobě uvědomíme, co můžeme změnit.
0: Říkal Ladislav Krejčí, kapitán české fotbalové reprezentace po příletu z mistrovství světa, na kterém získal národní tým jediný bod a ze skupiny tak nepostoupil. Základní fáze turnaje v Severní Americe a Mexiku se stále ještě dohrává. Předposlední hrací den základních skupin nabídl celkem 6 zápasů. Ve skupině I Francie zvítězila nad Norskem 4-1 a skupinu vyhrála. Norové jdou dál ze druhého místa. Velkou šanci postoupit dál má i Senegal, protože na závěr základní skupiny dokázal porazit Irák vysoko 5-0. V další skupině, která už má hotovo, tak Španělsko zvítězilo nad Uruguay 1-0 a jde dál z prvního místa tabulky a ze druhého Kapverdy. Tenhle nováček na mistrovství světa uhrál znovu remízu, tentokrát se Saudskou Arábií 0-0 a 3 získané body a druhé místo pro Kapverďany znamenají pokračování v turnaji. Naopak končí Uruguay a také Saudská Arábie. No a konečně Belgie porazila Nový Zéland 5-1 a Egypt remizoval s Iránem 1-1. Tyhle výsledky skupiny G znamenají, že z prvního místa postupuje Belgie, ze druhého Egypt, který se poprvé v historii dostal do vyřazovací fáze světového fotbalového šampionátu. Stále ještě bude muset čekat Irán, jestli se vejde mezi osmičku postupujících ze třetích míst, tedy v těch 12 skupin. No a turnaj končí pro Nový Zéland. Poslední hrací den základní skupin světového šampionátu nabídne zase 6 duelů hrát budou Chorvatsko proti Ghaně a Panama proti Anglii. Tyhle duely začnou našeho času ještě dnes ve 23 hodin. A zítra nás čekají zápasy Demokratická republika Kongo proti Uzbekistánu a Kolumbie proti Portugalsku s výkopem od 2:30 v noci a ve 4 hodiny nad ránem se proti sobě postaví Alžírsko s Rakouskem a také Jordánsko s Argentinou. Samozřejmě i tyhle duely vám ve vysílání Radiožurnálu Sport přiblížíme.

Teniska Karolína Muchová zatím zvládá náramně své první finále travnatého turnaje okruhu WTA v kariéře, protože v Bad Homburgu, tedy v Německu, vede v závěru prvního setu, věřme, že v závěru prvního setu nad Japonkou Naomi Osakovou už 5-1. No a v tuto chvíli česká tenistka proměňuje svůj první setbol, který si vypracovala, takže opravdu skvělý vstup světové jedenáctky do souboje s hráčkou číslo 15 na světovém pořadí. Všech pět předchozích vzájemných duelů mezi Karolínou Muchovou a Naomi Osakovou nabídlo třísetové bitvy, někdy okořeněné i tiebreaky, tak asi bychom se nezlobili, kdyby to tentokrát bylo rychlejší, protože Karolína Muchová má zatím tenhle zápas opravdu jednoznačně pod kontrolou, první set 6-1 a věřme, že bude tímto způsobem pokračovat i nadále. No a jak budeme pokračovat my na Radiožurnálu Sport? Za chvíli doufejme klapne spojení s Bělehradem, kde se čeští basketbalisté připravují na přípravné utkání proti domácímu Srbsku a tak si rádi popovídáme s trenérem Lubošem Bartoněm.

0: Čeští basketbalisté večer nastoupí v Bělehradě k přátelskému utkání proti domácímu Srbsku. Chtějí se tak co nejlépe připravit na závěr první části kvalifikace pro mistrovství světa v příštím roce. Ve spojení jsme teď s trenérem národního týmu Lubošem Bartoněm přímo do srbské metropole. Pane Bartoni, hezké dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás z Bělehradu.
0: Vy máte za sebou se svým týmem dopolední trénink, co jste na něm zkoušeli, jak proběhl?
1: No tak dopolední trénink je hlavně v Ostřebě, pár věcí jsme prošli, trénink byl včera večer, zase snažíme se projít některé věci, které víme, že budeme potřebovat v těch nadcházejících soubojích ve Švédsku a doma proti Estonsku.
0: Vy máte teď docela nezvykle dost času na přípravu, kterou jste zahájili už v Poděbradech. Na čem především tedy pracujete? Jaké případné nedostatky se snažíte odstranit a nebo jaké silné stránky třeba ještě zvýraznit?
1: Tak samozřejmě chybí ještě někteří hráči, kteří budou v té dvanáctce. Kolik jich bude, to se ještě dozvíme, pravděpodobně dneska nebo zítra. A pro mě důležité je, aby jsme byli schopni bránit všech pěti hráči a pro mě důležitý v útoku je, jak zapojit Vítka Krejčího do celého systému, aby se cítil komfortně a aby s ním ostatní hráči taky uměli hrát.
0: Když jste zmínil Víta Krejčího, tedy jediného současného českého basketbalistu se zkušenostmi z NBA, tak soupeř by mohl mít k dispozici vítěze zámořské soutěže, jejího nejužitečnějšího hráče hvězdného pivota Nikolu Jokiče. Víte už, jestli bude hrát a dá se to vlastně nějak zjistit předem, že byste si třeba počkali na srbský trénink v hale?
1: Tak je tady, viděli jsme ho, trénuje, vypadá, že ve formě. To, jestli nastoupí, nenastoupí, nakolik, to si myslím, že záleží na něm a na koučovi. Určitě je připravený nastoupit do těch zápasů. Těžko odhadovat, jestli nastoupí dneska a na jak dlouho.
0: Říká Luboš Bartoň, trenér českého národního basketbalového týmu, se kterým jsme ve spojení na radiožurnálu Sport do Bělehradu, protože tam Češi nastoupí proti domácím Srbům, což je určitě zvučnější soupeř než původní rival pro přípravné utkání, tedy Polsko. Pane Bartoň, jak tedy utkání za zavřenými dveřmi večer pojmete?
1: No tak určitě tréninkově, samozřejmě řešíme výkon, budeme řešit hlavně některé věci, na kterých jsme se snažili pracovat během týdne a určitě bychom rádi, aby naše forma graduovala, takže samozřejmě to neočekávám, že bude skvělý výkon, každopádně bych rád posouval náš výkon na obou stranách hřiště, jak v obraně, tak v útoku.
0: A je pro vás dobře, že to utkání bude za zavřenými dveřmi, nebo naopak byste raději hrál před diváky, protože v Srbsku, pokud by navíc nastoupil Nikola Jokić, tak by ta atmosféra asi také byla něco, co by museli reprezentanti zvládnout a co třeba nevždy úplně zažijí.
1: Tak těžko říct, samozřejmě ta atmosféra by byla jiná, myslím, že by se to posunulo té atmosféře, nebo spíš předčilo tu atmosféru, která nás čeká ve Švédsku. A na druhou stranu, myslím si, že je zbytečný, aby se to hrotilo v takových přípravných zápasech, takže spíš pojmou to tréninkově, uvidíme, jestli se nám podaří ten zápas ututlat, aby se to nedostalo k soupeři, hlavně ke Švédům, ale taky nechceme úplně otevřít karty. Takže těžko říct, co je dobře, co je špatně. Každopádně velmi dobrý soupeř, spousta hráčů, nejenom z NBA, ale i z Euroligy, takže těším se na to. Nebude to jednoduchý zápas, ale myslím si, že jestli nás něco má posunout dál, tak je to takovýhle zápas proti takovému soupeři.
0: Když jste před chvílí zmínil to, že samozřejmě se část ještě týmu obmění, tak basketbalové fanoušky určitě zajímá, jestli budou k dispozici Tomáš Satoranský a Jan Veselý, kterým nedávno skončila sezóna ve Španělsku. Barcelona prohrála finále, navíc oba mají možná zdravotní problémy, katalánské metropole jim skončila smlouva, tak jak je to s nimi? Předpokládám, že jste se Satoranským a Veselým v kontaktu.
1: Tak jsme v kontaktu, nejdřív bych řekl, že víme, že James Karnik, Ondra Sehnal a Patrik Samora, všichni se připojí teď k týmu 29., takže budou s týmem. Co se týče Honzy Veselýho a Tomáše Zadrinského, jsme v kontaktu, řešíme jejich stav. Měli bychom vědět v příštích dnech maximálně, jestli ano nebo ne. Každopádně vnímáme jejich situaci, že jejich zdravotní stav, neříkám, že byl kritický, ale víceméně hráli s velkým sebezapřením, aby vlastně dohráli sezónu, která vlastně skončila před pár dny. Takže uvidíme.
0: Hostem radiožurnálu Sport byl trenér českých basketbalistů Luboš Bartoň. Pane Bartoň, díky a večer hodně štěstí v přípravném zápase proti Srbsku.
1: Díky moc, příjemný den.
0: No a já jenom doplním, že po téhle přípravě čekají české basketbalisty ostré soutěžní zápasy v té závěrečné fázi kvalifikace pro mistrovství světa na začátku července. 3. nastoupí na palubovce Švédska, konkrétně ve Stockholmu, no a potom 6. července v domácím brněnském prostředí přivítají Estonsko. A věřme, že do další fáze kvalifikace pro mistrovství světa čeští basketbalisté postoupí. 11 hodin 54 minut z vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku přejeme příjemné poledne.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Teniska Karolína Muchová je vítězkou turnaje v Bad Homburgu. Vedla 6-1 a 1-0 nad Naomi Osakovou z Japonska, když kvůli zdravotním problémům Japonka utkání vzdala.
1: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
2: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme naše hlavní zprávy.
3: Český záchranářský tým odletěl do Venezuely pomáhat po ničivém zemětřesení. Je tropický víkend, teploty můžou vystoupat až ke 40 stupňům. Spojené státy v odvetě znovu zaútočily na íránské území, obě strany se navzájem obvinují z porušení příměří. U české fotbalové reprezentace bude pokračovat trenér Koubek. A na stojící auto pozor na D1 na 15. kilometru směrem do Brna. Je sobota 27. června, jsou tu hlavní zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: 69 záchranářů a hasičů odletělo z letiště Václava Havla v Praze do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc.
4: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
5: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
4: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
6: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
4: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Kontrolu nad postiženou oblastí ve Venezuele převzala armáda. Potvrzených obětí je zatím 920, zraněných jsou přes 3000 a další úřady pohřešují. První prázdninový víkend je extrémně horký. Teploty teď přesahují na většině míst Česka 30 stupňů Celsia, a to včetně horských oblastí. Před vedry varují i meteorologové. Detaily teď předá Eliška Zábrocká.
7: Nejtepleji je teď v okolí Prahy, v Plzeňském kraji a taky na jihu Moravy. Třeba v Lednici na Břeclavsku je teď 35,7 stupně. Během víkendu ale můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům, říká meteorolog Josef Hanslík.
8: Ta největší pravděpodobnost je v nížinách v Dolním Polabí a také potom v Poohří. A stalo by se tak vůbec po čtvrté v historii měření teplot na našem území.
7: V neděli bude ještě o něco tepleji. Extrémní výstraha meteorologů platí pro většinu Česka. Lidé by tak měli hodně pít, ideálně čistou vodu a nezůstávat na přímém slunci. V pondělí se pak ochladí a nejvyšší denní teploty klesnou pod 30 stupňů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: I přes extrémní vedra vyrazilo přes 1000 lidí běhat na pražský Vyšehrad. Organizátoři závodu Urban Challenge kvůli vysokým teplotám změnili časy startů jednotlivých závodů a taky přidali občerstvovací stanice a chladící prvky.
9: Kdo může, schovává se ve stínu, kde ale teplota v tuto chvíli už dosahuje 34 stupňů Celsia. Na asfaltové ploše Kongresového centra Praha, kde je většina zázemí, musí být výrazně přes 50. Lidé se ale můžou ochlazovat vodou a také na trasu přibyly občerstvovací stanice, říká Antonín Pospíchal, hlavní organizátor akce.
10: Přidali jsme občerstvovačky na 5 kilometrech, máme 5 občerstvovaček, každý kilometr je jedna občerstvovací stanice, což je skvělý, na 10 kilometrech jich máme 9.
9: Organizátoři také změnili program a všechny závody posunuli na dopoledne. V tuto chvíli je ještě řada závodníků na trase, ale záchranáři zatím řešili jenom jednotky případů přehřátí a dehydratace. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: A s vydatným horkem bojují i další evropské země. V Německu včera naměřili celoroční teplotní rekord přes 41 stupňů. Belgie má za sebou nejteplejší den v roce. Ve Francii stále platí nejvyšší stupeň varování před horkem ve více než 20 oblastech. A v Paříži je náš zpravodaj Martin Balucha.
11: Francouzský premiér Sébastien Lecornu schválil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Vláda zároveň počítá s investicemi ve výši skoro 2,5 miliard korun na ochlazení zdravotnických zařízení. Výzkumník Pakito Bernard poukazuje na to, že Francie má zpoždění v přizpůsobení se současným vlnám veder oproti Itálii, Španělsku nebo Asii chybí klimatizované prostory. Opoziční národní sdružení chce v týdnu představit rozsáhlý plán klimatizace právě do nemocnic, škol i domovů důchodců. Teplo tady v Paříži klesla na 34 stupňů, lidé v uplynulých hodinách hledali únik třeba v garážích, spali ve sklepech nebo v parcích. Meteorologové předpovídají ochlazení z neděle na pondělí, je ale podle nich možné, že v nadcházejících dnech přijdou další vedra. Z Paříže Martin Balucha, Radio Žurnál.
3: A vlně veder se bude věnovat taky publicistika hned po zprávách.
1: Radio Žurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
3: Americká armáda poprvé od podpisu takzvaného memoranda o porozumění udeřila na íránské území. Spojené státy tvrdí, že to byla odveta za íránský útok na komerční loď v Hormuzském průlivu o den dřív. Tehrán vzkázal, že v reakci na toto jeho síly zaútočily na americké základny v Perském zálivu.
13: Iránská diplomacie tvrdí, že americké útoky zasáhly jižní pobřeží země. Mířily na sklady raket, dronů a stanoviště radarů. Teherán to označil za porušení mezinárodního práva i současného příměří. Americký prezident Trump předtím řekl, že svou hloupostí klid zbraní nedodržel Irán. A to, když dronem poškodil nákladní loď projíždějící Hormuzským průlivem. Viceprezident J.D. Vance vzkázal, že Irán místo násilí může vždy zvednout telefon a diskutovat. Na vyjednávání o trvalé mírové dohodě mají obě válčící země podle společného memoranda ještě nejméně 50 dní. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Provoz by se teď už měl opět pomalu obnovovat. Rakouská policie ale varuje, že řidiči mají s komplikacemi počítat až do večera. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždějí na dovolenou.
14: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 miliardy eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 000 aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie. A podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
15: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
16: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
17: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
16: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Radiožurnál.
18: Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila ze světového šampionátu. Národní tým uhrál ve třech zápasech jediný bod a nepostoupil ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra mohl skončit Miroslav Koubek, po příletu rázně odmítl generální manažer Pavel Nedvěd.
19: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
18: Fotbalisté Francie porazili 4-1 Norsko a ovládli skupinu na světovém šampionátu, stejně jako Španělsko, které zdolalo Uruguay 1-0. Do play-off postoupili také Kapverdy po remíze 0-0 se Saúdskou Arábií. Dál jde i Senegal, ten vyhrál nad Irákem 5-0. První ve své skupině skončila Belgie, když zvítězila nad Novým Zélandem 5-1, Egypt remizoval s Íránem 1-1. A tenistka Karolína Muchová vybojovala titul na turnaji WTA v Bad Homburgu. Ve finále v Německu vyhrála první set nad Naomi Osakovou 6-1 a ve druhé sadě Japonka vzdala.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D3 u Soběslavy a nehoda na Pražském okruhu. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Soběslav na 93. kilometru, překážka v pravém pruhu.
21: A na 93. kilometru praskla kamionu pneumatika a je kus pneumatiky v pravém pruhu.
20: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru popojíždí kolona, táhne se na ucpaný Pražský okruh, zdržení téměř 20 minut. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech na 18.5. kilometru je po nehodě nadále uzavřený levý pruh. Fronta od dálnice D5 je na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik hlavní zprávy.
22: Hezký den s Radiožurnálem Sport, všechno podstatné teď zaznělo jako součást hlavních zpráv. Každopádně vysílání jediného sportovního rádia v Česku rozhodně tímhle nekončí, máme toho pro vás dost a dost. Když už padla řeč taky na fotbalové mistrovství světa, tak i dnes se budou hrát závěrečné zápasy jednotlivých skupin. Chorvatsko, Ghana a Panama, Anglie, to jsou týmy, které se setkají od 23 hodin, dnes tedy večer v českém čase. No a co se týče nočního programu, tak pak Demokratická republika Kongo vyzve Uzbekistán a Kolumbie bude hrát s Portugalskem. Tyhle dva zápasy začnou v hodinu a 30 minut po půlnoci. Od 4 hodin ráno pak Alžírsko, Rakousko a Jordánsko, Argentina. No a zítra večer už se bude hrát taky vyřazovací fáze a pokud zmíním název jedné té reprezentace, tak budete jistě možná zamačkávat slzu v oku, protože Jihoafrická republika bude hrát s Kanadou, to je to místo číslo 2 v české skupině A, kde mohli být Češi, jenže nakonec to tedy souhrou výsledků úplně nedopadlo. 12 hodin 11 minut, krásný den.
1: Radiožurnál Sport
12: a Adam Weidenthaler.

0: Na fotbalovém mistrovství světa se v noci z dneška na zítřek rozhodne o posledních týmech, které postoupí do play-off. To si letos na největším světovém šampionátu v historii zahraje 32 týmů. Kdo už má postup jistý a kdo si ho teprve musí vybojovat, to teď probereme se Štěpánem Bémem ze sportovní redakce. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Na které týmy se tedy můžeme dnes těšit?
1: Z hlediska té postupové matematiky bude asi nejzajímavější hned ten první duel. Chorvatsko nastoupí ve Filadelfii v přímém souboji o druhé místo proti Ghaně. Afričané mají o bod víc a pokud chtějí Chorvaté získat do play-off výhodnější pozici, potřebují vyhrát. Chorvatský trenér Zlatko Dalić řekl, v čem se jeho tým potřebuje zlepšit.
2: Pohyb míče musí být z naší strany rychlejší, jsme pomalí a nedaří se nám vytvářet si větší šance. Plně si uvědomujeme důležitost tohoto zápasu a také sílu soupeře. Ghaňané jsou sebevědomí a plní energie. Bude to pro nás těžké.
1: První místo v této skupině bude hájit Anglie proti Panamě. Představí se také obě největší hvězdy současného fotbalu. Portugalce s Cristianem Ronaldem čeká Kolumbie a Lionel Messi bude hrát s Argentinou proti Jordánsku. Demokratická republika Kongo postoupí, pokud porazí Uzbekistán a Alžírsko se utká o výhodnější pozici s Rakouskem.
0: Polovina dvojic pro první kolo play-off už je známá, tak které zápasy budou třeba i podle tebe nejzajímavější?
1: No, největším překvapením je určitě postup Cap Verde, ostrovní země, kde žije 500 000 obyvatel, hraje na mistrovství světa poprvé. Ve skupině třikrát remizovala a v play-off si zahraje proti obhájcům titulu Argentině. Atmosféru bude mít ale i utkání mezi Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou. Evropanům se totiž splní sen, o kterém se zpívá i v jejich fanouškovské hymně s názvem USA od kapely Dubioza Kolektiv, která se stala hitem ve chvíli, kdy se země na šampionát dostala. I'm

0: No a od mostu Golden Gate v San Francisku přitom Bosna a Hercegovina bude hrát jen kousek proti výběru USA, nastoupí asi 70 kilometrů vzdálené Santa Claře v Kalifornii.
1: Dubiozu tedy v playlistu Radiožurnálu Sport nemáme, ale alespoň takhle se hitovka od Bosenského

Musí to být pro fanoušky hokejového Buffalo dost nepříjemný moment, protože když se odehrává draft do slavné soutěže NHL právě v Buffalu, tak jedničku draftu mají hokejisté Toronto. Bylo tomu tak v roce 2016 u případu Austina Matthewse a i v roce 2026, tentokrát Gavin McKenna byl tím prvním vytaženým hráčem z osudí, takže Toronto bude posilovat o jednoho z velkých talentů současného mládežnického hokeje. Gavina McKennu dokonce přišel na pódium osobně vybrat dlouholetý fanoušek Toronto, zpěvák Justin Bieber. Pane McKenno, velice rádi bychom vás draftovali do Toronto Maple Leafs, takhle to tedy oznamoval hvězdný zpěvák. Jinak, co se týče české stopy, tak zatímco se draftovalo pouze první kolo, tak v něm byl tedy jeden český hokejista, ale rozhodně se můžeme těšit na víc hráčů. Adam Novotný šel ze 24. místa do Vancouveru. To samozřejmě neznamená, že by měl rázem podepsanou smlouvu, že by za tenhle tým nastoupil. Každopádně 18-letý hokejista z kořeny v Hradci Králové tedy může podepsat svůj první profesionální kontrakt v NHL právě s tímto kanadským týmem.

0: Fotbalové ligové změny dál pokračují. Záložník Tumani Diakité z pobřeží Slonoviny a francouzský stoper Angen Gessan oficiálně dokončili přestup z Liberce do Slávie. Oba fotbalisté podepsali smlouvy na 5 let, jak uvedl český mistr na webu. Opačným směrem pak zamířili Jan Bořil, Alexandr Bužek a Vasil Kušej. Kluby jejich přestup finalizují. Co se týče druhého pražského S, tedy Sparty, tak tu definitivně opouští záložník Ermal Krasniči, 27-letý kosovský reprezentant, přechází k nováčkovi turecké ligy do Ametsporu, jak český vicemistr uvedl na svém webu. Krasniči ale prakticky celou poslední sezónu strávil na hostování v Legii Varšava, takže se s ním možná už i spartianská fanouškovská komunita tak trochu rozloučila.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: den, Radiožurnál posloucháte ve 12 hodin a 30 minut. Další zprávy má Vojtěch Tomášek.
1: Meteorologové dál varují před extrémním horkem. Dnes a zítra můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Lidé by měli hodně pít, nejlépe čistou vodu, vyhnout se velké fyzické zátěži a nebýt dlouho na přímém slunci. Kvůli horku platí výstraha i před požáry, a to na většině území Česka. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace proti včerejšímu podpisu rámcové dohody s Izraelem, informovala o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballáh vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z jednání vyplývají. Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovusložení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotovo bude do několika dní. Sport. Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Hormungu a 2 dny před startem Wimbledonu slaví 3. titul na okruhu WTA. Japonka Osakaová totiž ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Golfistky bojují na největším českém ženském turnaji o postup do zítřejšího finále. Podrobnosti z Czech Ladies Open má Krištof Kousal.
2: Nejlepší z Češek po prvním kole Sára Kousková dnes zatím po 15 jamkách plus 1 celkově minus 6 dělená 22. pozice. Jana Melichová je nejlepší z Češek aktuálně na děleném 9. místě s celkovým skóre minus 8. Vede Švýcarka Knechtová, ale druhá polovina startovního pole bude teprve hrát odpoledne. S Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D5 u Rudné a požár u D4 u Příbrami. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5,5 kilometru pojedete v koloně, levý pruh jede rychleji. Ta se táhne na Pražský okruh za sjezd na Ořech, tam se před zhruba 5 minutami podařilo po nehodě vše odklidit a kolona se postupně rozjíždí. Je ovšem silný provoz, nějakou dobu to ještě potrvá. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram opatrně na 42. kilometru hořela tráva vedle dálnice. Uzavřený je tam pravý pruh, kolona se netvoří. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Soběslav dejte pozor, na 93. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na D1 na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy je už pouze kratší kolona mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, zdržení do 10 minut. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů stavějí v Petrohradu most a jezdí se k Ivadlově. Delší fronta směrem do Varů je teď na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, tvořit se může kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Každou sobotu po půl jedné vám na Radiožurnálu Sport radíme, jak správně sportovat, a pokračujeme v tenisu. Nejčastějším úderem od základní čáry je forehand. Pro praváka se jedná o úder vedený po pravé straně těla. Jeho správné provedení vyžaduje souhru nohou, trupu a paže. Pohyb při forehandu se skládá ze tří částí: nápřahu, úderové fáze a protažení. A právě o nápřahu natáčel přímo na kortu reportér Tomáš Perutka s tenisovou trenérkou Renatou Konečnou.
1: Základ je se vytočit na ten úder, tudíž doprava se vytáčíme, nohy máme mírně od sebe, ještě klidně více vytočíme.
2: Takže já teď stojím ve stoji rozkročen.
1: Základní. Teď máme rovně břichem směrem k síti a jakmile začneme zahajovat úder, musíme se vytočit doprava do uzavřeného postavení.
2: Jo? Levým bokem k síti.
1: Ano, levým bokem k síti, to znamená, a nohy jsou na šířku ramen, jo, od sebe.
2: Takže já zkusím provést vytočení na špičkách, předpokládám, nebo...
1: Může být celá noha tady jako...
2: Když se vytáčím?
1: Jo, tak můžeme, jako tady bych to asi neřešila.
2: Takže vytočení, teď vykročím levou nohou dopředu, nebo abych se dostal do toho bočního postavení?
1: No, tak vykročím si pravou, na pravou nohu a potom přidám k tomu levou. Tady ten základ je vytočení bokem, zkrátka, jo, úplně do zavřeného.
2: Takže provedu vytočení a teď se dostávám do postavení, kdy stojím bokem k síti, levým bokem k síti.
1: Ano, a teď začneme raketou provádět nápřah, kdy hlavu rakety si zvednu nad zápěstí, stále to držím tou levou rukou, přidržuju. V momentě, kdy vidím, že míč už letí od spoluhráče a je na úrovni sítě, začnu provádět nápřah. Nápřah provádím tak, že hlava rakety bude kopírovat jakoby před sebou kruh. Ještě rozpustím ruce, samozřejmě levou ruku dám zhruba do pozice 70 stupňů, můžu říct. Nechám ji, aby jako ukazovala mírně na míč, levá ruka, a pravou rukou začnu kopírovat kruh. Jdu vrchem, mírně povolují zápěstí.
2: Ta raketa by se teď měla... Teď mám raketu úplně vzadu, jsem v bočním postavení levým bokem k síti a moje pravá ruka se dostala úplně za tělo. V podstatě, když se dívám, stojím bokem, nebo za tělo. Nebo respektive stojím bokem, levým bokem k síti, takže raketa se dostává nataženou rukou směrem dozadu, jak je plot za kurtem. Tím směrem.
1: Může být, ale nesmí zase raketa jít úplně za tělo, jo? Aniž když bych se dívala na vás zepředu, tak nesmím vidět za vašimi zády, jo? Měla by být stále jakoby nápřah prováděný stále vedle těla, jo? Ne úplně za tělo ji dávat, jo?
2: Je důležité napnutou rukou dostat tu raketu?
1: Ne, nemusí být napnutá. Loket by měl být mírně pokrčený, nedotýkat se samozřejmě žeber loktem, ale mírně pokrčený.
2: Říká tenisová trenérka Renata Konečná. Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Mějte sportovní přehled.
2: Je 12 hodin 44 minut, krásné odpoledne s Radiožurnálem Sport. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. Nevím, jak to úplně mají golfistky na berounském turnaji série Ladies European Tour, ale ostatně na to se můžeme zeptat našeho reportéra, protože právě Krištofa Kousala máme na místě. Hezký den.
3: Hezký den, teď nevím, jestli se ptal na oběd nebo na to, jak hrají.
2: Pojďme na stravu, nejdřív.
3: Dobře, tak strava, co se týče stravy, ono je to vlastně docela důležité při tom, jaké dneska panují podmínky, aby hráčky správně jedly i na hřišti. Oni samozřejmě jíst můžou, mají většinou nějakou svačinu sebou a musí hodně doplňovat i jonty v tomhle počasí, protože toho hodně vypotí, hodně spálí a i přesto, že golf pochopitelně není o žádném sprintování a obrovském nějakém energetickém výdeji, tak to, aby hráčky udržovali nějakou správnou hladinu energie, tak je důležité, ale ty některé, které už mají dohráno a už jich pár je, k výsledkům se dostaneme, tak ty určitě, co nevidět, zamíří tady do klubovny taky na nějaký dobrý oběd.
2: A co se týče teplot, tak jaké jsou přímo v Berouně? Přiznám se, cestou do rádia mi nebylo úplně dobře, než jsem se dostal do klimatizované budovy.
3: Je tady 34 stupňů, ale já si myslím, nebo odhaduji, že 34 stupňů na golfovém hřišti a 34 v pražské zástavě bude možná trošku o něčem jiném, protože přece jenom tady jsme na zelené trávě, diváci se tady můžou schovat třeba i pod stromy, kterých je tady docela dost a vytvářejí nějaký chládek, takže ty podmínky nejsou, kdo ví jak špatné, určitě je to možná doporučení pro posluchače Radiožurnálu Sport, aby se buď ještě dneska, protože i dneska bude ještě lecos k vidění, tak nebo zítra přišli podívat na golf, protože tady přece jenom ty podmínky jsou trošku příznivější než ve městě. 30 tady teplota překročila kolem 10. hodiny, od té doby to tedy stoupilo na těch 34, jak jsem zmínil, a zkrátka trošku pravda, otepluje se a je to znát, ale ty podmínky jsou tak nějak, že se dají přežít.
2: Pojďme tedy na ty výsledky z Ladies European Tour z berounského turnaje. V tom prvním hracím mě potvrdila Sára Kousková pozici domácí jedničky, dělila se o 5. místo. Jak to vypadá nejen se Sárou Kouskovou dnes?
3: No já začnu právě se Sárou Kouskovou, protože s ní to zdaleka nevypadá tak dobře, jako to s ní vypadalo včera. Já teď můžu trošku přidat na hlase, protože Natalia Saint-Germain dohrála svoji poslední dnešní 18. jamku. To je hráčka, která se rozloučí s tímhle turnajem po prvních dvou kolech, protože celkově zahrála přesně v paru a podělí se o nějakou 106. pozici a bude 3 nebo 4 rány za hranicí katu. Tahle hranice je důležitá, hranice toho katu, toho postupu do nedělních kol, kde si hráčky nebo odkud si hráčky odnesou body a taky finanční prémie. Hranice je aktuálně na -3, kde se pohybují dvě Češky, Anna Andrýsová a Patricie Maková. Andrýsová už má dohráno, už tím nic neudělá. Patricie Maková, tu čekají poslední 3 jamky a dá se očekávat, že ta hranice buď zůstane na -3, anebo se posune na -4 s tím, jak budou hráčky ve druhé polovině startovního pole hrát odpoledne. A už jenom jednu ránu nad tou hranicí je česká jednička Sára Kousková, protože ta hra je kolo za +3, vůbec se jí nepovedla 16. jamka před malou chvíli, kde tam zahrála do hodně vysoké trávy za green a další ráno musela znovu hrát mimo green, nemohla hrát přímo na jamkoviště, musela se vyhrát z té vysoké trávy pryč a až potom zakončovat na double bogey. To jsou tedy dvě rány nad par na 16. jamce a trošku si pohoršila v tom skóre, aktuálně tedy -4 a bude to mít možná ještě trošku složité s tím, aby se podívala do nedělního kola, ale věřme, držme palce, že jí to vyjde, má před sebou ještě dvě jamky. Komu se naopak daří velmi dobře, tak to je Jana Melichová. Dneska se neskóruje tolik jako včera, a takže -4 Jany Melichové je výborný výsledek, zatím dílčí dvě jamky před koncem, celkově na -9 a to pro Janu Melichovou vítězku tohoto turnaje z roku 2022 znamená aktuálně dělenou 4. pozici a to je opravdu opravdu moc pěkné umístění. Aktuálně na prvním místě tři golfistky s minus 11, to je Vanessa Knechtová, Amelia Garviová a Nora Kumulainenová, takže Švýcarka, Angličanka a Finka na první pozici, dělené tedy aktuálně v tom pořadí. Ta hra stále ještě probíhá, hráčky, které startovaly dopoledne, tak pomalu dokončují svá kola, některé už to mají za sebou, ale připomínám, že druhá polovina startovního pole a tam ještě spousta hráček, které můžou zautočit dopředu, tak ta bude startovat až právě po tom, co dohrají hráčky ty, co startovali dopoledne.
2: To říká Krištof Kousal, náš reportér, který je aktuálně ve středočeském Berouně, tak aby sledoval golfový turnaj série Ladies European Tour. Věřme tomu, že se neslyšíme naposledy. Krištofe, zatím hezký den.
3: Díky, naslyšenou.
1: Radiožurnál Sport.
2: A my na Radiožurnálu Sport míříme dál, míříme do zlínského regionu, konkrétně do místa se jménem Jasená, kde se zastavilo další vydání takzvaného penaltového krále, což je soutěž, jak už to název napovídá, v kopání fotbalových penalt. Patronem soutěže mimochodem náš oblíbený fotbalový expert Pavel Horvát, ale s ním teď neuslyšíte rozhovor na Radiožurnálu Sport. I tak má Adam Kodet u sebe jednoho velmi zajímavého hosta. Adame, hezký den.
0: Hezký den z Jasené, kde se jinak hraje 8. liga, tedy teď tým tady SK Jasená postoupil do 7. ligy, ale teď se tady hraje krajské kolo penaltového krále ve Zlínském kraji, kterého se účastnil v kategorii kadet, která za malou chvíli bude končit, i Vojtěch Jiráček, syn bývalého reprezentanta Petra Jiráčka. Oba dva mám tady u mikrofonu. Začnu Vojtou, který skončil na 7. místě ze 76 kluků a holek, který kopali penalty. Tak Vojto, jak jsi spokojený s tím 7. místem a jaké to vlastně tady bylo před plným hřištěm kopat tolik penalt za sebou?
4: Tak byl jsem hodně nervózní, ale jak jsem dal ty první dvě penalty, tak to všechno odlehlo. A pak jsem nedal tu jednu, tak zase přišla nervozita, pak jsem nedal tu druhou.
0: Já myslím, že ta nervozita někdy nebyla poznat, někdy to byly opravdu suverénní pokusy o tyč, tak když kope člověk tolik penalt za sebou, jak tak o tom přemýšlí, jak míří, protože asi máš jedno, dvě místa, kam to kopeš rád, ale když jich kopeš takhle hodně za sebou, jak o tom přemýšlíte ty jako střelci?
4: Tak první se kouknu na golmana a pak se kouknu vždycky třeba doprava a kopnu to doleva.
0: Jak moc budeš fandit tátovi, protože táta Petr Jiráček bude kopat odpoledne v té elitní kategorii. Vím, že si tady fandili svým kamarádům tady, tak jak moc budeš fandit tátovi, jak mu věříš v penaltách, protože on je jinak moc nekopal.
4: Tak věřím mu moc a budu mu fandit z plných plic.
0: Petra se zeptám taky, jak se těší na tu odpolední soutěž, protože jak jsme říkali, vy asi moc s penaltami přímo v těch soutěžních zápasech zkušenosti nemáte, tak jaké to bude tady před tím zaplněným hřištěm tady v Jasené?
5: No tak teď jste to řekl úplně přesně, já s tím velký zkušenosti nemám a nebudu nic nalávat, nervozita pomalu nastupuje, tak doufám, že to neskončí nějakým fopa, ale doufám, že ne teda.
0: A ani v tréninzích samozřejmě nějaké ty hry a tak asi se spoluhráči jste si dávali, tak ani tam?
5: Tak tam samozřejmě jo, ale potom ten zápas samotnej nebo ty penalty, ve kterých oni co jde, to je úplně něco jiného, ale uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že to neskončí nějakým fiaskem a že tam chvíli pobudu v té soutěži.
0: Jak se vám líbí to, jak se to tady vlastně to hřiště zaplnilo na těchto menších vesnicích, kde se hrajou nejnižší soutěže, ale kde stále to ten fotbalem, ať už třeba v těch ligových zápasech, které se tady hrají, anebo na takovéhle akci, jak se to žije, jak se tím fotbalem tady ta komunita spojí?
5: Je to úplně bezvadný. Já teda, když se vrátím úplně ještě tak 3 roky nebo 4 roky zpátky, když jsem končil kariéru a právě začal hrát tyhle nižší soutěže, tak tam jsem malinko dostal takovou jako další spruhu, kdy jsem poznal, že ten fotbal opravdu je o tom pivě, o tom párku a o těch lidech, kteří se tam v tu neděli nebo sobotu sejdou a nějakým způsobem si tam prostě to odpoledne stráví, popovídají, užijou si fotbal, třeba i ne. A zase se to rozejde domů, takže jako já tohle vítám a jsem úplně nadšený, že kluci vymysleli takovýhle, už bych řekl, obrovský projekt a že jim to šlape a doufám, že se to bude ještě posouvat dál.
0: U mikrofonu Radiožurnálu Sport stále Petr Jiráček, bývalý český reprezentant, fotbalista, ligový šampion třeba z Plzní. Před pár desítkami hodin skončilo vystoupení českých reprezentantů na mistrovství světa, kam postoupili po 20 letech. Tak jak jste vy jako bývalý člen toho reprezentačního týmu sledoval, jak jste prožíval ten šampionát?
5: Po kolika letech zase na mistrovství světa, prožíval jsem to samozřejmě ve velkým, jako asi většina České republiky. Výsledek se samozřejmě nedostavil, mrzí mě to, myslím si, že kluci zdaleka neodehráli takový zápasy, na kterých jsou jim hodny, a je to pro mě malinko zklamání. Samozřejmě v té šatně jsem seděl, takže vím, že je jednoduchý to takhle z okolí kritizovat, a říkám, mrzí mě to, ale prostě přišlo mi, že do toho nedali úplně všechno.
0: Dokážete se vcítit teďka do těch kůží těch kluků, kteří tam v té kabině byli, protože vy jste tam byl také, jaké to je teď, protože ze všech stran se na ně valí kritika, opravdu ty výkony na tom šampionátu a hlavně ta hra, nějaké to zaujetí nebylo úplně ideální.
5: My jsme se o téhle otázce bavili spolu už předem, jako samozřejmě vím, že je úplně jednoduchý z gauče to kritizovat, a já úplně nechci být na téhle straně, vím, že vím, co prožívají oni, a vím, jak je to jednoduchý prostě z toho gauče jim nasolit čočku, takže já se nějakým způsobem k tomu úplně nechci vyjadřovat. Já si myslím, že sami kluci ví, jestli tam nechali 100% nebo ne, nebo jestli mohli zahrát lepší zápasy. Mě to tak nepřipadalo, myslím si, že mají navíc, a já doufám, že teď v novém ročníku, nový kvalifikaci, se to nějakým způsobem odrazí, udělají se nějaké změny a ten fotbal půjde zase nahoru.
0: Říká bývalý reprezentační fotbalista a také ligový šampion z Plzní Petr Jiráček, odsud z Jasené, z penaltového krále, kde ho čeká odpoledne i soutěž v proměňování penalt. Z Jasené, Adam Kodet, Radiožurnál.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Vojtěch Tomášek má další zprávy.
3: Ukrajinské rakety zasáhly vojenskou továrnu v ruském Volgogradu. Železniční dopravci kvůli vysokým teplotám ruší parní vlaky. Tenistka Muchová ovládla turnaj WTA v Bad Hormugu. Silný provoz čekejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. A bude slunečno, teploty až 39 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že ukrajinské rakety s plochou dráhou letu zasáhly ruský vojenský podnik ve Volgogradu. Rozsah poškození zatím není známý. Volgogradské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana ukrajinský útok odrazila.
5: Očití svědci natočili mobilními telefony 4 velké exploze v továrně Titan barikády. Tam mimo jiné vyrábí odpalovací rampy pro rakety typu Iskander, Topol a Yars. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu na sociálních sítích napsal, že každý ruský podnik, který pracuje pro válku, je spravedlivým cílem. Dalším cílem byla už podruhé tento měsíc důležitá přečerpávací stanice v Torovo ve Vladimirské oblasti. Ta zásobuje Moskvu ropnými produkty. Rusko dnes leteckými bombami zasáhlo Záporoží, odkud tamní úřady hlásí nejméně 9 zraněných, z toho 2 děti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit třeba bolesti hlavy anebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
6: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že vídáme u mladých lidí.
7: Říká infektolog Martin Slížek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
6: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
7: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Radiožurnál.
3: České dráhy ruší kvůli vysokým teplotám a vysokému riziku požáru víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to třeba tratí mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Ze stejného důvodu nevyjedou parní vlaky ani na severní větvi Jindřichohradecké úzkokolejky ve směru na Obrataň. Dnešní jízda do Nové Bystřice ale vyrazí podle plánu. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markéty Bočkové doprovodí vlak speciální hasicí drezína.
8: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
9: Sport. Fotbalisté Cape Verde remizovali na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 0-0 a postoupili do play-off. Nováček šampionátu byl ve skupině druhý za Španělskem, které zdolalo Uruguay 1-0. V prvním kole vyřazovací fáze nastoupí Cape Verde proti Argentině a pro kapverdského gólmana Vozinu to bude životní zážitek.
10: Myslím, že tohle si nikdo z nás ani nepředstavoval. To, že jsme se kvalifikovali do play-off, je pro nás obrovskou odměnou. Pro každého fotbalistu je to zkrátka sen. Hrát proti Argentině s Lionelem Messim.
9: Belgie porazila Nový Zéland 5-1, Egypt remizoval 1-1 s Íránem, Francie zvítězila nad Norskem 4-1 a Senegal nad Irákem 5-0. Tenistka Karolína Muchová vyhrála turnaj na trávě v Bad Homburgu. Japonka Osaková ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro Češku vzdala.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na D5 před Prahou a nehoda na D46 u Olšan. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru se rozjíždí kolona po dřívější nehodě na okruhu, už jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Příbram na 42. kilometru se pohybují silničáři po dřívějším požáru trávy vedle dálnice. Uzavřený je pravý pruh, kolona se netvoří i tak opatrně.
12: A ten vlastně za tou dvojitou zatáčkou jsou nějaký silničáři, se šipkou a hrozně blbě se tam jako dobrzdě před tím. To jo, neodpovídá to tý vzdálenosti, co je na značka.
11: Na D46 z Olomouce do Vyškova dejte pozor za sjezdem na Olšany u Prostějova. Na 29. kilometru se srazila dvě auta, blokovaný je pravý pruh, kolona se netvoří. A na D35 z Mohelnice do Olomouce zbystřete za sjezdem na Unčovice. Na kilometru 253,5 stojí nákladní auto. Není tam odstavný pruh a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
13: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
3: Dál bude jasno nebo skoro jasno, může se tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
14: Můžeme na Radiožurnálu Sport trochu rozebrat to tenisové utkání Karolíny Muchové s Naomi Osakovou. Teď ve 13 hodin a 6 minut je to skoro přesně hodinka poté, co Karolína Muchová vyhrála turnaj v německém Bad Homburku 6-1 a 1-0. Takové je finální skóre poté, co Naomi Osakovová vzdala kvůli zdravotním potížím české reprezentance. Ta byla v Německu v roli nasazené čtyřky a ukazuje, že má dobrou formu. V téhle sezóně už totiž získala svůj druhý titul, a to ze tří finálových účastí. Muchové se zadařilo už v únoru v Kataru, pak v dubnu na Antuce ve Stuttgartu poslední zápas prohrála a teď tedy znovu uspěla. Celkově má na okruhu WTA ale stále zápornou bilanci z finálových zápasů, a to 3 výhry a 6 proher. Každopádně Wimbledon se blíží, na místo už vyráží náš reportér Jaroslav Plašil a věřme tomu, že o úspěších českých tenistek bude moct reportovat hodně často. Stejně tak možná i dnes zaznamenáme jeden další, protože na trávě v Eastbourne ve Velké Británii budou hrát Češky Malečková se Škoch ve finále proti Dabrovské a Stefaniové. Favoritky jsou ale jasné, je to právě ten kanadsko-brazilský pár. Tohle utkání by mělo začít zhruba v 17 hodin a tak o něm na Radiožurnálu Sport ve večerním vysílání uslyšíte. Pěkný den.
4: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.

0: Na mistrovství světa se ještě nedohrály všechny zápasy v základních skupinách a čeští fotbalisté už jsou doma. Po zisku jediného bodu ve třech zápasech nepostoupili do vyřazovacích bojů a po příletu mluvil o výkonech Ladislav Krejčí, tedy kapitán národního týmu, který ale neodpovídal na dotazy, pouze přečetl ze svého bločku ručně napsané prohlášení.
1: Jsou po 12-hodinové cestě bez spánku, takže svoje myšlenky budu číst, tak snad to pochopíte. Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás a velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj.
2: Ladislav Krejčí mluvil o zklamání i ponaučení do budoucna, o tom, že by měli přijít odborníci ze zahraničí, kteří by tým dokázali správně připravit na velkou akci.
1: A my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
2: Ladislav Krejčí nebyl ve svém projevu konkrétní a po jeho skončení se rozloučil a odešel bez možnosti otázky. Reakce tak přišla až od generálního manažera Pavla Nedvěda.
3: Já si myslím, že hráči jsou o to, aby hráli, podávali ty nejlepší výkony za český barvy, za český národák a ostatní věci si myslím, že je na vedení českého fotbalu. Jak na výkonném výboru, tak na předsedovi. Takže si myslím, že tohle je ta správná cesta.
4: My jsme se bavili i s Láďou Krejčím, já osobně také. Bavili jsme se o tom, co můžeme zlepšit, takže je možnost se bavit o tom, kdo a jaký odborník je. A já si myslím, že teďka v realizačním týmu. Tuším, že v celé té delegaci nás bylo 62, takže jsme měli na všech postech odborníky.
2: Navazuje na Pavla Nedvěda předseda České fotbalové asociace David Trunda. Bez dalšího vysvětlení, kam přesně Krejčího slova mířila. Podle Nedvěda ale nebyla negativní atmosféra mezi hráči a už vůbec s ní nechce spojovat konec Patrika Šika v reprezentaci.
3: Nemyslím si, že špatná nálada v týmu momentálně asi jo, protože ten výsledek nebyl dobrý, tak si myslím, že nikdo není z toho nadšený a my jsme samozřejmě chtěli udělat víc. Myslím si, že to je rozhodnutí kvůli tomu turnaj. Já si myslím, že v hlavě to měl už díl a má skvělý čísla v reprezentaci, když byl často kritizován asi až moc. Na 56 zápasů, 26 gólů, to znamená, každý druhý zápas vlastně dal gól. Mrzí mě to, protože si myslím, že má ten správný věk a pro mě je to celkem brzy, ale respektuju jakýkoliv rozhodnutí.
2: Okomentoval konec Patrika Šika v reprezentaci Pavel Nedvěd, který teď začne s trenérem Miroslavem Koupkem stavět nový tým pro nadcházející Ligu národů a kvalifikaci evropského šampionátu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

V encyklopedii radiožurnálu Sport teď pojďme od kapely Queen zase zpátky k jednotlivým týmům z fotbalového mistrovství světa. Představujeme taky Jižní Koreu, tedy prvního soupeře české reprezentace na šampionátu v Severní Americe. Už je to možná malinko pozdě. Každopádně

0: Delší kudrnaté vlasy, nikdy nehrál v žádném evropském velkoklubu. A v osmifinále proti Itálii nejprve neproměnil v základní hrací době penaltu, aby pak rozhodl o postupu zlatým gólem v prodloužení. Tak kdo to byl?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Byl to tehdy 26-letý technický útočník An Chong-hwan, který za národní tým tradičně střílel důležité góly. O ty se ale staral už tehdy také jeho o 5 let mladší reprezentační spoluhráč Park Chi-sung, který to pak později dotáhl do základní sestavy nabitého Manchester United. Před 4 lety v Kataru podlehli jihokorejští fotbalisté na mistrovství světa v osmifinále Brazílii. Teď by se svěřence kouče Hong Myung-pa mohli alespoň do prvního kola vyřazovacích bojů dostat znovu, jenže po obratu a výhře na českém 2-1 na úvod základní části pak podlehli 0-1 Mexiku a poté stejným výsledkem překvapivě jeho Korejci podlehli taky jeho Africké republice, takže stále ještě musí čekat, jestli jim 3 body budou stačit na postup ze třetího místa. Mezi současné opory Jižní Koreji patří brzy 33-letý útočník Son Heung-min, pamatovat si ho můžete třeba z Tottenhamu Hotspur. Dál je to obránce Bayernu Mnichov Kim Min-jae nebo záložník Paris Saint-Germain i Kangin.

Pár hodin před draftem do hokejové NHL a souběžně právě s draftem se docela hodně vyměňovalo a několik hráčů by mohlo teoreticky ovlivnit i české zástupce v severoamerické soutěži. Tak třeba Buffalo Sabres si vytradovalo pro obránce Olena Zellwegera, který by teoreticky mohl trochu znepříjemnit cestu Radima Mrtky do NHL. Boston ten zase přivedl útočníka Johna Jasona Peterku, tedy německého forwarda, který dosud působil za Utah a teď tedy bude křídelníkem v jedné ze dvou elitních formací Bostonu. Uvidíme, jestli třeba náhodou Peterka nebude hrát taky po boku Davida Pastrňáka. Další změny, tak třeba nejlepší přesilovkový střelec poslední základní části Pavel Dorofiev, ten míří z Vegas Golden Knights do New Yorkských Rangers, a nebo Detroit, ten se zbavil brankáře Sebastiana Kosy, který zamířil do Utahu, no a právě v Utahu působí Karel Vejmelka a taky je v jejich mládežnických rancích Michal Hrabal, takže uvidíme, jestli Sebastian Kosa náhodou neudělá českým golmanům čaru přes rozpočet.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, že se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčený.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: chrát? Kdo to byl? Jména?
5: Neříknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Ano, právě příběhy bývalého kustoda Kladna Vladimíra Malého jste mohli slyšet v poslední Čisté hře Martina Procházky. Už teď si ten díl můžete najít zpětně třeba na našich webových stránkách nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Za chvilkou tu jsou další zprávy, je 13.29.
8: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
9: Radiožurnál, 13 hodin 30 minut. A zprávy připravuje Vojtěch Tomášek.
10: Další plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl neidentifikovaný projektil, informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podle ní střela poškodila lodní můstek, posádka tankeru je ale v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. V Texasu od loňska mimo jiné platí nařízení, podle kterého učitelé musí ve třídách vyvěšovat 10 přikázání.
0: Sport.
10: Fotbalisté Egypta postoupili poprvé v historii do vyřazovací fáze na mistrovství světa. V závěrečném zápase ve skupině jim k tomu stačila remíza 1-1 s Íránem a skončili druzí o skóre za Belgií, která porazila Nový Zéland 5-1. Francie vyhrála 4-1 nad Norskem, Senegal 5-0 nad Irákem, Španělsko zdolalo Uruguay 1-0 a Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Mirošovic a překážka u Vlašimi. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov z 21. kilometru čekejte pomalejší provoz za dopravní omezení na Šmejkalce, zdržení do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna dejte ještě pozor za sjezdem na Vlašim. Na 54. kilometru zastavilo auto, blokuje stoupací pruh v zatáčce a náhle se vybočuje. Na D1 v Brně směrem do Prahy u nájezdu od Výstaviště dejte pozor, je tam pneumatika v pravém pruhu a vybočuje se také. Na D4 z Prahy do Strakonic pomalu za sjezdem na Voznici. Na 26. kilometru se srazila dvě auta na vozovce, může být nepořádek, na místo jede policie a šipka, kolona se netvoří. A na D35 z Mohelnice do Olomouce z Bystřete za sjezdem na Unčovice stojí tam nákladní auto. Na kilometru 253 musí se vybočovat, není tam odstavný pruh a na místě už je policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
6: počasí.
10: Odpoledne bude jasné nebo skoro jasné, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. To byly zprávy.
6: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Touto zprávou začínáme sportovní přehled. Ve 13:36 ho do studia radiožurnálu Sport přinesl Jakub Marek. Hezký den.
1: Hezký den. Český fotbalový tým tak nesplnil cíl, když nepostoupil ze skupiny a spekulace o tom, že by v roli trenéra mohl skončit Miroslav Koubek po příletu rázně odmítl generální manažer Pavel Nedvěd.
2: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace, máme trenéra, kterýho jsme chtěli a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
0: Norští fotbalisté prohráli v posledním utkání skupiny světového šampionátu s Francií 1-4. Postup do play-off měli Norové už před zápasem jistý. Trenér Solbakken tak udělal v sestavě 10 změn a pošetřil i útočné hvězdy Holanda a Odegaarda. Pokračuje Solbakken.
3: Po minulém zápase jsme si udělali vyhodnocení a zjistili jsme, že máme až 6 hráčů, kteří jsou velmi vyčerpaní. Do utkání s Francií jsme navíc měli nejkratší možné okno na regeneraci a museli bychom ho vyhrát. Jediný důvod, proč bychom měli rotovat méně, by byl ohled na fanoušky, kteří samozřejmě chtěli vidět Erlinga nebo Martina, ale my jsme tady od toho, abychom na turnaji došli co nejdál.
1: V dalších zápasech Senegal porazil Irák 5-0, Španělsko Uruguay 1-0 a Kapverdy hráli se Saudskou Arábií 0-0 a při svém debitu na šampionátu postoupili ze skupiny. Egypt remizoval s Íránem 1-1 a Nový Zéland prohrál s Belgií 1-5.
0: Posledních 6 zápasů v základních skupinách je na programu v noci na zítřek. Chorvatsko nastoupí ve 23 hodin českého času ve Filadelfii proti Ghaně a chorvatský trenér Zlatko Dalić řekl, v čem se jeho tým potřebuje zlepšit.
1: Pohyb míče musí být z naší strany rychlejší, jsme pomalí a nedaří se nám vytvářet si větší šance. Plně si uvědomujeme důležitost tohoto zápasu a také sílu soupeře. Ghaňané jsou sebevědomí a plní energie. Bude to pro nás těžké.
0: První místo v této skupině bude hájit Anglie, a to v utkání proti Panamě. Taky se bude hrát od 23 hodin českého času. V 1:30 v noci našeho času pak začnou zápasy Kolumbie, Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Uzbekistán, tak je to celé správně. Demokratická republika Kongo versus Uzbekistán. Ve 4 hodiny pak uzavřel program základních skupin duely Jordánsko, Argentina a Alžírsko-Rakousko.
1: Nejvýše postaveným českým hokejistou letošního draftu zámořské NHL je útočník Adam Novotný. Z 24. místa si ho vybral Vancouver. Jedničkou draftu je kanadský útočník Gavin McKenna, který míří do Toronta.
0: Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v německém Bad Homburku a 2 dny před startem Wimbledonu slaví 3. titul na okruhu WTA. Japonka Osaková totiž ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
1: Golfistky bojují na největším českém ženském turnaji o postup do zítřejšího finále. Podrobnosti z Czech Ladies Open má Krištof Kousal.
4: Nejlepší Češkou po druhém kole bude Jana Melichová, která zahrála druhou osmnáctku za -4, celkově je na skóre 9 podpar a dělí se o 8. místo. -4 zahrály taky Tereza Melecká a Kristýna Napoleová, která teď právě přišla na 18. green, ale těmhle dvěma to nebude stačit na postup do finálového nedělního kola, to je potřeba v aktuálně -5 a lépe a na téhle hranici jsou kromě Jany Melichové z Češek ještě Tereza Zapletal-Koželuhová, Lucie Váchová, Sára Kousková a Patricie Maková. Vede aktuálně s skórem -12 Švédka Lisa Petersonová z Berouna. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Čeští hokejbalisté deklasovali ve čtvrtfinále domácího světového šampionátu v Ostravě Velkou Británii 15-1. A dnes od 14:30 se svěřenci Davida Kuhny utkají o finále s Finskem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Spojené státy s Kanadou a aktuálně ve 3. třetině vedou Spojené státy 4-3. České ženy porazily v semifinále Slovensko 4-0 a o zlato se utkají se Spojenými státy od 19:30.
0: Říká na závěr sportovního přehledu Jakub Marek. Díky.
1: Díky, hezký den.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Takovým protipólem k vyjádření z české fotbalové reprezentace po světovém šampionátu je vyjádření trenéra Uruguaye, známého Marcela Bielsy, který po prohře 0-1 se Španělskem, která znamenala pro jeho tým konec na světovém šampionátu už v základní skupině, řekl mimo jiné toto. To, co jsem uruguajskému fotbalu dal, není nic, protože jakýkoliv přínos, který trenér národnímu týmu dá během 3 let, je k ničemu bez pozitivních výsledků. Konec citace. Ideál byl směrem ke své osobě Marcelo Bielsa hodně přísný. No a potvrzují to i některé další statistické ukazatele, třeba fanoušci na sociálních sítích cupují výkon brankáře Fernanda Muslery, který už ve 3. utkání po sobě udělal velkou hrubku, velkou chybu, kterou zapříčinil gol ve své síti, a některé statistické údaje zmiňují, že tohle se nestalo na světovém šampionátu za posledních 50 let vůbec, že by brankář ve všech 3 zápasech základní skupiny nějak významně chyboval. Takže Uruguajci budou bez play-off na světovém šampionátu tím prvním týmem, nebo respektive prvními týmy, které se utkají právě ve vyřazovacích bojích, budou Jihoafrická republika a Kanada. Tohle utkání se bude hrát zítra večer od 21 hodin českého času a pak v pondělí další velmi zajímavé zápasy, troufl bych si tvrdit, Německo, Paraguay a hlavně Brazílie, Japonsko. I u nich budete díky Radiožurnálu Sport.

0: Že se světové celebrity ze showbiznisu zapojují i do sportu je v dnešní době zcela běžná záležitost. Třeba herec Ryan Reynolds spolu vlastní anglický fotbalový klub Wrexham, zpěvák Ed Sheeran je zase celoživotním fanouškem Ipswiche FC. Ne každému se ale poštěstí, aby byl například u takového draftu NHL a víc nám teď řekne v hitech sociálních sítí Štěpán Bém. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Jedničkou draftu se dnes v noci našeho času stal podle očekávání Kanaďan Gavin McKenna. 18-letého útočníka si vybralo Toronto, které na začátku května získalo právo první volby v loterii. Na pódiu na ceremoniálu v Buffalu ho přivítal kanadský zpěvák Justin Bieber. V ukázce z Instagramu Toronto a NHL, kterou vám teď pustíme, mluví zároveň i šéf soutěže Gary Batman. Justina Biebera ale podle hlasu určitě poznáte.
2: Great to have you.
3: Yes, sir.
1: McKenna přijde na pódium, podá si ruku s Batmanem, obejme se s Bieberem a obleče si dres Toronto.
2: Welcome to the NHL.
4: Thank you. Thank you.
3: Yes sir.
5: Looks good on you, baby.
4: Yeah. Thank you.
3: Awesome.
5: Yes sir. Thank you.
3: Of course.
1: A samotný Batman ještě v úvodu říká, že Justin Bieber je jedním z nejikoničtějších a nejzarytějších fanoušků klubu Toronto Maple Leafs.
0: A je to taky dobrý kamarád jejich kapitána Austina Matthewse, dokonce na jednom z utkání hvězd NHL společně pomáhali vybírat spoluhráče do týmu. Pojďme každopádně z ledu, na kterém se teď mnoho sportu nehraje na konci června, na fotbalové mistrovství světa, kde se totiž mimořádně daří africkým týmům. Tak jaké na to jsou reakce na sociálních sítích?
1: Jak uvádí na Instagramu známý novinář Fabrizio Romano, do prvního kola playoff světového šampionátu postoupilo už 7 afrických týmů a přidat se můžou i 2 další. Jako poslední si účast ve vyřazovací fázi zajistil dnes ráno Egypt remízou 1-1 s Íránem. Kromě něj si na světovém šampionátu dál zahraje Jihoafrická republika, Pobřeží slonoviny, Kapverdy, Maroko, Ghana a Senegal. Jedinou africkou zemí, která ve skupině na mistrovství světa zatím vypadla, je Tunisko, které ještě v průběhu šampionátu vyměnilo trenéra. Dnes v noci ještě o postup zabojuje Demokratická republika Kongo proti Uzbekistánu a Alžírsko proti Rakousku. Fanoušci v komentářích citují text písně Waka Waka od Shakiry This is Africa, anebo píšou počkejte si na zápas Nigérie-Itálie ve skupině Z, to bude teprve drama. No ale samozřejmě ani jeden z těchto dvou týmů na mistrovství se ta nehraje a skupina Z neexistuje, i když těch týmů je na šampionátu v USA, Kanadě, Mexiku opravdu hodně.
0: 48 a ještě se Gianni Infantino, šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA, nechal slyšet v průběhu šampionátu a před šampionátem, že by to ještě pro rok 2030 rád navýšil tenhle počet účastníků. Štěpán Bém probíral sociální sítě a jsou tam některé skutečně zajímavé chuťovky. Tak díky za to.
1: Naslyšenou.

kapacitní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Poslechněte si i další zprávy, má je Vojtěch Tomášek.
1: Čeští záchranáři odletěli do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Demonstranti zablokovali jednu z nejdůležitějších tras přes Alpy, Fernský průsmyk. Tenistka Muchová vyhrála turnaj na trávě v Bad Homburgu. Stojící auto nepřehlédněte na D1 na 54. kilometru směrem do Brna. A odpoledne bude i dál slunečné s teplotami až kolem 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Tým odletěl dnes dopoledne z pražského letiště Václava Havla. Záchranáři budou pomáhat hledat lidi v sutinách a poskytovat jim potřebnou pomoc.
3: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
4: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
3: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
5: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
3: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: V noci na dnešek zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Windl. Bylo mu 102 let. O Windlovi úmrtí informovala Paměť národa. Za druhé světové války se podílel na protinacistickém odboji a po roce 1948 i na protikomunistickém. Pomáhal uprchnout za hranice desítkám lidí, které režim pronásledoval. Komunisté Windla kvůli tomu věznili. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Radiožurnál to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté čekají, říká David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
6: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
1: 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Blokáda už skončila, rakouská policie ale varuje, že řidiči mají s komplikacemi počítat až do večera. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždějí na dovolenou.
7: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 milionů eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 tisíc aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie. A podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
9: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
8: Tenistka Karolína Muchová vybojovala titul na turnaji WTA v Bad Homburgu. Ve finále v Německu Češka vedla 6-1 a 1-0, Japonka Osaková pak kvůli zdravotním problémům vzdala.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Mirošovic a překážka u Vlašimi. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru se dojíždí do kolony před omezením na mostě Šmejkalka zdržení kolem 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Vlašim. Na 54. kilometru stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh v pravotočivé zatáčce. Místo je už označené světelnou šipkou. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Mníšek pod Brdy. Na 26. kilometru vyšetřují kolizi dvou aut kolona se netvoří. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů hned za Bochovem u druhé odbočky do města stojí dodávka, může se vybočovat. A v Praze na jižní spojce zpozorněte před Barandovským mostem za sjezdem do Modřanské stojí porouchané auto v pruhu pro autobusy. Je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude dál jasné nebo skoro jasné, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Zítra se ještě oteplí až na 40 stupňů. V západní polovině Čech se pak později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo bouřky. To byly zprávy.
11: Na Radiožurnálu Sport dál taky sledujeme fotbalové přípravy na novou sezónu, protože se to nemusí úplně zdát, ale liga tady bude v celku brzy. Každopádně dnes hrály třeba týmy Plzně, Liberce nebo Teplic a jakže se jim dařilo, tak plzeňští fotbalisté ti dokázali porazit Artis Brno 4-2. Hned dvakrát se prosadil Kabongo a dvakrát taky Vidra. Co se týče Teplic, tak Teplice porazili slovenského soupeře Spartak Trnavu 2-0 po brankách Pulkraba a Zlatohlávka. Liberec ten zdolal Ústí nad Labem taktéž 2-0 s brankami Hodouše a Maška. No a ještě jedno dohrané utkání od českého prvoligisty je na světě. Sigma Olomouc si po trefě Krivaka poradila s Růžom Berokem 1-0.
2: Radiožurnál Sport
12: a Adam Weidenthaler.

0: Už za zhruba 20 minut začne semifinále hokejbalového mistrovství světa mužů. Česko vyzve na domácí půdě Finsko a o tomhle zápase pochopitelně taky na radiožurnálu Sport uslyšíte. Co se týče semifinále mezi Kanadou a Spojenými státy, tak Spojené státy zvítězily 4-3. My teď ale míříme za jiným sportem, a to konkrétně za golfem, protože v Berouně se hraje turnaj okruhu Ladies European Tour a právě na něm máme reportéra Krištofa Kousala. Krištofe, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, ještě jednou odpoledne, ve kterém už v tuhle chvíli v jeho brzké fázi poměrně je jasné víceméně, že nedělní finálové kolo si zahraje 5 českých golfistek. Nejlepší z nich Jana Melichová, ta bude mít výchozí pozici aktuálně, teda když se podíváme na všechno skóre všech golfistek, tak ztráta 4 ran na vedoucí golfistku, celkově kolo za minus 4 a obě kola tedy minus 9 po skvělém prvním kole od Jany Melichové. I v tom druhém dokázala zahrát moc pěkně, lépe hrála jenom jedna česká golfistka, to byla Kristýna Napoleová, která na 18. jamce, když jsme odsud se hlásili naposled, tak tam dokázala zahrát birdie, celkově kolo za minus 5. Ale co je trošku smutné, tak jí to nebude stačit na postup do nedělního kola, s největší pravděpodobností to stačit nebude tedy. A Kristýna Napoleová dokonce na té 18. jamce patovala do eaglu a ten míček jí trošku objel hranu, bylo to opravdu hodně blízko a vypadá to, že právě tenhle ten úder nakonec v součtu, samozřejmě postrácela jich víc po cestě, ale tenhle úder asi bude takový nejvíc zaznamenání hodný, když vezmeme na vědomí, že právě o tu jednu ránu se Kristýna Napoleová nedostane do finálového nedělního kola. Tam tady bude 5 českých golfistek, jak jsem říkal, Jana Melichová, Tereza Zapletal-Koželuhová jako druhá nejlepší, se skórem minus 7 celkovým, dneska za minus 2, Lucie Váchová celkově minus 6, o další ránu zpátky dělené 27. místo, Sára Kousková, ta si vylepšila skóre birdiem na poslední jamce, ale litovat bude hlavně double bogey na 16, kde trošku přepálila green, musela se vyhrávat zpátky na fairway a odtamtud znovu tedy na jamkoviště a zahrála tedy plus 2 na této jamce a to bylo vlastně její celkové skóre za druhou 18, plus 2 celkově minus 5. Stejné skóre má taky Patricie Maková, která zahrála druhé kolo za minus 2 a bude tedy útočit stejně jako Sára Kousková z děleného 36. místa. Jak jsem zmínil, ve vedení Švédka Lisa Petersonová se skóre minus 13. Může se to ale ještě měnit, protože před malou chvílí se vydali na golfové hřiště poslední golfistky dnešní, takže ještě vlastně druhá polovina celá startovního pole je aktuálně na hřišti a bude se posouvat nejspíš směrem nahoru tou výsledkovou listinou, protože to hřiště tomu nasvědčuje.
0: Říká náš reportér Krištof Kousal, jak je to třeba s fanoušky v Berouně. Udělal si někdo čas takhle o volné sobotě a zamířil za elitním českým golfem, kromě těch, kteří si třeba přišli sami zahrát?
1: Fanoušci tu jsou, přišlo se jich podívat možná několik stovek asi, tak to odhaduju teď v sobotu, v tuhle hodně teplou sobotu, zítra má tady být ještě teplej, takže ta vyhlídka není o moc lepší, ale se Sárou Kouskovou šla největší skupina fanoušků, těch bylo několik desítek, odhadem kolem 50 třeba, no a jinak české golfistky očekávali fanoušci hlavně kolem greenů tady v prostoru kolem klubovny a když jsem se bavil třeba s Lucí Váchovou a s jejím kedím, tak ti byli možná trošku zklamaní z toho, kolik lidí se přišlo podívat, respektive, že jich nebylo tolik, kolik by očekávali, bylo jich méně než loni, jestli jsem to pochopil správně z jejich informací a zkrátka ta účast by mohla být lepší, ale buďme asi rádi za všechno v tomhle počasí, přestože tady strávit ho na golfu tady u vody, dal by se i říct, protože tady v Berouně jsou 3 retenční jezírka, tak je to o něco příjemnější, než být zavřený někde ve městě.
0: To říká náš reportér Krištof Kousal, který je na golfovém turnaji Ladies European Tour v Berouně a právě teď nám přinesl ty nejčerstvější informace, hlavně co se týče českých reprezentantek. Díky za ně.
1: Díky, naslyšenou.

14 hodin 19 minut posloucháte Radiožurnál Sport a jestli už nás máte naladěné nějakou tu dobu, tak jistě víte, že čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu zpátky do Česka na letišti Václava Havla v Praze. To na rozhovory nebylo úplně bohaté s českými novináři. Ladislav Krejčí přečetl pár vět ze svého notýsku, které si napsal tedy v průběhu letu, a stejně tak mluvil velmi krátce jen manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Jedna citace na otázku, jaké změny lze očekávat, tak Pavel Nedvěd, vítěz zlatého míče a bývalý český reprezentant, řekl, cituji, účast na mistrovství je pořád hezká, vždyť dalších 160 zemí se tam nedostalo a my jsme tam byli, úspěch to je. Do budoucna tenhle tým potřebuje refresh, novou sílu i mladé kluky. Už máme strategii, kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co přinese Liga národů. To bude takové zkušební období skládání týmu pro kvalifikaci o euro. Konec citace. Pavel Nedvěd každopádně stojí spolu s Miroslavem Koupkem, kterého podrží ve funkci, před těžkým úkolem, protože právě v Lize národu čekají na národní tým silné týmy jako třeba Španělsko nebo Chorvatsko.

0: Na fotbalovém mistrovství světa končí základní skupiny, míří se do vyřazovací fáze a zápasy tak můžou rozhodovat taky penaltové rozstřely. I když se o nich občas mluví jako o loterii, podle vědců existují možnosti, jak zvýšit šance na úspěch. O jedné z nich teď budeme mluvit v pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu a uděláme to s Františkem Kunou. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Kterým vědomým chováním tedy můžou fotbalisté zvýšit své šance na úspěch při penaltách?
1: Rad je několik, co se týče rozstřelů, a většina asi nepřekvapí, víc studií ukazuje, že pro střelce je důležité při zahrávání penalty nespěchat, dobře se prodýchat a taky si dopředu vybrat místo, kam balón kopnout. Jedna rada podpořená vědeckým výzkumem je ale možná překvapivá. Aby byl váš tým při rozstřelu úspěšný, je dobré pořádně oslavit vstřelené góly.
0: Jak se to zjistilo?
1: Jde o výzkum, který zveřejnila skupina vědců z Norska, analyzovala dohromady 151 penaltových rozstřelů z mistrovství

0: světa a Evropy a taky ze zápasů Evropské ligy mistrů. Cílem analýzy bylo zjistit, jestli má oslava úspěšných střel nějaký vliv na výsledek. A jak už jsme naznačili, tak spojitost našli. Podle výsledků analýzy je důležité slavit proměněnou penaltu oběma rukama zdviženýma nad úroveň ramen. Pokud hráči některého týmu slavili úspěchy tímto gestem, jejich šance na úspěch byla vyšší než u týmů, které slavili s rukama pod rameny. Podle vědců totiž ruce zdvižené nad hlavou podvědomě vnímáme jako projev dominance, který má vliv na spoluhráče i protihráče.
1: Jak slavíš ty?
0: Já nedávám góly.
1: Ani v hokeji?
0: V hokeji jo, ale tam jsem střídmý velmi.
1: Dobře. Jak se tady tento vliv projevuje ve fotbale?
0: Nejdřív se zaměřím na efekt vůči spoluhráčům, když úspěšný střelec gól pořádně oslaví, pozitivně tím podle vědců nakazí celý tým. Další hráč ze stejného týmu je pak statisticky úspěšnější, než pokud předchozí úspěšný exekutor slaví jen střídmě. Opačně to přitom funguje na protihráče, který jde kopat hned po penaltě proměněné soupeřem. Bujará až agresivní oslava dostává takového hráče pod tlak a podle analýzy se ukazuje nejen nižší úspěšnost kopů, ale také to, že hráči po výrazné oslavě soupeře zahrávají penaltu rychleji, než je obvykle. Podle vědců zkrátka takový fotbalista cítí strach a chce mít svůj pokus co nejrychleji za sebou. Doporučení je tedy prosté, každou proměněnou penaltu pořádně oslavte a nezapomeňte přitom zvednout ruce nad hlavu.
1: Takže už nestačí jenom si nastudovat brankáře soupeře nebo si vybrat stranu, prostě musíte taky hodně oslavovat. František Kuna mluvil o propojení vědy a sportu, konkrétně u fotbalových penalt. Díky za to.
0: Hezký den.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Se zprávami ve studiu Vojtěch Tomášek.
3: Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Problémy neočekávají ani pre, distribuce nebo EGD. Bahrajn odsoudil útoky iránských dronů na své území, uvedla to tamní státní tisková agentura. Teherán předtím oznámil, že udeřil na cíle v regionu spojené s americkými silami. Neupřesnil ale, o která místa šlo. Iránská ofenziva byla reakcí na údery americké armády na skladiště raket a dronů a také na pobřežní radarová stanoviště v Iránu. Spojené státy tím odpověděly na čtvrteční útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Folkloristé ve Strážnici na Veselsku dnes soutěží o titul nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Je to tradiční mužský tanec, při kterém soutěžící zpívá a v choreografii předvádí specifické kroky, výskoky a tleskání. O titul usilují 20 tanečníků v podluží Kyjovska nebo třeba Horňácka. Verbuňk je od roku 2005 zapsaný na seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví UNESCO.
1: Sport.
3: Nejvyšší postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL je útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybral Vancouver. Jedničkou se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna, toho si vybralo Toronto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Kývalky a překážka u Vlašimi. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Výstaviště a před Kývalkou. Na kilometru 183 havaroval motorkář. Průjezd je omezený, blokovaný jeden pruh, je tam krátká kolona. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Vlašim. Na 54. kilometru stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh v zatáčce, místo je označené světelnou šipkou. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Voznici. Na 26. kilometru vyšetřují kolizi dvou aut, kolona se netvoří. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce zastavilo auto. Na 37. kilometru je v odstavném pruhu. A na Strakonicku na silnici 173 ze Sedlic do Strakonic za Rojicemi zasahují u následků nehody. Srazil se motorkář s osobním autem. Na místě byl vrtulník, ten před pár minutami odletěl. Čekejte omezený, případně podle potřeby zastavený provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
3: Dál bude jasno nebo skoro jasno, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes odpoledne 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Zítra se ještě oteplí, až na 40 stupňů. V západní polovině Čech se později odpoledne večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se teď chce věnovat práci výživové poradkyně. Kariéru, kterou jí poznamenala operace srdce nebo vážné problémy s očima, chtěla uzavřít ziskem medaile a to se jí povedlo předloni v červnu v Bělehradě. Další starty už tedy nepřidá. To jsou informace, které jsme vám taky ve vysílání radiožurnálu Sport v těch posledních hodinách nabídli. Tak přejeme Kristýně Horské hodně úspěchů i do té poprofesionální kariéry a třeba se ještě někdy uslyšíme na vlnách radiožurnálu Sport ještě v pozici expertky by k nám mohla Kristýna Horská taky zavítat.

0: Duhové vlajky se vrátily na fotbalové mistrovství světa. Před 4 lety v Kataru pořadatelé symboly LGBTQ komunity u vchodu na stadiony zabavovali a Mezinárodní fotbalová federace FIFA nepovolila hráčům duhové pásky na rukou. Letos naopak posvětila, že lokální pořadatelé v Seattlu smějí propojit tamní víkend hrdosti s utkáním šampionátu Egypt-Irán. V noci na dnešek se tak na tribunách mísily symboly na podporu sexuálních menšin s vlajkami dvou zemí, které homosexualitu kriminalizují.
1: Who is gay?
2: Rose nemá dnes vstupenku na stadion, ale přišla se procházet do pěší zóny ke stadionu v dresu americké reprezentace a nad hlavou hrdě nese velký deštník v duhových barvách. Říká, že její dvě dcery jsou lesby.
1: I come down especially for today to represent love.
3: Přišla jsem obzvlášť dnes proto, abych tu zastupovala lásku a mír. Mám ráda lidi, jsou to mý oblíbení tvorové, ale některé síly v současnosti chtějí, abychom se báli a byli rozněvaní. Já jsem se rozhodla tomu nepodléhat a radši mít k lidem blízko a přistupovat k ním s láskou. Moc nesleduju zprávy, chodím k volbám, posílám peníze a šířím lásku. A taky mám ráda fotbal. Tady v Seattlu máme skvělý ženský tým. Kdysi jsem trénovala své dcery, když byly malé, ale zajímaly je spíš kytky v trávě než míč. Flowers in the grass.
2: Mostly. Kromě rouzy na deštníku tady u stadionu v Seattlu vidíme také duhové vlajky, trička, čepice. Těch symbolů na podporu LGBTQ komunity se tady u stadionu v Seattlu objevuje opravdu hodně. Ovšem ne všichni jsou takhle naladění. Offline influencer s mikrofonem hlásá, že on ve městě homosexualitu nechce a zaštiťuje se přitom Ježíšovým jménem. O kousek dál se postavil Argentinec Franco se svými dvěma kamarády a rozvinuli transparent, který kritizuje Mezinárodní fotbalovou federaci za to, že povolila pronášení duhových symbolů na stadion.
4: FIFA zakazuje mnoho projevů politického přesvědčení, ale vnucuje nám LGBTQ agendu. Z našeho pohledu to oslabuje a podkopává svobodu.
2: FIFA považuje duhové vlajky za lidskoprávní symbol, nikoli politický, a její šéf Gianni Infantino zdůraznil, že FIFA žádný Pride zápas nepořádá, že jde o akci lokálních pořadatelů. Egyptská a iránská federace se dlouhodobě a do poslední chvíle snažili zamezit tomu, aby se na stadionu směly objevit symboly na podporu LGBTQ komunity, ale sem na tribuny přišli i fanoušci, kteří mají jak duhovou lajku, tak zároveň iránskou, tu monarchistickou před nástupem současného režimu, tak jako Said s manželkou.
5: Ano, podporuju iránský tým i LGBTQ komunitu. Když jsem žil ještě v Iránu, měl jsem kamarády geje, ale mluvili o tom s lidmi, kterým opravdu důvěřovali. Bojí se to tam dávat otevřeně najevo. Mají strach, že za svou orientaci budou popraveni. Jsou pod velkým tlakem. Vláda a náboženská komunita se tváří, že tam homosexualita neexistuje. I tady v Americe někteří vystupují proti LGBTQ lidem. Ale ti lidé existují, žijí v Iránu a všude mezi námi. Neměli by být ignorováni a my jsme to přišli oslavit.
2: Při zápase jsou nakonec víceméně spokojení všichni. Na tribunách mají převahu egyptské a iránské barvy a tu a tam se třepetá duhová vlajka.
6: Pride has been celebrated in Seattle for decades.
2: Jak mi říká Leo Flor z lokálního organizačního výboru, víkend hrdosti se v Seattlu slaví desítky let. Je to na počest práv, která LGBTQ lidé v USA za poslední půlstoletí získali a o která se teď mnozí obávají. A podle Flora je skvělé, že jeho město teď mohlo takto ukázat světu kus své duhové identity. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.

gone, and it's time for me to be free again. Semifinále hokejbalového mistrovství světa v Ostravě zatím přináší dobré zprávy pro české fanoušky. Už po 51 sekundách se prosadil Samuel Kucharčík a Česko tak vede nad Finskem 1-0, konkrétně v 9. minutě.

0: Česká tenistka Karolína Muchová se titulem v německém Bad Homburgu posouvá v živém žebříčku WTA už na 9. místo a bude opět českou singlovou jedničkou na Wimbledonu a vstoupí v pondělí do hlavní soutěže, stejně jako na Roland Garros v prvním kole narazí na Rusku Anastázii Zacharovovou. První ohlasy ohledně Karolíny Muchové vám nabídneme ve zprávách v 15 hodin, teď je 14 hodin a 53 minut. A ještě mezi tím stihneme jedno téma, a to znovu naší sportovní encyklopedii, ve které se vydáváme za celky, které působí na světovém šampionátu ve fotbale. Ghanští fotbalisté promarnili v utkání s Anglií první šanci zajistit si postup do play-off mistrovství světa, protože remizovali jen 0-0, ale předtím porazili Chorvatsko 4-2 a tak na něj mají na druhém místě tabulky skupiny L jednobodový náskok. Právě na Ghanu se teď podíváme podrobněji. Dva měsíce před startem světového šampionátu byly takzvané černé hvězdy, jak se fotbalistům Ghany přezdívá, bez trenéra. Po čtvrté porážce v řadě, tentokrát v přípravě na turnaji v zámoří s Němci 1-2, byl totiž odvolán kouč Otto Addo. Místo 50-letého německého rodáka jmenovalo po 14 dnech vedení svazu zkušeného portugalského kouče, který působil třeba v Realu Madrid. Na reprezentační úrovni vedl 73-letý kouč nejen Portugalsko, ale i Irán nebo Oman, ale my jsme ještě neřekli jeho jméno. Víte, kdo tedy velí realizačnímu týmu Ghany na turnaji ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Carlos Queiroz, který už je na svém pátém světovém šampionátu. Mezi jeho současné svěřence patří mimo jiné plzeňský princ Addo. Naopak se musí vypořádat Ghana s absencí jedné z hlavních hvězd, zraněným útočníkem Tottenhamu Mohamedem Kudusem, který si dřív zahrál ve West Hamu a tak byl třeba spoluhráčem i Tomáše Součka a Vladimíra Coufala. Aby toho nebylo málo, na úvodní utkání do Kanady nedostal víza ghanský záložník Villarrealu Thomas Partey, který v nulé základní sestavě už ale nechyběl. A večer proti bronzovému týmu z posledního šampionátu, tedy Chorvatsku, si to bude moct zopakovat a přispět třeba i k postupu do play-off, třeba i z prvního místa tabulky, pokud Ghana zvítězí a Anglie zaváhá proti Panamě. Jsou to zápasy, které začnou ve 23 hodin večer českého času, a pokud budete poslouchat spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v noci, tak se jistě dozvíte podrobnosti a aktuality o průběžných stavech.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer.
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na Radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 15 hodin. Další aktuální zprávy ve vysílání Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
5: Meteorologové varují před vedrem, může být až 40 stupňů. Spojené státy v odvetě znovu zaútočily na íránské území, obě strany se navzájem obvinují z porušení příměří. Tenistka Karolína Muchová dva dny před startem Wimbledonu ovládla turnaj v Bad Homburgu. Na nehodu pozor na D10 na 28,5 kilometru směrem do Turnova. A taky zítra čekáme slunečno, na západě později i bouřky. Teploty až 40 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Česko zažívá tropický víkend. Podle předpovědi můžou dnes teploty přesáhnout i 40 stupňů Celsia. Lidé by se tak před horkem měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V Praze se teď teploty pohybují většinou kolem 37. Na koupališti v pražské Divoké Šárce je reportérka Monika Doležalová.
6: Koupaliště je dnes praská ve švech. Už od dopoledne se před areálem tvoří dlouhé fronty a uvnitř teď téměř nenajdete volné místo ve stínu. Hodně návštěvníků si přineslo i vlastní slunečníky a v těchto vedrech se většina lidí chladí ve vodě nebo ledovými nápoji. Na občerstvení se ale tvoří stále delší a delší fronta. I přesto, že je bazén studenější, lidem to nevadí a jdou se rádi schladit. Obsazené je také beach volejbalové hřiště, pingpongové stoly nebo trampolína pro děti. Monika Doležalová, Radiožurnál.
5: Teploty nad 35 stupňů Celsia dnes zažije nejméně 193 milionů obyvatel Evropy. Vyplývá to z propočtu agentury AFP. Vedrům čelí velká část kontinentu od Francie, Německa, Polska až po chorvatské pobřeží Jaderského moře. Nejvyšší stupeň varování před horkem platí taky ve Švýcarsku, Rakousku nebo Maďarsku. Americká armáda poprvé od podpisu takzvaného memoranda o porozumění udeřila na íránské území. Spojené státy tvrdí, že to byla odveta za íránský útok na komerční loď v Hormuzském průlivu o den dřív. Tehrán vzkázal, že v reakci na to jeho síly zaútočily na americké základny v Perském zálivu.
7: Íránská diplomacie tvrdí, že americké útoky zasáhly jižní pobřeží země. Mířily na sklady raket, dronů a stanoviště radarů. Teherán to označil za porušení mezinárodního práva i současného příměří. Americký prezident Trump předtím řekl, že svou hloupostí klid zbraní nedodržel Írán. A to, když dronem poškodil nákladní loď projíždějící Hormuzským průlivem. Viceprezident J.D. Vance vzkázal, že Írán místo násilí může vždy zvednout telefon a diskutovat. Na vyjednávání o trvalé mírové dohodě mají obě válčící země podle společného memoranda ještě nejméně 50 dní. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotovo bude do několika dní, říká ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
8: Pro mě jako pro správce kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
9: Sport. Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu uspěla teď na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
10: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Věřila jsem si dnes.
9: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo. A motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemská kategorie Moto 2 11. místo v kvalifikaci. Závod se pojede v neděli ve 12:15 odpoledne.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Vlašimi a nehoda na D10 u Benátek. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Vlašim na 54. kilometru stále stojí porouchané auto. Je za světelnou šipkou a ve stoupacím pruhu musí se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice na 88. kilometru leželo v levém pruhu kolo z auta, to už policie odklidila, jede se plynule. Na D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 28.5. kilometru sraz zilo auto zvěř, na místo jede policie, čekejte překážku na vozovce, kolonu však ne. A v Ostravě na Rudné směrem do Havířova se na křižovatce s Vratimovskou srazila dvě auta, blokují prostřední pruh, je tam pouze krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 40 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 32. To byly zprávy.
13: Hezký den s radiožurnálem Sport, je 15 hodin a 5 minut a dál můžeme reportovat o hokejbalovém mistrovství světa, které se hraje v Ostravě a čeští reprezentanti se snaží postoupit do finále. Po první třetině vedou nad Finskem 2-1 a to, když dali ten zatím rozdílový gól 0,8 před koncem právě první třetiny. Vedení 2-1 tedy v utkání s Finskem. Připomeňme, že ještě ve večerním programu budou hrát Češky a to finále se Spojenými státy americkými. To bude utkání od 19 hodin. A 30 minut.
11: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.

0: Dál se na Radiožurnálu Sport věnujeme tenisu. Slyšeli jste o úspěchu Karolíny Muchové. Dál můžeme zmínit, že třeba v Eastbourne vyhrála finále Madison Keysová, když porazila Němku Mariovou 2-0 na sety 7-5 a 6-4. No a právě v Eastbourne bude v ženském deblu ve finále bojovat česká dvojice Malečková Škochová proti Dabrovské a Stefaniové. To je utkání, které by mělo začít za necelé 2 hodinky. Ale jedním důležitým tenisovým tématem posledního týdne je taky verdikt nad kariéru Markéty Vondroušové. Ta zvažuje kvůli 4letému trestu zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu odvolání k nejvyšší sportovní arbitráži v Lausanne. Taky o tom mluvil v rozhovoru pro naší stanici její právník Jan Exner. Povídali si s ním Petr Kadeřábek s moderátorem Vojtěchem Šafářem. A tady je repríza tohoto rozhovoru s Janem Exnerem.
1: 4 roky bez profesionálního tenisu. To je trest, který v pondělí dostala Markéta Vondroušová od nezávislého tribunálu za to, že loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. S námi ve studiu přímo na Vinohradech je teď i právní zástupce české wimbledonské šampionky, specialista na sportovní právo Jan Exner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Spovídat ho budeme společně s kolegou Petrem Kadeřábkem.
3: Dobré dopoledne.
1: Možná se nabízí úplně základní otázka. Markéta Vondroušová odmítla odevzdat vzorek v loni v prosinci. Kde se to stalo, jak tomu došlo, proč?
2: K té dopingové kontrole došlo 3. prosince loňského roku u ní doma v Karlíně v zimě pozdě večer.
3: Když se doptám vlastně na to, co tam probíhalo, tak vlastně nejvíc, co se řeší, tak je postup té komisařky. Jak to vlastně mělo proběhnout a jak to proběhlo?
2: Mělo to proběhnout tak, že dopingová komisařka se představí, ukáže sportovci svoji legitimaci, ukáže oprávnění k té dopingové kontrole a zároveň si ověří, že skutečně testuje Markétu Vondroušovou. Bohužel nic z toho se nestalo, jak nám sama dopingová komisařka přiznala na hearingu v Londýně, ale přesto to tomu nezávislému tribunálu nestačilo na to, aby vynesl nějaký mírnější verdikt.
1: Ten verdikt padl v pondělí, my už jsme společně mluvili, vy jste pro nás v to pondělí řekl, že čekáte na odůvodnění toho výroku, tak už ho znáte, jaký byl?
2: Ještě ho neznáme, tomu Sports Resolutions nebo tomu nezávislému tribunálu to většinou trvá tak zhruba měsíc, než nám dá ty kompletní důvody. Takže na to si počkáme a potom vyhodnotíme, jestli se proti tomu odvolat nebo ne.
3: 4letý trest je vlastně ta nejvyšší hranice, když to tak řeknu. Proč si myslíte, že takhle ten nezávislý tribunál rozhodl při tom všem, co jste slyšel u toho soudu, to znamená výpověď i té komisařky, která přiznala, že nepředložila doklady o tom, jaký má být dalý podepsat formulář, který je z roku 2009 už dávno neplatný, i přes tyhle ty všechny niance, které zazněly u toho rozhodčího soudu, tak proč si myslíte, že ten, i když neznáte zatím tu důvodovou zprávu, ten trest byl takhle vysoký?
2: Já si myslím, že ta ITIA, ta tenisová organizace, navrhovala 4 roky a ten nezávislý tribunál vlastně potvrdil 4 roky proto, že se rozhodli chránit systém, místo aby zohlednili naprosto specifické okolnosti tohoto konkrétního případu. Přestože ta pravidla umožňují ty okolnosti zhodnotit, ale podle toho, jak to dopadlo, to já chápu tak, že ten tribunál neuznal ty naše argumenty, že pochybení komisařky bylo natolik závažné, aby ta dopingová kontrola, ta notifikace byla prohlášená za neplatnou. To je jedna věc. A druhá, že žádným způsobem neuznal ty důvody toho duševního zdraví, ty problémy, které opravdu Markéta v té chvíli prožívala, protože žádný jiný závěr, než vyloženě to, že úmyslně odmítnete dopingovou kontrolu, nemůže vést k trestu 4 roky.
1: V podstatě se teď k Markétě Vondroušové přistupovalo během toho tribunálu, jako kdyby měla pozitivní dopingový test, což se ale vlastně nestalo. Ale ten trest vlastně na základě toho, známe i jiné případy, které byly skutečně pozitivní, a kde zdaleka tak vysoké tresty nepadaly, a jako laik bych se určitě ptal, jak je možné, že tak velká jména jako Švěnteková nebo Sinner vyváznou s měsíčními tresty, zatímco Markéta Vondroušová schytá takhle vysokou palbu.
2: Ono se ty případy nedají úplně srovnávat, ale princip je takový, že trest za odmítnutí dopingové kontroly je stejně přísný, jako kdybyste úmyslně dopoval, jako kdybyste si vzal EPO nebo steroidy, proto aby se vlastně sportovcům nikdy nevyplatilo odmítnout dopingovou kontrolu, protože paradoxně, když máte pozitivní test, tak máte více možností dosáhnout nějakého snížení toho trestu. A argumentovat jako Sinner nebo Švionteková kontaminací a tak dále. A samozřejmě žádnou z těchto možností nemáte, pokud se řeší jenom to, jestli jste odmítli nebo neodmítli odevzdat ten vzorek.
3: No, teď mě tedy napadá zpětně, když komunikujete s Markétou Vondroušovou, nepřiznává si sama pro sebe, že měla udělat něco jinak, že já nevím, třeba měla opravdu ten vzorek odevzdat, zavolat policii, nevím, prostě něco, jestli si něco takového vyčítá, že ten inkriminovaný den neudělal tak, jak by si asi teď představovala.
2: To jsou samozřejmě věci, které jí vyčítala ta ITIA, že pokud měla legitimní obavy o svoji bezpečnost, pokud měla strach a pokud ten dopingový protokol neprobíhal tak, jak měl, tak měla podstoupit dopingovou kontrolu, odevzdat vzorek a odevzdat ho pod protestem. Napsat do zápisu o dopingové kontrole, jak to skutečně bylo, ale já si myslím zpětně za to, že Markéta žádnou chybu neudělala, protože ten průběh té dopingové kontroly a ty chyby ze strany dopingové komisařky byly opravdu zásadní a upřímně já se vůbec nedivím, že když prožíváte něco takového, co prožívala Markéta, že ten vzorek neodevzdáte.
1: To říká advokát Markéty Vondroušové Jan Exner o tom, co s tím trestem může samotná česká tenistka dělat anebo co vlastně v budoucnosti může a nemůže. O tom si budeme dál povídat na Radiožurnálu Sport už za chvíli.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

0: Markéta Vondroušová rozhodnuta, že vás požádá o to, abyste jí právě zastupoval u kasu, protože tohle to je asi teď těžení pro následující dny.
1: To je spíš otázka na Markétu a já ji určitě doporučím a už jsme spolu o tom mluvili, aby se odvolala. Protože, jak jsem říkal, je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
0: Vy si v tom trošku vlastně protiřečíte s dalším právníkem Janem Šťovíčkem, který říkal, že vlastně jako nevidí moc šance, jak byste u kasu uspěli. Máte nějaké precedenci pro ten případ Markéty Vondroušové, že by kas ho mohl na tenhle ten případ implementovat, nebo by to byl vlastně precedens pro další vývoj v tenisových kauzách nebo i v jiných sportovních kauzách, protože tohle se nemusí stát jen teniskám.
1: Případ Markéty Vondroušové už je teď sám o sobě precedens a pokud o něm bude ten kas rozhodovat, tak to svým způsobem precedens bude, protože tak specifické okolnosti, které se staly v tomhletom případě, tak v judikatuře kasu nejsou. Zároveň tam jsou ale případy, kdy sportovci údajně odmítli odevzdat vzorek, nepodstoupili dopingovou kontrolu z velmi podobných důvodů, které se týkaly jejich duševního zdraví, které se týkaly různých poruch nebo problémů, kterými si procházeli, které se týkaly jejich legitimních obav o bezpečnost. Takže si myslíme, že jsou judikáty, na kterých se dá ta obhajoba stavět a že ta reálná šance na minimálně snížení toho trestu existuje.
0: My se tady pořád točíme vlastně kolem toho duševního zdraví. Připomeňme, že vlastně v době dopingové kontroly, bylo to v noci, bylo to v bytě, Markéta Vondroušová byla sama doma se psem. Kdyby řekla, že to není ona do toho mluvítka, tak by jsme tady asi teď neseděli.
1: Neseděli. Ten systém je nastavený tak, že pokud k vám přijde dopingový komisař mimo to hodinové okno a neidentifikuje vás, nezastihne vás doma, vy prostě jako neodpovíte na ten interkom nebo nevezmete ten telefon, tak se nestane vůbec nic. Nemáte ani černý puntík, nic.
2: Bylo to nakonec tedy považováno jako vlastně přiznaný pozitivní test, ale určitě Markéta Vondroušová od té doby také měla nějaké testy, které byly negativní. Kolik jich bylo, kdy přišly?
1: Jasně, několik. Hned o 4 dny později, 7. prosince, přišla dopingová kontrola, která proběhla tak, jak měla. To znamená, dopingová komisařka se identifikovala, dopingová komisařka ukázala pověření, dopingová komisařka si vyžádala od Markéty její identifikaci, takže bylo všechno splněno a ta dopingová kontrola proběhla standardně. A i potom v průběhu toho řízení byla Markéta několikrát testována, protože to, že je proti vám vedeno vyšetřování, samozřejmě jako neznamená, že už nemáte ty antidopingové povinnosti, stále jste aktivní sportovec a můžete být testováni.
0: Může to být použito potom pro kas právě tyhle ty negativní vzorky, nebo na ně vlastně ani nebude přihlíženo, protože zkrátka dobře k tomu inkriminovanému datumu té prohlídky ten test tam není.
1: Není to hlavní argument, nebo ten nejdůležitější argument, ale myslíme si, že by k tomu určitě mělo být přihlíženo, protože je to z našeho pohledu minimálně důkaz o tom, že Markéta toho 3. prosince nechtěla úmyslně podvádět, nechtěla nic zakrývat, protože pokud přijde dopingová kontrola o pár dní později a Markéta je opakovaně testována negativně, tak to z našeho pohledu svědčí o tom, že ona ani toho 3. prosince neměla co skrývat.
0: Jsou nějaké lhůty pro to podání ke kasu? Teď budete čekat ještě, já nevím, 3 týdny na vlastně odůvodnění té zprávy toho trestu a potom, jak to bude vypadat?
1: Přesně tak. V okamžiku, kdy nám přijde odůvodnění toho rozhodnutí, což nevíme přesně, kdy bude, ale musíme to být připraveni, tak v té chvíli nám začíná běžet lhůta 21 dní, do které my musíme případně podat odvolání k tomu kasu.
2: Pojďme si to shrnout aktuálně. Má teď Markéta Vondroušová zastavenou činnost, to znamená, že nemůže hrát, nesmí někoho trénovat v pozici trenérky, nesmí se účastnit oficiálních akcí pod hlavičkou ATP, WTA nebo ITF. Platí to i pro grandslamové turnaje, týmové soutěže. Co vlastně může si třeba zatrénovat do některého z pražských klubů?
1: Markéta může teď hrát a přistupovat k tenisu stejně jako kdokoliv z nás, jakožto členka veřejnosti. Jo, ona nemůže na oficiální trénink, který by byl vedený trenérem v rámci nějakého klubu nebo v rámci svazu, ale může si jít samozřejmě jako normálně zapinkat, může si jít zapinkat i s někým.
0: Třeba se svým právníkem.
1: třeba se svým právníkem, který ale moc tenis hrát neumí.
0: Když se podíváme na to, jestli se teď se čeká, jestli se Markéta Vondroušová opravdu rozhodne pro to bránit se.

0: kasu. Jak to bude náročné na čas i na finance v případě, že by se odhodlala vlastně k tomu kasu se odvolat?
1: Velmi náročné. To si myslím, že je potřeba říct na rovinu a je to něco, o čem jsme s Markétou mluvili, je to něco, o čem Markéta přemýšlí, protože ta zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Může to být o něco rychlejší, může to být i o trochu víc, ale v průměru to trvá zhruba takhle dlouho. Jsou s tím samozřejmě spojené významné finanční náklady, nejenom na právní zastoupení, ale na celé to řízení před tím kasem, které je spoplatněné. Musíte znova pořídit znalecké posudky, musíte znova předvolat svědky, musíte znova komunikovat s tou protistranou i s tím rozhodčím tribunálem. Takže jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
0: Peníze se nevrátí, ale s čím byste vy šli k tomu kasu, tedy jaký by byl třeba váš návrh na trest, úplné zrušení?
1: Peníze se teoreticky vrátit můžou, protože vy máte právo žádat případně náhradu nákladů na právní zastoupení. Pokud by se ukázalo, že ITIA chtěla od začátku 4 roky exemplární trest a my jsme pak dosáhli úplného zproštění, tak je teda na snadě otázka, že Markéta vlastně musela vynaložit ty náklady na základě chyby, kterou udělal ITIA, ale to se posuzuje případ od případu. Jo? Takže nemůže vám to nikdo dopředu slíbit. Musíte počítat s tím, že to bude zmařená investice.
0: A s čím byste tam šli tedy? Ohledně toho trestu, budete žádat úplné zproštění?
1: My bychom pravděpodobně, musíme se ještě poradit, ale pravděpodobně bychom navrhovali to samé, co jsme navrhovali v prvním stupni. To znamená, hlavní argument je úplné zproštění, protože podle nás ta notifikace nebyla řádná a to znamená, žádná dopingová kontrola neproběhla, tím pádem není za co trestat. Pokud byla řádná, tak ale Markéta měla ten oprávněný důvod to odmítnout, to jsou ty důvody toho mentálního zdraví. A až v případě, že by KAS neuznal tyhle ty naše hlavní důvody, tak bychom vlastně podobným způsobem argumentovali pro případné snížení toho trestu.
2: Ještě se na závěr musíme zeptat podle toho, co vidíme na Instagramu Markéty Vondroušové, tak ona aspoň podle svých vyjádření poslední měsíce na tom psychicky není úplně nejlépe, jak na vás působí v osobní rovině.
1: Za mě je Markéta úžasná osobnost. Já jsem ji předtím znal jenom jako hráčku, které jsem na olympiádě v Tokiu nesl tašku, když získala stříbrnou olympijskou medaili, ale během těch 7 měsíců si myslím, že jsem jí jak jako profesionálku, tak hlavně jako člověka poznal docela dost. Je to pro ní hrozně těžký, to si nikdo z nás nedokáže představit, protože jsme v té situaci nebyli, ale za mě to už jak se k tomu staví, jak o tom přemýšlí, jak o tom komunikuje, je známka toho, že je to fakt osobnost.
2: No, budeme jí rozhodně přát pevné nervy, ať už se v budoucnu ukáže cokoliv. Povídali jsme si o tom vysokém trestu pro Markétu Vondroušovou s právním zástupcem české wimbledonské šampionky a specialistou na sportovní právo s Janem Exnerem. Děkujeme mockrát.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: you.
1: Radiožurnál 15 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: V Česku se dnes poprvé po 14 letech dostaly teploty nad 40 stupňů Celsia. Před 3 hodinou odpoledne hodnotu zaznamenala měřicí stanice v Řeži u Prahy. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Ten zároveň varuje, že teploty během dne ještě dál porostou. Výstraha před extrémním horkem platí ve většině Česka ještě zítra a na Moravě i v pondělí. Meteorologové varují taky před rizikem požárů. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace proti včerejšímu podpisu rámcové dohody s Izraelem, informovala o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballáh vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z ujednání vyplývají. Americká kapela One Republic večer zahraje na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací po necelém roce. V O2 aréně vystoupila loni na podzim. Tentokrát se americká poproková skupina představí pod širým nebem při svém největším samostatném koncertu v Česku. Sport. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal útočník Adam Novotný. 18-letého odchovance Hradce Králové si za 24. místa vybral tým Vancouver Canucks. Jedničkou se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna, toho si vybralo Toronto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 u Vlašimi a nehoda na D10 u Benátek. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Vlašim na 54. kilometru porouchané auto už nepřekáží, před okamžikem ho odtáhli a jede se plynule. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Výstaviště a před Kývalkou na kilometru 183 havaroval motorkář, nehodu teď vyšetřují, nezdržíte se. Na D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 28.5. kilometru stojí auto v odstavném pruhu po srážce se zvěří. A na silnici 24 za Suchdolem nad Lužnicí do Třeboně dejte pozor u Pískovny. Srazila se tam 3 auta, je tam omezený průjezd, výraznější kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude dál jasné nebo skoro jasné, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Zítra se ještě oteplí až na 40. V západní polovině Čech se později odpoledne večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo bouřky. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Jedinými českými zástupkyněmi ve finálových jízdách třetího dílu světového poháru ve veslování, ten se koná ve švýcarském Lucernu, budou Pavlína Flamíková a Anna Šantručková na dvojce bez kormidelnice. V semifinále dojeli druhé a bezpečně tak postoupili mezi šest nejlepších posádek ve své kategorii. Stolen, some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

0: Čeští hokejbalisté si jdou na světovém šampionátu, který hostí Ostrava, pro finálovou účast, protože po dvou třetinách vedou nad Finskem v semifinále 6-1. Teď ale měníme sporty a vrháme se za jedním, o kterém zase tolik na radiožurnálu Sport nemluvíme. Ve Frenštátu pod Radhoštěm se totiž právě koná mistrovství republiky v dřevorubeckém sportu. O titul soutěží muži i ženy a my si vysílání zpestříme s manažerem té české série Janem Brabcem. Hezký den.
1: Krásné odpoledne posluchačům radiožurnálu.
0: A radiožurnálu Sport taky. O titul mistra republiky soutěží dřevorubci, junioři, ale už i ženy, a ty mají taky své výkony za sebou, tak kdo byl letos nejlepší, kdo se třeba stal republikovou šampionkou?
1: Tak v ženách ku podivu se nestala republikou šampionkou žádná jiná žena než Karolina Urbanová, která je 3 týdny držitelkou světového rekordu v disciplíně standing block chop a stříbrné medaile z mistrovství světa v maďarské Budapešti. Takže Karolina obhájila svou pozici jednoznačně. Tím, že jde o mezinárodní závody v juniorech, Míra Větrovec, nejlepší český juniorský reprezentant, dokráčel na druhou příčku, musel se poklonit před polským borcem Mikolajem Grinwaldem a nechal za sebou čtveřici závodníků z Rakouska, Německa, Belgie a Maďarska, takže určitě i v mladé mužské kategorii se můžeme těšit na světlé zítřky.
0: A v té dospělé, představte nám prosím nějaké dřevorubce, sportovce, o kterých bychom měli vědět v tom českém timber sportu.
1: Tak určitě k tomu, co je to nejlepší tady k vidění, jsou souboje úřadujícího mistra České republiky Matyáše Klímy a proti němu čtyřnásobného mistra České republiky Martina Roušala. Borci za sebou mají 3 disciplíny, první kolo, došlo k eliminaci z 12 na 8 nejlepších závodníků. Oba dva jmenovaní se probojovali do té osmičky a začíná nám 4. disciplína, ruční pila. Prozatím jsou v průběžných výsledcích poskládání závodníci v pořadí Matyáš Klíma, Zdeněk Opletal, Martin Kalina, Zdeněk Mařas, Karel Diviš a Martin Roušal až na 6. místě, ale není všem dnům konec, uvidíme, jak se bude dál borcům dařit.
0: Jan Brabec zmiňuje několik disciplín na republikovém šampionátu v dřevorubeckém sportu. Pojďme prosím trochu představit, co všechno vezmou do ruky dřevorubci, tak aby se stali republikovými šampiony.
1: Disciplín je 6, 3 jsou se sekerou, 3 s pilou. Ty se sekerou jsou de facto, co se týká náčiní, hodně podobné. Borci nastupují se sekerou buď na disciplínu underhand chop, což je přesekávání ležícího kmene pod nohama, nebo disciplína standing block chop, přesekávání stojícího kmene. 3. z disciplín se sekerou je springboard chopping, kdy závodníci vysekávají do téměř 3 metry vysokého kmene kapsu, do té vkládají prkno, vyskočí na něj, vysekávají druhou kapsu, do ní vloží druhé prkno a nahoře v té výšce kolem 3 metrů ten kmen přesekávají. To je disciplína, která bude v pořadí jako 5. dnes, předposlední a je teprve před námi. Z těch 3 řezacích disciplín mají borci za sebou stoxo řezání motorovou pilou, 2. z disciplín je ruční pila single back a 3. disciplína na závěr, poslední, je hotso řezání motorovou pilou bez omezení výkonu.
0: Vysvětluje Jan Brabec, manažer české série Timber Sports. Děkujeme za to přiblížení. Mistrovství republiky se do Frenštátu pod Radhoštěm vrátilo po 2 letech a zase tam panuje extrémní počasí. Minule nepřetržitě pršelo a teď máte na severovýchodě naší země asi trochu opačné starosti, že?
1: Je to tak, před 2 lety jsme museli v té 23-leté historii české série poprvé zrušit mistrovství České republiky kvůli panujícím povodním. Posunul se termín o měsíc, mistrovství se konalo v říjnovém termínu v teplotách pod 10 stupňů. Dnes ty teploty jsou o 50 stupínků výš, takže padají nám hodně osobní rekordy, závodníkům se opravdu daří ta prohřátá těla přitlačit k perfektním výkonům, padl nám i dlouhá léta odolávající rekord v disciplíně underhand chop, kdy ten rekord držel dnes již tragicky zesnulý Martin Komárek, 9-násobný medailista z mistrovství světa, tak po dlouhých letech jeho výkon byl překonán. Je tu hodně velké vedro, ale po domluvě s místní jednotkou hasičů jsou diváci každých 30 minut skrápěni vodními děly, takže snažíme se pro jejich komfort dělat maximum.
0: A ani pilám a sekerám tedy takhle vysoké teploty evidentně nevadí. Doporučujete sekat dříví v 35 a víc stupních Celzia?
1: Neříkám, že doporučuji, ale určitě to našim borcům nevadí.
0: Jan Brabec, manažer českého Timbersportu a muž, který taky stojí za tím, že se mistrovství světa, respektive mistrovství republiky v dřevorubeckém sportu koná ve Frenštátu pod Radhoštěm, teď byl s námi ve spojení. Díky za váš čas, mějte se fajn, ať se celá akce zdaří tak povedeně jako do této chvíle.
1: Já děkuji moc a budu se těšit někdy příště, na shledanou a naslyšenou.

Motocyklový jezdec Filip Salač nenavázal v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska na vynikající výkony z posledních týdnů a do nedělního závodu Moto2 odstartuje ze čtvrté řady. Bronzový muž z předchozí Grand Prix na domácím okruhu v Brně byl tentokrát v nizozemském Assenu na 11. pozici za nejrychlejším Kolumbijcem Alonzem. Zaostal jediný český reprezentant v seriálu mistrovství světa o 4 deseti.

0: 15 hodin 53 minut na Radiožurnálu Sport, ještě jedna návštěva fotbalové historie. Vracíme se na šampionát v roce 1962, který tehdejšímu Československu přinesl obrovský úspěch, a to v podobě stříbra.
1: Na předešlých dvou šampionátech Čechoslováci nepostoupili ze skupiny. Svěřencům trenéra Rudolfa Vytlačila nikdo nedával kvůli nepřesvědčivým výsledkům v přípravě velké šance ani v roce 1962. Do Chile navíc reprezentace odletěla bez předem zajištěného ubytování a výpravě chyběl také masér. Náhradnímu Chilanovi dali fotbalisté na památku své rádiovky. Svaz je ale po nich chtěl po návratu proplatit. Ani s odměnami to hráči tehdy neměli, kdo ví jak slavné, vzpomíná poletech útočník Josef Jelínek.
2: Nám by měřili prémii 5 000 korun zdaněných. To bylo tak, že se koupila televize a bylo to všechno, ani nezbylo na pivo, aby jsme to mohli oslavit.
1: Říká Josef Jelínek, který se svými spoluhráči získal na mistrovství světa v Chile stříbrné medaile. Na úvod šampionátu Čechoslováci porazili 1-0 favorizované Španělsko. Na jeho soupisce byly i fotbalové celebrity, naturalizovaný Argentinec Alfredo Di Stefano nebo Ferenc Puškáš původem z Maďarska. V rozmezí jednoho týdne poté přišla bezbranková remíza z Brazílií a pak i prohra 1-3 s Mexikem. Hvězdou československého týmu byl především brankář William Schrojf, který měl hodně práce i ve vítězství dnem čtvrtfinále 1-0 proti Maďarsku. Tradiční soupeř se ale o vyrovnávací gól uměl připravit i sám, jak vypráví legendární záložník Josef Masopust.
3: Největší šance byla, když nás vybagovali a šli na Schrojfa a dva hráči maďarský se kopli, srazili se na malém vápně a Vilda to Schrojf potom jenom takhle zved. Byli tak jako... že se my, srazili se, upadli a ani nemohl pískat za to penaltu.
1: Vzpomíná Josef Masopust. V semifinále zvítězili Čechoslováci nad Jugoslávií 3-1 a 17. června 1962 nastoupili na stadionu v Santiago de Chile před 75 000 diváky proti obhájcům titulu mistra světa z Brazílie. Hrát se začalo ve 14:30 za ostrého slunce. Bílo-červení Čechoslováci vedli první útok. Kanárkově žlutí Brazilci zastrefili tyč. Pak ale přišla 15. minuta a charakteristická česká ulička.
4: Hlásíme vám, přátelé, československí fotbaloví reprezentanti se ujímají v 15. minutě prvého poločasu vedení 1-0.
5: Radši bych nedal první, ale poslední branku v tomto utkání, která by bývala rozhodla o tom, že titul bychom si odvezli k nám do Československé socialistické republiky.
1: Zavzpomínal smutně jediný finálový střelec národního týmu Josef Masopust. Brazilci s legendárním Pelem poté skóre otočili a po výhře 3-1 slavili historicky druhý titul mistra světa. Záložník Masopust alespoň o půl roku později získal zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: Vyhrávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska dojedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Český absolutní teplotní rekord padl. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,6 stupně. Český záchranářský tým odletěl do Venezuely pomáhat po ničivém zemětřesení. Čeští fotbalisté se po neúspěšném mistrovství světa vrátili do Prahy. Nehodu vyšetřují na dálnici D10 na 28,5 kilometru směrem do Turnova. A taky zítra čekáme slunečno, na západě později i bouřky. Teploty až 40 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně Celsia. To je o 2 desetiny stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi do Břichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují taky, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Zítra může být ještě teplej než dnes, hlavně v nížinách, Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dát pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
6: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
5: 69 záchranářů a hasičů odletělo z letiště Václava Havla v Praze do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc. Potvrzených obětí je zatím 920, zraněných jsou přes 3000 a další lidi úřady teď pohřešují.
7: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
8: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
7: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
9: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
7: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
5: Folkloristé ve Strážnici na Veselsku dnes soutěží o titul nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. To je tradiční mužský tanec, při kterém soutěžící zpívá a v choreografii předvádí specifické kroky, výskoky a tleskání. O titul usilují 20 tanečníků z Podluží, Kyjovska nebo třeba Horňácka, říká prezident Mezinárodního folklorního festivalu Martin Šimša.
10: Vlastně už posledních 10 let tady máme také zástupce z Brněnska, což je region, který kooptoval uměle verbuňk v posledním půlstoletí. Tancuje tam v zásadě verbuňk zanáckého Slovácka, ale prostě to povědomí, že jsme z Brněnska, máme svůj kroj tak silné, že skutečně nám tam verbuňk expandoval.
5: Verbuňk je od roku 2005 zapsaný na seznamu mistrovských děl ústního nehmotného dědictví UNESCO.
11: Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a nesplnil tak cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení české reprezentace po příletu i trenér Miroslav Koubek.
12: Jsme věřili, že máme takový výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukazovat baráži. Na to jsme nenavázali.
11: Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na mistrovství světa o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí v 11 večer proti Ghaně, která už má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D1 v Brně a překážka u Nového Jičína. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Vyškova čekejte pomalejší provoz mezi kilometry 194 a 196 kvůli dlouhodobému omezení, zdržení do 10 minut. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 333,5 stojí poruchané auto s vlekem kvůli defektu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ostrovačice stálo porouchané auto. Na kilometru 177 ho teď nakládají na odtah, uzavřený je odstavný pruh, některá auta tam vybočují. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 28,5 kilometru vyšetřují nehodu, stojí tam auto po střetu se zvěří v odstavném pruhu. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Teplice, na 57. kilometru stojí kamion, je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 32. To byly zprávy.
14: Na Radiožurnálu Sport můžeme ještě rozvinout informaci ze zpráv. Taky šéf České fotbalové asociace David Trunda promluvil po příletu ze Spojených států amerických s českými novináři a byť naznačil, že úspěch už je postup na světový šampionát, tak i on deklaroval, že samozřejmě český národní tým čekal víc a že chtěl projít ze skupiny dál. Světovému šampionátu se logicky budeme věnovat i dál na Radiožurnálu Sport a rozhodně to nemůže fakt, že by snad čeští fotbalisté už nefigurovali na mistrovství světa. Mimochodem zajímavé obrázky nabízely v minulých dnech třeba přípravné tréninky Švédska, protože Švédové se připravovali na takovém polorozbořeném stadionu FC Dallas. Ten aktuálně prochází rekonstrukcí a tak si fotbalisté sami mysleli, že se místem prohnalo tornádo, když viděli, že prostě na části tribuny jsou pobořené domy. Šly i hlasy ze švédského národního týmu, že tohle byla prostě chyba statiků, kteří čekali, že se ty sutiny svalí na jednu stranu a ono to spadlo spíš na tribuny, které stále ještě existují. Každopádně nic se nikomu nestalo a Švédové můžou zvesela pokračovat na světovém šampionátu dál, protože v té tabulce týmů na třetích místech jsou aktuálně na pohodlné postupové pozici.
1: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.

0: Čeští hokejbalisté na domácím světovém šampionátu porazili Finsko vysoko 8-1 a postoupili do finále.
1: Radiožurnál Sport.
2: Mějte sportovní přehled.
0: My ale míříme za sportem, který nás přece jenom ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku zajímá o poznání víc, a to je Formule 1. Tu pokrývá na Radiožurnálu Sport nejčastěji David Prouza a ten právě teď sedí ve studiu. Hezký den.
3: Krásné odpoledne.
0: Davide, když se podíváme na výsledky z téhle sezóny Formule 1, tak těch zatím 7 zastávek vypadá v celku nudně, hlavně pohledem na různé vlajky, protože zatím vítězili buď italský jezdec Kimi Antonelli, anebo dva Britové, Hamilton s Russellem. Vítězná stáj, buď německý Mercedes, anebo tedy jednou italské Ferrari, ale prostě tyhle tři země, státy, svým způsobem to zatím opanovávají ten letošní program. Teď se pojede na rakouském Red Bull Ringu, jestli to říkám správně. A
3: můžeme uznat.
0: A co od toho můžeme očekávat? Změní se ta nadvláda, ať už Mercedesu, anebo italsko-britských jezdců?
3: Jakkoliv by si to asi značné množství nizozemských fanoušků přálo, aby se ten počet vítězných zemí rozšířil, třeba na Maxe Verstappena právě ve velké ceně Rakouska, tak si troufám odhadovat, že to tak asi nedopadne. I s ohledem na to, jak vypadaly tréninky, tak nejrychlejší byl Russell před Antonellim, za nimi třetí Hamilton, tedy ta trojice vlastně tebou zmiňovaná. No a pokud jde o další země, tak Australan Piastri byl čtvrtý, Verstappen šestý, a teď v tuhle chvíli začala první část kvalifikace na velkou cenu Rakouska a zatím to úplně nevypadá, že by se to mělo měnit, protože vede Kimi Antonelli před Landem Norrisem, tedy Ital před Britem, a byť třeba můžeme se dočkat nějakého menšího překvapení v podobě toho, že někdo se probojuje do té poslední třetí části, tak pokud jde o pole position, tak tam jsem přesvědčený o tom, že bude slavit buď Mercedes nebo Ferrari.
0: Ty jsi na téhle Grosser Preis von Österreich, jak by to řekli Rakušani, taky sám osobně byl. Jaká je tam atmosféra, jaká je nálada takhle před rakouskou Grand Prix?
3: V posledních několika letech je úplně neuvěřitelná síla té Orange Army, která se opravdu přižene z Nizozemska. Někteří asi jsou na mistrovství světa ve fotbale, ale řada z nich očividně vyrazila i letos do Špilberku právě na ten okruh, kde se pojede velká cena Rakouska, a je to radost to sledovat. Oni mají takové ty klasické vypalovačky, které si pouští nejenom v kempu, ale samozřejmě hrají je i na tribunách, a teď velice často rezonuje ta písnička tu tu tu du. Max Verstappen, a takhle můžeme pokračovat dál a dál, ale samozřejmě navzdory tomu, tak nemyslím si, že teď je šance Nizozemce na to, aby udělal nějaký hezký výsledek, byť teď v průběhu té první části kvalifikace je čtvrtý, ale řekl bych, že třetí, čtvrté místo je takový strop zatím pro Red Bull Maxe Verstappena. Ani takový borec, jakým je Max Verstappen, tak v tuhle chvíli prostě to auto na lepší pozice nemá.
0: V Doksanech na Litoměřicku, u nás v Česku padl teplotní rekord, naměřili více než 40,5 stupně Celsia nad nulou, to jsou aktuální informace, které jsme taky na Radiožurnálu Sport mohli slyšet. Dívám se právě na informace ze Špilbergu, aktuálně nějakých 32 stupňů Celsia, o víkendu by to mohlo ještě o jeden, možná dva teplotní body vystoupat výš. No a ty jsi mi teď ještě před naším povídáním zmínil něco o protokolu o horku, který je zaveden do Formule 1, tak můžeš prosím popsat víc, jak se právě v Rakousku a třeba i v případě dalších velkých cen hodlají popasovat s tou vlnou veder?
3: Můžu. Mezinárodní automobilová federace FIA tenhle protokol o horku vlastně zavedla po jednom ze závodů v sezóně 2023 na Blízkém východě, a jezdci mají dvě varianty. Můžou zvolit variantu, kdy jim do kokpitu nainstalují takovou speciální chladící vestu, nebo takhle, oni mají na sobě, ale ty trubičky jsou zapojené do monopostu, nebo samozřejmě můžou říct si, mě to vedro nevadí, já to zvládnu, ale v tu chvíli jim dodatečně přidají určitou gramáž, nebo spíš kilogramáž do toho vozu, protože ta vesta je docela těžká, aby se vykompenzovalo zaprvé ta, řekněme, lehkost toho monopostu a také to množství, které pilot, který nebude chlazený, vypotí. Takže je to takové, řekl bych, rozpačité přijetí, ne každý úplně preferuje mít na sobě něco dalšího, protože každá věc je cítit. Když jste v kokpitu Formule 1, tak jste utaženi pětibodovým pásem, v podstatě jste uvězněni, nedá se vůbec hýbat. A v momentě, kdy tam ještě máte vestu, celé to může být takové hodně nekomfortní, a když se ženete zatáčkou nebo rovinkou k zatáčce, zatáčce rychlostí 330, tak nechcete mít žádný diskomfort. Takže ne každý jezdec to využívá, ale na druhou stranu asi lepší mít tu vestu, než potom kolabovat v cíli, protože i to se už mnohokrát stalo a je v tom monopostu nebo v tom kokpitu je třeba 65 a 60 stupňů Celsia, což i když máte speciální kombinézu, která vás chrání před extrémní teplotou, tak to stejně prostě příjemné být nemůže.
0: Konkrétně víme, kdo to využívá, jestli třeba Kimi Antonelli a ta jeho obrovská forma v téhle sezóně stojí za tím, že nosí vestičku.
3: Upřímně, zkusím to zjistit, v pátek jsem ty informace nedohledal, tak snad budu úspěšnější.
0: David Prouza se na Radiožurnálu Sport věnuje Formuli 1 a teď nám řekl aktuality z velké ceny Rakouska. Závodní víkend bude pokračovat. Připomeň prosím jenom, kdy se jede hlavní závod.
3: Hlavní závod v neděli v 15 hodin, kvalifikace bude gradovat někdy okolo 17. hodiny, tak třeba v 17.10 tady na Radiožurnálu Sport. Můžeme říct, jak to dopadlo.
0: To je zhruba za necelou hodinku, tak Davide, zatím díky.
3: Hezký den.

Fotbalisté Jablonce v přípravném utkání porazili mladoboleslavské hráče 5-0. Poměrně drtivé vítězství na to, že se jedná o dva prvoligové zástupce, ale jak dobře víme, Jablonec skončil v tabulce mnohem výš a taky ho tedy čeká příjemná evropská radost a starost. Dva góly nebyly, Chramosta se prosadil, taky Alege a Malenček, to jsou autoři branek. Jinak Olomouc zdolala Ružomberok 1-0, Teplice si poradili s Trnavou 2-0, Liberec porazil Ústí nad Labem taktéž 2-0 a Plzeň ta vyhrála nad Artisem Brno 4-2.

0: Tohle byla kapela Europe na radiožurnálu Sport v 16 hodin 25 minut. Golfový turnaj Tip Sport Czech Ladies Open má v nedávné minulosti jednu českou vítězku v roce 2022. Hoď sen začne, co by amatérka vyhrála Jana Melichová. V letošní sezóně se jí na okruhu Ladies European Tour ale moc nedařilo, jenže právě turnaj v Berouně vzala jako příležitost vrátit se zpátky na vrchol. A do nedělního finálového kola půjde Jana Melichová jako nejlepší z Češek. Po druhém kole ve velkém vedru s ním mluvil náš reportér Krištof Kousal.
1: Jana Melichová ve druhém kole minus 4, celkově minus 9, tak těžké bylo udržet nervy, udržet koncentraci v tom sobotním kole.
2: No, asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii a tu koncentraci, to soustředění, protože dneska to bylo hrozně náročný kolo, musím říct. Včera jsme se podle mě všechny trošičku vyčerpali tím včerejším kole, protože to bylo taky hodně náročný a je to takhle každý den v kuse, tak to bylo fakt těžký.
1: A bylo to tou teplotou?
2: No jasný, bylo to tou teplotou, ráno bylo ještě hrozně vlhko, takže vlastně jsme se potili už od rána a měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku, protože jsem tam zase chytla tu energii a tu koncentraci, protože se mi to tak jako, začalo mi to jako mezi prsty trošičku jako utíkat, proplouvat, nevím, jak se to říká.
1: Každopádně ale ta vidina toho, že oproti odpolednímu pátečnímu kolu to dopolední sobotní bude trošku příznivější, tak to tak nakonec nebylo.
2: Ono by za normálních podmínek bylo, ale tím, že opravdu celý týden už od pondělí je takovýhle jako horko, tak fakt ta energie ubývá prostě každým dnem, takže zmanageovat tu energie je hrozně těžký, i když ano, ráno se hraje lépe, tak furt ta energie z těch předchozích dnů tam už jako ubývala, takže v tomhletom to bylo jako těžký, no. A já jsem ještě nechytla moc dobrý tempo na greenech na začátku, ani jsem neměla moc dobrý tempo ve švihu, takže to bylo hrozně náročný, protože mi přišlo, že se musím jakoby extrémně soustředit, aby se mi jako povedla rána, což vyčerpává ještě mnohem víc. Když jako člověk hraje jakoby s nějakou lehkostí a jde mu to, tak samozřejmě spotřebuje méně energie, protože to jde tak jako samo, ale já jsem se dneska fakt musela hrozně moc soustředit na to, abych to nějak udržela v nějaký normě, no.
1: To, že ta úroveň energie klesá, to není asi úplně dobrá výhledítka ani na zítřek, vzhledem k tomu, že za prvé má být teplej a za druhé vy tu koncentraci budete potřebovat, protože z téhle pozice můžete útočit hodně vysoko.
2: Je to tak, no, jako co teď asi bude důležitý odpoledne si dát jako pohodičku, furt dodávat ty elektrolyty, nějak se jako hydratovat, zavodnit se a odpočinout si, i když já bych chtěla ještě si dát úplně kratičkej trénink jenom na to, aby chytla to tempo, to je jediný, ale prostě to vzít nějak s rozumem, no, a doufat v to nejlepší.
1: Směje se Jana Melichová, nejlepší z Češek před finálovým kolem turnaje Tip Sport Czech Ladies Open z Berouna, Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: A i proto poslední kolo, tedy zítřejší kolo na golfovém Ladies European Tour v Berouně, budeme mít na místě našeho reportéra, stejně jako má Radiožurnál Sport svého člověka dál taky na fotbalovém světovém šampionátu a jejím Jan Kaliba, který připravuje speciální zápisník.
3: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A zápisník taky uslyšíte v reprízách po celý den na Radiožurnálu Sport. Všechny díly jsou přehledně taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
5: 16 hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
6: Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně Celsia. To je 0,2 stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi do Břichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují taky, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. V Texasu od loňska mimo jiné platí nařízení, podle kterého učitelé musí ve třídách vyvěšovat desatero přikázání. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. V Paříži zemřela česká spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. Pro tvorbu Linhartové je charakteristické prolínání časových pásem, splývání dějů, osob, mísení fikce a reality a hra se slovy. Autorka v Československu patřila do skupiny takzvaných šestatřicátníků. Mezi nimi byl mimo jiné i Václav Havel, Josef Topole nebo Jan Zábrana. Sport. Tenistka Karolína Muchová slaví třetí titul na okruhu WTA v kariéře. Ve finále travnatého turnaje porazila Japonku Osakovou. Ta za stavu 1-6 a 0-1 utkání kvůli zdravotním problémům skrečovala. Muchová se tak v novém vydání světového žebříčku posune na 9. příčku a bude českou jedničkou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 u Nového Jičína a na D8 u Prackovic. Provoz na dálnicích je plynulý, bez hlášených výraznějších komplikací. Máme hlášená pouze odstavená vozidla a jednoho chodce. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 333,5 stojí porouchané auto s vlekem kvůli defektu v odstavném pruhu. Na D1 za Brnem směrem do Ostravy za sjezdem na Bratislavu dejte pozor, na kilometru 197 jde chodec. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice stojí kamion. Je na 57. kilometru za světelnou šipkou v odstavném pruhu. A na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jezerou stojí osobní auto. Na 28,5 kilometru je v odstavném pruhu a je to po střetu se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 40 stupňů, tisíce metry na horách naměříme kolem 32. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport posloucháte ve 16 hodin 36 minut. Nizozemský útočník Wout Weghorst změnil během mistrovství světa angažma a z Ajaxu Amsterdam zamířil do Twente Enschede. O přestupu 33-letého útočníka, který jakožto náhradník do finálového turnaje ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku zatím nezasáhl, informovali oba dva kluby. V novém působišti by měl mít bývalý útočník Burnley, Wolfsburgu nebo Hoffenheimu smlouvu na 2 roky. Co se týče těch zajímavostí na světovém šampionátu, tak jednu z nich mají připraveni v uvozovkách taky Kanaďani, protože to je spolupořádající reprezentace právě ta kanadská, no a bude to nová zkušenost, protože země javorového listu jako první pořadatel v historii světového šampionátu odehraje svůj zápas mimo vlastní území. Bude to právě to první utkání playoff v prvním kole a to se bude hrát zítra od 21 hodin českého času v Los Angeles, Kanada změří sídly s Jihoafrickou republikou. My se na Radiožurnálu Sport můžeme právě ještě u mistrovství světa ve fotbale zastavit, a to pohledem na českou reprezentaci, která potkala Jihoafrickou republiku v základní skupině, ale nezadařilo se, pouze remíza, a to byl ten jeden jediný bod, který si svěřenci Miroslava Koupka odvezli zpátky domů. Po vypadnutí ve skupině přiletěli Češi z Dallasu na letiště Václava Havla v Praze a tam vedení týmu hodnotilo nejen turnaj, ale snažilo se taky nastínit budoucnost reprezentace.
1: My jsme se nepotkali s dobrou formou na šampionátu, proto jsme neuspěli a s tím už teď nic neuděláme, ale jsem přesvědčený, že prostě tím postupem na mistrovství světa tohle mužstvo, tahle generace udělala maximum, co mohla. Nejsem naštvaný ani nazlobený na kluky, protože si myslím, že opravdu ten strop převedli v tom, že postupili na mistrovství světa.
2: Říká generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd a navazuje na něj předseda fotbalové asociace David Trunda, který přidá i výhled do dalších let.
3: My jsme tam měli postoupit ze skupiny, takže tohle to považujeme jako neúspěch. Na druhou stranu se musíme podívat taky trošku realitě do očí, musíme se podívat na to, co se dělo a jak se rozvíjel český fotbal v minulosti. Já bych byl rád odpovědný za ten rok, který teďka byl, a chceme se podívat na to, jak čemu se věnovat. A to, čemu se musíme věnovat, je rozvoj mládeže, podívat se na to, jak nám fungují vlastně mládežnické soutěže, podívat se na investice do infrastruktury, na trenéry, tak abychom to změnili a ten proces, který nás čeká, nebude krátkodobý, to bude trvat možná 2, 3, 4, možná 8 let.
2: Říká David Trunda. Jenže reprezentace nemá tolik času. Už 26. září čeká úvodní duel Ligy národů proti Chorvatsku. Tým dál povede Miroslav Koubek, který má důvěru vedení asociace i generálního manažera Pavla Nedvěda.
1: Tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky. A máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
4: Máme určitě portfolium adeptů, o kterých budeme uvažovat, aby právě tu inovaci byli schopni nést. Já vím, kde nás tlačí bota a jakým směrem musíme personálně jít, to cítím velice intenzivně.
2: Říkal po příletu z nevydařeného vystoupení na mistrovství světa trenér Miroslav Koubek. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Na jihozápadě Londýna začne v pondělí nejslavnější tenisový turnaj světa, tedy Wimbledon, a poprvé si v hlavní soutěži zahraje Nikola Bartuňková. Někdejší finalistka londýnské grandslamové juniorky má tamní podmínky i travnatý povrch ráda. Ostatně i o tom mluvila v rozhovoru s reportérem radiožurnálu Sport Jaroslavem Plašilem.
1: Nikolo, vidím, že máte nehty v barvách Wimbledonu, takže asi láska k turnaji je velká.
2: Je to velká láska, ale Wimbledon je pro mě sen, že se jako už od malá, takže samozřejmě nechty k tomu museli být, ale já mám trošku tradici, že na každý turnaj mám jako takový speciální vždycky nechty, vždycky vůbec zemi nebo tomu turnaj, ale ten Wimbledon je trošku speciální ještě pro mě, takže jsem fakt ráda, že jsem tady. No.
1: Tady jste byla úspěšná už jako juniorka, jaké jsou tady vaše největší vzpomínky?
2: Tak to finále asi v té juniorce před těma třema rokama, když jsem tady hrála, to asi nejvíc, a že jsem prožila tady spoustu těžkých zápasů. A i ty předešlý roky jsem hrála, myslím, že ještě dva tady Grand Slamy na juniorech. Vše možný emoce, ale hlavně ty lepší.
1: Taky jste to jednou zažila těžkosti, že vám nedorazily věci včas. To už teď vzpomínáte s úsměvem na to, už nic takového teď se nestalo, že by vám nepřišla zavazadla?
2: Ne. Trošku jsem teď posledně, jsem dlouho čekala na kufry, takže jsem si na to vzpomněla, jak jsme tady s celou výpravou neměli ty kufry a musela jsem si tady kupovat na Wimbledon Village věci, takže to bylo docela vtipný, ale ne, zatím se nic nestalo, doufám, že se nic nestane, takže, ale je to vtipné se na to vzpomínat. No.
1: Jak zatím hodnotíte vaši sezonu? Dosáhla jste už na velké výhry, porazila jste Belindu Bencicovou v Austrálii, nebyla jste daleko od skalpu světové jedničky Sabalenkové?
2: Tak je to super to slyšet, super, že se mi tak dařilo nebo daří, takže, ale uvidíme, jak to bude dál, každý zápas je jiný. A i tady prostě stále sbírám ty zkušenosti a žádný očekávání nemám. Jsem teď ráda, že vůbec jsem se tady zpátky na Wimbledonu, což je super pro mě, a teď je to spíš zase o sbírání těch zkušeností, abych zase načerpala. No.
1: S jakým napětím jste sledovala los? Budete mít za soupeřku Američanku Stearnsovou, ale mohla tam být třeba i jiná Američanka Serena Williamsová, která to tady spoustukrát vyhrála.
2: Ani nějak s napětím ne, tady si člověk vůbec už nevybere, uvidíme, já zatím se na ní podívám, zatím s ní nemám zkušenosti, nehrála jsem s ní, ale určitě to bude těžký zápas a zkusím dát to nejlepší ze sebe, ale hlavně se na to budu těšit.
1: Nikolo, když je řeč o Sereně, tak jakou hráčkou ona je ve vašich očích, protože ona bojovala ve Wimbledonu i v časech, a ještě samozřejmě i dávno předtím, ale taky i v časech, kdy se tady hodně dařilo Petře Kvitové, to je váš idol. Petra Kvitová tady vyhrála v letech 2011-2014, tak co k Sereně?
2: Jo, vzpomínám tak se Serenou, tak hlavně v televizi, jak jsem na ní koukala na ty velký zápasy, takže osobně ji neznám, nebo nikdy jsem s ní se nepotkala, takže hlavně z televize a samozřejmě Petru Kvitovou, která byla od malička můj idol, tak tam jsem samozřejmě viděla všechny zápasy její.
1: Nikolo, omlouvám se za nepříjemnou otázku, nebo možná za nějaké vyvolání nepříjemný vzpomínek, protože jste si prošla těžkým obdobím kvůli dopingové kauze. Teď před pár dny byla potrestána Markéta Vondroušová, 4 roky bez tenisu. Co vám problesklo hlavou, když jste to slyšela?
2: No, je to strašná věc. Samozřejmě vůbec tohle to nepřeju nikomu. Je to fakt peklo. Úplně cítím ty její emoce, co zažívá, takže jí přeju, aby se to vyřešilo a ať bude dál. No. Ale určitě se mi vrátily ty vzpomínky, který jsem měla i já.
1: Říká Nikola Bartuňková, která do Wimbledonu vstoupí v pondělí, stejně jako dalších 5 českých tenistů. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Krátký pohled na republikový šampionát v silniční cyklistice. V Jeseníku uspěla mezi ženami poprvé v kariéře Julia Kopecký. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve sportu Kristýnu Zemanovou. Tolik tedy výsledek z té ženské elitní kategorie. Ženy, připomeňme, jeli zhruba 105 kilometrů. Pakliže vás baví cyklistika, tak rozhodně doporučujeme poslední vydání kilometrů Jiřího Ješka. Ten včerejší díl najdete v podcastových aplikacích nebo na našem webu Radiožurnálu Sport, protože už za týden startuje stý 13. ročník třítýdenního etapového závodu Tour de France. Celkových 21 etap naši cyklističtí experti hezky dopodrobna rozebrali, jestli někdo může ohrozit Tadeje Pogačara, jestli se prosadí Češi Matyáš Vacek s Pavlem Bitterem a kdo třeba bude Jiřímu Ješkovi chybět na startu. Na tyhle všechny otázky najdete odpověď právě v tom zhruba 55-minutovém povídání v kilometrech.

100% úspěšnost měli čeští moderní pětibojaři dnes na světovém poháru v Budapešti. Do finále postoupili Marek Grič, Matouš Tuma i Matěj Lukeš a doplnili tak v nedělních bojích o medaile Lucii Hlaváčkovou, která se mezi 18 finalistek dostala už včera. Posloucháte Radiožurnál Sport, je 16 hodin 55 minut, teď vám zaspívá a zahraje Neil Young. Za chviličku už nabídneme další čerstvé zprávy.

0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Martin Benda.
1: Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Londýnská letiště kvůli bouřkám ruší a odkládají stovky letů. Do nedělního kola golfového turnaje Ladies European Tour v Berouně prošlo 5 Češek a stojící kamion nepřehlédněte na D8 na 57. kilometru směrem do Prahy. Také zítra bude jasno až polojasno a teploty 35 až 40 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně Celsia. To je o 0,2 stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Meteorologové také upozorňují, že nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají v Česku i zítra a na Moravě ještě i v pondělí. Elektrická síť je podle distributorů na stávající vlnu veder připravena. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%, pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce, říká za pre Jan Bílek.
3: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
1: Londýnská letiště Heathrow a Gatwick hlásí zpoždění stovek letů, další desítky spojů zcela zrušila, a to včetně spojení s Prahou. Důvodem jsou bouřkové mraky, které se po vlně veder vytvořily nad severozápadní Evropou. Podle stanice BBC je zpožděných letů přes 800, v některých případech zpoždění dosahují až 11 hodin. Hasiči dohašují požár truhlárny a skladu v pražském Suchdole. Oheň už mají pod kontrolou, na místě ale zůstávají i kvůli rozebrání poškozené konstrukce, informovali o tom na síti X. Kvůli přehřátí museli záchranáři ošetřit 7 zasahujících hasičů. Vyhlášený byl 3. stupeň požárního poplachu ze 4. Americká kapela One Republic přiváží do Prahy světové hity. Dnes vystoupí na letišti v Letňanech.
4: One Republic se do Prahy vrací po necelém roce. V O2 aréně vystoupili loni na podzim. Tentokrát se americká poproková skupina představí pod širým nebem při svém největším samostatném koncertu v Česku. Do Letňan přiveze hity jako například Love Runs Out nebo Apologize. Na koncert dorazí i přes rekordní horka desítky tisíc lidí. Jako předskokan zahraje anglický písničkář Tom Grennan. Ani on není pro domácího posluchače novinkou. V Česku vystoupí po čtvrté za posledních 8 let. Filip Svoboda, Radiožurnál.
5: Sport. Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod pár a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
6: Asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
5: Do finálového nedělního kola postoupí z českých hráček ještě Tereza Zapletal-Koželuhová, Lucie Váchová, Sára Kousková a Patricie Maková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D8 u Velemína a na D11 u Chlumce. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy spozorněte za sjezdem na Teplice. Na 57. kilometru stojí kamion, je označený šipkou v odstavném pruhu. Na D10 z Prahy do Turnova před sjezdem na Mnichovo hradiště zastavilo auto, je na 57.5 kilometru také v odstavném pruhu. Na místo jede policie. Podobně na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec zastavilo auto, je na 57.5 kilometru. A silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu je u Habrů teď neprůjezdná. Auto tam srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. Dá se to objet přes město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přeháňky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra opět vysoké, 35 až 40 stupňů, na horách bude kolem 32. Tolik zprávy.
8: Španělský tenista Davidovič Fokina ve finále na Majorce porazil 7-6 a 6-3 Američana Quinna a na šestý pokus se dočkal prvního titulu na okruhu ATP. Co se týče okruhu WTA, tak tam jsme velmi rádi, že vám můžeme už od poledních hodin říkat o tom, že Karolína Muchová porazila Japonku Osakovou, byť ta tedy nakonec kvůli zdravotním potížím skrečovala, a Muchová tak získala svůj třetí titul na okruhu WTA v Bad Homburgu. Se jí to tedy povedlo dnes v brzkých hodinách, později taky v Eastbourne porazila Američanka Kýsová Němku Mariovou. No a právě v těchto chvílích začíná právě v Eastbourne finálový duel deblu. Malečková a Škochová vyzvou kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefániová.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.

0: Často se na Radiožurnálu Sport bavíme o fotbale, tak pokud chcete hrát fotbal na nějaké vyloženě amatérské úrovni někde doma na plácku, tak vám stačí mít jenom nějaký takový průměrný balon. To Formule 1 je považována za nejdražší sport na světě. David Prouza už se nadechuje k odpovědi, hezký den.
1: Ještě boty se ti hodí, když se hrá fotbal, ale samozřejmě můžeš i bez nich, no. Ale v téhle teplotě na asfaltu.
0: Ty když trénuješ se svým synátorem někde na trávníku na chalupě, tak používáš boty?
1: Já většinou chodím v botech venku, no. To je...
0: Zajímavé.
1: No, omlouvám se.
0: Pojďme tedy na velkou cenu Rakouska. Kvalifikace na velkou cenu Rakouska přinesla spoustu zajímavých momentů a ty si je sledoval.
1: Je to tak, držitelem pole position v tuhle chvíli podle dostupných informací George Russell z Mercedesu, ale teoreticky to ještě nemusí být konečné hodnocení, vysvětlím kontext. V závěru poslední části kvalifikace na velkou cenu Rakouska byli na prvních dvou pozicích piloti Ferrari, Charles Leclerc před Lewisem Hamiltonem. Za nimi na trati se snažil o pole position Max Verstappen, havaroval, narazil v poslední zatáčce do bariéry. V tu chvíli byly traťovými komisaři vyhlášeny takzvané žluté vlajky, při kterých se má malit. Kimi Antonelli, jedoucí za Verstappenem, to udělal, měl rozjeté kolo na pole position, zpomalil, čas se mu nezlepšil, zůstal tedy na čtvrtém místě. George Russell nespomalil, dojel na první pozici, takže tu rychlost opravdu Mercedes má nejlepší. Nicméně je otázkou, zda Russell zpomalil dostatečně, a to se určitě ještě bude vyšetřovat, byť podle prvotních informací to vypadá, že Russellovi ta pole position zůstane na každý pád. Troufl bych si tvrdit, že ještě třeba takové Ferrari určitě podá nějaký formální protest, protože v jednu chvíli to vypadalo jako na Silvestra v jejich pedoku, tam se slavilo ve velkém. Double Ferrari v této sezóně by bylo opravdu unikátem. V tuhle chvíli tedy Mercedes před dvěma jezdci italské stáje, ale jestli to tak skončí, to v tuhle chvíli ještě nemůžu úplně 100% říct. Co 100% říct můžu, je to, že zítra v 15 hodin se pojede velká cena Rakouska.
0: Za námi je 7 velkých cen, nebo za závodník je 7 velkých cen a pole position pokaždé získal pilot Mercedesu, ať už to byl Kimi Antonelli, anebo George Russell. Je to skutečně tak, že nikdo teď nemá rychlejší auto, nebo alespoň podobně rychlé auto?
1: Zdá se, že ano, je to vždycky tak, že jednu chvíli je konkurenceschopnější Ferrari, pak třeba Mercedes, pak třeba McLaren, případně Max Verstappen s Red Bullem, ale nikdo zatím v té kvalifikaci ještě nedokázal přijít na to, jak v té rychlosti na jedno kolo vyzrát právě na Mercedes. Je potřeba říci, že Russell byl opravdu nejrychlejší, to je jasně vidět, stejně jako Antonelli, bylo by to o tisíciny mezi nimi, ale samozřejmě i Antonelli bude velice rozčílený, protože on zpomalil výrazně, zatímco Russell tvrdí, že zpomalil dost, ale myslím si, že se to určitě ještě bude vyšetřovat na každý pád. Zase asi jednou George Russell možná úplně nepotěšil sledující Formule 1. Není úplně populární mezi fanoušky tohoto sportu.
0: Proč ne?
1: Těžko říci. No, možná to, jak se někdy prezentuje, jako možná mírně arrogantní nebo nepříjemný v momentě, kdy se mu úplně nedaří. Nechci úplně do toho zabrušovat, jak by řekl klasik. Na každý pád ten argument, že on zpomalil, který řekl do týmového rádia, tak si myslím, že bude takovým červeným hadrem pro řadu jeho neúplně velkých podporujících sledujících.
0: Co se týče šampionátu vozu Formule 1, tak ve vedení je Kimi Antonelli 156 bodů, za ním Lewis Hamilton 115, na třetím místě George Russell, tedy Antonelliho týmový parťák 106, a čtvrté místo znovu pilot Ferrari Charles Leclerc s 75 body. Bavili jsme se o kvalifikaci na velkou cenu Rakouska vozu Formule 1, a to s Davidem Prouzou. Díky moc.
1: Také děkuji.

0: Plavání máme na Radiožurnálu Sport velmi dobře pokryté, jako v podstatě v prvním médiu jste od nás mohli slyšet to, že plavecká mistryně Evropy Kristýna Horská ukončila svou kariéru v 28 letech a může za to Martin Charvát, který je aktuálně na republikovém šampionátu v plavání, konkrétně v pražském Podolí. Martine, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, no já jsem Kristýně Horské její kariéru neukončil, rozhodla se ona sama, ale každopádně je to žena, která dokázala ve své plavecké kariéře zvládnout úspěchy, které se řadě českých plavkyň nepovedly, ať už tedy stát se mistryní Evropy, což je stále platná situace, byť Kristýna Horská kariéru ukončila, tak stále je mistryní Evropy na 200 metrů prsa a na tomto šampionátu neplave. Prsařská dvoustovka, ta se tady plavala ve čtvrtek, teď už program začal. Jak slyšíte pod mým hlasem a teď už také pokračuje prvním finále na 200 metrů polohově, doteď se plavala semifinále na prsařské stovce a to byla záležitost třeba dvojice Matěj Zábojník, Vojtěch Netrech, což byli dva nejrychlejší muži mezi semifinalisty, ať už v Ačku, anebo v Bčku. Co se týče místních podmínek, samozřejmě tady také to dost ovlivňuje to, jaké je počasí, protože to, že teploty vzduchu se šplhají nad 35 stupňů Celsia, tak to samozřejmě také otepluje vodu. V minulých dnech se teplota vody dostala až na 28 stupňů Celsia, což je takovéto lidově řečeno kafíčko, což je jako když si skočíte do výřivky téměř. A to není teplota, ve které se dá plavat. To je teplota, ve které se ve vodě dá sedět tak maximálně, ale plavat vůbec. A proto se pořádající oddíl USK Praha rozhodl, že tu teplotu bude muset srazit dolů. Na večer vypustil 40 cm vody, což je tedy ohromné množství, téměř třetina bazénu. No a dopustil to studenou vodou. Do rána tím pádem teplota spadla na 26 stupňů Celsia, ale teď už se znovu dostává k těm 28, což bude velmi nepříjemné, zvláště pro dálkoplavce, respektive pro ty nejdelší bazénové disciplíny, protože se dnes bude plavat finále, ať už mužů na 1500 metrů, anebo také finále žen na 800 metrů, oboje volným způsobem. Nicméně to, že se plave volný způsob, to ještě neznamená, že to musí být takzvaně kraulo. Předvedla to tady Barbora Sémanová v rozplavbách i semifinále na

Janíčková a Sémanová by se spolu měli utkat o český titul, ale záleží na tom, jakým způsobem tedy Barbora Sémanová poplave, což by mohlo být dost důležité v této situaci. Takže teď aktuálně vylézají z vody ženy, které plavaly na 200 metrů polohově. Za chvíli se na 200 metrů polohově představí také jedna z těch největších českých postav plavání, tedy Jan Čejka, muž, který byl bronzový na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu, ale ne na této trati, nýbrž na své hlavní znakařské dvoustovce. Nicméně on se tady rozhodl plavat jiné distance než ty své hlavní. Kromě zmíněných Čejky, Sémanové nebo Janíčkové bude plavat také Miroslav Knedla, a to finále na 100 metrů kraul. Z pražského Podolí Martin Charvát, Radiožurnál.

Už víme, jak to konkrétně vypadá s posilami Liberce z pražské Slávie, které se stávají součástí toho obchodu za Diakitého a Nghesana. Ti zamířili tedy do fotbalového pražského klubu. No a na druhou stranu do Slovanu Liberec zadarmo. Po vypršení smlouvy přichází Jan Bořil, pak je tam roční hostování s opcí pro Vasila Kušeje. No a Alexandr Bužek, ten rovnou se Slovanem podepisuje novou smlouvu, protože přestupuje natrvalo. Konkrétně ta smlouva v Liberci pro Alexandra Buška je na 5 let.

0: 17 hodin 30 minut. Čas zpráv a Martina Bendy.
1: Teploty nad 35 stupňů Celsia dnes zažívá nejméně 193 milionů obyvatel Evropy, vyplývá to z propočtu agentury AFP. Vedrům čelí velká část kontinentu od Francie, Polska, Česka až po chorvatské pobřeží Jaderského moře. Nejvyšší stupeň varování před horkem platí také ve Švýcarsku, Rakousku nebo Maďarsku. V Německu dnes padl jen jeden den starý teplotní rekord. Na měřící stanici v Drévice v Sasku-Anhaltsku naměřili meteorologové 41,5 stupně Celsia. Agentuře AFP to řekl mluvčí německé meteorologické služby. Historický rekord z roku 2019 přitom padl teprve v pátek v Saarbrückenu na západě země. Dnešní hodnota ze středního Německa ho ještě o 0,2 stupně překonala. Další plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl projektil neznámého původu, informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podle ní střela poškodila lodní můstek, posádka tankeru je ale v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci shlédnou první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Zastupitelé na to tento týden schválili pořadatelům dotaci do roku 2028. Někteří politici se ale snažili prosadit, aby pyrotechniku nahradili drony. Sport. Republikovou šampionkou v silničním závodě cyklistek se poprvé v kariéře stala Julie Kopecký. Nizozemská rodačka reprezentující Česko tak na domácím mistrovství slaví další titul. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve sportu zkráceného závodu v Jeseníku Kristýnu Zemanovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u 9 křížů a nehoda na trase Kolín-Brod. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na 9 křížů dejte pozor. Na kilometru 168 stojí porouchané auto, na místě je šipka i policie, vybočuje se. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice dejte pozor. Na 56,5 kilometru stojí kamion. Je v odstavném pruhu, šipka je na místě, auta v místě vybočují. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou stojí auto po strážce se zvěří, je na 28,5 kilometru v odstavném pruhu. Silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu byla na obchvatu Habrů uzavřená po střetu chodce s osobním autem. Už se dá projet alespoň kyvadlově, tvoří se kratší kolony, případně se to dá objíždět přes město Brodskou a Pražskou ulicí. A v Praze je uzavřená Kamínská ulice kvůli požáru truhlárny, projedou pouze autobusy městské hromadné dopravy, náhradní trasa ulicí v Podbabě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra zůstane jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 40 stupňů, na horách bude většinou kolem 32. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Komisaři potvrdili Brita George Russella z Mercedesu vítězem kvalifikace na velkou cenu Rakouska vozu Formule 1. Z pole position pojede po čtvrté v sezóně. Za chvilku se vydáme znovu na republikový šampionát v plavání. Teď je 17 hodin 37 minut. Hezké odpoledne.

Buffalo pokračuje druhé kolo draftu do hokejové NHL. Zatím stále tím jediným vytaženým českým hráčem je už z prvního kola, tedy ze včerejší noci, Adam Novotný, kterého si ze 24. místa vybrali Vancouver Canucks. Jinak co se týče toho prvního kola, tak jedna zajímavá statistika, protože Švédové si tak trochu podmanili tenhle draft. Měli hned 7 draftovaných borců v prvním kole. Jediný tým, který měl víc, asi nepřekvapí, že byla Kanada s 11 hráči. Každopádně nejvyšší draftovaným Švédem včera Ivar Stenberg, muž, který šel do San Jose, a doplnil tak celou plejádu švédských hvězd, které šly ať už jako jedničky draftu nebo dvojky, na matku třeba Mats Sundin, Daniel Sedin, Viktor Hedman a nebo Gabriel Landeskog. Přitom ještě 2 roky zpátky Švédi neměli v prvním kole ani jednoho draftovaného hráče.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Ano, těšíme se na to, jak pozitivní zprávy přinese tenisový Grand Slam, tenisový Wimbledon. Pokud jsme se bavili o Roland Garros, tak tam Jakub Menšík svou semifinálovou účastí rozhodně udělal radost tenisovým příznivcům v Česku. Každopádně to je ještě hudba budoucnosti a několika dalších dní. My se těšíme teď taky na informace z plaveckého republikového šampionátu. Míříme do pražského Podolí, kde se snaží před sluníčkem schovat náš reportér Martin Charvát.
5: No moc se tady schovat nedá, protože tohle je místo, které zvláště u toho venkovního bazénu moc stínu nenabízí v těchto teplotách. Je to opravdu na to skočit do vody, což teď udělají plavkyně, které se chystají na finále a na trati 100 metrů volným způsobem, což naznačuje, že se nebude muset plavat volným způsobem, přestože to tak v 99,99% je, ale Barbora Sémanová možná předvede to samé, co v semifinále, kdy ona si zkrátka chce před mistrovstvím Evropy zkusit 100 metrů motýlek. Vzhledem k tomu, že na to by, aby se tady mohla přihlásit na 100 metrů motýlek, musela v této sezóně startovat na této trati a to ona neudělala, tak tady nemohla startovat na 100 metrů motýlek. No a tak tím pádem plavala v semifinále na volné stovce právě motýlek proto, aby si ho zkrátka zaplavala. Jinak připomeňme, co se tu stalo před chvílí, protože to byl opravdu velký a zajímavý výsledek. Jan Čejka vyhrál mistrovství republiky na 200 metrů polohově. To je očekávané. Podstatné je, že v novém českém rekordu 2 minuty a 12 setin sekundy pro srovnání. To je čas, který by mu stačil na 15. místo na posledních olympijských hrách. Přitom připomeňme, že Jan Čejka tady rozhodně není v té nejlepší formě. To bude až za měsíc na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. A také k tomu připomeňme, že Jan Čejka je tady v situaci, kdy on vlastně jako neměl soupeře. On plaval 10 metrů před ostatními, což naznačovalo, že on bude plavat jen a jen proti sobě, nemá s kým se srovnávat. Tentokrát tedy Barbora Sémanová znovu plave motýlek ve finále mistrovství republiky na 100 metrů volným způsobem. Barbora Sémanová se na úvodních metrech přibližně na těch 75 drží na zhruba čtvrtém, pátém místě. Dopředu se podle očekávání posouvá Barbora Jeňčková, která v tom případě je velkou favoritkou. Jeňčková otáčí na druhém místě, tedy na prvním místě. Druhá je Adéla Preisslerová, nejrychlejší z rozplaveb. Na třetím místě Barbora Sémanová, po obrátce už výrazně pomalejší, dostává se před ní i Sára Černá. Barbora Jeňčková naopak míří k jasnému vítězství na metrech 75, opravdu s jasným náskokem před Adélou Preisslerovou. A Barbora Sémanová kvůli tomu, že plave motýlek na jinak kraulařské distanci, tak tedy je až na příčce, nakonec v cíli páté. Vítězí Barbora Jeňčková ve velice slušném čase 54,39 setin sekundy, ale tohle je opravdu raditní, že Barbora Sémanová se rozhodla ve finále na 100 metrů volným způsobem, opravdu mohla tam předvést cokoliv a to také udělala, plavala motýlek se svým motýlkem na stovce volně. Skončila pátá, vyhrála Barbora Jeňčková, jinak favoritka v tomto případě, která zvítězila v čase 54,39 setin sekundy. Z pražského Podolí Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Na trávě v anglickém městě Eastbourne se nehraje tenis, a to kvůli dešti, takže na kurt nemohli ani Češky. Malečková se Škochovou ve finále tohoto turnaje proti Kanaďance Dabrovské a Stefaniové. Utkání mělo začít už před 55 nebo zhruba 50 minutami, ale stále ještě ani první úder neproběhl. A tak můžeme zamířit zase zpátky do Česka, konkrétně do Berouna, kde se konalo druhé kolo golfového turnaje Czech Ladies Open, a to se nepovedlo podle představ Sáře Kouskové. Česká jednička se v Berouně propadla pořadím, když zahrála dvě rány nad par a celkově má skóre -5, které jí ale zajišťuje postup do nedělního finálového kola. Po dohrání s Kouskovou mluvil náš reportér Krištof Kousal.
1: Sáro, v čem bylo to druhé kolo o tolik těžší než to první?
2: Nedostala jsem se na začátku do hry už tak komfortně jako včera a celkově jsem si vůbec jako nevytvářela ty pozice, abych to měla jednodušší. Ten kontrast byl v tomhle jako dost výrazný, ale jinak jsem se snažila dělat furt to stejný. No.
1: Takže rozestavení hřiště třeba to vás netrápilo tolik, nebyl to ten hlavní problém?
2: Asi ne, já si myslím, že v tom hřiště problém nebyl, byl spíš v těch mých prvních ranách, ale dobrý to bylo. Já z toho nejsem úplně zas tak zklamaná, ale samozřejmě mi mrzí, že jsem se nedostala pod par. Ty jamky nebo ty navrtání těch jamek byly, myslím si, že v foustější, ale furt se dalo skórovat. Asi jsem už taková uvařená, abych to zhodnotila nějak kloudně.
1: Protože ta teplota vzduchu je pochopitelně vysoká celý den na slunci, takže ta vyhlídka toho, že by v tom dopoledním flightu třeba mohlo být líp než v tom odpoledním, ta se nesplnila.
2: Úplně ne, myslím si, že už od začátku i ráno během rozehrávky už jako bylo docela velký teplo. Ono je to vždycky docela těžký, když hrajeme ten den předtím odpoledne a pak hned ráno, tak opravdu ta regenerace je kratší než v podstatě ta druhá skupina, která startuje ráno a pak až odpoledne, tak má značně delší ten čas si odpočinout.
1: Jak jste s tím pracovala, s tím vedrem, abyste udržela koncentraci a nějakou hladinu energie?
2: No, hodně vody, hodně nějakých elektrolitů, nějaký i rychlejší cukry. Na poslední jamky už jsem tam jako pozobala nějaký bonbony, abych vydržela až do konce. Banány a pak jako schlazovat. Měli jsme deštníky, abych zůstala ve stínu, nějaký jako studenější ručník za krk. A dneska si dám ice bath zase, abych jako zregenerovala pořádně, ale je to náročný, no.
1: A jaká je teď vyhlídka na to nedělní kolo?
2: Velmi horká, si myslím. Má být ještě vo fous vyšší teplota, si myslím, převážně přes poledne, takže to bude těžký, bude to potřeba opravdu dodržovat všechny ty věci, které, aby člověk zůstal v chládku aspoň trošku a uvidíme, no. Ale myslím si, že primárně bude záležet na tom, aby měl dost energie a dokázal se prostě soustředit v tom počasí.
1: Váš flight se zpozdil na první devítce trochu, čím to bylo dané? Šel s váma docela početný zástup lidí a dělalo to trošku problémy?
2: Já myslím, že tím, že těch diváků jinak na hřišti nebylo úplně tolik, tak dávali jsme si asi na čas, když občas se někde něco jako šustlo, tak je potřeba jako ty lidi malinko sklidnit, ale bylo skvělý, že tam byli, protože vytvářeli jako úplně krásnou kulisu. A zas tak pozadu jsme nebyli, vzhledem k tomu, že jsme nedostali ani nějaký varování, jenom to bylo už jako těsně před, ale jako ta skupina za námi nebyla úplně v dohledu, takže byli jsme tam jako trošku rozvrstvený, ale nakonec to dopadlo všechno dobře.
1: Tak díky a přeji hodně štěstí v neděli.
2: Děkuju moc.
1: To byla česká golfová jednička Sára Kousková po druhém kole Tipsport Czech Ladies Open z Berouna. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Který se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
7: Radiožurnál, 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
8: V Doksanech na Litoměřicku padl absolutní teplotní rekord, bylo 40,8 stupně. Češi odletěli pomáhat do Venezuely, po zemětřesení je tam už přes 900 obětí. Fotbalová reprezentace se po konci ve skupině vrátila z mistrovství světa a hromadná nehoda zpomalila provoz na D11 na 7,5 kilometru směrem do Prahy. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Je sobota 27. června, vysíláme hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: V Česku dnes se padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
9: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
10: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
11: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
10: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
8: 1700 lidí se dnes přišlo ochladit třeba na koupaliště v Brně Zábrdovicích a je tam i reportérka Alena Hesová.
12: Sluníčko i teď v podvečer pořád dost peče, momentálně je tady 36 stupňů Celsia a odchází opravdu zatím jenom málo kdo. Většina lidí se pořád koupe, další odpočívají na dekách ve stínu pod stromy. Na slunci leží opravdu jenom málo kdo. A v obou bazénech se to hlavně dětmi jenom henbží. Takové množství lidí znamená i nápor pro plavčíky. Kolem jednoho z bazénů jich teď chodí v bílých tričkách a červených šortkách aktuálně 6 a poměrně často se snaží především divoké děti trochu usměrnit hvízdáním na píšťalku. Během dne nemuseli provozovatelé vstup uzavírat, na maximum kapacity se zatím nedostali. I zítra očekávají velký zájem návštěvníků, a to nejen na tomhle koupališti. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
8: Teplotám nad 35 stupňů Celsia dnes čelí skoro 200 milionů Evropanů. Italští farmáři se obávají vysychání nejdelší řeky Pád. V Německu, kde naměřili rekordních 41,5 stupně, kvůli horku omezují železniční dopravu. Vláda ve Francii pak řeší mimo jiné vysoké teploty v nemocnicích.
13: Nemocnice nebyla klimatizovaná, v pokoji bylo alespoň 42 stupňů. Musela jsem si přinést vlastní klimatizaci, abych ochránila své dítě a sebe.
3: Popsala televizi BFM Saro Usejnová, která rodila v pařížské nemocnici Larry Boisier. Premiér Sebastian Lecornu svolal krizový štáb a odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Paříž kvůli horku a tlaku na zdravotnická zařízení zrušila hudební festival Solidays, kterého se mělo zúčastnit přes 20 000 lidí, a posunula taky termín pochodu hrdosti. Meteorologové předpovídají větší ochlazení z neděle na pondělí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
14: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
8: Mezinárodní námořní dopravci varují, že jejich lodě při proplouvání Hormuzským průlivem nadále nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi tak podle nich nefunguje americko-íránská dohoda. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na více než 1 milion dolarů.
15: Írán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze tří různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí íránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po íránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Odletěli popolední. Venezuela hlásí už 920 obětí a přes 3000 zraněných. Další jsou pohřešovaní.
16: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
17: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
16: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
18: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
16: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
8: Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes se připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
19: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
20: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
21: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
20: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Radiožurnál.
14: Sport.
22: Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa. Na šampionátu se představil národní tým po 20 letech. Ve třech zápasech ale získal pouze jeden bod a ze skupiny nepostoupil.
23: Nejsem naštvaný ani nazlobený na kluky, protože si myslím, že opravdu ten strop převedli v tom, že postoupili do mistrovství světa.
24: Řekl generální manažer Pavel Nedvěd po návratu týmu ze šampionátu. Cílem byl postup ze skupiny, který reprezentace nesplnila.
25: To hodnotím já jako ten jako neúspěch, nejenom týmu, ale i můj osobní. Myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkon. Který je schopný.
24: Našel hlavní příčinu neúspěchu trenér Miroslav Koubek. Ten sice míchal na šampionátu sestavou, ale výsledky změny nepřinesly a nezlepšila se ani předvedená hra. Přesto by Koubek na lavičce národního týmu končit neměl.
23: Absolutně ne. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, v tom se nic nemění.
24: Prohlásil Pavel Nedvěd, který má s trenérem Koubkem předložit vedení fotbalové asociace podrobnou analýzu neúspěchu na mistrovství světa. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
22: Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na šampionátu o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí ve 23 hodin proti Ghaně, která už má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou. V noci na neděli bude hrát Demokratická republika Kongo s Uzbekistánem, Kolumbie s Portugalskem, Alžírsko s Rakouskem a Jordánsko s Argentinou. Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
0: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Věřila jsem si dnes.
22: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D11 u Jiren a na 35 u Sichrova. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pomalu u sjezdu na Úvaly. Na 7. kilometru se srazilo několik vozidel, blokují připojovací pruh a také levý. Jede se pouze pravým, na místě policie, hasiči, sanitka, je tam krátká kolona, ale brzdí se prudce. Na silnici 35 z Turnova do Liberce zvolněte za sjezdem na Sichrov. Na 38. kilometru hlásíte nehodu.
5: Jsou tam dva osobáky, jeden stojí v levém pruhu, druhé je v pravý škarpě. Jsou tam hasiči, je tam sanitka.
4: Místo je už označené, kolona se netvoří. A na D52 z Mikulova do Brna pozorně u nájezdu od Hrušovan na 16. kilometru chystají odtah porouchané dodávky. Blokovaný je připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
6: Po 18. hodině posloucháte Radiožurnál Sport. Dobrý den.
7: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
6: Jak už jsme mohli slyšet v hlavních zprávách, tenistka Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu. Podobně jako česká tenistka dorazí do Wimbledonu povzbuzená titulem také Američanka Madison Keysová. Turnaj na trávě v Eastbourne ovládla již po třetí, tentokrát po výhře ve finále nad německou tenistkou Mariovou 7-5 a 6-4. Slavný tenisový Grand Slam začne v pondělí, přímo v Londýně už máme také našeho reportéra Jaroslava Plašila, za kterým se vydáme už za okamžik. Teď už ve vysílání Radiožurnálu Sport Cranberries. 18 hodin a 10 minut. Hezký poslech.

0: Slibovali jsme, že se vydáme na tenisový Wimbledon. Tento slib naplníme, ale ještě předtím pro vás máme aktuálnější informace a ty nám přinese z plaveckého areálu v Podolí, kde se koná mistrovství České republiky, reportér Martin Charvát. Martine, zdravím tě, máš slovo.
1: Hezké odpoledne z pražského Podolí, místa, kde se stávají očekávaná jména mistryněmi a mistry České republiky v plavání, ať už bychom se dostali na trať 100 metrů kraul, kde zvítězila mezi ženami Barbora Janíčková, případně na 200 metrů polohově, kde zvítězil Jan Čejka, anebo zpátky na 100 metrů kraul, kde zvítězil jinak znakař Miroslav Knedla, teď sedící vedle mě. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Miroslav Knedla zvítězil na 100 metrů kraul a zároveň přišel o český rekord na 200 metrů polohově. Jaký to je pocit? Takový ambivalentní, řekl bych.
2: Ano, lépe bych to nepopsal. Bohužel nebo bohu dík, je dobře, že jsem ten můj rekord vymazal po těch 3 letech, kdy jsem od té doby nějak extra 200 polohovku neplaval. Jsme se teda s Honzou Čejkovou domlouvali před dnešním půl dnem, že jestli on mi takhle překoná můj rekord, tak já si potom půjdu po tom rekordu na 100 kraula. To bohužel u mě nevyšlo, ale u Honce jo. Takže gratuluju moc Honzovi, ten se to hrozně zaslouží, protože tuhle sezónu má úplně jako překrásnou a dá se na to dívat a je to super.
1: Ano, už jsme zmiňovali, ten čas, který Jan Čejka zaplaval, tak by na posledních olympijských hrách byl na 15. místo a to připomeňme, že tady plavci nejsou v té vrcholné formě. Předpokládám, že to platí také pro vás.
2: Ano, samozřejmě, já jsem teď byl měsíc a půl doma. Tím, jak studuju v zahraničí, tak doma nestrávím úplně tolik času a teď jsem trénoval v Praze, takže jsem nebyl úplně napojený na ten můj tréninkový cyklus. Každopádně si myslím, že ty časy jsou pořád vynikající a já se hrozně těším na mistrovství Evropy v Paříži, kdy už budeme naprosto vyladění a předvedeme co nejlepší výsledky.
1: Miroslav Knedla, ve vysílání radiožurnálu Sport zmiňoval jste studium v zahraničí, připomenu, že to je ve Spojených státech. Zvládáte lépe trénink nebo školu?
2: Asi školu. Ty tréninky máme opravdu náročné, ale zase musím říct, že se mi lépe trénuje takhle s velkou grupou lidí, kteří opravdu chcou trénovat a mají ty cíle a obecně na tom bazéně je potom lepší nálada, ale zase ta škola mi teda přijde o trošičku lehčí tím, že vlastně já se soustředím jenom na zkouškové a na ty přednášky už jenom tak chodím si sednout a občas něco poslouchat.
1: Říká Miroslav Knedla ve vysílání radiožurnálu Sport. Vedle mě sedí stříbrný medailista z prosincového mistrovství Evropy v krátkém bazénu, tehdy o jedinou setinu sekundy stříbrný. Na co si myslíte na mistrovství Evropy v tom bazénu dlouhém? Připomenu, srpen Paříž je to místo.
2: Já si myslím, že budu mít docela šanci se teda zase do finále dostat na tu 50 a možná i 100 znakem. Každopádně uvidíme. Na tom dlouhém bazéně teď ta Evropa na ty znaky opravdu vede. A i přesto, že jsem teď 2-3 týdny zpátky plaval na meetingu Mare Nostrum, kde jsem zaplaval ten 6. čas tuto sezónu na celém světě, tak 5 z těch 6 lidí jsou Evropané, takže to bude docela náročné, ale já se hrozně těším a těším se, až předvedem naše maxima.
1: Ano, z těch 5 jsou 3 Rusové, kteří už teď budou moci být na mistrovství Evropy. Když se ale dostaneme k vaší formě, tak jak se dá ještě vylepšit oproti tomu, co je tady na mistrovství republiky, co dělá plavec v tom posledním měsíci, aby se ta forma takzvaně vyladila?
2: Tak já bych řekl to, že já vlastně v pondělí letím zpátky do státu, budu tam vlastně do, myslím, 1. srpna, pak se zase vracím, takže ten plán bude takový, že nejspíš ty 3 týdny ještě zamakáme a potom už ten zbytek, ten týden, 2, už tak se budeme pomalu ladit. Každopádně ty tréninky začátku budou náročné, ještě tím, jak bude ten časový posun, tak to budu muset nějak vydržet, ale jestli přežiju ten 1. týden, tak už to potom půjde po másle.
1: Říká Miroslav Knedla, snad půjde. Děkuju a hodně štěstí.
2: Děkuji moc krát.
1: Připomínám, že tady na mistrovství republiky plavala také Barbora Sémanová na trati 100 metrů volným způsobem. Ona ve finále předvedla motýlek, který byl pouhých 6 desetin sekundy za jejím časem rekordním z olympijských her, kde také plavala stovku motýlek. Tady se to zkrátka může, na volné stovce můžete plavat jakýkoliv v úzovkách způsob, tak ona se rozhodla pro motýlek, chtěla to tréninkově a opravdu předvedla ho velmi pěkně. V součtu ale se všemi ostatními to byl 5. nejrychlejší čas. Z Podolí Martin Charvát, Radiožurnál.
0: A možná jste právě teď také někde u bazénu, opalujete se a u toho posloucháte Radiožurnál Sport a my vám nabídneme za malou chvíli v přeneseném významu jahody se šlehačkou. Ano, vyrazíme do Londýna a probereme tenisový Wimbledon. 18 hodin 19 minut posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Skoro všichni nejlepší tenisté současnosti jsou už v tuto chvíli ve Wimbledonu, v dějišti nejslavnějšího grandslamového turnaje, který začne v pondělí. Už jsme vám nabídli rozhovor s Nikolou Bartuňkovou, samozřejmě budeme vám v dalších dnech na radiožurnálu Sport přidávat ohlasy také dalších českých tenistů, jak budou postupně na travnatých kurtech na jihozápadě Londýna hrát. A u toho všeho bude náš reportér na místě Jaroslav Plašil, kterého teď zdravím přímo do Londýna a zdravím ho v našem vysílání. Hezký den.
1: Hezký den z Londýna.
0: Tak nám, Jaroslave, prozraď, jak to ve Wimbledonu aktuálně vypadá.
1: No, teď někteří tenisté trénují tady na zápasových kurtech, což není úplně časté, dokonce bych řekl, že skoro i výjimečné, protože kurty, na kterých se hraje, tak se mimořádně jinak opečovávají a běžné je to, že hráči trénují tady nedaleko v areálu tréninkovém, takže to je jedna věc. Někteří do areálu teprve přijíždějí, protože třeba ještě hráli turnaje, takže teď tady kolem mě neustále prochází tenisté. Před chviličkou tady byla také Tereza Valentová, kterou čeká zápas až v úterý. Bude to pro ní hodně speciální, protože, jak známo, los v tomto případě byl celkem přísný. Pokud jde o české fanoušky, bude hrát s Karolínou Plíškovou, takže český zápas hned takto na úvod, to je vždycky samozřejmě nepříjemné, když se takhle hned v úvodním kole, kdy je to ještě tak nervózní vzhledem k tomu, o co jde, tak když se utkají krajánky.
0: Říká Jaroslav Plašil, já se ale ještě vrátím k tomu, co jsi říkala na začátku, tedy k tomu, jak to aktuálně na jihozápadě Londýna vypadá. V Česku se aktuálně řeší ohromně vysoké teploty, tak jaké je počasí v Londýně a je právě vysoká teplota faktor, který by mohl nějakým způsobem ohrozit Wimbledon?
1: To si myslím, že ne. Když jsem se díval teď na předpověď na nejbližší dny, tak nic takového ne, že by nehrozilo, protože občas se stane, že se ta předpověď v dalších dnech, pokud je třeba dlouhodobá, upraví, ale ta vedra, tak ta, zdá se, už tady odezněla, dokonce v noci sprchlo a teď je, já nevím, kolem třeba 30 stupňů včera. Včera bylo opravdu, až řekl bych, na Londýn extrémně teplo, nesnesitelně, možná až pro leckoho. Viděl jsem v autobusu MHD spoustu lidí, jak měli ruční větráčky, kterými si šermovali před obličejem, kterými se různým způsobem snažili osvěžit, protože ta malá otevřená okénka v autobusu, tak ta rozhodně nestačila na to, aby lidi mohla ochladit. Takže včera to bylo velké vedro, dnes už je to o poznání příjemnější, bych řekl, a mělo by to tak i pokračovat v těch zápasových dnech pondělí a dál.
0: Na radiožurnálu Sport probíráme blížící se tenisový Wimbledon. V našem vysílání už jste mohli slyšet Nikolu Bartuňkovou. Jak jsou na tom zatím další čeští tenisté, kteří asi postupně míří, anebo už jsou právě v dějišti nejslavnějšího tenisového grandslamu?
1: No, před chviličkou jsem mluvil s Barborou Krejčíkovou, ten rozhovor vám samozřejmě taky nabídneme během zítřka. Je to vlastně poslední česká šampionka tady odsud, 2023 vyhrála Markéta Vondroušová, hned potom pak Barbora Krejčíková, která tehdy, ne že by to bylo podobné jako letos, ale taky tehdy nezažívala zrovna pohodovou sezonu a tím narážím na její časté zdravotní limity, ať už se jedná o zranění nebo nemoci, tak teď Barbora Krejčíková věří, že třeba přichází nějaké to období, kdy se jí to zase sejde, že to zase bude o trošičku lepší. Lecos samozřejmě prozradila i mimo tenis pár zajímavostí, na které mohou třeba napoutat. Ona tady stále využívá zázemí rodiny, za kterou jezdí pravidelně každý rok a dokonce trenér Jiří Novák prý pomáhá i zahradničit, takže si

0: přivezl nové rukavice, dokonce speciální, aby mohl takhle relaxovat a aby ten svůj domov třeba měl i takto v dálce tady v Londýně, ale to jenom spíš tak na odlehčení. Samozřejmě dozvíte se i lecos o rozpoložení Barbory Krejčíkové. No a když jsem u dalších hráček, protože to už jsme zmínili dvě, které zahrají si hned ten první v pondělní den, tak ještě přidám čtyři jména. Kateřina Siňaková bude hrát v pondělí, pak také Dalibor Svrčina, Daria Vidmanová a samozřejmě také Karolína Muchová, která to má asi nejnabitější, protože tu teprve čeká teď přesun do Londýna, nebo už je možná teď někde na cestě, jak známo, vyhrála turnaj v Bad Homburgu, takže ta, to má takové nejhektičtější asi z těch českých hráčů teď na úvod a navíc je v té části pavouka, která hraje hned v pondělí.
1: Jaroslav Plašil teď živě z Londýna o tenisovém Wimbledonu. Zmínil si i Markétu Vondroušovou, šampionku z roku 2023. Je i její dopingová kauza tématem, který hýbe právě tenisovým Wimbledonem? Zmiňuje se to? Slýcháš to tam?
0: No, určitě přijdou dny, kdy se na to budou reportéři některých hráček ptát, to je jasné, protože to je téma, které hodně zarezonovalo tenisovým světem a ostatně i my se mu budeme určitě i v dalších dnech věnovat. Ptal jsem se na to záměrně Nikoli Bartuňkové shodou okolností, která je ze stejného klubu ČLTK a také ona si prošla dopingovým případem. Nepříjemné to bylo, ona říkala, že doslova peklo, použila ten výraz, že asi dokáže teď si představit, co Markéta Vondroušová cítí. Přeje jí samozřejmě hodně sil, aby to nevzdávala, aby bojovala, protože to jediné teď asi může Markétě Vondroušové nějakým způsobem zbývat. Zkrátka ještě se pokusit poprat nějak s tím, využít nějakou šanci, kterou ještě v tom případu třeba má.
1: No a jak na to reagují tví zahraniční kolegové přímo na Wimbledonu, kteří už určitě také dorazili do toho tamního areálu? Ptají se tě třeba na to, jak se to probírá v Česku, tato kauza?
0: To si myslím, že ani ne, nebo respektive vlastně můžu říct, že vůbec ne, protože s kým tady sedím tak okolo, tak vlastně nikdo se mě na to neptal. S kolegou jsme se bavili o mistrovství Evropy 1976, které jsme si připomínali i ve vysílání radiožurnálu Sport. On to je kolega totiž z bývalé Jugoslávie, brzy mu bude 80 a on tehdy reportoval i finálový zápas, ve kterém Antonín Panenka vstřelil originální rozhodující penaltu, takže o tom jsme se teď hlavně bavili tady v té místnosti, ve které sídlí i radiožurnál Sport, takže na Markétu Vondroušovou ještě nedošla řada, omlouvám se.
1: Říká reportér Jaroslav Plašil aktuálně živě z Londýna o tenisovém Wimbledonu. Jaroslave, moc krát ti děkuji a těšíme se na tvé příspěvky, ať už rozhovory, anebo živé vstupy z zápasu. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A teď už aktuální zprávy.
2: 18 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Martina Bendy.
3: Česko zažívá rekordně horký den. V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů odpoledne 40,8 stupně Celsia. Tím o 4 desetiny stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a po Ohří. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Také v Dánsku padl nový absolutní teplotní rekord. Na letišti Hanse Christiana Andersena v oblasti severně od města Odense meteorologové naměřili 36,6 stupně Celsia. Je to nejvíc od začátku měření v roce 1874. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí, vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách také 9 lidí těžce zranilo. Loni byla nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl, bylo mu 102 let, informoval o tom projekt Paměti národa. Víndl během svého života se zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomáhal politicky pronásledovaným lidem opustit Československo.
4: Sport.
3: Čeští hokejbalisté postoupili po třetí v řadě do finále mistrovství světa na domácím šampionátu, deklasovali Finsko 8-1 a zaútočí na první zlato od roku 2011. Jejich soupeřem budou v neděli Spojené státy, které zvítězily nad Kanadou 4-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D11 u Jiren a na 35C u Sichrova. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně u sjezdu na Úvaly. Na 7,5 kilometru zasahují u následků hromadné nehody. Průjezd je omezený, jede se jen pravým pruhem, je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce. Na silnici 35 z Turnova do Liberce dejte pozor za sjezdem na Sichrov. Na 38. kilometru se jede jen pravým pruhem po srážce dvou aut. Jedno z nich je mimo vozovku. Kolona se netvoří, místo je označené. Na D52 z Mikulova do Brna pozorně u nájezdu od Hrušovan na 16. kilometru ještě před okamžikem stála porouchaná dodávka. Teď ji odtáhli, v připojovacím pruhu zůstaly kužely a ten je tak o něco kratší. A na silnici 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu na obchvatu Habrů vyšetřují nehodu. Jezdí se kivadlově, zdržíte se jen krátce v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty stále vysoké 35 až 40 stupňů, na horách zítra naměříme většinou kolem 32. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Druhým letos nejvýše draftovaným českým hokejistou do NHL je brankář Tobias Trejbal. Ve druhém kole si ho vybralo jako celkově 42. hráče Calgary. Českou jedničkou je Adam Novotný, v prvním kole zamířil do Vancouveru. Celkovým králem letošního draftu je Kanaďan Gavin McKenna, kterého získalo zase Toronto. Více sportovních zpráv už za moment v nabitém sportovním přehledu 18 hodin 36 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport. We'll be right back.

0: Notýsek fotbalisty Ladislava Krejčího, ze které četl své názory na počínání českého týmu na mistrovství světa. Propírané téma na sociálních sítích, jedno je ale z toho jisté, čeští fotbalisté jsou doma a právě touto zprávou otevře sportovní přehled David Prouza. Vítám tě, dobrý den.
1: Krásný den.
2: Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu konaném v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
3: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
0: Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
4: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto nám, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Věřila jsem si dnes.
0: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo.
2: A stane se tak českou jedničkou. Fotbalisté Plzně v úvodním přípravném utkání před novou sezónou porazili druholigový Artis Brno 4-2. Viktoria v zápase dvakrát prohrávala, dokázala ale skóre otočit, když se dvakrát trefil kapitán Matěj Vidra. A také navrátilec z hostování Christoph Kabongo, který bojuje o místo v sestavě Západočechů.
5: Tak motivace je velká vždycky, tak já se snažím být v každém týmu nejlepší, nejenom kvůli sobě, ale kvůli tomu, abych právě pomohl týmu. Abych dal ten impuls tomu trenérovi, aby mě musel hrát jako v úvozovkách. Takže motivace je vždycky obrovská a hlavně jsme to otočili v tom druhém poločase, že jsme vyhráli jako tým a samozřejmě jsem rád, že jsem pomohl dvěma golama i asistencí na konci a i v tady tom vedru jsem strašně rád, že to vyšlo, protože to bylo strašně těžké.
2: Na přípravném turnaji v Benátkách nad Jezerou porazil ve finále Jablonec Mladou Boleslav vysoko 5-0.
0: Slovan Liberec dotáhl příchod tří dosavadních fotbalistů pražské Slávie. Jako volný hráč posílil Severočechy dlouholetý kapitán Pražanů Jan Bořil, který v novém působišti podepsal roční smlouvu. Vasil Kušej zamířil pod ještě dna hostování do konce příští sezóny s opcí. Aleksandr Bužek uzavřel se Slovanem 5letý kontrakt. Severočeský klub o tom informoval na svém webu.
2: Kvalifikaci na velkou cenu Rakouska Formule 1 ovládl George Russell z Mercedesu. Britský pilot zvítězil na okruhu ve Špilbergu před dvojicí jezdců z Ferrari, Charlesem Leclerkem a Lewisem Hamiltonem. Hlavní závod se pojede v Rakousku v neděli v 15 hodin.
0: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemská kategorie Moto 2 11. místo. Závod se pojede zítra ve čtvrt na jednu odpoledne.
2: Do finálového kola golfového turnaje okruhu Ladies European Tour v Berouně půjde z českých hráček v nejlepší pozici Jana Melichová. Ve druhém kole Tipsport Czech Ladies Open zahrála 4 rány pod par a celkově má skóre minus 9. Pořadím v sobotu klesla Sára Kousková, která zahrála 2 rány nad par. Česká jednička si ale nemyslí, že bylo hřiště výrazně těžší než v pátek.
6: Asi ne, já si myslím, že v tom hřiště problém nebyl, spíš v těch mých prvních ranách, ale dobrý to bylo, já z toho nejsem úplně zas tak zklamaná. Ty jamky nebo ty navrtání těch jamek byly, myslím si, že v fous těžší, ale furt se dalo skórovat. Asi jsem už taková uvařená, abych to zhodnotila nějak kloudně.
0: Kromě Kouskové a Melichové si finálové kolo zahrají taky Tereza Zapletal-Koželuhová, Lucie Váchová a Patricie Meková.
2: Republikovou šampionkou v silničním závodě cyklistek se poprvé v kariéře stala Julia Kopecký. Nizozemská rodačka reprezentující Česko tak na domácím mistrovství slaví další titul. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve sportu zkráceného závodu v Jeseníku Kristýnu Zemanovou. Mužský závod se pojede v okolí Frenštátu pod Radoštěm zítra.
0: Uzavírá sportovní přehled David Prouza. Já ti moc krát děkuju a přeji ti příjemný večer.
1: Krásný zbytek dne.

0: Už 47 ze 48 zemí slavili na mistrovství světa ve fotbale gól. Jedna reprezentace se ale stále ještě nedočkala. Tak schválně, jak moc dobře sledujete fotbalový šampionát? Napovím, že je to reprezentace, která ještě bude mít šanci na skórování a taky můžeme říct, že se jedná o tým ze Střední Ameriky. Tak schválně, víte?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Panama, která prohrála s Ghanou 0-1 a stejně následně i s Chorvatskem také 0-1. Zda Panama na mundialu bude slavit gól, se dozvíme dnes večer našeho času. Ve 23 hodin totiž začne poslední duel ve skupině mezi Panamou a Anglií. A bude u toho i radiožurnál Sport, tak si na to počkejte.

0: Fotbalová reprezentace se vrátila z neúspěšného mistrovství světa v Severní Americe. Češi získali jediný bod a skončili ve skupině poslední. Po příletu předstoupil před novináře kapitán týmu Ladislav Krejčí a přečetl prohlášení, které napsal na papír během 12-hodinového letu z Dallasu.
1: Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás a velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj. Věřím ale v to, že nastavené zrcadlo na té nejvyšší úrovni je ta největší motivace nás všech to nenechat být, neskončit pouze u kritiky a hodnocení, ale začít proměňovat slova v činy. Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. Učit a vychovávat hráče, kteří vytvoří naši identitu a my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď. Ale to je budoucnost. My žijeme v realitě, ve které musíme fungovat a naplnit své maximální potenciál. Co jsme nedokázali, a to je naše zodpovědnost každého z nás, aby se tak nedělo. Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal nic na maximum, to vůbec ne. Jen otázka, jestli naše maximum je ta správná cesta. To, proč tohle všechno píšu, není proto, že se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, protože mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsou celou kariéru náročnej první řadě na sebe a pak ale i na ty ostatní kolem. Protože jsem si vědomý, čeho všeho jsme schopni a co můžeme všechno dokázat. Naše charakterové rysy, jak jednotlivců, tak i skupiny, jsou to, co nám plno států může závidět. A to je silný stavební kámen, na kterým se dá postavit něco, na co budeme všichni pyšní. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme, stejně jako v životě. Jestli jako v roli oběti, kdy budeme kopat kolem sebe, nebo v roli tvůrce, kdy si každý sobě uvědomíme, co můžeme změnit.
0: To bylo prohlášení kapitána fotbalové reprezentace Ladislava Krejčího po návratu národního týmu z mistrovství světa ve fotbale. Posloucháte Radiožurnál Sport, 18 hodin a 54 minut.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte radiožurnál Sport, máme pro vás aktuální zprávy.
6: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy pro vás má Martin Benda.
7: V Doksanech na Litoměřicku dnes se naměřili téměř 41 stupňů. Ukrajina vlastními raketami zaútočila na ruský Volgograd. U fotbalové reprezentace by měl dál pokračovat trenér Miroslav Koubek. Nehodu vyšetřují na D11 na 7,5 kilometru směrem do Prahy. A také zítra bude jasno až polojasno, teploty 35 až 40 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů odpoledne 40,8 stupně Celsia. Tím o 4 desetiny stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a po Ohří. Rekord pro 27. červen zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Rekordní horka poškozují německé dálnice. Beton se kvůli teplotám dosahujícím 40 stupňů Celsia roztahuje a praská. Podle automobilového klubu ADAC už jsou kvůli současné vlně veder poškozené úseky na 11 dálnicích. Komplikace kvůli horku hlásí také německá železniční společnost. Deutsche Bahn vyzvala, aby lidé o víkendu vlaky necestovali, pokud to není nezbytně nutné. V nejlidnatější spolkové zemi severní porní Vestfálsko se železniční doprava odpoledne na 6 hodin úplně zastavila. Ukrajinci zasáhli významný vojenský podnik v ruském Volgogradu. Použili k tomu rakety vlastní výroby Flamingo. Ruské úřady informovaly o 10 zraněných.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích zveřejnil sestřih letu raket s plochou dráhou letu Flamingo od jejich vystřelení až po přílet do Volgogradu. Jeho obyvatelé zaznamenali 4 velké exploze a požáry v továrně Titan Barikády, která vyrábí odpalovací zařízení pro ruské rakety. Denis Stillerman, šéf firmy Firepoint, která střely Flamingo vyrábí, v rozhovoru pro kanál Pressing oznámil, že zbrojovka už testuje balistické rakety FP-9, schopné zasáhnout Moskvu a Petrohrad a nové střely brzy na Moskvě vyzkouší. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
7: Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci shlédnou první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další 2 ročníky. Zastupitelé tento týden to schválili pořadatelům také v dotaci až do roku 2028. Někteří politici, včetně lidoveckého náměstka primátorky Filipa Chvátala, se snažili prosadit úplné nahrazení pyrotechniky drony.
9: Během projednání zastupitelstva přišel takový radikálnější návrh, myslím, že ze strany Pirátů, nebo teď nevím, možná strany Zelených, takže někteří z nás i včetně mě to podpořili, ale bohužel tenhle návrh neměl většinu v zastupitelstvu.
7: O budoucnosti ohňostrojů na festivalu rozhodne Česká inspekce životního prostředí na základě odborného posouzení vlivu ohňostrojů na přírodu. Pokud vyjde záporně, pořadatelé od Brna peníze na pyrotechnické show nedostanou.
0: Sport.
10: Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým uhrál ve 3 zápasech jediný bod a nesplnil tak cíl pro šampionát, tedy postup ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra měl končit Miroslav Koubek, ale po příletu rázně odmítl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
11: Tady maximální soulad s vedením reprezentace, máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážky na D7 u Knovíze a nehoda na D11 u Jiren. Na D7 z Prahy do Chomutova pomalu před sjezdem na Knovíz a Slaným. Na 17. kilometru je na vozovce vysypané kamení. Na D11 z Hradce Králové do Prahy u nájezdu od Jiren na 7,5. kilometru vyšetřují dřívější nehodu. Vozidla se podařilo odklidit do levého odstavného pruhu. Místo je označené, kolona se rozjela. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice dejte pozor. Na 56,5. kilometru stojí kamion, je v odstavném pruhu, šipka je na místě, auta v místě vybočují. A na silnici 35 z Turnova do Liberce stále opatrně za sjezdem na Sichrov, odklízejí tam následky nehody. Na 38. kilometru je průjezdný jen pravý pruh, je to označené, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: I zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 35 až 40 stupňů. Na horách bude většinou kolem 32. Tolik zprávy.
5: 19 hodin a 5 minut. Zdraví vás jediné čistě sportovní rádio v Česku.
12: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
5: Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1 a postoupili po třetí za sebou do boje o zlato. Budou tak útočit na první triumf od roku 2011, který vybojovali v Bratislavě. V zítřejším finále se svěřenci trenéra Davida Kuny utkají od 15:15 se Spojenými státy americkými, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Ženský národní tým čeká duel o zlato s USA už dnes, a to za necelou půl hodinku, a my vám ho z Ostravy nabídneme v reportážních vstupech. 19 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, teď Aneta Langerová.

0: Duhové vlajky se vrátily na fotbalové mistrovství světa. Před 4 lety v Kataru pořadatelé symboly LGBTQ komunity u vchodu na stadiony zabavovali a Mezinárodní fotbalová federace FIFA nepovolila hráčům duhové pásky na rukou. Letos naopak posvětila, že lokální pořadatelé v Seattlu smí propojit tamní víkend hrdosti s utkáním šampionátu Egypt-Irán. V noci na dnešek se tak na tribunách mísily symboly na podporu sexuálních menšin s vlajkami dvou zemí, které homosexualitu kriminalizují.
1: Rose nemá dnes vstupenku na stadion, ale přišla se procházet do pěší zóny ke stadionu v dresu americké reprezentace a nad hlavou hrdě nese velký deštník v duhových barvách. Říká, že její dvě dcery jsou lesby.
2: Přišla jsem obzvlášť dnes proto, abych tu zastupovala lásku a mír. Mám ráda lidi, jsou to mý oblíbení tvorové, ale některé síly v současnosti chtějí, abychom se báli a byli rozhněvaní. Já jsem se rozhodla tomu nepodléhat a radši mít k lidem blízko a přistupovat k ním s láskou. Moc nesleduju zprávy, chodím k volbám, posílám peníze a šířím lásku. A taky mám ráda fotbal. Tady v Seattlu máme skvělý ženský tým. Kdysi jsem trénovala své dcery, když byly malé, ale zajímaly je spíš kytky v trávě než míč.
1: Kromě Rosy na deštníku tady u stadionu v Seattlu vidíme také duhové vlajky, trička, čepice. Těch symbolů na podporu LGBTQ komunity se tady u stadionu v Seattlu objevuje opravdu hodně. Ovšem ne všichni jsou takhle naladění. Offline influencer s mikrofonem hlásá, že on ve městě homosexualitu nechce a zaštiťuje se přitom Ježíšovým jménem. O kousek dál se postavil Argentinec Franco se svými dvěma kamarády a rozvinuli transparent, který kritizuje Mezinárodní fotbalovou federaci za to, že povolila pronášení duhových symbolů na stadion.
3: FIFA zakazuje mnoho projevů politického přesvědčení, ale vnucuje nám LGBTQ agendu. Z našeho pohledu to oslabuje a podkopává svobodu.
1: FIFA považuje duhové vlajky za lidskoprávní symbol, nikoli politický, a její šéf Gianni Infantino zdůraznil, že FIFA žádný Pride zápas nepořádá, že jde o akci lokálních pořadatelů. Egyptská a iránská federace se dlouhodobě a do poslední chvíle snažili zamezit tomu, aby se na stadionu směly objevit symboly na podporu LGBTQ komunity, ale sem na tribuny přišli i fanoušci, kteří mají jak duhovou vlajku, tak zároveň iránskou, tu monarchistickou před nástupem současného režimu, tak jako Said s manželkou.
4: Ano, podporuju iránský tým i LGBTQ komunitu. Když jsem žil ještě v Iránu, měl jsem kamarády geje, ale mluvili o tom jen s lidmi, kterým opravdu důvěřovali. Bojí se to tam dávat otevřeně najevo. Mají strach, že za svou orientaci budou popraveni. Jsou pod velkým tlakem. Vláda a náboženská komunita se tváří, že tam homosexualita neexistuje. I tady v Americe někteří vystupují proti LGBTQ lidem. Ale ti lidé existují, žijí v Iránu a všude mezi námi. Neměli by být ignorováni a my jsme to přišli oslavit.
1: Při zápase jsou nakonec víceméně spokojení všichni. Na tribunách mají převahu egyptské a iránské barvy a tu a tam se třepetá duhová vlajka.
5: Pride has been celebrated in Seattle for decades.
1: Jak mi říká Leo Flor z lokálního organizačního výboru, víkend hrdosti se v Seattlu slaví desítky let. Je to na počest práv, která LGBTQ lidé v USA za poslední půlstoletí získali a o která se teď mnozí obávají. A podle Flora je skvělé, že jeho město teď mohlo takto ukázat světu kus své duhové identity. Ze Seattlu Jan Kalibara, Radiožurnál.

Fotbalové mistrovství světa píše historii. Poprvé s 48 týmy a teď také premiérově bude hrát pořádající země jinde než ve své domovině. Kanadu totiž čeká úvodní kolo play-off proti Jihoafrické republice zítra v americkém státě Los Angeles, městě samozřejmě. Hrát se bude od 21 hodin našeho času a právě tímto duelem odstartuje vyřazovací fáze. Skupiny je ale ještě potřeba uzavřít a to se stane zítra ráno našeho času. Do té doby nás čekají zápasy. Od 23 hodin Chorvatsko, Ghana a Panama, Anglie. Od 1:30 ráno pak Demokratická republika Kongo, Uzbekistán a Kolumbie, Portugalsko. A posledními skupinovými zápasy budou od 4 hodin ráno Alžírsko, Rakousko a Jordánsko, Argentina. Ze všech zápasů vám nabídneme reportážní vstupy na radiožurnálu Sport. Je 19 hodin a 19 minut.

0: Čeští reprezentanti v plavání povětšinou ovládli závody mistrovství České republiky v Podolí. Jan Čejka na 200 metrů polohově vylepšilo český rekord a Miroslav Knedla zvítězil na 100 metrů volný způsob. Mezi ženami ovládla stovku volný způsob Barbora Janíčková. Ve stejném závodě byla Barbora Sémanová pátá. Sémanová totiž využila toho, že jde opravdu o volný způsob. Zkrátka dostaňte se na druhou stranu, jak chcete. A tak zvolila motýlek. Ptal se jí na to Martin Charvát.
1: Je to recese, je to naschvál, je to plynoucí z okolností, že jste vlastně ve všech možných situacích, kdy je možné na stovce volným způsobem plavat vlastně cokoliv, použila motýlek?
2: Myslím si, že to je hlavně to, že se potřebuju prostě v tom tréninku a vzhledem k mistrovství Evropy zkusit to, co potřebuju. A bohužel to nešlo udělat jinak než takhle, takže je mi líto, že to je tak nastavený a že vlastně z Báru jsme neměli možnost se potkat ani na 100 kraula, ani vlastně na 100 delfína. Protože myslím si, že pro diváky, pro tu kvalitu těch závodů by to bylo hodně lepší než takhle, ale říkám, jako pro mě je priorita Evropa, potřebovala jsem si to zkusit kvůli nemoci a kvůli dalším okolnostem jsem neměla možnost toho 100 delfína plavat vlastně od minulého léta, takže to pro mě bylo důležité určitě.
1: Já jsem si právě říkal, jestli by to někde v úzovkách nešlo zaplavat kvůli tomu, aby to šlo plavat na republice, protože tam stačí vlastně jeden start s vašimi kvalitami, by to tam bylo v podstatě hned.
2: Určitě chtěla jsem to udělat, ale chtěla jsem to vlastně plavat na Mare Nostrum, to byla jediná moje možnost, jelikož na českých pohárech to dělat nemůžu, takže jsem chtěla to dělat na Mare Nostrum, ale tam jsem to vlastně měla součást vždycky dvoustovky, bylo to těsně předtím, nebylo to ani jako ob disciplínu. Takže to pro mě bylo jako náročné to do toho zapasovat, protože ta dvoustovka pro mě byla jako priorita tam a chtěla jsem tam plavat dobře.
1: Přesto na mistrovství republiky 6 desetin sekundy za vlastním českým rekordem, který je ještě z olympijských her z vrcholné akce. Tohle není chvíle, kdyby člověk byl vyladěný. Předpokládám, že to je velká spokojenost takovým časem.
2: Určitě, hlavně teďko to finále bylo těžší, protože holky samozřejmě mi hodně uplavaly a chytala jsem tam trošku vln. Takže to bylo náročnější, o to větší mám radost z toho výkonu, z toho času a i z toho, jak se mi to jelo. Takže musím říct, že to pro mě bylo úplně super, že jsem si takhle mohla zajet třikrát a každý ten závod byl jiný a bylo super vidět, že ten třetí už byl mnohem lepší.
1: V jaké fázi natrénovanosti, připravenosti teď aktuálně jste? Protože všichni ví, že na mistrovství republiky se takzvaně neladí. Tak v jaké fázi do toho stovky procent se nacházíte?
2: No vůbec ne ve vyladění, jsem v plném tréninku, takže o to víc mě to těší, že to jde i takhle, ale my můžeme vidět u Čejky, že to tam prostě je, když se daří a když ten člověk je šťastný. Takže jsem teď před tou hlavní přípravou, před tím nějakým laděním, takže se těším, že teď to bude takový už jenom lehčí a lehčí.
1: Říká Barbora Sémanová z pražského Podolí. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
1: V Česku dnes se padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi do Břechovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři, kteří ošetřovali i několik hasičů zasahujících u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Tramvaje jezdí kvůli prověšeným trolejím pomaleji a mohou nabírat spoždění. V neděli by mělo být ještě tepleji. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. 700 demonstrantů v Rakousku dnes zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždí na dovolenou. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav. Kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může způsobit pálení očí nebo kašel. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu, připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další tři odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla právnička, politička a zasadila se mimo jiné o rovnoprávnost a levčí postavení žen. Sport. Plavec Jan Čejka zaplaval na republikovém šampionátu v Praze český rekord na 200 metrů polohově časem 2 minuty a 12 setin sekundy. Vylepšil v bazénu v Podolí o 14 setin maximum Miroslava Knedly z roku 2023.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Domašova a nehoda na 35C u Sichrova. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na 9 křížů. Na kilometru 168 chystají odtah porouchaného auta z odstavného pruhu. Mírně se tam vybočuje, kolem se pohybují řidiči. Na D46 z Vyškova do Olomouce pomalu při sjezdu na Prostějov sever. Přímo ve sjezdu na 26. kilometru máme hlášenou nehodu. Může se nečekaně brzdit v zatáčce. Na silnici 35 z Turnova do Liberce stále opatrně za sjezdem na Sichrov. Odklízejí tam následky nehody. Na 38. kilometru je průjezdný jen pravý pruh, je to označené, nezdržíte se. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy opatrně ke konci stoupání před odbočkou na Třebíz. Zastavilo tam auto, je za zatáčkou a není moc vidět.
4: Je to těsně před tou křižovatkou, takže pomalu opravdu je to takový neviditelný místě, píš, aby tam do toho nikdo nenalít.
3: A na silnici 16 podobná situace z Mělníka do Slaného z Bystřete za odbočkou na Ješín. Zatáhlou zatáčkou hlásíte stojící vozidla.
5: Je to jeden nějaký kombajn, druhý je nějaký traktor. Ten tam jako za ním, ten asi pokažený není, ten stojí za ním, ale pokažený je nějaký ten kombajn.
3: Musí se kvůli tomu přejíždět do protisměru, opatrně tak i ve směru do Mělníka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle přidat také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin a 37 minut je čas na náš hobby magazín, ve kterém se věnujeme amatérským sportovcům. Po práci se seberou a v dešti nebo tropických vedrech vyrazí k vodě. Dámy z Mostecka se staly vášnivými závodnicemi v dračích lodích a během sezóny vyrazí na 9 akcí. Loni se staly mistryněmi republiky v kategorii nad 40 let.
1: Náš věkový průměr je kolem 35-40 let, takže vyloženě se tomu věnujeme, jakoby nejsme pod záštitou žádného sportovního klubu, nic takového, ale pádlujeme už vlastně 8. sezónu pravidelně, ale vyloženě jsme jako fanová posádka mamin z Mostu, který ve volném čase prostě vezmeme pádlo a jdeme se na hodinu uklidit na jezero a makáme na sobě.
2: Prozradila členka posádky Vendula Nedvědová. Přestože do týmu patří 29 závodnic, nebylo nikdy těžké podle kapitánky Vladky Turčanové místa obsadit.
3: Máme jako velký přetlak, každý by jakoby chtěl v podstatě být součástí týmu The Most Sexy Girl. V roce 2017 jsme se takhle sešli u táboráku a vlastně na základě toho, že v Mostě se jezdí závody dračích lodí, asi největší závod v České republice na Matyldě a jezdil tam do té doby pouze pánské posádky nebo maximálně smíšené posádky, kde sedělo pár holek. A nám jako bylo líto, že vlastně nás do posádky nikdo nechce, že bychom se taky rádi zapádlovali, tak jsme řekli, no tak si uděláme vlastní tým.
2: Parta žen z Mostecka je opravdu rozmanitá. Do lodě pravidelně usedají zástupkyně různých profesí.
1: Od paní, co má uklízecí firmu a prostě mi jedeně v okna a prostě maká rukama, po ředitelku obrovské společnosti, advokátku, fyzioterapeutku, učitelky tam máme. Máme tam teď nově i studentky, máme maminky na mateřský, napadá tě ještě
3: lékárnice, zdravotní sestřička je tam.
1: Učitní, máme hodně
3: učitních, máme hodně. Policistku máme, dokonce dvě policistky vlastně.
2: Jsou podle Vlaďky Turčanové a Venduly Nedvědové závody dračích lodí vhodné pro každého. Početný kolektiv přináší občas i neschody, ale to podle obou vášnivých sportovkyň problémy nepřináší.
3: Jak jinak, je nás 30, to jako bývá.
1: A každá jsme jiná, hlavně máme hodně charismatický holky, máme holky, co chtějí hodně vyhrávat, pak holky, co to tolik nehrotí, takže se to tam občas bije, ale myslím si, že vždycky my jsme takový, že si to umíme i užít. Takže nakonec si pak po závodě otevřeme to proseko a všechno je zažehnané.
3: A já bych řekla, že jsme jako jeden z mála týmů vůbec v České republice, kde máme stabilní tu posádku. Máme stabilní ten tým. Když jdeme závody, tak v podstatě nepotřebujeme doplňovat z jiných týmů, nebo třeba některé týmy doplňují třeba i z jiných měst, jo, z druhé strany republiky. A my prostě jsme opravdu ten tým těch kamarádek. A to je hodně specifický u tady toho týmu, protože ono 20 lidí dát dohromady není vůbec jednoduchý. Vůbec jednoduchý. A nám se to daří.
2: Má radost Vlaďka Turčanová, která propadla společně s Vendulou Nedvědovou a jejich kamarádkami závodům dračích lodí. Z Mostu David Kalvas, Radiožurnál.

0: České hokejbalistky hrají finále mistrovství světa v boji o zlato, proti ním stojí reprezentantky USA a finálový souboj sleduje v Ostravě náš kolega reportér David Procházka.
1: Tady už běží první třetina finálového utkání mezi Českem a USA. Teď právě zbývá přesně 6 minut do konce první třetiny. Třetiny se hrají na 15 minut v hokejbale, takže už za sebou máme 9 minut, ale zatím je to skóre bezbrankové 0-0 a ani se podle mého měnit nemohlo, protože ani jedna z brankářek, Američanka Maxi Weissová, ani Kateřina Dvořáková na té české straně nemuseli zatím řešit žádný výraznější zákrok. Oba dva týmy se pečlivě hlídají. A odpovídá tomu vlastně i ten první zápas v základní skupině ve středu, které Češky vyhrály 2-1 po samostatných nájezdech v normální hrací době a v prodloužení pětiminutovém. Padly jen dva góly na každé straně, jeden, no a pak rozhodla Lucie Kubinová v samostatných nájezdech. Češky vyhrály všechny zápasy na turnaji, ale teď dochází ke zranění, teď musím se podívat, která z českých hráček to je, vypadá to na problém s levou nohou a možná je to kapitánka Lucie Manhartová, tak to by byla velká ztráta, pochopitelně kapitánka, to je jedna z nejlepších hráček Češek na turnaji a s pomocí tedy dvou kolegyni odkluhala ze hřiště a uvidím, ano, je to tak, je to kapitánka Lucie Manhartová, teď 5 minut a 39 sekund před koncem první třetiny za stavu 0-0 stále mezi Českem a Američankami ve finále hokejbalového mistrovství světa tady v Ostravar aréně v Ostravě Vítkovicích. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

Fotbalový Slovan Liberec hlásí dotažení 3 přestupů. Pod ještěd míří hráči ze slavistického Edenu, a to zkušený obránce a dlouholetý kapitán Pražanů Jan Bořil. Vedle něho křídelník Vasil Kušej a také 21-letý středopolař Alexandr Bužek. Rozdílné jsou ale smlouvy, které hráči podepsali. Bořil na jeden rok, potom co byl volným hráčem. Kušej přichází na roční hostování s opcí a Bužek naopak bude kmenovým hráčem Slovanu, se kterým má smlouvu na 5 let. Liberec o tom informoval na svém webu. Opačným směrem, tedy do Slávie, zamířili z Liberce záložník Tumani Diakité z Pobřeží Slonoviny a francouzský stoper Angen Gessan. Oba fotbalisté podepsali smlouvy na 5 let, uvedl český mistr na webu.

Říká se, že šance umírá poslední, i když naděje na postup fotbalistů Skotska do vyřazovací fáze mistrovství světa je v klinické smrti. Po prohře s Brazílií na závěr skupiny vyčíslila BBC jejich šance na postup ze třetího místa na 43%. Teď je to necelá desetina procenta. Skotům totiž vůbec nehráli do karet další výsledky a teď potřebují k postupu. Prohru Chorvatska s Ghanou minimálně o 3 góly. Zápas Demokratická republika Kongo Uzbekistán musí dopadnout remízou nebo výhrou Uzbeků, ale ne více než o 3 branky. A aby toho nebylo málo, tak Skotové potřebují, aby Alžírsko prohrálo o 2 a nebo více gólů s Rakouskem, a nebo aby Alžířané vyhráli, a to alespoň o 4 góly. Ano, vím, bylo to hodně čísel, ale asi jste z toho pochopili, že šance Skotů na postup ze třetího místa do vyřazovací fáze mistrovství světa je opravdu velmi, velmi malá. A nebojím se říct, téměř nějaká. 19 hodin 55 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Bylo 20 hodin. Zprávy a Martin Benda.
4: V Doksanech na Litoměřicku dnes naměřili skoro 41 stupňů. Srbský prezident Vučić ohlásil rezignaci a předčasné prezidentské i parlamentní volby. Golfistka Kousková se propadla pořadím po druhém kole turnaje Ladies European Tour v Berouně. A také zítra bude jasno až polojasno a teploty 35 až 40 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Finální hodnota naměřená v Doksanech na Litoměřicku je 40,9 stupně Celsia. V případě, že meteorologové údaj potvrdí, překoná o půl stupně dosavadní 14 let staré absolutní maximum ze středočeských Dobřichovic. Kvůli horku dnes často vyjížděli záchranáři.
5: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
6: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
7: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
6: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
4: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil také předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl. Vučić je srbským prezidentem od roku 2017. V posledních letech se na demonstracích proti jeho vládě scházejí desítky, někdy i stovky tisíc lidí. Protesty odstartovala tragédie ve městě Novi Sad, kde po zřícení přístřešku v listopadu 2024 zemřelo 16 lidí. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. V Texasu od loňska mimo jiné platí, že učitelé musí ve třídách vyvěšovat desatero přikázání. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají, potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
8: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volný pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
2: Sport.
9: Do finálového kola golfového turnaje okruhu Ladies European Tour v Berouně půjde z českých hráček v nejlepší pozici Jana Melichová. Ve druhém kole Tipsport Czech Ladies Open zahrála 4 rány pod normu hřiště a celkově má skóre minus 9. Pořadím v sobotu klesla Sára Kousková, která zahrála 2 rány nad par. Česká jednička si ale nemyslí, že by hřiště bylo výrazně těžší než v pátek.
10: Asi ne, já si myslím, že v tom hřiště problém nebyl, spíš v těch mých prvních ranách, ale dobrý to bylo, já z toho nejsem úplně zas tak zklamaná. Ty jamky nebo ty navrtání těch jamek byly, myslím si, že v foustější, ale furt se dalo skórovat. Asi jsem už taková uvařená, abych to zhodnotila nějak kloudně.
9: Kromě Kouskové a Melichové si finálové kolo zahrají taky Tereza Zapletal-Kuželuhová, Lucie Váchová a Patricie Maková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D3 u sjezdu na Třeboň a překážka na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D3 z Benešovska do Českých Budějovic se pohybují chodci. Za sjezdem na Třeboň kilometry 112 až 113. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín je mezi pruhy hlášená překážka. Exit 134, zřejmě je to zakládací klín. Čekejte vybočující auta. Na D46 se zvyškou do Olomouce na exitu 26 Prostějov sever stále pomalej na sjezdu. Osobní auto tam tam narazilo do svodidel a hasiči odklízí provozní kapaliny. Na D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Ivanovice na Hané stojí autobus. Exit 236, vozidlo blokuje část odbočovacího pruhu z dálnice. A v Olomouci v Pražské ulici na úrovni Globusu se srazila dvě osobní auta a následky omezují průjezd. Vypadá to, že v obou směrech, jak do města, tak na Mohelnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne nebo večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají opět vysoko na 35 až 40 stupňů, na horách bude většinou kolem 32. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
9: Dobrý večer ze studia Radiožurnálu Sport. Kvalifikaci na velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Britský jezdec předčil o 236 tisícin sekundy Charlesa Leclerca z Ferrari. V čele pořadí zůstal Russell i po vyšetřování, zda v závěru dostatečně zpomalil při vyvěšených žlutých vlajkách. Třetí skončil jezdec Ferrari Lewis Hamilton. Zmíněné žluté vlajky vlály po havárii Maxe Verstappena. Pro jeho Red Bull je to v Rakousku domácí velká cena a Verstappen skončil v celkové kvalifikaci pátý. Zítřejší hlavní závod začne v 15 hodin a tady na Radiožurnálu Sport o něm samozřejmě uslyšíte. 20 hodin a 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Ve finále hokejbalového mistrovství světa žen mezi Českem a USA se měnilo skóre. Více nám o tom poví přímo z Ostravy David Procházka.
1: Přesně 3 minuty ze druhé třetiny jsou za námi a bohužel Američanky střelili první gól, i když Češky byly v první třetině jasně aktivnější. Američanky téměř nezaměstnali českou brankářku Kateřinu Dvořákovou, ale do druhé třetiny vstoupili daleko lépe, začali aktivněji. No a pak po jednom rychlejším protiútoku Taylor Stedmanová zatáhla míček po levé straně, přihrála napříč brankovištěm přes brankářku Dvořákovou, no a tam stála Brooklyn Schneider Drhenová, které ten míček zůstal na chvíličku pod nohama, ale měla čas se zorientovat a dorazit ho do branky. Takže Američanky vedou teď 11,5 minuty před koncem druhé třetiny. 1-0, připomínám, že se hraje 15 minut, jedna třetina. No a ještě jedna špatná informace, že to zranění kapitánky Lucie Manhartové, levé koleno to vypadalo, tak je vážné a odkulhala i do šatny, takže už se do zápasu patrně nezapojí. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: 20 hodin 14 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Na mistrovství světa se ještě nedohrály všechny zápasy v základních skupinách a čeští fotbalisté už jsou doma. Po zisku jediného bodu ve třech zápasech nepostoupili do vyřazovacích bojů. Po příletu mluvil o výkonech kapitán Ladislav Krejčí, který ale neodpovídal na dotazy novinářů, jen přečetl z bloku ručně napsané prohlášení.
1: Jsou po 12 hodinové cestě bez spánku, takže svoje myšlenky budu číst, tak snad to pochopíte. Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás a velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj.
2: Ladislav Krejčí mluvil o zklamání i ponaučení do budoucna, o tom, že by měli přijít odborníci ze zahraničí, kteří by tým dokázali správně připravit na velkou akci.
1: A my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
2: Ladislav Krejčí nebyl ve svém projevu konkrétní a po jeho skončení se rozloučil a odešel, bez možnosti otázek. Reakce tak přišla až od generálního manažera Pavla Nedvěda.
3: Já si myslím, že hráči jsou o to, aby hráli, podávali ty nejlepší výkony za český barvy, za český národák a ostatní věci si myslím, že je na vedení českého fotbalu. Jak na výkonném výboru, tak na předsedovi. Takže si myslím, že tohle je ta správná cesta.
4: My jsme se bavili i s Láďou Krejčím a osobně také. Bavili jsme se o tom, co můžeme zlepšit, takže je možnost se bavit o tom, kdo a jaký odborník je. A já si myslím, že teďka v realizačním týmu tuším, že v celé té delegaci nás bylo 62, takže jsme měli na všech postech odborníky.
2: Navazuje na Pavla Nedvěda předseda České fotbalové asociace David Trunda. Bez dalšího vysvětlení, kam přesně Krejčího slova mířila. Podle Nedvěda ale nebyla negativní atmosféra mezi hráči a už vůbec s ní nechce spojovat konec Patrika Šika v reprezentaci.
3: No, myslím si, že špatná nálada v týmu momentálně asi jo, protože ten výsledek nebyl dobrý, tak si myslím, že nikdo není z toho nadšený a my jsme samozřejmě chtěli udělat víc. Nemyslím si, že to je rozhodnutí kvůli tomu turnaj. Já si myslím, že v hlavě to měl už díl a má skvělý čísla v reprezentaci, i když byl často kritizován asi až moc. Na 56 zápasů, 26 gólů, to znamená každý druhý zápas vlastně dal gól a mrzí mě to, protože si myslím, že má ten správný věk a pro mě je to celkem brzy, ale respektuju jakýkoliv rozhodnutí.
2: Okomentoval konec Patrika Šika v reprezentaci Pavel Nedvěd, který teď začne s trenérem Miroslavem Koupkem stavět nový tým pro nadcházející Ligu národů a kvalifikaci evropského šampionátu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Republikovou šampionkou v silničním závodě cyklistek se poprvé v kariéře stala Julia Kopecký. Nizozemská rodačka reprezentující Česko tak na domácím mistrovství slaví další titul. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve spurtu zkráceného závodu v Jesekníku Kristýnu Zemanovou. Mužský závod se pojede v okolí Frenštátu pod Radhoštěm zítra.

0: byl vytažen nebo vybrán ve druhém kole draftu, je Tomáš Galvas, známé jméno českým fanouškům, kteří sledovali třeba světový šampionát, kde si Tomáš Galvas odbyl premiéru mezi dospělými. Už má 3 medaile s hokejovou dvacítkou, dokonce 3x se dokázal dostat do nominace a vždy to proměnil v medailový úspěch. Třetí místo, druhé místo, 2 bronzy a stříbro, a ten může hrát, nebo vybral si ho Pittsburgh, a tak může navázat na tu bohatou dříve českou kolonii, o které snad se ani nemusím zmiňovat, to je všem jasné, ale z posledních hokejistů, kteří působili v Pittsburghu, jmenujeme třeba Radima Zohornu nebo dříve ještě Dominika Simona. Dál se můžeme přesunout do Dallasu, který si vybral Jakuba Vanečka z 59. místa dohromady, to je zase hokejista, který začínal v Liberci a ve VHL Western Hockey League odehrál 59 zápasů a bude působit v příští sezóně, nebo má působit na univerzitě v Michiganu v NCAA, tedy v další univerzitní soutěži, stejně jako jmenovaný Tobias Trejbal. No a ještě to uzavřeme jedním brankářem, Martin Psohlavec, ten působí v Karlovarské juniorce, chytal na mistrovství světa 18-letých, odchytal 4 zápasy, toho si vybrala Philadelphia, a známé jméno to může být i pro fotbalové fanoušky, protože jeho otec Martin Psohlavec, odchovanec Rakovníka, působil třeba v Plzni, ve Slávii Karlovy Vary nebo třeba ve Slovácku, zahrál si také v zahraničí ve Vajdenu, takže tahle sportovní rodina pokračuje po fotbalu i s hokejem. Martin Psohlavec může navázat a třeba i doplnit a třeba se i potkat s Danielem Vladařem, který podepsal po své úspěšné sezóně podle poměrně příjemnou smlouvu s týmem Flyers v Pensylvánii. A ještě jméno jedno cizí, známé hokejové příjmení Iginla. Joe Iginla je syn Jeroma Iginly, to už se bavíme o začátku třetího kola, a Iginla starší, tedy otec, to je legenda Calgary, a právě Calgary si vybralo Iginlu mladšího, který v této sezóně působil v Edmontonu a Vancouveru ve Western Hockey League.
1: Druhé kolo draftu NHL jsme teď probrali z českého pohledu s Františkem Kunou, moc díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A já jen doplním, že jedničkou draftu je Kanaďan Gavin McKenna, kterého si vybralo Toronto.

0: Končí druhá třetina hokejbalového finále mistrovství světa žen. Duel Česko-Spojené státy americké sleduje v Ostravě David Procházka.
1: Posledních 25 sekund do druhé třetiny a Česko stále prohrává s Američankami 0-1 od 18. minuty, kdy se prosadila Brooklyn Schneider-Henová. No a Češky pak hráli první přesilovku v utkání, to bylo před malou chvílí. Ve 28. minutě byla za podrážení vyloučena obránkyně Evangelousová, ale Češky neproměnili, i když hráli přesilovku velmi dobře, stříleli. Třeba Kantůrková z pravého kruhu několikrát nebezpečně vyzkoušela americkou brankářku Vejsovou, ale ta zatím drží čisté konto, ale také Američanky měly v průběhu druhé třetiny, především v

0: závarů a nebezpečných situací, ale další gol zatím nepřidali, takže Češky stále mají naději. Teď zkouší od červené čáry nastřelit obránkyně Česka do útočného pásma na poslední 4 sekundy. Ještě závar u americké branky, ale míček teď proklouzal po brankové čáře a druhá třetina končí. Po ní stále platí Česko, Spojené státy americké 0-1 z Ostravar Areny. David Procházka, Radiožurnál.
1: A David Procházka komentuje v Ostravě a právě tam se bude konat také další výjezdní desítka Pavla Horváta. Tak vás můžeme pozvat.
2: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem desítka opět za posluchači.
3: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
4: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
2: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
3: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
5: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
2: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
3: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
6: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
3: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
2: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Aktuality ze světa, z Česka, samozřejmě ze sportu a také z dopravy nebo o počasí. To jsou zprávy, které vám právě teď nabízíme. Hezký poslech.
7: Jsou tu zprávy a Martin Benda.
8: Česko zažilo rekordně horký den v Doksanech na Litoměřicku. Bylo podle meteorologů odpoledne 40,9 stupně Celsia. Tím opět desetin stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a po Ohří. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Do Venezuely dorazilo po ničivém zemětřesení už více než 1600 členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN také 140 záchranářských psů, kteří jsou vycvičení pro hledání lidí v sutinách. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo Česko. Ve Venezuele se po středečním zemětřesení pohřešují desítky tisíc lidí. Počet potvrzených obětí stoupl na 1430. Ukrajinci zasáhli významný vojenský podnik v ruském Volgogradu. Použili k tomu rakety vlastní výroby Flamingo. Ruské úřady informovaly o 10 zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích zveřejnil sestřih letu raket s plochou dráhou letu od jejich vystřelení až po přílet do Volgogradu. Jeho obyvatelé zaznamenali 4 velké exploze a požáry v továrně, která vyrábí odpalovací zařízení pro ruské rakety. Klíšťová encefalitída zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
2: Sport.
8: Tenistka Karolína Muchová slaví třetí titul na okruhu WTA v kariéře. Na finále travnatého turnaje porazila Japonku Osakovou. Ta za stavu 1-6 a 0-1 utkání kvůli zdravotním problémům skrečovala. Muchová se tak v novém vydání světového žebříčku posune na 9. příčku a bude českou jedničkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zvěř u D1 na Benešovsku a Kluská silnice v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim zvěř zatím u dálnice. 45. kilometr, možné nebezpečí. Dálnice volné na D1 na výjezdu do Brna z Prahy stojí nákladní auto. 190 km vozidlo blokuje část odbočovacího pruhu na výstaviště. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se za sjezdem na Úvaly objíždí následky nehody. Kilometr 7,5 vlevo na krajnici stojí poškozené osobní auto. To nepřekáží, jen kůžely u auta částečně zasahují do levého pruhu. A v Brně na městském okruhu Kluská Ostravská ulice. Pomalej na křížení Ostravské s Černovickou na vozovce je olej a v místě zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty stále vysoké 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Kvalifikaci vozů Formule 1 na velkou cenu Rakouska ovládl George Russell z Mercedesu. Britský pilot zvítězil na okruhu ve Spielbergu před dvojicí jezdců z Ferrari, Charlesem Leclercem a Lewisem Hamiltonem. Právě vítěz kvalifikace Russell byl ale terčem spekulací, zda neměl být penalizován. Proč? To už je otázka na Davida Prouzu, našeho motoristického experta, kterého vítám ve studiu. Hezký večer.
1: Krásný večer. Ten důvod je jednoduchý. Ještě předtím, než dojel Russell a třeba také lídr šampionátu Kimi Antonelli do cíle v tom posledním měřeném kole, tak havaroval Max Verstappen relativně tvrdě, narazil do bariéry, což v drtivé většině případů znamená, že ta kvalifikace je doslova přerušená červenými vlajkami. Tady traťoví komisaři nebo ředitelství závodu vyhodnotilo, že to není potřeba, vyvěsily se pouze žluté vlajky, což znamená, že pilot musí prokazatelně trochu zpomalit. Russell argumentoval tím, že v té zatáčce, kde byla žlutá vlajka vyvěšena, kde vlála, tak trochu zpomalil a dojel do cíle, nakonec s obrovským náskokem, víc než 0,2, ale je to samozřejmě trochu spekulativní, protože říkám, kdyby se to stalo kdekoliv jinde, tak by to měla být červená vlajka a v tu chvíli by vlastně všichni museli přerušit ta svá rychlá kola a znamenalo by to double Ferrari, byť možná trochu nezasloužený s ohledem na to, že Mercedes je rychlejší, ale Russell vlastně šikovně nebo chytře, chce se mi říct, prostě to zkusil a vyšlo mu to, zatímco lídr šampionátu Antonelli zpomalil, zajel do boxu, vůbec to kolo už nedokončil a nakonec mu to vyneslo v úvozovkách čtvrté místo a samozřejmě nebyl vůbec veselý, naopak Russell po rozhodnutí komisařů vzýval jejich zdravý rozum, že mu ta situace přišla v pohodě. Ale historicky s tím, jak se teď vyhodnocují tyhle věci, tyhle nehody, tak si myslím, že Russellovo kolo platit nemělo. Ale realita je taková, že má pole position.
0: Říkáš tedy, že ten trend aktuálně ve Formuli 1 je více trestat piloty za to nedovolené chování?
1: Nemyslím trestat, ale ten trend je takový, že jsou velice citliví na jakékoliv věci, které se stanou, ať už je to třeba odstavené auto daleko, daleko od trati, tak stejně většinou na trať vyjíždí v závodě safety car a přesně, když auto narazí do bariéry a hrozí, že by teoreticky, kdyby někdo měl stejnou nehodu, tak narazil do toho vozu, který už tam stojí, tak se v kvalifikacích běžně opravdu vyvěšují červené vlajky nebo alespoň dvojité žluté, což znamená, že v tom sektoru všichni musí opravdu výrazně zpomalit. Teď byla vlajka jenom jedna žlutá, Russell tedy trochu zpomalil a zdá se, že to udělal správně a má tedy pole position, zítra v 15 hodin vyrazí z první příčky.
0: Žluté vlajky byly vyvěšeny po havárii Maxe Verstappena z Red Bullu, tedy domácího týmu v Rakousku v závěru kvalifikace. Tak projeví se to nějak v zítřejším závodě?
1: Záleží, v jakém stavu ten monopost Maxe Verstappena je. Byl to boční náraz do bariéry, ty boční nárazy nebo kolize bývají dost nebezpečné třeba pro převodovku a v momentě, kdyby Max Verstappen měnil převodovku, tak by to bylo 5 míst, kdyby měnil další komponenty, mohlo by to být 10, 15 a tak dále. V tuhle chvíli platí Verstappenovo první rychlé kolo, které vzajel v závěrečné části kvalifikace, takže by měl vyrazit z páté příčky, ale je možné, že samozřejmě na základě té penalizace se propadne, pakliže bude něco měnit, ale to se dozvíme až zítra. V tuhle chvíli už si myslím, ty informace Red Bull nepustí.
0: Kvalifikaci vozů Formule 1 na velkou cenu Rakouska jsme teď probrali společně s Davidem Prouzou. Moc díky a naslyšenou.
1: Hezký večer.
0: A já jen doplním, že hlavní závod se pojede zítra od 15 hodin a jako první odstartuje George Russell z Mercedesu.

0: Na jeho západě Londýna začne v pondělí nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon a poprvé si v hlavní soutěži zahraje také Nikola Bartuňková. Někdejší finalistka londýnské grandslamové juniorky má tamní podmínky i travnatý povrch ráda. Ostatně mluvila o tom i v rozhovoru s reportérem radiožurnálu Sport Jaroslavem Plašilem.
1: Nikolo, vidím, že máte nechty v barvách Wimbledonu, takže asi láska k turnaji je velká.
2: Je to velká láska, ale Wimbledon je pro mě sen, že se jako už odmala, takže samozřejmě nechty k tomu museli být, ale já mám trošku tradici, že na každý turnaj mám jako takový speciální vždycky nechty, vždycky vůči zemi nebo tomu turnaj, ale ten Wimbledon je trošku speciální ještě pro mě, takže jsem fakt ráda, že jsem tady. No.
1: Tady jste byla úspěšná už jako juniorka, jaké jsou tady vaše největší vzpomínky?
2: Tak to finále asi v té juniorce před těma třema rokama, když jsem tady hrála, to asi nejvíc a že jsem prožila tady spoustu těžkých zápasů a i ty předešlý roky jsem hrála, myslím, že ještě dva tady Grand Slamy na juniorech. Vše možný emoce, ale hlavně ty lepší.
1: Taky jste to jednou zažila těžkosti, že vám nedorazily věci včas, to už teď vzpomínáte s úsměvem na to, už nic takového teď se nestalo, že by vám nepřišla zavazadla?
2: Ne, trošku jsem teď posledně, jsem dlouho čekala na kufry, takže jsem si na to vzpomněla, jak jsme tady s celou výpravou neměli ty kufry a musela jsem si tady kupovat na Wimbledon Village věci, takže to bylo docela vtipný, ale ne, zatím se nic nestalo, doufám, že se nic nestane, takže, ale je to vtipné se na to vzpomínat. No.
1: Jak zatím hodnotíte vaši sezonu? Dosáhla jste už na velké výhry, porazila jste Belindu Benčičovou v Austrálii, nebyla jste daleko od skalpu světové jedničky Sabalenkové?
2: Tak je to super to slyšet, super, že se mi tak dařilo nebo daří, takže, ale uvidíme, jak to bude dál, každý zápas je jiný. A i tady prostě stále sbírám ty zkušenosti a žádný očekávání nemám. Jsem teď ráda, že vůbec jsem se tady zpátky na Wimbledonu, což je super pro mě a teď je to spíš zase o sbírání těch zkušeností, abych zase načerpala. No.
1: S jakým napětím jste sledovala los? Budete mít za soupeřku Američanku Stearnsovou, ale mohla tam být třeba i jiná Američanka Serena Williamsová, která to tady spoustukrát vyhrála.
2: Ani nějak s napětím ne, tady si člověk vůbec už nevybere, uvidíme, já zatím se na ní podívám, zatím s ní nemám zkušenosti, nehrála jsem s ní, ale určitě to bude těžký zápas a zkusím dát to nejlepší ze sebe, ale hlavně se na to budu těšit.
1: Nikolo, když je řeč o Sereně, tak jakou hráčkou ona je ve vašich očích, protože ona bojovala ve Wimbledonu i v časech, a ještě samozřejmě dávno předtím, ale taky i v časech, kdy se tady hodně dařilo Petře Kvitové, to je váš idol. Petra Kvitová tady vyhrála v letech 2011-2014, tak co k Sereně?
2: Jo, vzpomínám tak se Serenou, tak hlavně v televizi, jak jsem na ní koukala na ty velký zápasy, takže osobně ji neznám, nebo nikdy jsem s ní nikoho se nepotkala, takže hlavně z televize a samozřejmě Petru Kvitovou, která byla od malečka můj idol, tak tam jsem samozřejmě viděla všechny zápasy její.
1: Nikolo, omlouvám se za nepříjemnou otázku, nebo možná za nějaké vyvolání nepříjemný vzpomínek, protože jste si prošla těžkým obdobím kvůli dopingové kauze. Teď před pár dny byla potrestána Markéta Vondroušová 4 roky bez tenisu. Co vám problesklo hlavou, když jste to slyšela?
2: No, je to strašná věc. Samozřejmě vůbec tohle to nepřeju nikomu. Je to fakt peklo. Úplně cítím ty její emoce, co zažívá, takže jí přeju, aby se to vyřešilo a ať bude dál. No. Ale určitě se mi vrátily ty vzpomínky, který jsem měla i já.
1: Říká Nikola Bartuňková, která do Wimbledonu vstoupí v pondělí, stejně jako dalších 5 českých tenistů. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Green Day ve vysílání radiožurnálu Sport ve 20 hodin 50 minut. Míříme na hokejbal. V Ostravě hrají finále mistrovství světa žen, Češky a Američanky. A duel sleduje David Procházka.
1: Podle mého odhadu zhruba tisícovka diváků tlačí české hráčky za vyrovnáním, ale Američanky stále 6 minut a 22 sekund před koncem třetí třetiny vedou nad českým výběrem. 1-0, ten gól padl v 18. minutě na začátku druhé třetiny, kdy se prosadila Brooklyn Schneiderhenová vorážkou, když dostala přihrávku od Tayloru Stedmanové na brankoviště. Míček nechala na chvilku pod nohama, ale měla dost času se zorientovat a pak zakončit do odkryté branky, protože brankářka Kateřina Dvořáková byla trošku u pravé tyčky a dá se říct, polovina branky byla volná. Češky se teď ve třetí třetině hodně snaží o vyrovnání, jsou často v útočném pásmu, ale brankářka Weissová nemá příliš práce, protože celý americký tým brání velice urputně a nepouští Češky do jasných pozic. Teď se ale Američanky dopustili zakázaného uvolnění, takže Češky půjdou opět do útočného pásma. Připomínám, že od první třetiny nehraje kapitánka Lucie Manhartová, zraněné levé koleno, ale ve druhé i ve třetí třetině přišla na střídačku, stále oblečená v zápasovém, ale ve druhé třetině, jak zkoušela to koleno, tak bylo vidět, že to nepůjde. Takže Češky prohrávají stále s Američankami 0-1, 5 minut a 40 sekund před koncem třetí třetiny. Z Ostravar arény David Procházka, Radiožurnál.
0: A z hokejbalu na fotbal. V našem seriálu vám tento týden připomínáme jednotlivá mistrovství světa právě ve fotbale. A dnes se vrátíme na šampionát v roce 1962, který tehdejšímu Československu přinesl obrovský úspěch. Stříbro v Chile.
2: Na předešlých dvou šampionátech Čechoslováci nepostoupili ze skupiny. Svěřencům trenéra Rudolfa Vytlačila nikdo nedával kvůli nepřesvědčivým výsledkům v přípravě velké šance ani v roce 1962. Do Chile navíc reprezentace odletěla bez předem zajištěného ubytování a výpravě chyběl také masér. Náhradnímu Chilanovi dali fotbalisté na památku své rádiovky. Svaz je ale po nich chtěl po návratu proplatit. Ani s odměnami to hráči tehdy neměli, kdo ví jak slavné, vzpomíná po letech útočník Josef Jelínek.
3: Nám vyměřili prémii 5000 korun zdaněných. To bylo tak, že se koupila televize a bylo to všechno, ani nezbylo na pivo, aby jsme to mohli oslavit.
2: Říká Josef Jelínek, který se svými spoluhráči získal na mistrovství světa v Chile stříbrné medaile. Na úvod šampionátu Čechoslováci porazili 1-0 favorizované Španělsko. Na jeho soupisce byly i fotbalové celebrity, naturalizovaný Argentinec Alfredo Di Stefano nebo Ferenc Puškáš původem z Maďarska. V rozmezí jednoho týdne poté přišla bezbranková remíza z Brazílií a pak i prohra 1-3 s Mexikem. Hvězdou československého týmu byl především brankář William Schrojf, který měl hodně práce i ve vítězném čtvrtfinále 1-0 proti Maďarsku. Tradiční soupeř se ale o vyrovnávací gól uměl připravit i sám, jak vypráví legendární záložník Josef Masopust.
4: Největší šance byla, když nás vybagovali a šli na Schrojfa a dva hráči maďarský se kopli, srazili se na malém vápně a Vilda to Schrojf potom jenom takhle zved. Byli tak jako že se srazili se, upadli a ani nemohl pískat za to penaltu.
2: Vzpomíná Josef Masopust. V semifinále zvítězili Čechoslováci nad Jugoslávií 3-1 a 17. června 1962 nastoupili na stadionu v Santiago de Chile před 75 tisíci diváky proti obhájcům titulu mistra světa z Brazílie. Hrát se začalo ve 14.30 za ostrého slunce. Bílo-červení Čechoslováci vedli první útok. Kanárkově žlutí Brazilci zastrefili tyč. Pak ale přišla 15. minuta a charakteristická česká ulička.
5: Hlásíme vám, přátelé, československé fotbalové reprezentanti se ujímají v 15. minutě prvého poločasu vedení 1-0.
6: Radši bych nedal první, ale poslední branku v tomto utkání, která by bývala rozhodla o tom, že titul bychom si odvezli k nám do Československé socialistické republiky.
2: Zavzpomínal smutně jediný finálový střelec národního týmu Josef Masopust. Brazilci s legendárním Pelem poté skóre otočili a po výhře 3-1 slavili historicky druhý titul mistra světa. Záložník Masopust alespoň o půl roku později získal zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, ke svému konci spěje třetí třetina hokejbalového finále mistrovství světa žen mezi Českem a USA. V Ostravě je u toho reportér David Procházka.
1: Už jen 64 sekund zbývá do konce třetí třetiny. Česko, Spojené státy americké ve finále mistrovství světa hokejbalistek stále 0-1. Navíc teď Kateřina Dvořáková chtěla sice rozehrát po té, co chytla puk do lapačky, ale rozhodčí zapískali, takže přerušená hra, vhazovalo se v obraném pásmu českého výběru. Posledních 45 sekund zápasu a Češky jsou stále ve svém vlastním pásmu. Stále jediný gól Brooklyn Schneider-Henové z 18. minuty určuje finále mistrovství světa v hokejbalu tady v Ostravar aréně a Češky se teď nemůžou dostat dopředu. Poslední půl minuta hry před námi a vypadá to, že Češky se dopředu hned tak nedostanou. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: A samozřejmě o finálovém výsledku se dozvíte na Radiožurnálu Sport hned po zprávách.
2: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
3: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
2: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
3: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: A teď už tedy aktuální zprávy v 9 hodin.
4: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Martin Benda.
5: Nejdéle působící meteorologická stanice v Česku Praha Klementinum naměřila nový teplotní rekord. Lodní společnosti si stěžují na nebezpečí při proplouvání Hormuzským průlivem. Čeští fotbalisté se po neúspěšném mistrovství světa vrátili do Prahy a zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 40 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pražské Klementinum dnes zaznamenalo svůj absolutní teplotní rekord. Nejdéle fungující meteorologická stanice v zemi počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775 a dnešní maximální teplota tam dosáhla 39 stupňů. Původní rekordní hodnota z roku 1983 byla o 1,2 stupně nižší. Nejvýš dnes podle meteorologů se dostala teplota v Doksanech, kde naměřili 40,9 stupně. Teplotám nad 35 stupňů dnes čelí skoro 200 milionů Evropanů. Vyplývá to z analýzy agentury AFP. Vláda ve Francii řeší mimo jiné vysoké teploty v nemocnicích.
6: Nemocnice nebyla klimatizovaná, v pokoji bylo alespoň 42 stupňů. Musela jsem si přinést vlastní klimatizaci, abych ochránila své dítě a sebe.
7: Popsala televizi BFM Sarah Husseinová, která rodila v pařížské nemocnici La Riboisière. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb a odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Paříž kvůli horku a tlaku na zdravotnická zařízení zrušila hudební festival Solidays, kterého se mělo zúčastnit přes 20 tisíc lidí a posunula taky termín pochodu hrdosti. Meteorologové předpovídají větší ochlazení z neděle na pondělí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Mezinárodní námořní dopravci varují, že jejich lodě při proplouvání Hormuzským průlivem dále nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi podle nich nefunguje dohoda, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na více než milion dolarů.
8: Írán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze tří různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí íránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po íránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Vítkov na Opavsku dnes otevřel novou turistickou atrakci. Originální vyhlídkové kolo najdou návštěvníci na kopci zvaném Cabák.
9: Je to konstrukce ve tvaru kola, odkazující na nedaleký důl Velhodce. Další zastavení připomínající někdejší těžbu břidlice, dodává nezávislý vítkovský starosta Jakub Cihlář.
10: A měl by vzniknout takové zajímavé místo, které vlastně svým vzhledem bude odkazovat na podnítkou minulost tady té oblasti.
9: Z místa je dobrý výhled na okolí. Nová vyhlídka vznikla ve spolupráci s polským městem Glubčice, které v rámci podpory turistiky upravuje zatopený lom po těžbě kamene. Martin Knitl, Radiožurnál.
3: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a nesplnil tak cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení české reprezentace po příletu i trenér Miroslav Koubek.
11: Myslím, že tohle si nikdo z nás ani nepředstavoval. To, že jsme se kvalifikovali do play-off, je pro nás obrovskou odměnou. Pro každého fotbalistu je to zkrátka sen hrát proti Argentině s Lionelem Messim.
0: Omlouváme se za špatný zvuk. Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na mistrovství světa o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí za necelé 2 hodiny proti Ghaně, která už má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D5 u sjezdu na Nýřany a nehoda na silnici 3 na Českobudějovicku. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně stále pozorně u sjezdu na Nýřany. Na exitu 100 je hlášené v levém pruhu odstavené osobní auto, zřejmě má poruchu. Na dálnici D1 na výjezdu do Brna z Prahy stojí nákladní auto. Na 190. kilometru blokuje část odbočovacího pruhu na výstaviště. U auta je už šipka a oběd jde. Na silnici 3 z Kaplice do Dolního Dvořiště havarovala 2 osobní auta. Nehoda je v úseku z Koronice na Židla. Kolona se teď v úseku poblíž nehody netvoří. A na Zlínsku na výjezdu z Luhačovic do Bojkovic spadl strom, překážku na vozovce. Čekejte kousek za hřbitovem, na místo vyjeli hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
0: 21 hodin a 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Skončilo finále hokejbalového mistrovství světa žen mezi Češkami a Američankami. Zápas sledoval v Ostravě reportér David Procházka.
1: Ano, za malou chvíli se budou předávat medaile. Bohužel jsem svědkem českých sil tady na hrací ploše Ostrava Areny. Češky nedokázali vyrovnat, prohráli s Američankami 0-1. Nejlepšími hráčkami utkání byly vyhlášeny Američanka Maxi Vejsová a Kateřina Dvořáková na české straně. Padl jen jeden jediný gól v celém finále, a to v 18. minutě, kdy se prosadila Brooklyn Schneiderhenová. Češky se v závěru snažili o to vyrovnat. Odvolali brankářku Dvořákovou. Ještě tam byl jeden závar v poslední půl minutě, ale nakonec Američanky to vítězství ubránili. Češky prohráli v turnaji jediný zápas právě dnes ve finále. Nedali ani gól a přitom Američanky ve středu porazili, ale také ve velmi těsném utkání v základní skupině 2-1 po samostatných nájezdech. Teď už přijdou na řadu ještě rozhodčí a pak už medailový ceremoniál. Češky budou v Ostravě stříbrné zítra od 15 hodin a 15 minut. To můžou napravit vše čeští muži, kteří se také střetnou ve finále s Američany. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: Tolik tedy David Procházka v 21 hodin a 7 minut o hokejbalovém finále mistrovství světa žen. Moc děkujeme a teď už vám na Radiožurnálu Sport a nabízíme reprízu pořadu Kilometru Jiřího Ješka, a to o blížícím se největším závodu sezony, tedy o Tour de France. Hezký poslech.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
13: Příjemný poslech u dnešních kilometrů vám od mikrofonu přeje Karel Janů ve studiu Radiožurnálu Sport. Vítám Martina Charváta. Martin, hezký den.
14: Hezký den.
13: A hezký den přeju i Jiřímu Ješkovi. Jirko, krásný den. V cyklistickém dresu si dneska dorazil.
14: Krásný letní den.
13: Je teplo venku, tím jsem chtěl začít. Je teplo.
14: Je tam peklo, ale já to miluju, takže já jsem spokojený.
15: Já souhlasím.
13: I ty souhlasíš, že je tam teplo.
14: Už ano.
13: I ty to miluješ, ještě tohle teplo?
15: Ne, tohle už je moc. Tohle už je jako 34, to už prostě není zdravé.
13: Já jsem nikdy nevěděl, já jsem si říkal, jestli na tohle si nečekal třeba?
14: Čekal jsem na těch 30.
13: Jo.
14: To bylo opravdu jako podle mě úžasné, krásné v lese, je to nádhera v těch 30. To prostě cítíš, jak zároveň jako ten les dýchá, protože je jako nucený dýchat tím teplem a zároveň tam máš prostě příjemnou teplotu, když nejsi na nějaké rozpálené cestě. Chápu, že pro někoho, kdo jezdí na silnici, to už v těch 30 jako k nevydržení.
13: Se ale strašně líbí, jak, jak les dýchá třeba ve 13 stupních, to úplně miluju. Jirko, teplo, minulý víkend ty si jel letup, tak se tě chci zeptat, jak se vám to jelo?
15: No, bylo to jako hrozně hezký zážitek pro mě. Pro mě velice emotivní, protože se to vedlo tentokrát po jiných cestách. Vyráželo se z Prahy na tentokrát jeho východ. A byly to silnice, kde já jsem se učil jezdit na kole, kde jsem začínal s cyklistikou, takže to byl pro mě jako tak krásný návrat asi o 30 let zpátky, ale bylo to hrozně fajn. Jediný, co mě zaskočilo, že ty kopce, který jsem si pamatoval, když mi to jelo a když mi bylo 20, tak mi najednou přišli, že jsou úplně jiný, že jsou prudší, delší a že to víc bolí. Ale bylo to hrozně fajn. Já jsem si vybral skvělou skupinku, jel jsem někde na té střední trase okolo mezi, já nevím, 60. a 100. místem. Už se jelo jako pomalejc, než úplně točilo, ale zase jako odsýpalo to, takže byl jsem naprosto spokojený. Strašně se mi to líbilo.
13: Nová trasa, tedy palec nahoru za Jiřího.
15: Palec nahoru, i co se týče silnic, i co se týče krásného návratu do míst mých začátků. A je to maličko těžší, než se jezdilo na to Křivoklácko k nám, kde teďko bydlím, protože tam bylo několik jako jasných kopců, ale mezi tím se dalo svést po rovině. Tady vlastně rovina bylo jenom posledních 15 kilometrů, návrat podél Vltavy zpátky pod to poslední stoupání, jinak to bylo pořád nahoru dolů a spoustu lidí to překvapilo, spoustu lidí bylo zaskočeno i tím teplem, takže občerstovačky jeli naplno, chci poděkovat všem dobrovolnicím, dobrovolníkům, musel jsem tam trošku korigovat některý ambiciozní závodníky, který tam agresivně křičeli na ty dobrovolníky na těch občerstovačkách, prosím vás, když najdete o vítězství, když najdete fakt o první až pátý místo, tak buďte milí na těch občerstovačkách, ty lidi tam nejsou zaplacený od toho, aby vám sloužili, ale chtějí vám pomoct, tak se k ním chovejte, prosím vás, slušně.
14: Jenom mě trochu zaujalo v tom předchozím. Profilově ti to sedělo a co kvalita silnic v tomto kraji?
15: Asi stejná jako u nás. Já myslím, že se to kolem Prahy fakt zlepšuje. Některé ty silnice byly pokrytý fakt úplně novým asfaltem, hrozně příjemný a to, co kde je ještě pořád ten starší asfalt, který je takový lepený těma plástama, tak jako jasně, ale s tím musíme počítat.
14: Protože organizátoři sami upozorňovali, že někde jsou jako vyloženě v kamenném přívozu staré mosty, situace, které jsou jako cyklisticky trochu nebezpečné, ale prostě nový most kvůli tomu samozřejmě neuděláš.
15: Ne, tak na těch 100 kilometrech nebo 130 kilometrech u té dlouhé trasy vždycky bude nějaký úsek, kde bude nějaká roleta nebo prostě ještě neopravená silnice. Ten most právě v tom kamenném přívozu je zúžený, projíždí se tam takovou brankou, aby tam nejezdili auta, tak tam projížděli jenom cyklisti a musel tam jet člověk jeden za druhým, ale jako já si myslím, že tohle nikoho, kdo se vydá do takového závodu, nemůže zaskočit.
13: Minulý týden v kilometrech jsme měli Simonu Bubeníčkovou a Metody Jílka, no a Mety jel ten dlouhý závod na 130 kilometrů, já jsem v neděli jsem se pak viděl s Petrem Fialou, který dojel druhý a tedy ne, že by to bylo překvapení, že Metody Jílek dojede v závodě, který má být pro amatéry na 7. místě, 7. dojel Metody Jílek, ale tedy ty recenze vlastně od Petra Fialy, který je taky takový poloprofík nebo minimálně bývalý, tak byly tedy, že Metoděj nejen, že se tam držel opravdu srdnatě až do toho posledního kopce, ale že tedy střídal, poctivě tahal po rovinách a že tedy cyklisticky je na tom jako velmi dobře prý i technicky, tak teda smekáme před olympijským šampionem samozřejmě.
15: No já si myslím, že to jako nemohlo být pro nikoho překvapení, nebo já nevím, co čekali závodníci. Já kdybych viděl Metoděje na startu, tak jako jasně, tak ho pasuju do první pětky. Protože já si pamatuju, když závodila Martina Sáblíková naplno ty první ročníky letap, tak také vyhrála ten ženský závod, byla schopná vyhrát mistrovství republiky mezi vlastně profesionálkami našimi.
13: Ona snad jednou vyhrála i ten francouzský letap.
15: A vyhrála, Martina. Přesně tak, vyhrála ženskou kategorii na té francouzské letap, takže rychlobruslaři trénují na kole úplně stejně, jako trénují na těch nožích. A jako ta výkonnost olympijského vítěze musí být daná. Takže možná jenom nějaká zkušenost větší s tím závoděním, ale měl tam kolem sebe soupeře typu Daniela Turka nebo právě Petra Fialy. A to jsou opravdu profesionálové. Takže prohrát s nimi pro metodě Jilka vůbec nemůže být jako nic špatného. Naopak, prostě sedmý místo v takhle, jako podle mě už dost vyhroceném závodě, protože ta dlouhá trasa opravdu láká nejenom takové ty poloprofesionály, ale i ty nejlepší amatéry, kteří vlastně té cyklistice věnují celý svůj život. Tak to je prostě super výsledek. A zase to bylo další příběh toho dne, měli jsme tam, byl tam Peťo Sagan, takže velké lakodlo pro fanoušky cyklistiky.
13: A faninky
15: samozřejmě. A jako tím, že bylo opravdu hezký počasí, nebylo, jako takhle, bylo horko, bylo dusno, ale nebylo to tak strašný, jako jsou třeba ty dny teďko, tak myslím si, že všichni si to užili a jako všichni dojížděli do cíle unavení, protože ten poslední cílový kopec po kostkách, vlastně kilometr vlastně po celém závodě ještě stoupat k České televizi od Vltavy vlastně přímou cestou do toho kopce po kostkách zaskočilo spoustu lidí, ale po té únavě byli všichni v cíli šťastní a spokojení, takže myslím si, že to byl krásný den.
13: A stihli jste to, mám pocit, všichni před bouřkami, nebo ono to tak trošku hrozilo celý den, ta předpověď byla taková nejistá?
15: Stihli jsme to, já jsem se tam ještě strašně dlouho po dojezdu věnoval lidem a odjížděli jsme až téměř jako v podvečer. A přijeli jsme domů a bouřka byla až večer, takže myslím si, že i organizátoři stačili sklidit to nejdůležitější, což já na ně vždycky myslím, jo. Já si vždycky užívám tu krásnou atmosféru toho závodu a pak si, když odjíždím, uvědomím, že ty plůtky, že ty stany, ty občerstovací zóny, všechny toalety, že to musí člověk někdo ten organizační tým uklidit, tak to se vždycky jako v duchu jako modlím, abych tuhle tu roli nikdy nedostal, abych si mohl užívat ten závod, ale neměl na starosti tu organizaci.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
16: Sám Jiří Ježek byl na kole, já v minulých dnech jsem spíše pracoval a ani na kole, ani na běhání jsem moc času neměl, ale ty ses byl, Karle, docela projet.
13: Já jsem se byl v neděli projet právě s Petrem Fialou, který bez problémů po tom, co v sobotu dojede druhý na dlouhém letapu, tak se jede vyšlapat z Prahy do Varnsdorfu a zpátky. Ano, 315 kilometrů, vlastně po třech skupinách v 15 lidech a chci to jenom tady zmínit, protože mi to vlastně přijde, že v té aktuální mojí fázi cyklistiky tohle jsou přesně ty akce, které mě prostě strašně baví, protože se nikam nezávodí, jede se v té skupině, kde se sejdou lidé, kteří jsou na tom podobně, ale nicméně u takhle dlouhé trasy prostě na tom všichni stejně nejsou a všichni si vzájemně musíme některé fázi toho dne pomoct, musíme na sebe počkat, musíme prostě si potahat někdo víc, někdo míň, podle toho, kdo jak může, a bylo to velmi povedené přes tu extrémně vysokou teplotu. Tu jeli s námi v mojí skupině dvě slečny, nebo paní, oni by asi nechtěli, abych jim říkal slečny, ale dvě dámy, které tedy tam rozhodně nebyly nejslabší, takže to je vždycky prostě pro mě jako něco neuvěřitelného a bylo to strašně fajn.
15: Kolik tam bylo převýšení, ono z Prahy do Varnsdorfu a zpátky, to není úplně po rovině.
13: Ono se to dá udělat určitě i s nízkým převýšením, ale Jirka Dužár, který tohleto spolu organizuje, tak každý rok se to snaží udělat jinudy, takže tam jsme vlastně jeli přes Děčín, třeba přes Děčínský sněžník, což není úplně asi ta nejrovinatější trasa, ale je to moc krásná trasa, protože vlastně tam jsme jeli potom přes České Švýcarsko, tak to mělo asi 3,5 tisíce metrů převýšení tentokrát. No, loni měli, myslím, 4 tisíce, tak dá se to dělat ještě nesmyslněji, ale ta vlastně celá severní část je prostě úplně nádherná. Zpátky se člověk zase vrací přes Kokořínsko a zase taky to tady zaznělo ode mě už mnohokrát, máme to tu strašně hezké, no. Není potřeba vyrážet jen a pouze do zahraničí.
15: No, já jsem se byl projet ve středu v Ženevě, protože tam byla představovačka.
13: Tam je to taky hezké.
15: Představovačka nového vozu a byla tam vlastně celá partička, se kterou potom budeme na Tour de France, budeme se starat o VIP hosty, takže jsme se tam potkali, bylo to taková jako už předpremiéra toho, co nás čeká příští týden a bylo to strašně fajn. My máme nového ambasadora, Chrise Froomea, vyměnili jsme Andyho Šleka, protože...
16: Ten je taky v tvé partičce.
15: Ten je taky v mé partičce. Andy Šlek bude totiž dělat nově ředitele týmu Lidl Trek, takže musel tuhle tu roli ambasadorskou opustit, ale vyměnili jsme vítěze Tour de France za vítěze Tour de France. Chris Froome je neskutečně nadšený z té nové role, je to pro něj novinka, on tuhle tu práci nikdy nedělal, hrozně se na to těší a je naprosto jako klientsky pro ty lidi je strašně příjemný. Bylo to vidět už tady, když se staral o ty hosty té premiéry toho auta, takže jsme to pojali tak, že jsme vyjeli, protože to představení toho auto bylo na nádherném kopci nad Ženevou. Prostě neskutečný místo. Jezdí se tam lanovkou, je to nějaký bývalý lom a nahoře je ta platforma té horní stanice lanovky a tam byly připravené ty vozy a my, aby jsme tomu dali nějakou cyklistickou, jako cyklistický kolorit, tak jsme právě s Chrisem Froomem a asi s 25 různých lidí z celého světa vyjeli takovou serpentínou jedním ze stoupání z okolo Švýcarska na ten kopec. Přijeli jsme tam přesně moment, kdy se odhalovalo to auto při západu slunce, no prostě nádherný. Ale co bylo hrozně hezký, fakt, že jsem měl možnost celou tu cestu s tím Chrisem Froomem jet, zbavili jsme se o tom, jak si užijeme tu Tour de France a myslím si, že budeme mít jako zajímavého hosta do kilometru jednou. No. Když nevím, jak to bude s tím tlumočením, do rádia to není úplně ideální.
14: Do rádia to není úplně ideální.
15: Ale minimálně z něj budu tahat nějaký rozumy a nějaký vzpomínky. Je toho pořád plný a hrozně rád o tom mluví, takže se hrozně těším.
14: Tak se moc těšíme, no. Jeden člen týmu Jiřího Ješka jde nově dělat šéfa Matyasi Vackovi a druhého jste si tedy opravdu polepšili, kromě místo jednonásobného vítěze máte čtyřnásobného.
15: Ale mám rovnou jednu zákulisní informaci, ano. Protože Chris Froome bydlí v Monaku, stejně jako Tadej Pogačar. Ano. A bavili jsme se o jako neskutečném talentu Tadeje Pogačara, což on může jako čtyřnásobný vítěz Tour de France, může to posoudit Chris Froome. A říkal, že absolutně nerozumí cyklistice. Že si myslel, že po těch 4 vyhraných Tour de France cyklistice rozumí. Ale on žil vlastně celou tu kariéru naprosto profesionálním životem, hlídal si životosprávu, prostě žádné víno, nic, prostě celý rok striktně jenom to, co je podpora jeho výkonu. A říkal, že teď nedávno 3 týdny vlastně před Tour de France byl pozvaný na nějakou party firemní v Monaku a tam ve 2 ráno na diskotéce Tadej Pogačar v totálním jako laufu jel úsměv od ucha k uchu a užívá si života 3 týdny před Tour de France. On říkal, Chris Froome říkal, já to absolutně nechápu.
14: No tak to je hezká zákulisní informace, tím se možná dostaneme za chvilečku k tomu nejslavnějšímu cyklistickému závodu sezony a kdo by ho tak asi zhruba si myslíme, že mohl vyhrát. Je to zajímavé, no, protože vlastně já jsem nedávno taky četl zajímavý rozbor celé té doby kolem stáje Sky, která takhle zpětně to vypadá, že byla tak strašně dominantní. Ano, ona měla výborné cyklisty, prostě Geraint Thomas, Chris Froome, Egan Bernal a všichni Wiggins, kdo vyhráli, tak byli fantastičtí, ale ono to takhle zpětně vypadá, že oni opravdu předběhli svoji dobu jako profesionalitou. Hmm. Opravdu oni byli těmi průkopníky, všechno aero, prostě vyřešené jídlo a prostě regenerace, všechno. A vypadá to, že tak, jak je ti ostatní doběhli, tak když se potom k tomu všemu dostanou ještě jezdci s talentem Tadeje Pogačara, tak ty staré rekordy, ty časy prostě padají, no.
15: Je to přesně to, o čem vždycky mluvím při těch mých inspirativních přednáškách. Je to prostě konkurenční boj. A když jste lídr, něco vymyslíte, máte nějakou svoji výhodu, kterou porážíte tu konkurenci, tak ta konkurence se to samozřejmě dozví a začne to dělat taky. Ale může se stát, že v těch slabších týmech nebo firmách, to je jedno, v jakémkoliv konkurenčním prostředí, jsou daleko talentovanější jedinci než ten aktuální lídr. A ten aktuální lídr je lídr jenom proto, že má nějakou svoji výhodu. Jenže tuhle tu výhodu už druhý rok vlastně jako můžete hodit do koše, protože už oni vědí všichni a používají to samý. Takže ten lídr musí každý rok přijít s něčím novým. A to je strašně náročný na energii, na to vymýšlet pořád ty krůčky, být ten krok před tou konkurencí. A tohle Sky prostě se jednou vyčerpalo. Všichni ostatní začali dělat to, co tým Sky, a tím, že tam byli talentovanější, nebo to šli dělat s nějakým větším hladem, protože dlouho nic nevyhráli, tak ty týmy tým Sky přeskočili. No. A dneska Ineos jako pořád je ve špičce, ale už to není tak dominantní. kompletní. Teď musí prostě zase je v této roli UAE, ale jednou taky jim dojde palivo, ne, nemyslím finanční, to asi ne.
16: Tam ještě
15: ani to palivo, které je v zemi, přesně, ale dojde jim prostě ta invence, nebo ta energie pořád být lepší. Ono to stojí strašně sil, jako pořád být lepší před tou konkurencí. A i ten tady Pogačar jednou skončí, podle mě právě na to, že už nebude chtít.
16: To on už naznačuje u Tour de France, že on tam vlastně zas až tak moc úplně nechce, ale jeho stáj chce, sponzoři chtějí, vlastně celý cyklistický svět chce, takže...
15: Vyždí máme ho dost.
16: No, on tam vlastně jako musí jet, no. Zkuste si představit, že on by prostě řekl, já tam nepojedu už čtyřikrát, nebo teď možná bude po páté, pravděpodobně bude po páté, tak já už tam nepojedu, no, tak to on přece jako ve svém věku ještě jako pro ten cyklistický svět nemůže udělat.
15: A ještě k té hladovosti, měl jsem možnost na Letap v cíli mluvit s Pavlem Bittnerem, který se tam přišel podívat.

0: chtěl podívat prostě, protože je to vlastně v jeho regionu, on to zmiňoval mnohokrát, že zas tak často nemá příležitost prostě zazávodit si doma. Takže i z toho důvodu se chtěl ukázat rodině, prostě kamarádům, ale že nakonec si řekli, že i vzhledem k těm teplotám, které očekáváme prostě o víkendu, vzhledem k tomu, jak ta trať je strašně těžká a že on by tam vlastně opravdu neměl asi to tak prostě, on by neměl šanci to vyhrát, tak že asi bude logičtější potrénovat a prostě spíš taky neriskovat, třeba je to hromadný závod, tak zbytečně spíš pořád je v té fázi rekonvalescenční, tak chce být prostě na tur připravený.
1: Přesně tak, a dneska je ten trend, že ti závodníci tolik závodit nemusí, že prostě jsou schopni v tom tréninku ten závod nasimulovat, to zatížení prostě si udělat v té přípravě. A přesně jak říkáš, je to trošku risk, každý závod je trošku risk, vždycky se tam může něco stát, navíc ty domácí šampionáty nejenom v tom startovním poli nejsou ti nejlepší profesionálové, na které je Pavel Bittner zvyklý, a ti profíci mezi sebou fakt umí jezdit, umí si vyhovět v tom pelotonu, ale tady na tom mistrovství republiky jsou i takový poloamatéři nebo poloprofesionálové a ty můžou udělat chybu i třeba právě z té únavy, z toho horka, tou náročnou tratí, ve sjezdech, ve stoupáních a tak dále, a jakýkoliv další karambol by byl naprosto zbytečný.
2: Přesně kvůli tomu, co jsi zmiňoval, Karle, to u něj vlastně dává jednoznačně smysl. A navíc on vzhledem k tomu, jak je postavená Tour de France, tak on vlastně potřebuje tredy relativně od začátku a na druhý týden především, takže teď vlastně pro něj vynechat závod, který pro něj úplně není postavený, leda, že by tak dva, tři lepší, kteří tam jsou zjevně a v kopcích by měli být lepší, tak že by to nějakým způsobem jim nevyšlo, což se jako nedá předpokládat.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: Příští týden už Jiří Ježek bude v Barceloně, nepletu se, Jirko?
1: Ano.
0: Protože právě tam začíná letošní cyklistická Tour de France, a když tedy, aby to dávalo aspoň trošku smysl, to vezmeme od české účasti, tak Matyáš Vacek, Pavel Bittner, to jsou dva Češi, kteří se letos představí na tom nejprestižnějším etapovém závodě na světě. Pojďme na to, jak to vidíme s jejich šancemi, s jejich nadějemi realisticky. Co od nich můžeme čekat?
1: Realisticky, optimisticky, musím říct. U obou. O Pavlu Bittnerovi jsme mluvili a Matyáš Vacek, já myslím, že třetí místo na jednom z nejprestižnějších etapáků, které jsou v tom levelu pod Grand Tour, pod Vueltou, pod Tour a pod Girem, okolo Švýcarska, třetí místo celkově. Tyjo, ježišmarja, to jsme tady fakt dlouho neměli. A myslím si, že bude ještě lepší, že ještě to nebyla jako ten vrchol té jeho formy, že to bude gradovat právě na té Tour de France. A teď jenom musíme čekat na to, jaké dostane role. Komu bude pomáhat, jestli dostane volnou ruku třeba v nějaké etapě, takové té střední kopcovité etapě, to si myslím, že by bylo pro něj. Bude určitě důležitým členem pro týmovou časovku, protože v té se fakt jako neskutečně zlepšil. Bylo to vidět i na mistrovství republiky, kde vlastně druhému dal 2 minuty.
0: No necelé od Trubovi.
1: No, od Jakubovi, od Trubovi, který je výborný časovkář. Bylo tam teda vidět na té časovce, když teda odbočím od Matyáše Vacka, jak je strašně důležité jezdit v těch nejprestižnějších týmech, protože vlastně ve všech kategoriích, i v té ženské kategorii, jak v tom českém závodě, tak v tom slovenském, vyhrála vždycky ta, která jezdí v tom nejlepším týmu. U chlapů to bylo jasně daný, první čtyři naši závodníci v těch profi týmech a pak teprve pátý Michal Kukrle, první zástupce jako doma týmu. Prostě ta invence do té techniky, do toho posedu, do, já nevím, aerodynamických tunelů, kombinéz, kde fakt hraje roli, jestli ten rukáv je posunutý směrem dopředu nebo dozadu, jestli ten šef je o 2 cm vedle ušitý a ta kombinéza, jestli šel někdo opravdu, kdo umí šít aerodynamické kombinézy, tak to pak hraje strašnou roli.
0: A tohle je vlastně ta jediná věc, a nechci naštvat ani tebe, ani nikoho, tohle je vlastně ta jediná věc, která mi na těch časovkách a týmových časovkách vadí, že ti nejlepší prostě ještě mají nejvíc peněz a dostávají ten nejlepší materiál. Že prostě ten, kdo je nejnadanější a tam prostě Matyáš Vacek právě patří, on si to zaslouží, aby se o něj takhle starali, tak právě ti nejkvalitnější fyzicky a psychicky závodníci pak ještě mají čas a peníze a ten nejlepší materiál a tím pádem prostě ti ostatní vlastně proti ním takhle na šampionátu republikovém nemají šanci. No.
1: Na druhou stranu to je prostě ten vývoj a my jako civilizace furt chceme zlepšovat a furt chceme prostě být lepší, výkonně rychlejší a prostě to tak je. A pak teda je zase fér na druhou stranu, že tuhle tu šanci dostanou ty talentovaní a ti, kteří jsou ochotní na sobě nejvíc pracovat. Protože Lempla a netalentovaného by si ten tým nikdy nevzal.
2: Pardon, vrátím to zpátky na
0: Tour
2: de France.
0: Ano, to skvěle.
2: Matyáš Vacek, Tour de France, podle mě bude mít nesmírně složitou úlohu.

0: protože tým s ním počítá pro Pedersena, tým s ním počítá také jako pomocníka k Ayuzovi, můžeme debatovat o tom, jak dlouho Ayuso reálně bude v boji o nějaké velké vítězství nebo velké výsledky v celkovém pořadí.
1: Ty mu moc nevěříš, Martin.
0: Úplně ne, potom jak mě zklamal na Vueltě, jsem mu věřil, tuším, že a to nebylo teda nic moc. A teď ještě k tomu by něco měl nebo mohl zkusit teoreticky pro sebe, až dostane volnou ruku v nějaké z etap, která nebude ani pro jednoho z nich, což teda jako to tam moc nenajdeš.
2: No budou tam, no, jako jsou vždycky, na každé Tour de France jsou vyloženě etapy pro únik, no.
0: No a ty předtím pomáháš jednomu z nich, v té další pomáháš druhému z nich a mezi tím by si ještě něco měl udělat sám. No. Těžké, nesmírně těžké, navzdory tomu, že souhlasím, že má fantastickou výkonnost.
2: A jenom k tomu chci dodat, že vlastně proč je vždycky se říká, že je tak strašně těžké vyhrát etapu na Tour de France, no protože to je ten závod, na který úplně všichni se snaží mít tu formu nejlepší. To je prostě vrchol sezóny pro 99% lidí, kteří tam odstartují. A teď tam je možná nějaká etapa, do které možná Matias Vacek dostane povolení zkusit to, ale to vůbec nezaručuje, že se on dostane do správného úniku a pak z té skupiny ještě. Je to prostě něco úplně neuvěřitelně těžkého, ale všichni bychom to Matiasovi strašně moc přáli. Říkat, že by si to zasloužil, je prostě nesmyslná věta, jo, zasloužil, ale takových je tam spousta. Ale já mu letos fakt věřím. Já si myslím, že to, co teď předváděl v těch kopcích ve Švýcarsku, tak to ukazuje, a on to sám potvrdil teda, že jako čísla tam jsou nevídaná. A já myslím, že by to mohlo klapnout. A myslím si, že zase bude ale zároveň chtít být tak důležitý, jako byl třeba jednou na Vueltě pro Matse Pedersena, že bude pomáhat, co bude moct. A je to prostě těžké, tahle pozice, no.
3: Pro mě on je přesně jako cyklisticky kopií Wouta van Aerta. Jo, výborná časovka, neskutečný tah, ochota se obětovat pro lídra, ať je to sprinter nebo vrchář. A neskutečná orientace v tom pelotonu, je vždycky tam, kde má být. Jo. Prostě máme tady přesně tenhle ten typ závodníka a i pro toho Wouta van Aerta je to hrozně těžký na té Tour de France nějakým způsobem uspět. On může zajet časovku, ale vždycky tam bude někdo jako Filippo Ganna. Jo. Může zasportovat, ale vždycky tam bude někdo jako Jasper Federsen. A pak, jak jsi mluvil hrozně hezky o těch několika etapách, které jsou pro ty úniky, to jsou takový ty středně kopcovitý dlouhý etapy ve středu Francie. To je přesně ta etapa, na který cílí těch, já nevím, 140 závodníků, který nepatří do té úzké skupinky několika vrchařů a několika špičkových sportérů. A pak je tam těch 140, který mají jedinou šanci v těchto těch pěti etapách nebo čtyřech etapách. A tam pak chce do toho úniku každý. A přesně, jenom se do toho úniku dostat, už je strašná práce. Já si to pamatuju ze své vlastní kariéry, kdy byly několik etap v některých etapových závodech, kdy prostě jsme se dohodli, že já chci zkusit do úniku. A jako dostal jsem se třeba v té etapě, kdy jsem fakt vyloženě strašně chtěl a dělal jsem pro to všecko, až třeba na třetí pokus. Jo. A to už má člověk vystřílený pomalu všechny náboje, ještě ten závod ani nezačal.
0: A teď si vezmi Wouta van Aerta, tak Matias Vacek by vlastně na téhle té Tour de France měl předvést Wouta van Aerta verze 2022, kdy van Aert vlastně pomáhal výrazně Vingegaardovi v souboji s Pogačarem a ještě si jel pro zelený dres. Jsme tam viděli, jak v tom stoupání vlastně člověk v zeleném dresu táhne někoho, kdo jede na celkové pořadí a bojuje o první místo. Jo.
3: A je schopný odpárat další tři vrchaře.
0: No, takže vlastně jako aniž bych to chtěl stáji nějakým způsobem komplikovat, tak on by vlastně Matias Vacek potřeboval, aby tam Juan Ayuso vlastně vůbec nebyl. A nebo mu zbyde ta energie.
2: A nebo teda Martine, jak ty vlastně říkáš, napodobil Wouta van Aerta verze 2022, což je prostě jeden z nejlepších výkonů jako cyklisty na Grand Tour, podle mě, který za posledních 10 let jsem na vlastní oči viděl úplně něco neuvěřitelného.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Mimochodem, Jirko, Wout van Aert tam nebude.
3: No, to je smutný.
2: To je strašně smutný.
3: To je smutný nejenom pro mě, myslím si, že pro spoustu fanoušků, jak belgických. Včera jsme se o tom bavili se Zdeňkem Štybarem a říkal, že to je prostě jako samozřejmě pro tu belgickou cyklistiku pro fanoušky Wouta van Aerta velká rána, protože přesně tyhle ty výkony na té Tour de France jsou doplněním toho jeho mistrovství v těch klasikách a právě i ten Wout van Aert je důvod, proč spousta těch Belgičanů na Tour de France kouká. Samozřejmě budou tam mít Remco Evenpoola, i když u něj člověk neví, jak to dopadne, snad přesně. Takže je to prostě rána, no, ale Prostě život je takový, bohužel, nešťastný zranění. Vlastně stejný důvod odstavil Kristýnu Burlovou z toho národního šampionátu, protože přesně naražený, nebo vlastně roztržený loket, do kterého se dostane zánět a pak prostě to tělo nefunguje, vlastně ani opřít se nemůže do řidítek, do těch časovkářských, stopka prostě na několik týdnů. Vzhledem k tomu počasí by tam hrozila nějaká větší sepse, protože ten zánět v tom lokti by se mohl klidně rozproudit dál a hrozí otrava krve a tak dále. Nikdo to nechce riskovat, bohužel, ale ten čas Woutovi utíká a kdo ví, kolik těch Tour de France bude schopný jet ještě, no.
2: No, já se tě na Remka taky ještě zeptám, ale na chviličku ještě zůstanu u týmu, tedy Wouta van Aerta. Včera navíc na italské časovce spadl Eduardo Affini, který taky tedy měl být jedním z těch hlavních motorů té týmové časovky, kterou se to zahajuje. A když se člověk podívá na tu sestavu, kterou Vismalis Bike oznámili, tak jsou tam fantastičtí cyklisté a člověk si říká, jestli tohle opravdu je ten nejsilnější tým, jestli tohle je tým pro dvojnásobného vítěze Jonase Vingegaarda, který by měl prostě nějakým způsobem přijít na to, jak porazit Tadeje Pogačara. No tak když se zeptám s klasikem, bude to stačit?
3: No přijde mi, že oslabují, jakože některé stáje posilují a oni se těch závodníků zbavili, některých, někteří jsou mimo hru a budou to mít strašně těžký, jako oproti těm dalším týmům, které mi přijdou neskutečně silný, tak ta Vismalis Bike, podle mě Jonas Vingegaard není ten typ, který by si to zachránil sám, on potřebuje tu podporu a bude to mít fakt těžký. A ještě navíc tím, že odchází Grishan Irman, kterýho já jsem považoval prostě za ideálního sportovního ředitele pro tenhle ten tým, tak fakt se obávám, aby to nebyla velká blamáž. Možná ne, možná nás překvapí, ale já se bojím, že ten žlutý tým už nebude tak dominantní a už to nebude ta dvojka třeba za UAE, ale může klesnout v té hierarchii hodně hluboko.
0: Musíme jenom říct pro ty, co nás posloucháte, že v tuto chvíli, kdy se bavíme, tak vlastně Vismalis Bike je snad jediným týmem, možná ještě jeden, dva další, které řekli svou nominaci konkrétně na Tour de France. Musíme se takhle bavit dopředu o celé té Tour de France, ale je u nich vidět, je to takové zvláštní, jo? Když ti Nierman odchází vlastně těsně před Tour, nebo se to dostane na veřejnost těsně před Tour, tak to nepůsobí prostě dobře, jako by marketingově to působí tak nějak, že je někde nějaký problém, že někdo potřebuje najednou rychle zmizet, že tomu nevěří.
2: Tak on hlavně určitě měl být tím sportovním ředitelem, který tam pojede. A to si myslím, že teď teda rozhodně nepojede, protože vlastně bylo oznámeno, že odchází do konkurenční stáje a to si myslím, že už nikdo nepřipustí, Jirko. No, jako
3: já
2: on
3: má, taky myslím,
2: on
3: že
2: má jít do Lidlu a tady nebude, takže já si myslím, že to třeba jako je vlastně špatná zpráva i pro Jonase Vingegaarda a vlastně všechny ty ostatní, kteří na něj byli zvyklí. A to byl, jak říkal Jirka, to byl ten člověk, který měl prostě ten největší závod na starosti. No.
3: No, tak právě tím to zase získává nový náboj a uvidíme, jestli využije třeba Lidl Trek nejenom služby Matyase Vacka, ale jestli využije prostě tuhle tu možnost poskočit vlastně na tu dvojku za UAE a bude mít tu ambici stát se prostě nejlepším týmem na světě, minimálně se vyrovnat Emirátům. A Lidl Trek tu ambici má, nakoupil přesně Grishu Niermana, nakoupil, bude tam Andy Schleck jako ředitel absolutní celého toho týmu. No, tak bude to jako další důvod sledovat tu Tour de France, protože tahle ta Tour de France napoví, jak se ta cyklistika bude vyvíjet v dalších letech.
2: Blíží se cyklistická Tour de France, pojďme zmínit jméno, které tady nemůže nepadnout a to je tedy muž, který už ji čtyřikrát dokázal vyhrát a není to Chris Froome, je to člověk, který letos bude chtít vyhrát po páté, tedy Tadej Pogačar a jeho tým UAE. Tadej Pogačar se taky představil na tom závodě kolem Švýcarska stejně jako Matyas Vacek a tak nějak v první etapě ukázal, že cyklistika není šablonovitá a vlastně ten etapový závod rozhodl v etapě, ve které ho rozhodnout neměl.
3: Mně by tohleto být konkurentem Tadeje Pogačara pro Tour de France, tak mě by to prostě vyřadilo z boje. Já kdybych viděl první etapu na Švýcarsku a chtěl bych se podívat na svého soupeře, jestli třeba na tom není nějak špatně, nebo jestli jako dlouho jsem ho neviděl. závodit, jestli třeba nepolevil v té snaze.
2: Jestli nestloustnul.
3: Jestli nestloustnul, přesně, jestli nepřibral nějak moc. Tak mě by tohle normálně srazilo do kole. Ne, to byla naprostá dominance a podle mě to byla fakt jako součást psychologického boje. Teď vám ukážu, že jako já budu závodit na Tour de France takhle. Přidal plyn a byl pryč. Neuvěřitelný a myslím si, že jestli bude zdravý, jestli se nestane nic, tak jako ten neporazitelný člověk.
0: Říkal jsem si, jestli to nesouvisí trochu s tím, že se tady nedá soustředit pouze na poslední týden, ale už šestá etapa Tour je vlastně možná rozhodující, nebo může být teoreticky rozhodující, tak jestli náhodou tady Pogačar se nebude snažit hned jako od začátku jet co nejlépe, ne takové, že se vyčkávalo loni snad do 13., 12., nějaké prostě relativně jako do půlky Tour, kdy nechal žlutý dres drezem a tak nějak se soustředil na to, co rozhodovalo, ale že teďko prostě už v Pyrenejích to může být v minutách, no.
3: No, mně tam totiž jako přišlo už na tom Švýcarsku a vlastně asi si myslím, že takhle bude chtít závodit i na té Tour de France, že on už je jako v té kariéře na té úrovni, že už chce mít tu jistotu co nejdřív, jo, že už nechce bojovat nějak dlouho o ten trikot, že prostě já si ho vemu v etapě, kdy se rozhodnu, co nejlíp na začátku, ať mám náskok 7 minut a ať už mi všichni potom dají pokoj, ať ten boj vzdají a já už se tu Tour de France chci jako užít, dojezdit, jo, dojet s tím náskokem 7 minut, kdy vím, že vlastně už pak nemusím útočit v každý etapě a sbírat to po vteřinkách, jo, takže podle mě on si tam vybere na začátku tý Tour, přesně třeba v té šesté etapě někde, nějaký moment, tam udeří, srazí všechny do kolen, bude mít, já nevím, 3-4 minuty náskok a pak už se uklidní a už, že už ani sebe, ani ten tým nechce týrat nějakým těsným soubojem.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Já si přitom myslím, že Christian Prudhomme to staví prostě a snaží se, opravdu jako dělá, co je v jeho silách, aby se přesně tohle nestalo. Prostě podle mě, on když to začne rýsovat od nuly každý rok, tak si jenom říká, jak to udělat, prostě aby to bylo co nejdéle vyrovnané, aby to co nejdéle bylo otevřené. Proto jsou ty nejtěžší etapy vždycky až jako na konci, 19., 20., ale prostě je pravda, já s váma oběma souhlasím, že si vlastně neumím představit, že v té šesté etapě, kde se jede přes Tourmalet a tam se nekončí, to by jako v minulosti přece byl problém, protože ty z toho Tourmaletu pak musíš sletět dolů a je tam další kopec, který mimochodem není už tak prudký. Takže když si představíme, že tam na tom Tourmaletu tady Pogačar zaútočí, nevím, jestli se ho někdo udrží, bylo by super, kdyby ano. Tak když ho pak někdo bude honit, tak ti, co ho honí, by teoreticky měli mít výhodu. No jo, jenomže kdo viděl letos tady je Pogačara, tak já nevím, on asi odstartoval 14krát a 11krát vyhrál a v tom jsou etapové závody a on prostě si z toho vůbec nic nedělá. On jenom na té prudké části získá náskok a na té méně prudké nebo rovinaté ho vlastně nestrácí. A je to pravda to, co jste tady oba dva řekli, že začíná ten peloton být z toho poměrně frustrovaný. Myslím si, že z toho je frustrovaný Christian Prudhomme jako ředitel Tour. A my jako fanoušci cyklistiky si asi nemůžeme přát nic lepšího, než aby to tady Pogačar na tom Tourmaletu zkusil a na jeho zadním kole byl 1, 2, 3. Co? To bylo pěkné.
3: No, pak by to získalo ten správný náboj. Samozřejmě, ten Tadej Pogačar je obrovsky sebevědomý, ale tohle by mu taky jako kousek do toho sebevědomí jako zahryzlo a v ten moment člověk začne panikařit, zvlášť když je to dlouhodobý šampion a teď najednou zjistí, že někdo mu šlape na paty a začne dělat věci trošku jinak, začne třeba o tom víc přemýšlet i v těch večerech na tom hotelovém pokoji, jo, a může se něco udát. Takže podle mě recept je přesně to, co říkáš ty, Karle. Udržet se v této šesté etapě, ukázat mu, že jako to nebude mít zadarmo. A pak,
0: No, ono se to vlastně stalo už i při Švýcarsku, že se mu něco jiného vkradlo do hlavy, protože ona tam spadla jeho přítelkyně, což podle reakcí lidí z místa, osobně jsem tam nebyl, soudím jenom podle toho, co mám zprostředkované a vlastně jste to určitě viděli také, tak bylo zjevné, že ho to jako rozhodilo, že prostě, jak jde o někoho blízkého situaci úplně mimo kolo, mimo cyklistiku, tak Tadej Pogačar prostě není vždy usměvavý kluk a jsou situace, které ho nějakým způsobem mohou rozhodit z té cyklistické pohody.
3: No jasně, jako v tom profesionálním sportu, v jakémkoliv, to takhle funguje. Jakože máme naprosto fyzicky nadaného člověka s neskutečným talentem, vlastně s tělem od Boha fungujícím, jo, který má navíc ten nejlepší tým kolem sebe a tak dále. A pak, ale pokud mu nefunguje hlava, pokud se stane něco v rodině, já nevím, zemře mu někdo blízký, pes mu odejde.
0: Snad ne, nic z toho.
3: No, ale ne, ale jakože kdokoliv takhle, jako něco takového se stane, v historii to tak bylo, tak i sebelepší šampion, prostě když mu nefunguje ta hlava, když se stane něco v soukromém životě, tak jako ten sport jde stranou. A nic ho u toho neudrží, u toho sportu, ty myšlenky jdou vždycky do té rodiny a tohle to prostě funguje. Takže já se nedivím, že když ta Urška měla tak těžký pád a já jsem ho viděla, jako se mi zastavilo srdce. Jo. Tak když to vidí on, tak to je samozřejmě, já se divím vůbec, že to třeba to Švýcarsko dojel. Asi Urška mu dala na, jako vědět, že je v pohodě, ať to dojede, ale kdyby bylo něco horšího, tak podle mě okamžitě skončí a třeba na tu Tour de France ani nepojede, jo, protože už je v té situaci, že to nemá zapotřebí.
2: Ale asi teda, Jirko a Martine, když o tom mluvíme takhle, tak pokud se nebude dít něco nepředstavitelného nebo něco z téhle kategorie, kterou vy jste teď nastínili, tak před začátkem Tour de France v tomhle studiu asi nikdo nečeká nic jiného, než že tady Pogačar vyhraje.
0: Já samozřejmě nečekám nic jiného, ale historicky, když si vezmeme momenty ve světě sportu, kdy to lidově řečeno nemá kam uhnout, tak to častokrát někam uhne.
2: Tak to jsou 3000 kilometrů, kdy to kam má uhnout.
0: No. Víš, Jirko, o čem mluvím přesně?
3: Přesně tak,
0: je to situace, kdy tady každý říká, Pogačar vyhraje, jedeme o druhé místo, bavíme se tady o tom celou dobu, všichni se o tom baví, všichni to tak vidí. Je to prostě taková ta situace, kdy to nemůže skončit jinak. Prostě
3: to je jako, když jeli naši fotbalisti teďko na mistrovství světa, no. Všichni věděli, vyhrajou, jedou si tam pro titul, pro tu zlatou Nike a nestalo.
0: No, ale tohle je trošku jiná pravděpodobnost, co se týče Tadeje Pogačara. Tak tady prostě je to celé narýsované tak, že Tadej Pogačar si jede pro své páté vítězství, nikdo o tom přesně, jak ty, Karle, říkáš, nepochybuje, souhlasím, ale historicky už se prostě kolikrát stalo, že takováhle situace tady byla, nejen v cyklistice.
2: Jo, víš, jak já to myslím? Já myslím, že když je vypsaný kurz na to, že Tadej Pogačar vyhraje Tour de France 1,25, tak
0: zbytečně moc.
2: No, děkuju. Myslím to vyloženě tak, že větší část toho, že to není 1,0, jo, je, že Tadej Pogačar musí ujet na silničním kole přes 3000 kilometrů po Francii, že jako tohle ten bookmaker tam dává víc, než že ho porazí Juan Ayuso. Mm. Jo?
0: Ano.
2: Takhle to myslím.
0: Ano,
2: takhle to myslím, že je favorit. Ne, že je to jasné. Není to jasné, je to 21 dnů na kole.
3: Jeho může porazit jenom smůla, nebo prostě jako nějaká, v této situaci fakt, jako já to říkám otevřeně, prostě jeho může porazit jenom nějaká nepředvídatelná událost.
2: Balík slámy.
3: Smůla, cokoliv, jo. Ale jako nejhorší je, že člověk řekne třeba, může se mu přihodit nějaký pád, ale to, co jsme viděli na Milan San Remo, se mu přihodil pád, jo, v rozhodujícím okamžiku, kdyby už nikdo jiný by ani na to kolo nesedal a šel by rovnou do auta si sednout a říct, dobře, tak mi to ujelo. A on na to kolo skočí, všechny předjede, řekne, co děláte, proč, jako nečekáte, dobře, tak já jedu, ahoj. Jasně, to je to největší favorit, ale ta Tour de France píše takový příběh v té historii století, že přesně nikdo to nemá garantovaný, bude si to muset oddřít, bude si to muset oddřít ten jeho tým, to taky není jednoduchý, vžijte se do role těch jeho pomocníků, kdy vlastně vy nesmíte zkazit jediný šlápnutí, jo, protože tím vlastně můžete ohrozit tohleto tu cestu za tím pátým vítězstvím.
0: I ten tým už to párkrát v posledních týdnech ukázal, že se to dá.
3: Jo.
2: No ale zároveň taky vždycky od těch lidí, kteří prostě jezdí s ním, tak cítíte, jak je to vděčná práce, protože vy se tam zabijete, ale on to skoro vždycky dotáhne.
3: Jo.
2: A jak to musí být psychicky jako úplně něco jiného, když ti pomocníci prostě tam do toho dají opravdu všechno. A pak v tom autobuse ta atmosféra spíše ano než ne je taková, tak jsme to kluci zase zvládli, že jo? Zase jsme vyhráli.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Jirko, skočím od Tadeje Pogačara, protože bychom o něm asi opravdu mohli mluvit dlouho a asi by to bylo zbytečné. Jedno jméno tady zaznělo, Remco Evenepoel. Já se tě na něj chci zeptat, protože on nezávodí. On zvolil přípravu tím, že se schová a trénuje. Je to muž, který dokázal Grand Tour vyhrát. Je to muž, který 2 roky zpátky byl třetí a vypadal výborně. Vypadal fantasticky. A od té doby ale fantasticky nevypadá, když se jede déle než jeden den.
3: No, je to otázka. Já opravdu nevím, neumím si představit ten scénář, takhle dlouho trénovat a pak to zkusit rovnou až na té Tour de France. Překvapilo mě fakt, že nejde ani tu časovku na tom národním šampionátu. Já bych ji bral minimálně jako rozjetí na tu týmovou časovku v Barceloně. Vůbec netuším. Fakt se nechám překvapit, protože ani tomu jako moc nerozumím. Samozřejmě, že chápu, že prostě někomu vyhovuje trénovat. Remco Evenepoel je dříč, neskutečný dříč v tréninku, ten je schopný se vygumovat v tom tréninku úplně stejně jako v závodě, takže nechce tam mít ten stres, nechce tam mít to loktování a možná se potřebuje na to těšit, protože i ten profesionální život je to prostě závodění, pokud chceme jako být nasazováni do všech závodů, tak je to od téměř ledna v Austrálii až do hlubokého října. A pořád ta cyklistika je tak vyhrocená, že v každém závodě furt jste na lokty s někým, pořád se někam cpete, pořád někdo se cpe vám před kolo. Jo, je to únavný. Jestli potřeboval nějaký mentální relax, jezdit si sám na tréninku za skútrem, za motorkou, připravovat se a pak teda natěšený přijít na tu Tour de France, tak to může fungovat. Ale fakt se nechám překvapit.
2: No mají tam Floriana Lipovice, tak mě to zajímá, protože ten dojel loni třetí, Remco předloni třetí, tak jak to budou pánové kombinovat tohle? No? Možná uvidíme už v té 6. etapě.
3: Aby těch kohoutů zase v té boře nebylo moc, no.
0: A nebo Remco po úvodní časovce řekne, hele, koukej. A nadiktuje tu situaci. Ne, jako téma Remco Evenepoel vlastně nedokážu vůbec nic říct, protože nedokážu vůbec na té škále tipnout, jestli to bude boj o třetí místo, kde by tak nějak teoreticky to mohlo vypadat, anebo jestli vlastně tam vůbec vydrží do konce a neskončí jak minule.
2: A první a druhé místo jsou jasné, nebo si myslíme, že nejsou jasné?
0: Já si myslím, že jsou jasné, protože Jonas Vingegaard to podle mě dokáže a bude druhý jasně, ale to, jakým způsobem to jako utichlo, relativně utichlo okolo Paula Sexase v posledních týdnech, tak je spíše dobré než špatné znamení.
2: Podle tebe?
0: Podle mě.
2: Protože spadl, no, tak se o něm... No.
0: Rozumím, ale je to taková situace, jakože když se o tom nemluví, tak Pavel Bittner také spadl a říká, že to vypadá poměrně dobře, snad opravdu ano.
3: No u toho Paula Sexase já fakt mám o něj strach, protože ten tlak na něj bude neskutečný, jo. Média, fanoušci, organizace Tour de France, tým v takhle jako útlým věku, takhle těžký závod. Jasně, postavil bych ho tam, ale řekl bych mu, hele, očuchej si to, máš 2-3 Tour de France na to si to oskoušet, úplně bez tlaku, klidně si zkus vyhrát nějakou horskou etapu, sleduj, co dělají, jak se chová tady Pogačar celou dobu, co dělá po závodě, co dělá před závodem, sleduj ty největší lídry té generace a uč se a pak jednou třeba tu Tour de France vyhraješ. Tady Pogačar tady nebude jezdit do smrti a ty máš za 3-4 roky šanci se na té Tour de France ukázat. Ale pokud se tam zjeví on s touhletou aurou kolem něj a bude v pořádku a bude moc jet naplno, tak ty lidi ho zničí a bojím se toho.
2: Myslíš teď ten tlak veřejnosti?
3: Takhle jako dopad Romain Bardet, takhle jako dopad Thibaut Pinot. Úplně stejně. Tady v té Francii je to hrozně specifický. Ten závod má obrovskou sílu a tím, že ho ty Francouzi nejsou schopní strašně dlouho vyhrát, tak ten tlak se zvyšuje a každý talent, každá nová tvář v té cyklistice, o které se začne mluvit a Paul Sexas v této roli je naprosto právem. To, co předváděl, nevím, co to bylo, Dauphiné?
2: Ne, myslíš předtím ještě?
3: Předtím, jak byl s Tadejem Pogačarem? Ne, s Pogačarem byl někde...
2: Na Strade, s ním jel, pak s ním jel na tom, no, nevím.
0: Jak je tam jeden kopec v Belgii 40 km před cílem.
2: Lutych.
3: Na Lutychu. Jo, prostě byl tam s ním on, jediný, ano. Jo.
2: A na Redutě.
3: Tohle toho do té role pasuje právem, ale já být jeho manažer, já ho šetřím a postupně. Samozřejmě doba je jiná, dneska ty závodníci jsou už v 21 schopní trénovat jako 30-letý borec, jo. Ale pořád bych byl opatrný, bojím se, že pokud on bude chtít závodit, tak ten tlak na něj bude strašně velký. Talent má neskutečný, může být klidně na třetím místě, ale bojím se, aby ho to nezničilo.
2: Já vím, že už jsme tady o něm mluvili, on totiž, když jsme říkali, že Lidl má hodně peněz a velké ambice, tak Decathlon vlastně platí to tež. Mm-hmm. Tam opravdu do budoucna chtějí uspět na Tour de France. Teď to vypadá, že mají velmi mladého závodníka, který třeba za pár let by to tam třeba mohlo klapnout.
3: Myslíš,
2: myslím Sexase.
3: Já myslím metodě Jilka.
2: Myslím metodě Jilka, ano. Toho bych ještě nechal. Ten má stejného sponzora. Tak já opravdu si myslím, že i to, co jsme slyšeli od Paula Sexase, že prostě oni jako začnou a pojede se jako na to celkové pořadí a vůbec se jako, oni se nebudou jako tvářit, že si dávají jakoukoliv úlevu, možná se pojede třeba, nevím, top 5 a bílý dres, jo, prostě ta, jako, že ten plán A podle mě bude vypsaný úplně nesmyslně. A já si myslím, že uvidí, no, uvidí se už v té šesté etapě, o které tady mluvil Martin, kdy to je docela těžká pyrenejská a třeba Paul Sexase z toho vypadne a třeba později vyhraje etapu a bude to fantastické, třeba z toho nevypadne, dojede třetí nebo pátý a bude to taky fantastické.
3: No ale zase já se bojím, že když on bude chtít jako ušet na celkový pořadí a pak z toho jednou vypadne a začne jezdit na etapy,
2: no, to ne, já si myslel,
3: tak z něj bude další typ
2: opinu. Rozumím. A to už je pak k ničemu.
3: A to nechceme.
2: To je ta stálá debata mezi tím, že když už jsi sedmý, tak tě nikdo pak nenechá dojet do úniku, nebo ani když jsi dvanáctý, že jo. To je prostě úplný nesmysl, no. A taky ten tým asi není prostě tak silný, jako přece jenom ty nejsilnější, co? Decathlon tam prostě zatím jako nedospěl.
3: Já bych tam toho metodě poslal. Metodě...
0: Líbilo se mi, že před pár dny vlastně říkal Leopold Koenig to samé, co ty, Jirko, že Francouzi mají jeden obrovský talent, a sice mít nadějného závodníka a hnedka ho zničit, jak to jde.
3: Jako fyzicky, psychicky, úplně prostě ho zdeptat tou ambicí, aby prostě ty seš náš teďko, který nás spasíš, jo. Ani Ježíš Kristus nevydržel díl než 33 let, jo.
2: A o tom belgickém tisku se to říká taky, no. Jako já si myslím, že Wout van Aert a Remco Evenepoel si tam taky užijí. Prostě jsou to ty země, ve kterých cyklistika přeci jenom pozice toho sportu, prostě i v těch veškerých sportovních novinách a nebo všude jinde je prostě mnohem výš než u nás. No, je třeba hnedka jako na druhém místě a ten tlak tím pádem na prostě jezdce, kteří jsou schopní vyhrávat na tom celosvětovém měřítku, tak je prostě úplně neuvěřitelný pro nás.
0: I proto v současnosti si myslím, že pravda pád, ale že když to není 3 týdny dopředu před Tour de France každý den novinku o Sexasovi a kam dneska jel
2: na
0: a co všechno jedl, přesně tak, a jakým způsobem to bere jeho pes, tetička, strýček, babička, děda, tak že to je vlastně jako pro něj příjemná situace relativně v rámci možností toho, v čem je. No.
3: A to je přesně to, hledat na všem zlým něco dobrýho. I takovýhle pád vlastně mu může dát tu svobodu toho nadechnout se naposled před tou Tour de France a pak teda, pokud bude v pořádku zdravotně, což já nevím, jak na tom je, tak pak ho tam teda do té arény vypustit a dej se vůle boží, no.
2: Už jsme říkali, že nepojede Wout van Aert, nepojede Oscar Honley, který loni byl čtvrtý, to je zatím to, co víme, takhle týden předtím, než to všechno vypukne, tam taky vlastně on skončil někde na nějakém stromě, málem to prý dopadlo mnohem hůř. Tenhle hodně nebezpečný pád skotského závodníka, tak Jirko, chceme ještě přejít třeba na sprintery, nebo chceš natypovat pódium, nebo co myslíš, co by tě zajímalo takhle na závěr, na co ty se těšíš, nebo nevím, jestli jsi projížděl vlastně to, co tě čeká, protože ty tam budeš celý měsíc. Je třeba nějaká část Francie, kam se těšíš, nebo nějaká etapa, která by tě lákala?
3: Já to miluju celý. Hmm. Já fakt jako tím, že je to tak prostě specifický v tom, že máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie, které jsou třeba takový ty transitní etapy, ty rovinatý, vyloženě sporterská etapa, někde napadá mě Toulouse, Marseille, tam někde horko, nudný roviny, tak i tohle to je součástí Tour de France. I tohle to je krásný a já si užívám i tyhle ty etapy, protože tam v každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk. Mě vždycky večer bolej uši, když vylezu z toho auta, na ty klaxony typický s tou melodií, že jo, na takovou tu uvolněnou atmosféru před startem v té startovní vesničce, kde se potkávám s těma borcema z minulosti, typujeme, co se ten den stane. Večer zase u večeře to všechno probíráme. Mám možnost prostě o tom mluvit s těma nejlepšíma závodníkama minulosti a je to hrozně hezký.
0: Vy, co jste se teďko vyděsili, nebojte, o kilometry Jiřího Ježka nepřijdete i během Tour de France, protože Jiří Ježek pravidelně každý pátek po 10. hodině tady na Radiožurnálu Sport se s námi spojí.
3: Už jsem si to vyboxoval, tu hodinku, aby to nebylo tak, že mě zaskočíte někde ve sjezdu z Tourmaletu nebo z něčeho, jako loni. I to jsme zvládli, i když jako s nějakými technickými problémy, tak tentokrát jsme se dohodli, že ten pátek já budu vyrážet třeba do té etapy až později a nějakým způsobem, nebo si někde zastavím nějaký příjemný restauraci a odvysílám to od tamtať.
2: A budeš tam teda celou dobu a třeba fanoušci, když se pojedou podívat čeští, tak tě tam někde můžou vidět?
3: Určitě, budu tam vlastně od středy, už den před slavnostním představováním týmu, který je ve čtvrtek v Barceloně, myslím, že druhého, tak ve středu už letím a v pátek, den mezi slavnostním představením a prvním startem, tam máme i takovou social ride s Chrisem Froomem, s Contadorem, se Štenkem Štybarem, tak to bude fajn.
2: Tak pokud tam budete, tak se můžete s těmito pány vidět. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc děkuju Martinu Charvátovi a Jiřímu Ježkovi. Pánové, díky moc.
3: Krásné dny.
4: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
1: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4

0: Je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vydešly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Martin Bender.
10: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1430. Do nedělního kola golfového turnaje Ladies European Tour v Berouně prošlo 5 Češek a zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Měřící stanice v pražském Klementýnu dnes zaznamenala svůj absolutní teplotní rekord. Bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementýnum je nejdéle fungující meteorologická stanice v Česku. Počasí sleduje od roku 1775. Dosavadní rekord tam byl z července 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů. Nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9 desetin. Je to nový absolutní rekord pro celé Česko. Nový absolutní teplotní rekord má i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo dnes v Evropě teploty nad 35 stupňů téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
11: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
10: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430, pohřešovaných jsou dál desítky tisíc lidí. Záchranáři místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí, další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN také 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo Česko. Součástí českého USAR týmu je 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kynologů. Mají sebou také 8 cvičených psů. Do Venezuely by měli dorazit před 1 hodinou ráno našeho času. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl, bylo mu 102 let, informoval o tom projekt Paměť národa. Víndl se během svého života zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomáhal politicky pronásledovaným lidem opustit Československo, říká mluvčí Paměti národa Alžběta Chrobáková.
12: Pomohl v období komunismu uprchnout za hranice stovkám lidí a kvůli tomu strávil v různých vězeních, včetně Jáchymovských dolů, více než 10 let. V osobních setkáních víme, že pan František byl čestný muž a měl své principy, za kterými se vždy stál.
3: Sport.
10: Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
13: Asi nebylo tak těžký udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
10: Do finálového nedělního kola postoupili z českých hráček ještě Tereza Zapletal, Koželuhová, Lucie Váchová, Sára Kousková a Patricie Maková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Úplné uzavírky na Pražském okruhu a nehoda u Benátek nad Jízerou. Na Pražském okruhu bude v noci několikrát zavřený Chlupický tunel. Údržba zhruba 8krát zavře úsek mezi kilometry 7 až 9, jak k D1, tak na Ruzini. Uzavírky mají trvat 15 minut. Ta první skončila zhruba před půl hodinou a trvala 10 minut. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova se zásjezdem na Lípník objíždí odstavené osobní auto. Stojí na kilometru 287 na krajnici. Místo je dobře označené šipkou a kužely. Na silnici 36 na výjezdu z Holic do Borohrádku havarovala dvě osobní auta. Čekejte, omezený průjezd, policie hlásí záchranné práce. Podobně na Mladoboleslavsku silnici 610 z Benátek nad Jízerou do Brodců narazila motorka do stromu. Nehoda je u Ovčína a na místo jedou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
15: Dál posloucháte Radiožurnál Sport, přeji vám dobrý večer.
3: Radiožurnál Sport
2: a Karel Schamberger.
15: Čekají nás poslední zápasy základních skupin fotbalového mistrovství světa. Už za hodinu začnou duely Chorvatsko-Ghana a Panama-Anglie. Od půl druhé pak Demokratická republika Kongo, Uzbekistán a Kolumbie-Portugalsko. Posledními skupinovými zápasy budou od 4 hodin Alžírsko-Rakousko a Jordánsko-Argentina. Na Radiožurnálu Sport o nich uslyšíte, tak vám přeji hezký poslech.

0: Golfový turnaj Tipsport Czech Ladies Open má v nedávné minulosti jednu českou vítězku. V roce 2022 ho senzačně, co by amatérka, vyhrála Jana Melichová. V letošní sezóně se jí na okruhu Ladies European Tour moc nedařilo, ale právě turnaj v Berouně vzala jako příležitost se vrátit zpátky na vrchol a do nedělního finálového kola půjde jako nejlepší z Češek. Po druhém kole ve velkém vedru s ním mluvil reportér Krištof Kousal.
1: Jana Melichová ve druhém kole -4, celkově -9, tak těžké bylo udržet nervy, udržet koncentraci v tom sobotním kole?
2: No, asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii a tu koncentraci, to soustředění, protože dneska to bylo hrozně náročné kolo, musím říct. Včera jsme se podle mě všechny trošičku vyčerpali tím včerejším kole, protože to bylo taky hodně náročné a je to takhle každý den v kuse, tak to bylo fakt těžké.
1: A bylo to tou teplotou?
2: No jasný, bylo to tou teplotou ráno, bylo ještě hrozně vlhko, takže vlastně jsme se potili už od rána a měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku, protože jsem tam zase chytla tu energii a tu koncentraci, protože se mi to tak jako, začalo mi to jako mezi prsty trošičku jako utíkat, proplouvat. Nevím, jak se to říká.
1: Každopádně ale ta vidina toho, že oproti odpolednímu pátečnímu kolu to dopolední sobotní bude trošku příznivější, tak to tak nakonec nebylo.
2: Ono by za normálních podmínek bylo, ale tím, že opravdu celý týden už od pondělí je takovýhle jako horko, tak fakt ta energie ubývá prostě každým dnem, takže zmanageovat tu energii je hrozně těžký, i když ano, ráno se hraje lépe, tak furt ta energie z těch předchozích dnů tam už jako ubývala, takže v tomhle tom to bylo jako těžký, no. A já jsem ještě nechytla moc dobrý tempo na greenech na začátku, ani jsem neměla moc dobrý tempo ve švihu, takže to bylo hrozně náročný, protože mi přišlo, že se musím jakoby extrémně soustředit, aby se mi jako povedla rána, což vyčerpává ještě mnohem víc. Když jako člověk hraje jakoby s nějakou lehkostí a jde mu to, tak samozřejmě spotřebuje méně energie, protože to jde tak jako samo. Ale já jsem se dneska fakt musela hrozně moc soustředit na to, abych to nějak udržela v nějaký normě, no.
1: To, že ta úroveň energie klesá, to není asi úplně dobrá výhledítka ani na zítřek, vzhledem k tomu, že za prvé má být teplej a za druhé vy tu koncentraci budete potřebovat, protože z téhle pozice můžete útočit hodně vysoko.
2: Je to tak, no, jako co teď asi bude důležitý odpoledne si dát jako pohodičku, furt dodávat ty elektrolyty, nějak se jako hydratovat, zavodnit se a odpočinout si, i když já bych chtěla ještě si dát úplně kratičkej trénink jenom na to, aby chytla to tempo, to je jediný, ale prostě to vzít nějak s rozumem, no, a doufat v to nejlepší.
1: Směje se Jana Melichová, nejlepší z Češek před finálovým kolem turnaje Tipsport Czech Ladies Open z Berouna, Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Ghanští fotbalisté promarnili v utkání s Anglií první šanci zajistit si postup do play-off mistrovství světa, protože remizovali 0-0. Předtím ale porazili Chorvatsko 4-2 a tak na něj mají na druhém místě skupiny L jednobodový náskok. Právě na Ghanu se teď podíváme trochu podrobněji v naší encyklopedii radiožurnálu Sport. Dva měsíce před startem světového šampionátu byly černé hvězdy, jak se fotbalistům Ghany přezdívá, bez trenéra. Po čtvrté porážce v řadě, tentokrát v přípravě na turnaj v Zámoří s Němci 1-2, byl odvolán kouč Otto Addo. A místo 50-letého německého rodáka jmenovalo po 14 dnech vedení svazu zkušeného portugalského kouče, který působil třeba v Realu Madrid. Na reprezentační úrovni vedl 73-letý trenér Portugalsko, Irán nebo Omán. Víte, kdo velí realizačnímu týmu Ghany na turnaji v Severní Americe?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Carlos Queiroz, který už je na pátém mistrovství světa. Mezi jeho současné svěřence patří také plzeňský princ Addo. Naopak se musí vypořádat s absencí jedné z hlavních hvězd, zraněným útočníkem Tottenhamu Mohamedem Kudusem, někdejším spoluhráčem Tomáše Součka a Vladimíra Coufala z West Hamu. Aby toho nebylo málo, na úvodní utkání do Kanady nedostal víza ghanský záložník Villarealu Thomas Partey, který minule už v základní sestavě nechyběl, a večer proti bronzovému týmu z posledního šampionátu Chorvatsku si to bude moct zopakovat a přispět k postupu do play-off. Třeba i z prvního místa tabulky, pokud Ghana zvítězí a Anglie zaváhá proti Panamě. Jen dodám, že tyto zápasy, tedy Ghana, Chorvatsko a Anglie, Panama, začnou už zhruba za 40 minut a právě Thomas Partey nechybí v sestavě Ghany.

22 hodin, 22 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, dobrý večer. Tenistka Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v německém Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem tak slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová v finále za stavou 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím utkání vzdala. Podobně jako Karolína Muchová dorazí do Wimbledonu, povzbuzená titulem také Američanka Madison Keysová. Turnaj na trávě v Eastbourne ovládla již po třetí, tentokrát po výhře ve finále nad německou tenistkou Mariovou 7-5 a 6-4. I nadále posloucháte Radiožurnál Sport, teď už Haraskal Flec.

0: vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání.

0: proti Belgii, měl jsem husí kůži, že hrála hymna.
1: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Už za půl hodiny začne na fotbalovém mistrovství světa poslední hrací den základních skupin, konkrétně to budou duely Panama Anglie a Ghana Chorvatsko. Následně v půl druhé našeho času odstartují zápasy Kolumbie Portugalsko a Demokratická republika Kongo Uzbekistán. Ve 4 ráno pak Jordánsko Argentina a Alžírsko Rakousko. Teď už máme pro vás nachystané aktuální zprávy.
4: 22 hodiny 30 minut. Právě má Marek Sedláček.
5: Česko zažilo rekordně horký den. V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů odpoledne 40,9 stupně Celsia. Tím o 5 desetin stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a po Ohří. Rekord pro 27. červen zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. A rekordní horka poškozují německé dálnice. Beton se kvůli teplotám dosahujícím 40 stupňů Celsia roztahuje a praská. Podle automobilového klubu ADAC už jsou kvůli současné vlně veder poškozené úseky na 11 dálnicích. Komplikace kvůli horku hlásí taky německé železniční společnosti. Deutsche Bahn vyzvali, aby lidé o víkendu vlaky necestovali, pokud to není nezbytně nutné. V nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko se železniční doprava odpoledne na 6 hodin úplně zastavila. Další plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl projektil neznámého původu, informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podle ní střela poškodila lodní můstek, posádka tankeru je ale v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo. A pražská městská hromadná doprava přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy ode dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší zhruba o minutu. Do běžného režimu se MHD v metropoli vrátí 29. srpna.
6: Sport.
5: Plavec Jan Čejka zaplaval na republikovém šampionátu v Praze český rekord na trati 200 metrů polohově. Časem 2 minuty a 12 setin sekundy vylepšil v bazénu v Podolí o 14 setin maximum Miroslava Knedly z roku 2023.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D49 a další na silnici 36 na Pardubicku. Na dálnici D49 z Hulína do Frýštáku srazilo auto zvěř. Nehoda je zhruba na 15. kilometru. Je to střed osobního auta s lesní zvěří. Čekejte omezený průjezd. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici stojí osobní auto. 21. kilometr, je to mimo kamery, zřejmě mě blokuje jen krajnici. Na pražském okruhu skončily ty noční uzavírky Cholupického tunelu mezi kilometry 7 až 9. Mělo jich být několik, nakonec byla jen jedna. Na silnici 36 na výjezdu z Holic do Bodohrádku havarovala dvě osobní auta. Z místa policie hlásila záchranné práce. Čekejte omezení. A na Mladoboleslavsku silnici 610 z Benátek nad Jizerou do Brodců zasahují u nehody záchranáři. Poblíž Ovčína narazila motorka do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit taky přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, na horách většinou kolem 32. Tolik zprávy.
6: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Tenistka Markéta Vondroušová zvažuje kvůli čtyřletému trestu zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu odvolání k nejvyšší sportovní arbitráži v Lausanne. Také o tom mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport její právník Jan Exner. Povídali si s ním reportér Petr Kadeřábek s moderátorem Vojtěchem Šafářem a my vám teď nabízíme reprízu.
1: 4 roky bez profesionálního tenisu. To je trest, který v pondělí dostala Markéta Vondroušová od nezávislého tribunálu za to, že loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. S námi ve studiu přímo na Vinohradech je teď i právní zástupce české wimbledonské šampionky, specialista na sportovní právo Jan Exner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Spovídat ho budeme společně s kolegou Petrem Kadeřábkem.
3: Dobré dopoledne.
1: Možná se nabízí úplně základní otázka. Markéta Vondroušová odmítla odevzdat vzorek v loni v prosinci. Kde se to stalo, jak tomu došlo, proč?
2: K té dopingové kontrole došlo 3. prosince loňského roku u ní doma v Karlíně v zimě pozdě večer.
3: Když se doptám vlastně na to, co tam probíhalo, tak vlastně nejvíc, co se řeší, tak je postup té komisařky. Jak to vlastně mělo proběhnout a jak to proběhlo?
2: Mělo to proběhnout tak, že dopingová komisařka se představí, ukáže sportovci svoji legitimaci, ukáže oprávnění k té dopingové kontrole a zároveň si ověří, že skutečně testuje Markétu Vondroušovou. Bohužel nic z toho se nestalo, jak nám sama dopingová komisařka přiznala na hearingu v Londýně, ale přesto to tomu nezávislému tribunálu nestačilo na to, aby vynesl nějaký mírnější verdikt.
1: Ten verdikt padl v pondělí, my už jsme společně mluvili, vy jste pro nás v to pondělí řekl, že čekáte na odůvodnění toho výroku, tak už ho znáte, jaký byl?
2: Ještě ho neznáme, tomu Sports Resolutions nebo tomu nezávislému tribunálu to většinou trvá tak zhruba měsíc, než nám dá ty kompletní důvody. Takže na to si počkáme a potom vyhodnotíme, jestli se proti tomu odvolat nebo ne.
3: 4letý trest je vlastně ta nejvyšší hranice, když to tak řeknu. Proč si myslíte, že takhle ten nezávislý tribunál rozhodl při tom všem, co jste slyšel u toho soudu, to znamená výpověď i té komisařky, která přiznala, že nepředložila doklady o tom, jaký má být dalý podepsat formulář, který je z roku 2009 už dávno neplatný. I přes tyhle ty všechny niance, které zazněly u toho rozhodčího soudu, tak proč si myslíte, že ten, i když neznáte zatím tu důvodovou zprávu, ten trest byl takhle vysoký?
2: Já si myslím, že ta ITIA, ta tenisová organizace, navrhovala 4 roky a ten nezávislý tribunál vlastně potvrdil 4 roky proto, že se rozhodli chránit systém, místo aby zohlednili naprosto specifické okolnosti tohoto konkrétního případu, přestože ta pravidla umožňují ty okolnosti zhodnotit, ale podle toho, jak to dopadlo, to já chápu tak, že ten tribunál neuznal ty naše argumenty, že pochybení komisařky bylo natolik závažné, aby ta dopingová kontrola, ta notifikace byla prohlášená za neplatnou, to je jedna věc. A druhá, že žádným způsobem neuznal ty důvody toho duševního zdraví, ty problémy, které opravdu Markéta v té chvíli prožívala, protože žádný jiný závěr, než vyloženě to, že úmyslně odmítnete dopingovou kontrolu, nemůže vést k trestu 4 roky.
1: V podstatě se teď k Markétě Vondroušové přistupovalo během toho tribunálu, jako kdyby měla pozitivní dopingový test, což se ale vlastně nestalo. Ale ten trest vlastně na základě toho, známe i jiné případy, které byly skutečně pozitivní, a kde zdaleka tak vysoké tresty nepadaly. A jako laik bych se určitě ptal, jak je možné, že tak velká jména jako Švinteková nebo Sinner vyváznou s měsíčními tresty, zatímco Markéta Vondroušová schytá takhle vysokou palbu.
2: Ono se ty případy nedají úplně srovnávat, ale princip je takový, že trest za odmítnutí dopingové kontroly je stejně přísný, jako kdybyste úmyslně dopoval, jako kdybyste si vzal EPO nebo steroidy. Proto, aby se vlastně sportovcům nikdy nevyplatilo odmítnout dopingovou kontrolu, protože paradoxně, když máte pozitivní test, tak máte více možností dosáhnout nějakého snížení toho trestu. Argumentovat jako Sinner nebo Švionteková kontaminací a tak dále. A samozřejmě žádnou z těchto možností nemáte, pokud se řeší jenom to, jestli jste odmítli nebo neodmítli odevzdat ten vzorek.
3: No, teď mě tady napadá zpětně, když komunikujete s Markétou Vondroušovou, nepřiznává si sama pro sebe, že měla udělat něco jinak, že já nevím, třeba měla opravdu ten vzorek odevzdat, zavolat policii, nevím, prostě něco, jestli si něco takového vyčítá, že ten inkriminovaný den neudělala tak, jak by si asi teď představovala.
2: To jsou samozřejmě věci, které jí vyčítala ta ITIA, že pokud měla legitimní obavy o svoji bezpečnost, pokud měla strach a pokud ten dopingový protokol neprobíhal tak, jak měl, tak měla podstoupit dopingovou kontrolu, odevzdat vzorek a odevzdat ho pod protestem. Napsat do zápisu o dopingové kontrole, jak to skutečně bylo, ale já si myslím zpětně za to, že Markéta žádnou chybu neudělala, protože ten průběh té dopingové kontroly a ty chyby ze strany dopingové komisařky byly opravdu zásadní a upřímně já se vůbec nedivím, že když prožíváte něco takového, co prožívala Markéta, že ten vzorek neodevzdáte.
1: To říká advokát Markéty Vondroušové Jan Exner o tom, co s tím trestem může samotná česká tenistka dělat, anebo co vlastně v budoucnosti může a nemůže. O tom si budeme dál povídat na Radiožurnálu Sportu za chvíli.

0: Ve studiu Radiožurnálu Sport společně s Petrem Kadeřábkem zpovídáme Jana Exnera, tedy právního zástupce tenistky Markéty Vondroušové a specialistu na sportovní právo Jana Exnera. Ještě jednou vás zdravím. Markéta Vondroušová dostala od nezávislého tribunálu za neodevzdání dopingového vzorku trest 4 roky. Mimořádně vysoký, skoro v jejím věku likvidační trest. Dá se s tím ještě něco dělat? Dá se ten trest snížit?
1: Dá, a tou možností je odvolání k rozhodčímu soudu pro sport, takzvanému KASu, který sídlí v Lausanne a který funguje jako nejvyšší světový sportovní soud.
2: Už je Markéta Vondroušová rozhodnuta, že vás požádá o to, abyste ji právě zastupoval u KASu, protože tohle to je asi teď těžení pro následující dny.
1: To je spíš otázka na Markétu a já ji určitě doporučím, a už jsme spolu o tom mluvili, aby se odvolala. Protože, jak jsem říkal, je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
2: Vy si v tom trošku vlastně protiřečíte s dalším právníkem Janem Šťovíčkem, který říkal, že vlastně jako nevidí moc šanci, jak byste u KASu uspěli. Máte nějaké precedenci pro ten případ Markéty Vondroušové, že by KAS ho mohl na tenhle ten případ implementovat, nebo by to byl vlastně precedens pro další vývoj v tenisových kauzách nebo i v jiných sportovních kauzách, protože tohle se nemusí stát jen tenistkám.
1: Případ Markéty Vondroušové už je teď sám o sobě precedens, a pokud o něm bude ten KAS rozhodovat, tak to svým způsobem precedens bude, protože tak specifické okolnosti, které se staly v tomhletom případě, tak v judikatuře KASu nejsou. Zároveň tam jsou ale případy, kdy sportovci údajně odmítli odevzdat vzorek, nepodstoupili dopingovou kontrolu z velmi podobných důvodů, které se týkaly jejich duševního zdraví, které se týkaly různých poruch nebo problémů, kterými si procházeli, které se týkaly jejich legitimních obav o bezpečnost. Takže si myslíme, že jsou judikáty, na kterých se dá ta obhajoba stavět, a že ta reálná šance na minimálně snížení toho trestu existuje.
2: My se tady pořád točíme vlastně kolem toho duševního zdraví. Připomeňme, že vlastně v době dopingové kontroly, bylo to v noci, bylo to v bytě, Markéta Vondroušová byla sama doma se psem. Kdyby řekla, že to není ona do toho mluvítka, tak by jsme tady asi teď neseděli.
1: Neseděli. Ten systém je nastavený tak, že pokud k vám přijde dopingový komisař mimo to hodinové okno a neidentifikuje vás, nezastihne vás doma, vy prostě jako neodpovíte na ten interkom nebo nevezmete ten telefon, tak se nestane vůbec nic. Nemáte ani černý puntík, nic.
0: Bylo to nakonec tedy považováno jako vlastně přiznaný pozitivní test, ale určitě Markéta Vondroušová od té doby také měla nějaké testy, které byly negativní. Kolik jich bylo, kdy přišly?
1: Jasně, několik. Hned o 4 dny později, 7. prosince, přišla dopingová kontrola, která proběhla tak, jak měla. To znamená, dopingová komisařka se identifikovala, dopingová komisařka ukázala pověření, dopingová komisařka si vyžádala od Markéty její identifikaci, takže bylo všechno splněno a ta dopingová kontrola proběhla standardně. A i potom v průběhu toho řízení byla Markéta několikrát testována, protože to, že je proti vám vedeno vyšetřování, samozřejmě jako neznamená, že už nemáte ty antidopingové povinnosti, stále jste aktivní sportovec a můžete být testováni.
2: Může to být použito potom pro KAS právě tyhle ty negativní vzorky, nebo na ně vlastně ani nebude přihlíženo, protože zkrátka dobře k tomu inkriminovanému datumu té prohlídky ten test tam není.
1: Není to hlavní argument, nebo ten nejdůležitější argument, ale myslíme si, že by k tomu určitě mělo být přihlíženo, protože je to z našeho pohledu minimálně důkaz o tom, že Markéta toho 3. prosince nechtěla úmyslně podvádět, nechtěla nic zakrývat, protože pokud přijde dopingová kontrola o pár dní později a Markéta je opakovaně testována negativně, tak to z našeho pohledu svědčí o tom, že ona ani toho 3. prosince neměla co skrývat.
2: Jsou nějaké lhůty pro to podání ke KASu? Teď budete čekat ještě, já nevím, 3 týdny na vlastně odůvodnění té zprávy toho trestu a potom, jak to bude vypadat?
1: Přesně tak. V okamžiku, kdy nám přijde odůvodnění toho rozhodnutí, což nevíme přesně, kdy bude, ale musíme to být připraveni, tak v té chvíli nám začíná běžet lhůta 21 dní, do které my musíme případně podat odvolání k tomu KASu.
0: Pojďme si to shrnout aktuálně. Má teď Markéta Vondroušová zastavenou činnost, to znamená, že nemůže hrát, nesmí někoho trénovat v pozici trenérky, nesmí se účastnit oficiálních akcí pod hlavičkou ATP, WTA nebo ITF. Platí to i pro grandslamové turnaje, týmové soutěže. Co vlastně může si třeba zatrénovat do některého z pražských klubů?
1: Markéta může teď hrát a přistupovat k tenisu stejně jako kdokoliv z nás, jakožto členka veřejnosti. Jo, ona nemůže na oficiální trénink, který by byl vedený trenérem v rámci nějakého klubu nebo v rámci svazu, ale může si jít samozřejmě jako normálně zapinkat, může si jít zapinkat i s někým.
2: Třeba se svým právníkem.
1: Třeba se svým právníkem, který ale moc tenis hrát neumí.
2: Když se podíváme na to, jestli se teď se čeká, jestli se Markéta Vondroušová opravdu rozhodne pro to bránit se u KASu. Jak to bude náročné na čas i na finance v případě, že by se odhodlala vlastně k tomu KASu se odvolat?
1: Velmi náročné. To si myslím, že je potřeba říct na rovinu a je to něco, o čem jsme s Markétou mluvili, je to něco, o čem Markéta přemýšlí, protože ta zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Může to být o něco rychlejší, může to být i o trochu víc, ale v průměru to trvá zhruba takhle dlouho. Jsou s tím samozřejmě spojené významné finanční náklady, nejenom na právní zastoupení, ale na celé to řízení před tím KASem, které je spoplatněné. Musíte znova pořídit znalecké posudky, musíte znova předvolat svědky, musíte znova komunikovat s tou protistranou i s tím rozhodčím tribunálem. Takže jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
2: Peníze se nevrátí, ale s čím byste vy šli k tomu KASu, tedy jaký by byl třeba váš návrh na trest, úplné zrušení?
1: Peníze se teoreticky vrátit můžou, protože vy máte právo žádat případně náhradu nákladů na právní zastoupení. Pokud by se ukázalo, že ITIA chtěla od začátku 4 roky exemplární trest a my jsme pak dosáhli úplného zproštění, tak je teda na snadě otázka, že Markéta vlastně musela vynaložit ty náklady na základě chyby, kterou udělal ITIA, ale to se posuzuje případ od případu, jo? Takže nemůže vám to nikdo dopředu slíbit. Musíte počítat s tím, že to bude zmařená investice.
2: A s čím byste tam šli tedy? Ohledně toho trestu, budete žádat úplné zproštění?
1: My bychom pravděpodobně, musíme se ještě poradit, ale pravděpodobně bychom navrhovali to samé, co jsme navrhovali v prvním stupni. To znamená, hlavní argument je úplné zproštění, protože podle nás ta notifikace nebyla řádná a to znamená, žádná dopingová kontrola neproběhla, tím pádem není za co trestat. Pokud byla řádná, tak ale Markéta měla ten oprávněný důvod to odmítnout, to jsou ty důvody toho mentálního zdraví. A až v případě, že by KAS neuznal tyhle ty naše hlavní důvody, tak bychom vlastně podobným způsobem argumentovali pro případné snížení toho trestu.
0: Ještě se na závěr musíme zeptat podle toho, co vidíme na Instagramu Markéty Vondroušové, tak ono aspoň podle svých vyjádření poslední měsíce na tom psychicky není úplně nejlépe, jak na vás působí v osobní rovině.
1: Za mě je Markéta úžasná osobnost. Já jsem ji předtím znal jenom jako hráčku, které jsem na olympiádě v Tokiu nesl tašku, když získala stříbrnou olympijskou medaili, ale během těch 7 měsíců si myslím, že jsem ji jak jako profesionálku, tak hlavně jako člověka poznal docela dost. Je to pro ní hrozně těžký, to si nikdo z nás nedokáže představit, protože jsme v té situaci nebyli, ale za mě to už jak se k tomu staví, jak o tom přemýšlí, jak o tom komunikuje, je známka toho, že je to fakt osobnost.
0: No, budeme jí rozhodně přát pevné nervy, ať už se v budoucnu ukáže cokoliv. Povídali jsme si o tom vysokém trestu pro Markétu Vondroušovou s právním zástupcem české wimbledonské šampionky a specialistou na sportovní právo s Janem Exnerem. Děkujeme mockrát.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, toto je 23 hodin aktuálně. Už za malou chvíli se vydáme na fotbalové zápasy mistrovství světa. Za malý moment začnou duely Anglie, Panama a Chorvatsko, Ghana a půjde o poslední duely v základních skupinách. Takže samozřejmě tyto zápasy budeme na Radiožurnálu Sport mapovat, a to hlavně duel Chorvatsko-Ghana v přímém přenosu s komentářem Jakuba Kanty, protože právě v tomto zápase půjde o postup do vyřazovací fáze, a to o přímý postup. A tak teď už můžeme zamířit právě do studia fotbalového mistrovství světa Radiožurnálu Sport. Duel Chorvatsko-Ghana a komentář Jakuba Kanty.
1: Vše pomalu, ale jistě vše připraveno k tomu, aby třetí kolo začalo také ve skupině L fotbalového světového šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Chorvatsko má body 3, a to za vítězství nad Panamou, ale prohrálo s Anglií, takže je až na třetím místě. To znamená, že by, pokud by nebodovalo, tak bude muset spoléhat na to, že by postoupilo ze třetích míst. No a to by bylo určitě pro třetí tým toho posledního mistrovství světa a druhý toho v roce 2018 určitě málo. Je rozehráno, Chorvaté ti budou muset určitě víc tvořit než jejich ghanští soupeři, protože ti se vůbec na tomto zámořském turnaji zatím prezentovali hlavně dobrou defenzivou. Na to vítězství 1-0 nad Panamou jim stačil jeden jediný gól, to bylo vlastně na úvod skupinové fáze. Ve druhém zápase pak uhráli remízu 0-0 s Anglií, ale po většinu utkání se bránili. Teď už ale pomalu, ale jistě končí první minuta, Chorvatsko-Ghana 0-0 a hráči Ghany, kteří nastoupili ve žlutých dresech, si zatím na míč nesáhli, protože rozehrávalo Chorvatsko a jeho fotbalisté, konkrétně teď kapitán Luka Modrič, drží míč na svých kopačkách, přihrávají si ponejvíc na obrané polovině. Teď možná přijde dlouhý pas směrem kupředu od Kovačiče, ale ne, byla to přihrávka na krátko na Modriče, teď už přenesení hry na levou stranu, na Perišiče. Ten ale na útočné polovině zastavil ten svůj pohyb směrem kupředu a přihrál zase stoperům, Pongračič, po něm Šutalo. Právě Šutalo teď zase vrací svému kolegovi ze stoperské dvojice Pongračičovi. Mezi tyhle dva fotbalisty teď už zběhl Luka Modrič, kapitán, veterán v chorvatském výběru, teď posílá prudkou kolmou přihrávku podél levé postraní čáry, na tu ale Perišič ani Baturina nedosáhli, a tak to bude autové vhazování pro Ghanu. A to na konci druhé minuty na pravé straně Senaj asi to nekomplikoval. Hodil to na nohu stoperovi Adjetejovi a teď o tom budeme informovat také na Radiožurnálu. Začala třetí minuta a Chorvatsko zatím aktivnější, Ghana se hlavně brání, každopádně stav je 0-0 a to také i v souběžně hraném duelu mezi Panamou a Anglií. Jakub Kanta, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, protože Ghana odkopává na chorvatskou polovinu, kam za míčem běžel kapitán a útočník Aju, který je jedním ze tří hrotových hráčů rozestavení 4-3-3, takové dnes ctí trenér Ghany Carlos Queiroz, který sleduje ale zatím za ty tři minuty, hlavně jak jeho svěřenci běhají bez míče. Teď Šutalo už udělal několik kroků za půlící čáru a z pravé strany hřiště přihrával k levé postraní čáře na svého spoluhráče Ivana Perišiče. Ten měl ale k míči daleko a taky tady na pravé straně z pohledu Ghaňanů a další autové vhazování. Po Adjeteim hraje Lukasen, který celkem v klidu si vyměnil balón s Partym. Do té kombinace se zapojil také Sibo, u levé postraní čáry Mensah, připravený na polovině Chorvatska, ale přihrává zpátky k půlící čáře na Lukasena. Tomas Partey si seběhl také jako Luka Modrič mezi stopery, takže teď možná slyšíte pod mým hlasem na konci čtvrté minuty za stavu 0-0 Pískot. Ghana stále kombinuje na vlastní obrané polovině, až teď Partey posílá dlouhý centrovaný baron směrem na bránu soupeře, ale až tak 5, možná 10 metrů za velkým vápnem, nebo spíš lépe řečeno před ním hlavičkoval sice Ayew, ale balón nevybojoval, tak nakonec to byl Sulemana, kdo v tom souboji fauloval jednoho z chorvatských fotbalistů. Luka Modrič už zase s míčem u kopačky štrikuje uprostřed hřiště na vlastní polovině, přihrává doprava na Šutala, ten ale napadaný Ayewem vrací na svého kolegu Pongračiče, ten přihrává Perišičovi a teď už kolmý balón na Sučiče, toho ale odzbrojil Adžetej a přihrál golmanovi Asaremu. Ten si vybírá Lukasena, který už je v pohybu vpřed, přihrává do pravé strany. Tam si naběhl Semenyo, jedna z hlavních hvězd ghanského výběru. Na konci páté minuty Ghaňané kombinují, teď už za půlící čárou na polovině Chorvatska přichází balon do levé strany na Sulemana, ten se snažil obejít Vlašiče, to se mu ale nepovedlo, ten ho o balon okradl a teď zpětná přihrávka, která zamířila od Stanišiče až na golmana Livakoviče, ten ale nerozehrál do levé strany vůbec dobře. Teď se ještě omlouvá svým spoluhráčům, protože Perišič, ten nemohl tenhle balón, pro který se vracel, v žádném případě stihnout. A tak jsou to Ghaňané, kteří můžou něco vymyslet, ale Chorvati je vytlačili až k půlící čáře. Tam s míčem hraje Partey, teď už přihrává na levou stranu, kde je připravený Lukasen, ten si narazil se Sibem. Ale dalšího volného spoluhráče před sebou neviděla, tak vrací na Partyho. Ten se zatahuje velmi často mezi stopery, vypomáhá s tou konstruktivní rozehrávkou a krajní beci tak nabíhají směrem kupředu. Teď ale tahle, řekněme, varianta vůbec nevyšla. Balon musel jít až k Asaremu, to je golman Ghany, který přihrává doleva na Mensaha, ten už teď u půlící čáry, ale vystoupili proti němu tři Chorvaté a tak nahrál zpátky na Partyho. Partey kombinuje s Adžetym, ten pár metrů od pravé postrany čáry vrací na osu hřiště na Partyho, ten zkouší uvolnit na pravém křídle Mensaha. Tenhle Ghaňan ale o balón rychle přišel a tak je tady kontr na druhou stranu. Sučič přihrával do pravého křídla na Vlašiče, ten byl ale v tu chvíli úplně někde jinde. Sučič se rozčiluje, že byl faulovaný rozhodčí Drew Fisher z Kanady, ale na konci sedmé minuty faul nepíská. Chorvatsko, Ghana stále 0-0 a bezbrankový je stav také v osmé minutě v souboji mezi Anglií a Panamou. To je ten druhý zápas třetího kola ve skupině L. Ghana teď už zase se snaží něco vymyslet v postupném útoku, přihrává si zatím kolem půlící čáry, hlavně u středového kruhu. Partey si vybírá vlevo rozběhnutého Lukasena, ten už za půlící čárou si vyměnil, ale jenom krátce, balón s Ovusem, ten mu vrátil a tak zase si vyměňují ty míče hlavně tři hráči na vlastní polovině. Až teď přišel takový drobný lob směrem dopředu a to na Ovusua, jenomže ten byl předskočený a tak velmi dobře zasáhl Baturina, kterého pak dobíhal ještě kapitán Ayew a fauloval. A tak rozehrávka rychle do levé strany Chorvatů. Perišič už centruje do vápna, tam ale vyskočil Asare. Asi tak metr od brankové čáry uprostřed hřiště stáhl ten letící balón z levačky Ivana Perišiče na svou hruď a rozehrál směrem na levého beka Mensaha. ten udělal tak 10 metrů směrem vpřed, pak nahrál mezi stopery Partymu. Ten hledá na pravé straně Senáju, ten ale s míčem zamířil do středového kruhu a přihrál Partymu, ten si narazil se Sibem. Teď to zkouší Lukasen dlouhým míčem oslovit Sulemana, ale ten balón byl hodně rychlý a dlouhý a tak Stanišić vhazuje, vybírá si kapitána Modriče, ten vrací zpátky na stopera Šutala a zastavil svůj pohyb, zatímco Šutalo doběhl až na úroveň právě Modriče a přihrál Kovačičovi, ten ale napadaný Ovusuem vrátil zase na stopery, konkrétně Šutala, po něm hraje na levé straně Pongračič, také Kovačič, no a už na útočné polovině, prakticky na levé lajně, přilepený Ivan Perišić, ale tam nebylo volno, Gaňané se velmi umně přesouvají bez balónu a tak to teď zkouší Chorvaté na konci 10. minuty za stavu 0-0 z pravé strany a přihrávkou po zemi do vápna, kterou neodvrátili Gaňané zrovna ideálně, ale Mensah nakonec se rozběhl, zbavil se v rychlostním souboji svého strážce a už je skoro půlící čáry, tam byl podle svého mínění faulovaný, podle toho, jak se na to tváří Drew Fisher, tedy sudí, tak rozhodně ne. Ale Gaňané se udrželi na balónu a tak zase Adjetey teď u půlící čáry hledá Ovusua, ten přihrává doleva na Mensaha. Na Mensaha ale vystartoval Vlašič a tak zase budou hrát tři jediní hráči Gany na obrané polovině, a to konkrétně Lukasen, mezi ním a Adjeteym je Party, no a tihle tři si stále vyměňují balón, zatímco Ante Budimir se, tak aby se neřeklo, pokouší napadat. Teď už se všichni Gaňané vysunuli na polovinu Chorvatska, ale přihrávka, spíš takový lob Mensaha šajtličkou na nabíhajícího Sulemana, nebyla přesná. Šutalo odvrátil hlavou, ale Gaňané sklidňují situaci a zase nechávají hrát ty tři velmi často zmiňované fotbalisty, konkrétně Adjeteyho, Lukasena a také Tomase Partyho, fotbalistu turínského Juventusu. Teď se do toho vložil u levé postrany čáry také Mensah, dlouhý nákop na Semenya, ale byl příliš dlouhý od Ivana od Mensaha. A tak ač se Semenyao snažil jak mohl, tak v polovině 12. minuty neměl šanci tenhle míč dostihnout ještě na hřišti a tak rozehrává gólman Chorvatska Livaković, po něm hraje Šutalo, Pongračič, ten vrací na svého stoperského kolegu, kterého má tak 5 metrů po své pravé ruce. Teď přichází zpětná přihrávka, po Pongračičovi už hraje u levé postraní čáry Ivan Perišić, u půlící čáry ale si rozmyslel to, že by kombinoval s někým před sebou a přihrává zase zpátky na stopery. Po Pongračičovi hraje Šutalo a teď na pravé straně také Stanišić. Pro přihrávku si zběhl Vlašič, ale dobře se s ním vysunul Mensah. A tak, aby Chorvati nepřišli o balón, tak ho zase vrací na stopery na chorvatskou polovinu. Pongračič teď celkem zajímavým balónem po zemi na takových 20 metrů oslovil Sučiče, který vrátil za vápno, stále Chorvati v celkem nebezpečných prostorech kombinují, teď přichází centr Sučiče, ale ten zblokoval Lukasen. A tak z toho bude na konci 13. minuty autové vhazování na pravé straně pro chorvatské fotbalisty, konkrétně Stanišiće. Ten od vrhového praporku stál tak 4-5 metrů, ale hodil balón až na Šutala, prakticky k půlící čáře. Teď mu přišel, nebo si pohybem řekl o přihrávku, právě zase Vlašič, přiběhl tam také Sučič. Na levé straně si říká míč od teď Modriče Kovačič, ale dostává ho zase Sučič. Na pravé straně operuje Vlašič, ale vrací je zpátky na Sučiče, ten přenáší hru na levou stranu. Tam se do kombinace zapojuje Pongračič, ale levačkou nakonec přihrává až na pravého beka Stanišiče. Po něm hraje 2 metry za půlící čárou na vlastní obrané polovině Šutalo. Teď už centr v podání Luky Modriče do levého křídla. Tam si nabíhá Baturina, centruje. Ale na vápně, tam kam mířil tím balónem, nebyl ani jeden z jeho spoluhráčů, i když teď se snaží o vusu a obrat o balón Luka Modrič ve spolupráci s Kovačičem, ale úspěšní na začátku 15. minuty nebyli. A tak Gaňané teď za stavu 0-0 to zkouší zase po pravé straně Senája, nalepený u pravé čáry. Na půlící čáře vrací zpátky na Adžetyho, po něm hraje uprostřed na ose hřiště Párty, vrací ale doprava na Adžetyho, ten centruje, tam si nabíhal Sulemána, ale výš vyskočil Šutalo, dlouhý nákop směřující na útočníka Budimira. Ten ale hlavičkový souboj s Lukasenem nevyhrál. Ale odražený míč sbírají středopolaři Chorvatska, Mateo Kovačič, teď u středového kruhu, na jeho levé straně přihrává za něj na stranu pravou na Šutala, ten stále postupuje vpřed a přihrává Klajně na Stanišiče, ten od pravé postraní čáry posílá dlouhý balon přes celou šířku hřiště, kam si nabíhal Baturina. Sice hlavičkou dosáhl na ten míč, který letěl hodně vysoko nad něj, ale tečoval ho jen za sebe. To znamená, že fotbalisté Gany se vrací na balón a už ho vyvážejí na prostředek vlastní obrané poloviny. Stará se o to Párty, přihrává doleva na Lukasena. U levé postraní čáry byl Mensah, ale z první vrátil na Lukasena, po něm si zahraje také Adžety. Párty se teď vysouvá směrem dopředu, takže jsou tam Gaňané jen ve dvou a už na útočné polovině. Mensah ale nepřihrál zrovna od levé lajny dobře, jeho úmysl vystihl Budimir, přihrává na levou stranu, Baturina přihrává do prostřed, střela, kterou vyslal Nikola Vlašič z hranice 16, trošku z pravé strany, když bylo to na středu hřiště, mířil po zemi k levé tyči a trefil právě brankovou konstrukci golmana Asareho. Udělal to velmi dobře. Hráč s číslem 13 na dresu mířil na zadní tyč, ale chybělo tak 10, možná 15 cm, protože ten míč se z pravačky stáčel doleva a odrazil se vlastně od té pravé tyče z pohledu Gaňanů ještě k pravé postraní čáře, takže byl spíš ven než dovnitř. No ale první velká šance v 17. minutě. A měl tu pěknou střelu na svědomí Vlašič. Takže o sobě dávají Chorvaté pořádně vědět, ale Gaňany to nikterak neznervoznělo, věří tomu, co hrají. A Jetty teď po zemi z vlastní obrané poloviny, i když tak metr za půlící čárou, vyslal nártem, prudkou, kolmou přihrávku, kterou velmi dobře zpracoval Sulemána a udržel. I když ho dotírali hned dva Chorvati, ale musel ten míč nakonec přece jenom vrátit zpátky. A protože přihrávka Adžetyho na Lukasena mířila za druhého jmenovaného, tak se vytlačili Gaňané až na obranou polovinu. Párty ale už zase směřuje tuhle asistenci na svého spoluhráče uprostřed poloviny Chorvatska. Je to Sibo, kdo přihrává doleva na Sulemánu. Ten ale si vybírá u půlící čáry stojícího Adžetyho. Ten přihrává doleva na Lukasena. Teď už zase přihrávka mnohem víc dopředu, do hlouby útočné poloviny, kam si pro ten balón zbíhal Sulemána ze středu hřiště směrem na levé křídlo. Ale nakonec to bude autové vhazování pro Chorvaty, protože zřejmě od Sulemány putoval ten balón za levou postraní čáru. a tak vhazuje pravý bek Chorvatska Stanišić, vybírá si Sučiće, ten svojí pravačkou se opírá vzduchem, se opírá do toho míče, který letí vzduchem na levou stranu, teď už ale zase po zemi putuje na stranu pravou, a to přes Pongračiće, Šutala až k Sučićovi, ten ale vrací na Kovačiće, přenešení těžiště hry z prostředka doleva na Perišiće, o které se stará právě Mateo Kovačić, jenomže Perišić mu vrací do středového kruhu. O míč si říká na pravé straně, už na polovině Gany Šutalo, přihrává k pravé lajně na Vlašiće. Ten ale z první vrací zpátky zase na svého stopera Šutala, který kombinuje s Pongračićem a také Kovačićem. Teď už na vlastní obrané polovině. Přenesení hry doprava, o které se stará svojí levačkou Pongračić. Po Vlašićovi si ten míč snažil pokrýt Sučić a dal si tam své tělo tak dobře, že Sibo ho fauloval, i když zas tak hrozné to nebylo, jak se zdá z opakovaných záběrů, protože sice měl na jeho zádech ruku, ale ne, že by ho ani držel za dres. Nikola Vlašić se teď v opakovaném záběru drží za hlavu, protože moc dobře ví, že v 17. minutě, tedy 3 minuty zpátky, měl zatím největší příležitost dosavadního průběhu a vítězství. To je to, co Chorvatsko z tohohle zápasu určitě chce a potřebuje. 21. minuta je v polovině, stav Chorvatsko-Gana 0-0. Standardní situace z pravé strany, dobrých 30 metrů od brány. Pravačkou Modrić posílá na penaltu, tam se vyšplhal nejvýš. Kdo to byl? Stoper Pongračić, který po výskoku hlavou udeřil ten míč, ale nad břevno Asareho brány. Moc hezký oblouček od Modriče na Pongračiće, který ale ten balón poslal hlavou tak metr nad břevno. Dlouhý nákop Gany končí v moci Chorvatů, kteří teď rychle přechází na polovinu Gany, a to zásluhou Vlašiće, který je ale dobře vytlačený Sibem, a tak přichází zpětná přihrávka na beka Stanišiće, po něm hraje stoper Šutalo, jeho kolega Pongračić na levé straně, Modrić si říká o balón a dostává ho, přihrává k levé postranní čáře, tak 3 metry za půlící čáru na Perišiće, ten mu vrátil, teď se do kombinace zapojil také Baturina, který si narazil s Modričem, který pokračoval směrem po levé straně vpřed a byl adresátem té přihrávky od Baturiny, ale byl nedovoleně zastavený, a to Semeniem. Takže Semenio. Ne, tak nakonec to nebyl Semenio, byl to Senaya, pravý bek, který fauloval Modriče. Centr, ale jen do malého pokutového území, který se stal kořistí Asareho brankáře Gany. Ve 23. minutě tak Chorvaté stále nenašli recept na pozornou ganskou obranu, i když Vlašić v 17. minutě trefil tyč. V souběžně hraném utkání mezi Panamou a Anglií běží 24. minuta a i tam outsider, ten vlastně největší ve skupině Panama, která ještě nezískala ani bod, zatím po 23 minutách na ten premiérový v historii

0: útočí Fischer, ukazuje vstávej, vstávej, golman Asare ten balón mezi tím vyhazuje na Partyho, který operuje s ním na kopačce uprostřed hřiště, teď ho ale doběhl útočník Budimir a snažil se ho o něj obrat, to se mu podařilo, ale provinil se proti pravidlům v začínající 25. minutě. Tak je to další standardní situace z obrané poloviny Gany. Na pravém křídle si teď zahraje také Senája, ale protože dobře proti němu vystoupil Kovačič, tak volil zpětnou přihrávku, a to na Adžetyho. Adžety, tak ten si vybírá po levé ruce stojícího Partyho, ten se snažil naznačit Budimirovi, že by ho možná mohl chtít se snažit obejít Kličkou, ale nakonec přihrál doprava na Adžetyho. Všichni Gaňané už na útočné polovině, ale přihrávka Adžetyho na pravé křídlo na Semenya nebyla přesná. Mířila příliš před něj a tak Ivan Perišić, levý bek Chorvatska, si jde pro balón, který si vezme do ruky a bude z toho autový vhod. Ale to až po hydratační pauze na začátku 26. minuty. V utkání Chorvatsko-Gana platí stále stav 0-0.
1: Říká reportér Jakub Kanta, samozřejmě i hned po hydratační pauze se na tento duel zpátky vrátíme. Já zatím můžu nabídnout pohled na živou tabulku, tedy jak by skupina L dopadla, pokud by skončily všechny ty aktuálně hrané zápasy 0-0. Na prvním místě by skončila Anglie se ziskem 5 bodů, druhá by byla Gana také se ziskem 5 bodů, až třetí Chorvatsko, ale se 4 body si troufám říct, že by jistě postoupilo právě ze skupiny třetích týmů, no a na posledním, čtvrtém a samozřejmě nepostupovém místě by skončila Panama, která by skončila se ziskem pouhého 1 bodu, a to tedy za předpokladu, že by Panama remizovala s Anglií 0-0. Takový je právě aktuální stav v tomto hraném duelu při posledním hracím dni základních skupin na mistrovství světa. Můžeme vás také nalákat na to, na co se ještě můžeme těšit. V 1:30 ráno našeho času začne duel Demokratická republika Kongo Uzbekistán a také Kolumbie Portugalsko, a ve 4 ráno pak uzavřou základní skupiny duely Alžírsko Rakousko a také Jordánsko Argentina. I dál se věnujeme na Radiožurnálu Sport fotbalovému mistrovství světa, stejně jako seriál, a tedy zápisník z mistrovství světa.
2: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport a můžeme nabídnout ještě další informace také z jiných sportů. Kvalifikaci vozů Formule 1 na velkou cenu Rakouska ovládl George Russell z Mercedesu. Britský pilot zvítězil na okruhu ve Spielbergu před dvojicí jezdců z Ferrari, Charlesem Leclercem a Lewisem Hamiltonem. Zajímavá ta kvalifikace byla z toho pohledu, že Russell ji vyhrál navzdory tomu, že se objevily otázky, zda neměl být penalizován, protože v závěru té kvalifikace havaroval vůz Red Bullu s Maxem Verstappenem a následně byly vyvěšeny žluté vlajky, a při nich George Russell z Mercedesu úplně ideálně nespomalil, říkají fanoušci na sociálních sítích, a následně se tedy řešilo, zda za to neměl být penalizován, následně ale traťoví komisaři rozhodli o tom, že nikoliv, a George Russell tedy odstartuje zítra ve velké ceně Rakouska z prvního místa. A my se teď už můžeme vrátit zpátky na fotbalové mistrovství světa. Zápas mezi Chorvatskem a Ganou i nadále sleduje reportér Jakub Kanta.
0: Hydratační pauza ve Filadelfii je minulostí, běží polovina 29. minuty, Chorvatsko-Gana stále 0-0, a jsou to první jmenovaní, tedy Chorvati, kteří teď si užívají s míčem na kopač.

0: Vyškách přihrává konkrétně Šutalo na pravého beka Stanišiče. Ten stál několik metrů před půlící čárou, ale vrátil Šutalovi. Ten pravačkou posílá křižný centr na levé křídlo. Tam ten balón ale uzmul svým soupeřům Semenio, jenomže se dostal jen k půlící čáře, tam ho o něj připravil Baturina a zase on si to namířil po levém křídle směrem kupředu a byl zastavený nedovoleně tenhle křídelník chorvatského výběru, který si tam velmi pěkně obhodil svého strážce Ovusua, oběhl ho z druhé strany a Ovusu po něm pak sáhl svojí pravačkou a stáhl ho k zemi, takže tentokrát z nějakých 30, možná 35 metrů, trochu z levé strany, tak možná 5-10 metrů od osy hřiště bude zahrávat svojí pravačkou balón. Modrič našel ve vápně tak metr uvnitř v 16. jednoho ze svých spoluhráčů, řekl bych, že to byl Sučič, kdo hlavičkou prodlužoval, ale Asare byl připravený a rychle vyhazuje na Lukasena mezi ním a druhým stoperem Adžetim, už připravený zase vypomoct s rozehrávkou zkušený Párty. Právě on teď poutá pozornost napadajícího Budimira a přihrává po pravé straně rozběhnuvšímu Adžetimu. Ten ale vrací do středového kruhu Partymu, ten zase vpravo hledá Adžetyho, teď napadajícího Budimira podpořil také Baturina a Gaňané se tak musí vracet s přihrávkami skoro až k brankáři, ale to se jim úplně nepodařilo. Chorvaté to teď zkouší po té, co si vzali míč od svého soupeře a budeme tomu informovat také posluchače Radiožurnálu už za malou chvíli, jak se tenhle zápas vyvíjí. Blíží se konec 31. minuty a ujímá se Chorvatsko vedení, protože z velké dálky se opřel do míče. Sučič svojí pravačkou, ale křižnou střelou umístil naprosto dokonale k levé tyči Asareho brány a posílá tak Chorvatsko teď už v běžící 32. minutě do vedení nad Ganou 1-0. To Panama hraje s Anglií v New Yorku 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, protože ještě stále doznívá chorvatská radost. Sučič teď svými dvěma ukazováčky směřuje k nebi a něco si tam mumlá pod vousy. Tahle utažená střela mu ale sedla naprosto parádně a Sare toho asi moc neviděl. Ten balón ještě prošel jednomu ze stoperů Lukasenovi mezi nohama a naprosto přesně skončil ještě za háčky u pravé tyče brány, kterou stráží s číslem 16 v ganském dresu Benjamin Asare, který hájí barvy také ganského týmu Hearts of Oak. Ganané tedy rozehrávají v polovině teď už 33. minuty, protože prohrávají 0-1 po brance Petara Sučiče. A teď už budou muset svěřenci veleskušeného trenéra Carlose Queiroze hrát také víc směrem kupředu, což o to míč ten dokážou držet celkem často, ale nebezpeční prakticky v tomhle zápase ještě nebyli. Teď situace v tabulce skupiny L, Chorvatsko na 6 bodech, Anglie 5., protože stále hraje 0-0 s Panamou a Ghana se 4 body na 3. místě, i to by mělo stačit na postup všem třem celkům zmiňovaným, tedy Ghaně, Chorvatsku i Anglii do play-off letošního mistrovství světa, které nabízíme v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport jako teď z utkání Chorvatsko-Ghana ze závěrečného dne skupinové fáze. Osvobozující odkop Chorvatů, kteří si s tím míčem možná zbytečně moc zahrávali, Ghana teď vysunula rozhodně svůj pressing a může z toho těžit, protože ten jednoznačně defenzivní, destruktivní odkop získali stopeři na pravém křídle. Sulemana se protáhl už až skoro k rohovému praporku, odcentrovat ale nedokázal, naopak teď dopředu pílí Baturina, přihrává do středu hřiště na Kovačiče, ten je obrán o balón, ale nedovoleně, podle mínění Drew Fishera, kanadského rozhodčího, nesouhlasí s tímhle verdiktem Semenyo, ani jeho ghanský spoluhráč Sibo. Teď si tam ještě něco vysvětlují právě s kanadským rozhodčím. No, z Baturina tam šel na ten balón, se ho snažil vybojovat na dlouhou nohu, jak se říká, a Sibo tam do něj prostě trochu dojel, no. Nebylo to nic hrozného, pomalu ale jistě končí 35. minuta. Chorvatsko od té 31. a gólu Sučiče vede nad Ganou 1-0. A teď už jsou to zase svěřenci Zlatka Daliče, kteří na třetím šampionátu, tom světovém za sebou, by rádi vybojovali medaily. Připomínám tuhle vele úspěšnou chorvatskou generaci, která vybojovala v roce 2018 stříbrné medaile, o 4 roky později v Kataru. To byly bronzové medaile. Kongračič, jeden z chorvatských stoperů, teď už adresuje svoji přihrávku do pravého křídla na polovinu Gany. Tam ji dobře dokázal skrotit Vlašič a udržet před Mensahem a vybojoval tak autové vhazování. To si bere na starosti Stanišič. Je někde zhruba v úrovni puntíku, ze kterého se kopou pokutové kopy. Vhazovat bude od pravé postraní čáry. Na vzdálenost 5 metrů posílá balón do nohy, a to Sučičovi, ten mu sklepává zpátky, ale Sulemana ho odkopává za postraní čáru a tak je tady další aut v začínající 37. minutě a postupný útok Chorvatů, který teď táhne po pravé straně. Luka Modrič přihrává na Stanišiče, ten vrací na Šutala, až k němu si teď zběhl Petar Sučič, jeden z ofenzivních záložníků, možná dokonce podhrot, teď pomáhá s výstavbou další ofenzivní příležitosti pro kostkované tradiční chorvatské barvy, bílá a červená. Teď od levé Lajny si to namířil směrem do středu Baturina a pravačkou posílal balón někam na vrchol 16. Ghaňané odvrací, ale jen k nohám Kovačiče. Ten hledá po své levici rozběhnutého Perišiče. Ten navázal dva Ghaňany, ale přihrává na Sučiče. Modrič naráží si s Baturinou. Ten vrací za vápno na střelu Sučičovi. Ten je namlsaný tím svým prvním gólem a tak vyzkoušel střelu z celkem dlouhé vzdálenosti, možná 28 metrů, ale trefil jen před ním stojícího Owusua. Ale další odražený míč, který se stal kořistí chorvatských fotbalistů, kteří teď už nemusí se za každou cenu tlačit dopředu, i když stav 1-0 z jejich pohledu je velmi ošidný. Z pravého křídla utekl do středu na polovině Gany Vlašič a přihrál na Kovačiče. Ten posílá míč zpátky na Šutala, ten kulící čáře na Pongračiče, druhého stopera Chorvatska, po něm zase hraje Šutalo, přichází centr pravou nohou až na levou lajnu, tam si ho moc hezky zpracoval Baturina, teď přešlápl balón, zbavil se svého strážce, centruje, ale tenhle balón končí až za brankovou čárou, protože do něj vložil příliš mnoho síly. V polovině 39. minuty tak Ghaňané sice prohrávají 0-1, ale po pár minutách se vrací k balónu a budou se snažit zase převzít trochu iniciativu. Řekl bych, že měli po té rozehrávce v 32. minutě Gaňané míč jen jednou od té doby. Chorvati ho zkušeně drželi, teď ale pozor na tenhle dlouhý nákop, za kterým se žene Sibo. Ale odvrací Šutalo do bezpečí, do rukou si ho bere ten míč Mensah a bude vhazovat od levé postraní čáry. Nikdo ze spoluhráčů se mu ale neuvolnit a tak ho musí rukama poslat až k půlící čáře na stopera Lukasena, ten přenáší hru na pravou stranu. Semenio, ten už proniká do pokutového území a z pravého rohu malého vápna, tak možná metr ještě za ním vzdušnou čarou, se odhodlal k tvrdé křižné střele přes Pongračiče a jen několik desítek centimetrů dělilo tohohle křídelníka od toho, aby se také zapsal do statistik vstřeleným gólem. Jen těsně minul ze svého pohledu levou tyč brány, kterou stráží Dominik Livakovič, brankář záhřebského Dynama, který vykopává na Pongračiče. Po něm si na pravé straně 10 metrů za pokutovým územím na chorvatské polovině zahraje Stanišić, po něm na ose hřiště Modrić, pravačkou posílá míč až k levé lajně. Tam si zběhl Perišić, ale teď už zase upaluje směrem dopředu, a to proto, že narazil balón zpátky na Pongračiče, ten přenáší hru na pravou stranu na Vlašiče, proti němu ale velmi dobře vystoupil Sulemana, a tak je tady další přihrávka směrem dozadu na Šutala, ten už je vytlačený na obranou polovinu a vrací balón až na golmana Livakoviče, tomu se uvolnil kousek za šestnáctkou na levé straně Pongračič, ale protože ho napadal Aju, tak nahrál zase na Livakoviče, dlouhý nákop na ganskou polovinu, se kterým nemá nejmenší problém Lukasen, zpracovává ho, vrátil ho až na Asareho, tedy ganského golmana, který je z prvního nakopává zpátky na Lukasena, teď už přihrávka směrem kupředu na Partyho, ten ale zase napadaný hned dvěma vystupujícími Chorvaty se trochu zalekl a přihrál také dozadu. Teď přichází dlouhý balón z prostředka na pravé křídlo Sulemana. Tam nabíhá od pravé postraní čáry, ale tenhle centr mu vůbec nevyšel. Dlouhý odkop, který by se mohl stát kořistí útočníka Budimira, ale ne. Ten míč nestihl skrotit podrážkou a doputoval tak, protože byl hodně prudký a Budimir, přestože byl ve středovém kruhu, tak doputoval až k Asaremu. Ten ho nakopl i hned na levé křídlo na Semenia. Ten centruje, ale míč přeletěl celé pokutové území Chorvatska. Tam se snažil k němu procpat Senaja, pravý bek ganského výběru, ale neuspěl. A teď je tady zase další opakovaný záběr toho nejpodstatnějšího, co se zatím za dosavadních 42 minut tady, ne tady, ale ve Filadelfii stalo. A to proto, že se opakuje Sučićův gól na 1-0. Chorvatsko tedy tímto rozdílem vede nad Ganou, ale teď si levý bek právě africké země vykoledoval faul, rychlá rozehrávka Gaňanů, po které Lukasen hledá právě zase u levé čáry Mensaha, ten ale přihrává špatně na kapitána Ajua, brálon mu vzal Kovačič, přihrává na Sučiće, ten kolmo do náběhu hledá Budimira, ten si ten míč zpracoval, ale vytancoval až z šestnáctky na pravou stranu, přihrává zpátky na Stanišiće, ten hledá na levé straně od středu hřiště postaveného Kovačiče, ten už přihrává dopředu na Perišiče, centr po zemi na Budimira na malé vápno, ale odkopává Adžety, vrací ho ale zase Pongračič někam k velkému vápnu Gany, tam už ale uklidňuje celou situaci Sibo, dává balón na zem a přihrává pravému bekovi Senájovi, ten si to ale příliš nekomplikoval a přes Adžetyho teď už také Lukasena a Mensaha se balón dostal až na útočnou polovinu na levou stranu, tam ale ho vybojovali zase Chorvati, postaral se o to Sučić, po něm hraje Kovačić, dělal takové naznačení, že by mohl sám zkusit rozběhnout se do levého křídla, ale udělal kličku do středu a nakonec se otáčí směrem ke svým stoperům, ale přihrává před nimi stojícímu Modričovi. Na konci 45. minuty Chorvatsko vede nad Ganou 1-0 a drží míč. Konkrétně Vlašić, který si teď roztaženýma rukama žádá odpískání faulu, ale to se nestane. Fischer, rozhodčí z Kanady, zůstává v klidu, ale Chorvati vytlačeni na vlastní polovinu. Modrič ale to teď udělal pěkně a na 30 metrů přihrál Baturinovi, ten bylo míč připraven a tak je tady zase break Semenya na druhou stranu, který s ním táhne Aju, ale neměl dlouhého trvání. Teď je to Kovačić, kdo uklidňuje hru z pohledu Chorvatů, kdy začala první nastavená ze 3 minut. V tomhle duelu ve Filadelfii Chorvatsko-Gana výsledek 1-0 a ještě 2,5 minutky se v úvodní 45-minutovce hrát bude. Podobné je to také v souběžně hraném duelu mezi Panamou a Anglií, kde je stav 0-0. Teď se diví Thomas Partey, drží se za hlavu, proč píská rozhodčí Drew Fisher, myslel si, že obral o balón Sučiće čistě, ale to tedy rozhodně ne, protože míče se ani nedotkl, pravým kolenem podrazil Sučiće, který se samozřejmě poroučel na trávník, sice velice ochotně, ale naprosto po právu. A tak je tady zajímavá standardní situace v polovině druhé nastavené minuty pro Chorvatsko. Teď si tam své spoluhráče diriguje brankář Asare. Rozehrávat bude Modrič, centrovat bude někam na malé vápno na levou stranu, na Pongračiče, odhlavičkoval před ním ale Partey a to za pravou postranní čáru, kde míč jenom pohlídal Kovačić, aby se odkulil do zámezí a byl tak z toho autový hod pro Chorvatsko. Na konci druhé nastavené minuty Perišić hází míč zpátky na Modriče, ten vrací až na chorvatskou polovinu na Pongračiče. Šutalo teď trošku zalaškoval se Semeniem, kterému naznačil, že bude odkopávat a za nohou si míč zasekl a přihrál zpátky na Pongračiče, ale to se vyplatilo, protože přichází centro od levé strany do pokutového území a div, že to neskončilo druhým gólem, protože Sučić si tam podle mě dobíhal na ten centr Baturiny na zadní tyči, číhal na ten balón, ano, byl to Sučić, který skákal, ale dobrých 20-30 cm dělilo jeho špičku pravé kopačky od toho balónu, který se snášel někam do malého pokutového území, ale mimo dosah gólmana Asareho. Ten zůstal na brankové čáře a teď sleduje možná poslední útočnou šanci, příležitost svých spoluhráčů. Teď přichází nákop na Ajua, ten ale hlavičkový souboj nevyhrál a tak je to Kovačić, který nestrácí čas a vydal se do rychlého breaku na útočné polovině. Byl ale taktickým faulem z kolen na trávník a tak z toho bezprostřední ohrožení z ganské brány určitě nebude. Tady záběr do ochozů filadelfské arény, kde jsou všichni spokojení, a to proto, že se, nebo ne všichni, ale ti, kteří mají na sobě kostkovaný vzor, a to proto, že rozhodčí Drew Fisher z Kanady už nakonec foukl po úvodní 45 minutovce do píšťalky, končí první poločas, Chorvatsko má po něm k vítězství a zisku 3 body blíž, protože vede nad Ganou 1-0 v 31. minutě. Se trefil spoza vápna z pravé strany Sučič přesně křižnou střelou za háčky za pravou tyč Asareho brány a stanovil tak ten poločasový výsledek ve Filadelfii. Pokud bychom se měli podívat, jak se hraje souběžně hraný duel ve skupině L, a to Panama Anglie v New Jersey, tak vám to řeknu za malou chvíli, protože teď je tady ještě záběr na fotbalisty opouštějící stadion ve Filadelfii, ale za malou chvíli už budu vědět, jak skončil první poločas. Panama po úvodní 45 minutovce v New Jersey hraje s Anglií zatím překvapivě 0-0.
1: To říká reportér Jakub Kanta, já jen dodám, že za těchto aktuálních výsledků by ve skupině L zvítězilo Chorvatsko, na druhém místě by byla v případě remíze s Panamou právě Anglie a na třetím místě by skončila Ghana, ale se 4 body by nejspíš postoupila do vyřazovací fáze mistrovství světa díky postupu právě z tabulky třetích míst. 23 hodin 51 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Dáme si činasky 1970 a následně vám připomeneme to, co řekl kapitán českého fotbalového národního týmu Ladislav Krejčí po příletu z neúspěšného mistrovství světa v Severní Americe zpátky do Česka, protože právě Češi přiletěli na letiště Václava Havla v Praze dnes ráno. A tak vám to připomeneme na Radiožurnálu Sport už za malou chvíli, teď už zmiňovaní ty činasky.

0: 1970, činasky ve vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalová reprezentace se vrátila z neúspěšného mistrovství světa v Severní Americe. Češi získali jediný bod a skončili ve skupině poslední. Po příletu předstoupil před novináře kapitán národního týmu Ladislav Krejčí a přečetl prohlášení, které si napsal na papír během 12-hodinového letu z Dallasu.
1: Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás. A velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj. Věřím ale v to, že nastavené zrcadlo na té nejvyšší úrovni je ta největší motivace nás všech to nenechat být, neskončit pouze u kritiky a hodnocení, ale začít proměňovat slova v činy. Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. Učit a vychovávat hráče, kteří vytvoří naši identitu a my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď. Ale to je budoucnost. My žijeme v realitě, ve které musíme fungovat a naplnit své maximální potenciál. Co jsme nedokázali, a to je naše zodpovědnost každého z nás, aby se tak nedělo. Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal nic na maximum, to vůbec ne. Jen otázka, jestli naše maximum je ta správná cesta. To, proč tohle všechno píšu, není, protože se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, protože mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsou celou kariéru náročnej první řadě na sebe a pak ale i na ty ostatní kolem. Protože jsem si vědomý, čeho všeho jsme schopni a co můžeme všechno dokázat. Naše charakterové rysy, jak jednotlivců, tak i skupiny, jsou to, co nám plno států může závidět. A to je silný stavební kámen, na kterým se dá postavit něco, na co budeme všichni pyšní. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme, stejně jako v životě. Jestli jako v roli oběti, kdy budeme kopat kolem sebe, nebo v roli tvůrce, kdy si každej sobě uvědomíme, co můžeme změnit.
0: Tolik prohlášení kapitána fotbalové reprezentace Ladislava Krejčího po návratu Čechů z mistrovství světa.
2: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
3: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
2: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
3: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
2: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
3: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
3: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
16: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští záchranáři odletěli do Venezuely, která je zasažená ničivým zemětřesením. Chorvatští fotbalisti se snaží projít do play-off mistrovství světa, hrají s Ghanou a čekáme jasno nebo skoro jasno teploty až 40 stupňů Celsia. Začíná neděle 28. června. Klidný pozdní večer vám přeje Marek Sedláček.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
16: V Česku včera padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,9 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012. Ten drželi do Břichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
18: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
19: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
20: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
19: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
16: A vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a chráněné krajinné oblasti. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
21: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
16: Nový absolutní teplotní rekord mají kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo včera v Evropě teploty nad 35 stupňů Celsia téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy měly padat i dnes.
22: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
16: Mezinárodní námořní dopravci varují, že jejich lodě při proplouvání Hormuzským průlivem nadále nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi tak podle nich nefunguje dohoda, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na víc než 1 milion dolarů.
23: Irán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze 3 různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí iránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po iránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
16: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc lidí. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle Organizace spojených národů taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo taky Česko. A desítky českých hasičů a záchranářů včera odletěli z letiště Václava Havla v Praze právě do Venezuely. Budou tam hledat lidi v sutinách a poskytovat jim potřebnou pomoc.
1: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
4: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
1: Záchranáři ze záběru odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
5: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
1: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
16: Ten, kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, do ní do července musí nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začínají platit stejná pravidla jako pro kamiony. Ta se týkají povinného odpočinku řidičů.
6: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
24: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
6: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
25: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
6: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
16: Na pustevnách v Beskydech a v okolí horského střediska vznikají dvě nová nocoviště pro turisty. Místo pro zhruba 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanici Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy do Kněhyň. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech s přibližně 6 lůžky.
26: Jak budou nová nocoviště na pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu pustevny Petra Kavková.
27: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
26: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Kněhyní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
28: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
26: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
16: Sport. Do rána bude jasno o všech účastnících play-off mistrovství světa ve fotbale. Ve 4 hodiny ráno českého času startují zápasy Argentina-Jordánsko a Rakousko-Alžírsko. Už od 1:30 se střetnou Kolumbie s Portugalskem a Uzbekistán s Demokratickou republikou Kongo. Co nového v utkání skupiny L poví Jakub Kanta.
29: 47. minuta běží v duelu mezi Chorvatskem a Ganou a od 31. minuty po gólu Sučiče vedou Chorvaté v tomhle utkání. V souběžně hraném duelu mezi Panamou a Anglií platí v New Jersey stav 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
16: Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakaovou, která zápas zastavuje 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
30: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo, je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis, věřila jsem si dnes.
16: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 9 minut po půlnoci a my se vracíme zpátky do našeho studia fotbalového mistrovství světa. I druhý poločas duelu mezi Chorvatskem a Ghanou komentuje Jakub Kanta.
29: Končí 48. minuta, záběr na trenéry, nejprve toho ganského, který je méně spokojený, Carlose Queirose, protože jeho svěřenci prohrávají s Chorvatskem vedeným Zlatkem Daličem 0-1. Hned dva čerstvé hráče poslal od úvodních minut po návratu z kabin na hřiště Queiroz, a to Oponga a Fatavu. No a právě druhý jmenovaný po několika desítkách sekund se protáhl po pravém křídle pak se prokličkoval směrem blíž ke středu do lepší výhodnější palebné pozice, no ale levačkou spoza vápna přestřelil Livakovičovu bránu. Gaňané ale po změně stran zatím rozhodně aktivnější než v první půli. Senája teď je přihrává na jednoho ze svých stoperů, na střídajícího Oponga, který vyměnil na hřišti Adžetyho Fatavu, ten střídal místo Owusua. No a teď je to Sibo, kdo hledá u pravé postranní čáry právě Fatavua. Ten se nejprve rozběhl, pak přeběhl balón, Zaseko centruje a Semenyo. Tenhle fotbalista Manchesteru City tam teď proletěl kolem malého vápna, ale na míč hlavičkou ani jinou částí těla nedosáhl, nebyl ale vůbec daleko. Semenyo hodně vytažený ve druhém poločase, prakticky hraje na úrovni kapitána Ayua, zatímco jejich spoluhráči, a to konkrétně stopeři, si vyměňují balón na ganské polovině, tak Mensah pak už ho posílá balon směrem kupředu na Ayua, ten se sporoučel k zemi ve vápně, ale faul to nebyl, nakonec to byl Sulemana, kdo se ocitl na konci 50. minuty na trávníku, ale stále Chorvatsko vede nad Ganou 1-0, opravdu malý kousíček letěl, chyběl letícímu Semenyovi, aby zasáhl ten balón a uklidil ho do odkryté části brány. Letěl levou nohou napřed, ale ani tak na ten míč zhruba v metrové výšce prudký centr nedosáhl. Senája teď se zase těžko sbírá ze hřiště v polovině 51. minuty. Zatímco trenér Gany Queiroz komunikuje s asistentem rozhodčího, tak se ke standardní situaci na pravé straně chystají Gaňané, konkrétně kapitán Ayu, který zhruba 10 metrů za půlící čáru na útočné polovině, tak 3 metry od pravé postraní čáry posílá balon do vápna, tam na něj nedosáhl, ale ani Sulemana, ani nikdo další, a tak to budou zase Chorvaté rozehrávající od vlastního gólmana. Ten míč si bere na starost Pongračič, přihrává doprava na Šutala, tam vyběhl jeden z Gaňanů proti němu a tak ho napálil ten balón kupředu. Chorvatský stoper, kde ho Mensah jen tak odklidil do autu u půlící čáry, tedy vhazuje Stanišić. Po něm hraje už na obrané polovině Šutalo u vlastního vápna. Teď už také Pongračič, ale přihrává k půlící čáře, kde se uvolnil Baturina, jenomže přichází o balón a je tady break na druhou stranu Semenyo. Sice ten balón stíhal, seč mu síly stačily, možná ho i zastihl na hrací ploše, ale pomezní sudí za pravou lajnou zvedl praporek nad hlavu, to by udělal velmi dobře Fatavu tělem, no ale tohle tedy nevím, jestli byl správně odmávaný offside. Z tohohle opakovaného záběru to tak úplně nevypadalo, ale ten úhel kamery nebyl asi zřejmě úplně příznivý. V polovině 53. minuty tak Chorvaté dál vedou nad Ganou 1-0, i když Semenyo hlavně v poslední době chorvatskou obranu zlobí. Teď se právě jeden z jejich členů Šutalo snaží něco vymyslet ve spolupráci s kapitánem Modričem, ale ten ho zahnal až k praporku na obrané polovině a tak si zahraje také Livakovič, ten se s tím nemaže a odpálil balón k ulicí čáře, tam ho ale vybojoval Sulemana, centruje na zadní tyči Fatavu, si ten míč snažil zpracovat, ale probíhající Perišić ho cvrknul a upaluje s tím stylem kupředu, přihrává dopředu Kovačičovi, ten už na útočné polovině vybízí ke steči brány Asareho Budimira. Ten se ale k balónu nepropracoval na vrcholu pokutového území a tak Asare, který vyběhnul včas, tak ho sebral a pomohl svým obráncům. Opong teď hledá u levé postraní čáry beka Mensaha, proti němu vystoupil Vlašič, tak přichází zpětná přihrávka na Oponga, po něm hraje druhý stoper Lukasen, který oproti první půli hraje víc vpravo po vystřídání kolegy Adžetyho. Teď právě on se musí honem rychle vrátit, protože na něj směřuje přihrávka, za jeho zády je Budimir, který ho ale fauluje. Byl v tom souboji pozdě, navíc svého konkurenta pravačkou odstrčil. Pozornosti Drewa Fischera to rozhodně neuniklo a tak tenhle kanadský rozhodčí odpískal nedovolený zákrok. Zlatko Dalić, chorvatský trenér, udílí pokyny další svým svěřencům, může být zatím o něco víc spokojený než jeho trenérský protějšek, protože Chorvati vedou i v pomalu listě končící 55. minutě nad Ganou 1-0. Zatímco favorizovaní Angličané, ti se zatím stále v New Jersey trápí, protože i v začínající 58. minutě hrají s Panamou stále bez branek 0-0 a to by znamenalo, že by Angličané, pokud by vydrželi stavy, jaké jsou teď, nevyhráli tu tabulku skupiny L, skončili by druzí až za šestibodovým Chorvatskem, měli by o bod méně. Teď ale pozor, akce po levé straně Gany a centr na malé vápno na Ayua, ale velmi dobře se teď v defenzivní práci ukázal Luka Modrič, který tam byl dobře včas připravený a odklidil ten balón směřující do hodně nebezpečného prostoru na nabíhajícího Ayua za cenu rohového kopu. Gaňané, který je na útočné polovině u levého praporku už připravený se svojí pravačkou, Ayu posílá ostrý balón, možná směrem na bránu. Livakovič boxuje, ale je na malé vápno. Teď měl ještě střelu z velkého vápna. Byl to Sulemana, který ale trefil jen dobíhajícího Chorvata. A tak se musí vrátit Gaňané až na vlastní polovičku. Mensah tam přihrává Partymu. Ayu se také zapojuje do téhle kombinace, příkladně se vrátil až z hrotu útoku, nebo lépe řečeno od rohového praporku. Ayu, ganský kapitán, který patří společně s třeba Partym mezi veleskušené hráče. Party patří španělskému Villarrealu. Teď se bude snažit se svými reprezentačními spoluhráči zase obrat o balón vhazující Chorvaty na pravé straně a velmi dobrou práci odvedl Mensah, který tělem odtlačil Budimira a ten míč ukořistil ve prospěch svého týmu. Zatím v dosavadním průběhu za 57 minut o něco častěji u míče fotbalisté Gany 50% v jejich prospěch, 47% času se s balónem laskali Chorvaté. Jak jste z toho jistě poznali, tak 3% byly míče tak na půl nebo v soubojích. Zlatko Dalić teď celkem energicky udílí nejen slovně, ale také rukama pokyny, předává své myšlenky na hřiště svým svěřencům, kteří je vedou i na konci 58. minuty nad Ganou 1-0 a zase se snaží propracovat do nějaké nebezpečné příležitosti po levé straně, tam ale dobrou odbranou práci odvedl Fatavu a může tak zase zamířit směrem kupředu, protože Party u středového kruhu přidává Sibovi, ten si odkopl míč trochu na dlouhou nohu a divže mu ho Sučič neukradl, ale nakonec se dostala šklevé postraní čáře na Mensaha, ten vrací zpátky na Oponga, Přenesení hry na pravou stranu na Fatavu a ten si ho obhodil kolem Perišiče a protáhl se centr levačkou. Ajů se tlačí přes Pongračiče k tomu míči, který poslal od pravé lajny po zemi Fatavu levačkou, takže ho točil směrem na bránu Pongračič, ale při odkopu trefil jen metr před ním stojícího Modriče. Dopad od nich, míč putoval směrem do malého vápna, ale na jeho levou stranu až prakticky ven. Livakovič to dobře přečetl a byl tam dřív než Ajů, který svým tělem nakonec přetlačil Pongračiče, který rozehrál na Modriče, po něm si zahraje také u levé postrančáry Stanišić, přihrávka zpátky do pokutového území Chorvatska na Šutala, přenesení hry na pravou stranu po Stanišićovi, si zahraje u půlící čáry také Vlašič, který ale byl dobře napadaný a vytlačený na vlastní obranou polovinu, ale udržel balón a přichází je přihrávka na levou stranu po Kovačičovi, hraje Baturina, ten už přihrává Kovačičovi do šestnáctky, ten vrací je za velké vápno na Perišiče, ten přenáší hru zleva doprava a nabíhá si na ten centrovaný balón na zadní tyč, ale mířil až hodně za něj, tam ho dokázal v klidu celkem odpravit Senája, ale dřív než Ajů se stihl vrátit Kovačič, přihrává u kulící čáry na Modriče, ten si ho vyměňuje s Pongračičem, který mu ale rychle vrací, ale zase Modrič nachází míčem právě Pongračiče a dělá pohyb směrem k levé postraní čáře a tam ho právě stoper Chorvatska nachází svou přihrávkou. Nakonec si zahraje ale také Livakovič po Šutalovi, teď už u pravé postraní čáry také Stanišić, který vysouvá míč víc dopředu na Vlašiče. Ten přihrává do prostředka na Kovačiče, ten nabíhá na levou stranu a přihrává do prostřed na Baturinu, který udělal kličku doprava a přihrává do pravé lajny. Tam centroval Vlašič, ale jen do míst, kam vyběhl, někam mezi penaltu a malé vápno, gólman Asare, a odvrátil hrozící nebezpečí. Odkop Gaňanů pak doletěl až ke gólmanu Livakovičovi. A pozor, mění se skóre v New Jersey. V 62. minutě totiž skóroval Angličan Bellingham a poslal tak svůj tým, teď už v 60. hrající se čtvrté minutě, do vedení 1-0 nad Panamou a tím pádem se Angličané vrací zase do čela tabulky, a to před Chorvatsko, které v souběžně hraném duelu úplně stejným výsledkem vede nad Ganou v končící 62. minutě. Chorvatský dirigent Luka Modrić, který nastupuje za AC Milan, teď centroval zprava doleva na Kovačiče. Baturina ale vrací do středového kruhu na Pongračiče. Tenhle stoper přihrál doprava na kolegu Šutala. Pro míč si zběhl z hrotu útoku Budimir, ale jen ho vrátil na své stopery po Šutalovi. Hraje zase Pongračič. Modrič už si naběhl pro balón. Pomoct s další útočnou snahou přišel Kovačič, ale jeho přihrávka nebyla přesná na Sučiče. Stala se kořistí Gaňanů, konkrétně Sulemány, ten si ale drbe teď hlavu a musí se hlavně honem rychle vracet, protože lehkomyslně o ten balón na ose hřiště přišel, ale Gaňané se příkladně vrátili ve všech 10 hráčích v poli za balón, takže včetně útočníků Ajua a Semenia. A teď se snaží napadat chorvatskou rozehrávku, o kterou se stará pětice hráčů v těch kostkovaných dresech, a to Perišić, Pongračič, Šutalo Modrič, teď už se k ním ale přidávají další a další. Poté co Gaňané vytlačují Chorvaty směrem k Livakovičově bráně, Šutalo zprava doleva přihrává na Pongračiče, ten hledá

0: tlačili dva Chorvati, tak přihrál až na golmana Asareho a ten nakopl. Po něm bude hrát jeho kolega v chorvatském dresu, brankář Livakovič. Ten také nakopává zase směrem na druhou stranu, ale za tím středovým kruhem už teď Mensah ho dává míč na zem a přihrává před sebe na Semenya, ten se zbavil bránícího soupeře a teď už přesprintoval i Stanišiče, centruje prakticky od brankové čáry na levé straně, ale ten míč byl sražený na rohový kop. 56. minuta je minulostí, Chorvatsko vede 1-0 a bude zahrávat rohový kop z levé strany. Pravačkou bude posílat tenhle balón na své spoluhráče. Kapitán Ayew už posílá balón někam na malé vápno. Tam si to ale pohlídal Pongračič. Ten zatím ve vzduchu hodně kraluje. Teď ale zase dlouhý balón na nabíhajícího čerstvého Fatavua, který zatím po té, co nastoupil do druhého poločasu, hraje opravdu velice dobrý part. Tenhle forward Leicester City v Premier League, který měří jen 177 cm, ale svojí rychlostí dělá problémy Chorvatům. Budimir je prvním střídaným Chorvatem, Zlatkem Daličem, tenhle útočník pouští na hrací plochu kolegu Matanoviče. Takže Igor Matanovič z Freiburgu, 194 cm vysoký, to je vůbec nejvyšší hráč, který mohl do dnešního zápasu ze strany Chorvatů zasáhnout, protože na druhé straně ještě je to on, 197 cm, správně jsem si poznamenal, který by byl vůbec nejvyšším a patří mezi nejvyšší hráče na celém mistrovství. 66 minut za námi, ta v zápase, který můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, hraném ve Filadelfii mezi Chorvatskem a Ganou, platí stav 1-0. A teď je Chorvati v nadějném rychlém postupu směrem vpřed, ale Sibo odvedl dobrou práci, vrátil se a vzal balón Chorvatům, přihrál ho do pravého křídla na Fatavua, no a ten byl nevybíravě, řekl bych, že Baturinou faulovaný. A tak tady bude další standardní situace. Ale pojďme na chvíli do New Jersey, kde už končí 70. minuta a Anglie už potvrzuje roli favorita. Kráčí je za druhou výhrou ve skupině, protože na gól Bellinghama z 62. minuty navázal v 67. minutě svou trefou Harry Kane, kterému asistoval právě autor toho úvodního gólu. Anglie vede nad Panamou 2-0, zatímco Chorvatsko nad Ganou v začínající 69. minutě po gólu Sučiče z 31. minuty 1-0. No a ve Filadelfii teď bude se chvíli nehrát, protože je tady jedna z těch občerstovacích pauz.
1: A tak hydratační pauzu dopřejeme i našemu reportérovi a kolegovi Jakubu Kantovi. Mezitím můžeme informovat o dalších sportech a připomenout třeba to, že tenistka Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v německém Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slavila třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová v finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Co podobně jako Karolína Muchová dorazí do Wimbledonu povzbuzená titulem také Američanka Madison Keysová. Turnaj na trávě v Eastbourne ovládla již po třetí, tentokrát po výhře ve finále nad německou tenistkou Tatianou Marjovou 7-5 a 6-4.
2: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
3: I v létě vás bereme k ledu.
2: Vysíláme totiž dál o hokeji.
3: S Martinem Procházkou je tak

0: na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
1: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
2: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
0: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
3: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
3: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
0: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
0: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Po půl jedné posloucháte radiožurnál Sport a my můžeme informovat o tom, že mistryní republiky v silničním závodě cyklistek je poprvé v kariéře Julia Kopecký, která tak zkompletovala medailovou sbírku. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve sportu zkráceného závodu v Jeseníku Kristýnu Zemanovou. Až závěrečná rovinka rozhodla také souboj o bronz, který vybojovala Barbora Němcová před Nikolou Noskovou. Připomeňme, že na startu chyběla obhájkyně Kristýna Burlová. A my teď se vracíme už na fotbalový zápas mezi Chorvatskem a Ghanou na fotbalovém mistrovství světa. Komentuje ho reportér Jakub Kanta.
8: Několika okamžiky skončila hydration break, tedy občerstvovací pauza, běží polovina 72. minuty. Ghana prohrává s Chorvatskem stále 0-1 a propadla se tak v té tabulce skupiny L z druhé na třetí příčku. Vystřídali Ghaňany na té pozici Chorvati, protože vedou v tom zápase, který můžete poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve Filadelfii. Teď ale Pongračič celkem nevybíravě vystoupil proti Sibovi za vápnem a to proto, že přišel o balón, ale tohle je celkem zajímavá standardní situace pro Ghaňany z pravé strany. Přichází centr levačkou na zadní tyč a tohle musí být gól. Je to tak, který z hráčů to byl. S 23 se prosadil Derek Lukasen z Olympiku Lyon. Na zadní tyči se svojí levačkou byl připravený, ale nejen on. Podle mě tam byl ještě párty. Určitě tam byl prostě ještě jeden hráč ve žlutém dresu, ale pozor. Pohlídal si postavení mimo hru nebo ne, stoper Ghany. Teď to vypadá podle záběrů, že ten gól vyrovnávací Ghany v duelu s Chorvatskem platit nebude, protože buď Párty nebo Lukasen, právě tihle dva hráči tam šli za tím balónem, byli v offsideu, Párty rozhodně nesouhlasí. Ale to je tak jediné, co mu zbývá, to byl moc hezký centr, který se snášel za záda bránících hráčů, kam nabíhali Párty a Lukasen a Lukasen svojí levačkou o zem. Když ten míč se odrazil, tak ho ne, že zpracoval, ale prostě po zemi ho prudce poslal na zadní tyč mimo dosah golmana Livakoviče, ale tahle branka se stále řeší. Video rozhodčí má za úkol překontrolovat, jestli tomu centru z pravé strany nepředcházelo offsideové postavení, ať už Partyho nebo střelce té branky Lukasena. Stále Drew Fisher v obležení Gaňanů, ale teď už také Chorvatů. Perišič s Kovačičem společně s Partym se tam snaží něco vysvětlit kanadskému rozhodčímu. Party, ten ukazuje jednoznačně, tenhle gól by měl platit, ale jestli tomu tak opravdu bude, na to si musíme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ještě malou chvíli počkat, protože to překontrolování stále probíhá a rozhodčí Fisher ještě nebyl ani zavolaný k obrazovce, k monitoru, takže zřejmě to ještě nějakou chvíli se řešit bude, a tak si můžeme připomenout, že to nejdůležitější v dosavadním průběhu tohohle zápasu ve Filadelfii mezi Chorvatskem a Ganou. V 31. minutě se dokázal prosadit Petar Sučič, který je za Vápnem, převzal přihrávku, udělal kličku do středu hřiště a naprosto přesně levačkou za háčky na vzdálenější tyč se dokázal prosadit. Od té doby vedou fotbalisté Chorvatska nad Ganou 1-0, ale teď už kanadský rozhodčí Drew Fisher u monitoru a asi to nebude lehké rozhodování, protože teď jsem viděl, jak opravdu zhluboka oddechl a teď horlivě komunikuje se svými kolegy u monitoru, tedy u toho, který je v tom přenosovém voze, u kterého jsou 4 videorozhodčí. A teď několikrát si vrací a vrací ten centr od Fatavua. Já si myslím, že hlavní problém bude možná taky to, možná to ani nebyl offside, ale jestli Aju tam nefauloval, jestli nezablokoval, nedržel rukama jedno. Tak, teď jste to mohli slyšet z úst kanadského rozhodčího v angličtině. Sice byl v offsideovém postavení Sibo, ale do hry se nezapojil podle mínění arbitrů a tak mohl skórovat na zadní tyči dobíhající Lukasen. Takže v končící 77. minutě jeho branka potvrzená. Gana srovnává na 1-1 a tím pádem se zase vrací ona na druhé místo v tabulce skupiny L za Anglii, která v 80. minutě má k dobru dvoubrankový náskok nad Panamou v New Jersey. Tady, nebo ne tady, samozřejmě komentujeme to z Prahy, ale ve Filadelfii se bude posledních 20 minut hrát o to, jestli tohle utkání skončí remízou. Obrovská radost ganských fanoušků. Sibo teď také je hecuje, ten, který byl namočený v tom, proč se tak dlouho v posledních minutách nehrálo. Nicméně situace vyřešena. Končí 78. minuta, Chorvatsko-Gana, stav 1-1. Livakovič, chorvatský brankář, přihrává doprava mimo pokutového území na Šutala. Stanišić, tenhle bek nakopává na útočnou polovinu. Matanovič hledá uprostřed hřiště Sučiče. Ten ale nedošel příliš daleko. A tak zase se musí Chorvaté vracet, jenomže ani Semenio příliš úspěšný nebyl. A tak můžu vlastně říct, že během toho zkoumání už odešel v chorvatské sestavě, dohrál Mateo Kovačič a místo něj přišel Mario Pašalič, který v 79. minutě teď se svými spoluhráči se snaží zase trochu převzít iniciativu. Pašalič svoje autové vhazování ale adresuje na stopera Šutala. Gaňané teď už nikterak aktivně nepřistupují k tomu napadání. vlastně dlužím také střídání na straně Gany, kde už dohrál kapitán Ayu. Proto se pak dohadoval Párty s rozhodčím Fischerem, protože od něj dostal kapitánskou pásku a také Sulemana už má to dnešní utkání za sebou. Nuamach se podívá také, nebo podíval už na hřiště, ale teď musí sledovat, jak Fatavu bojuje o balón s Vlašičem. Fatavu zprava se přesunul teď na levé křídlo, takže si prohodil místa právě se střídajícím Nuamahem. Teď ale ještě opakovaný záběr té branky. Střelec gólu, tedy Lukasen, rozhodně vybíhal spoza zad bránících Chorvatů, kteří byli vyrovnáni, nebo se snažili být vyrovnáni v řadě. Další nákop, tentokrát na útočníka Tomase Asanteho, který hájí barvy Coventry City, ale bezprostřední ohrožení Livakovičovy brány z toho nebylo. No a tenhle gólman Dynama Záhřeb teď šetří čas, na konci 1.80. minuty čeká, až k němu Semenio, hlavní hvězda ghanského výběru, doběhne, až pak sebral ten balón ze země. Teď už si ho ale za penaltou zase dál na zem a nakopává ho Matanovič, prodlužuje hlavou za sebe, tam je Vlašič, teď i Pašalič a jeho jedovatý pokus z hranice velkého vápna levačkou protáhl Asareho střelou na zadní tyč zleva, z levé strany mířil k pravé tyči. Poté, co okradl o balón Sučič Todiba, tedy Todiba Siba, tak se zaskvěl velmi dobrým obraným zákrokem Asarte a drží tak Ganu stále na druhé příčce tabulky před Chorvatskem, protože ve vzájemném utkání na konci 82. minuty se hraje mezi Chorvatskem a Ganou 1-1. Luka Modrič ale z připravený úrohového praporku na pravé straně a točí balón od brány. Hlavička Vlašiče končí v síti, je to tak. Nikola Vlašič, nevysoký to útočník nebo křídelní hráč, tam byl úplně volný. Tohle si ghanská obrana rozhodně za rámeček nedá. Chorvačtí fanoušci, teď zrovna jeden z nich v čepičce z vodního póla líbá znak na dresu, který má na sobě, protože Chorvatsko v 83. minutě si bere to vedení zase zpět, protože po centru od rohového praporku z pravé strany Modriče na penaltě sice vyskočil, ale ani nemusel. Vlašič trknul do balónu tak trochu za sebe a poslal ho přesně na zadní tyč, kam nemohl Asare v žádném případě dosáhnout a nakonec ještě o brankovou konstrukci se ten balón otřel do sítě. Velká radost chorvatských fotbalistů doznívá ještě stále ve Filadelfii a my teď budeme informovat o vývoji nejen tohohle duelu, také posluchače Radiožurnálu, které to zajímá. Ale až za malou chvíli. V polovině 84. minuty přichází dlouhý nákop na obranou polovinu Gany od brankáře Livakoviče, který se ale jak na joju vrací zase zpátky k pokutovému území Chorvatska. Teď je zase dlouhý míč na druhou stranu. Matanovič ho udržel proti přesile a vykoledoval si nedovolený zákrok. Takže se bude rozehrávat na polovině Gany standardní situace. Chorvati budou mít k dispozici, ale to až potom, co si půjde odpočinout Sibo v 85. minutě. Místo něj zaujímá místo na trávníku Jirenky. Hrdina a střelec té branky proti Panamě při vítězství Gany 1-0 na úvod skupinové fáze na mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Gana už má ale jenom zhruba 5 minut základní hrací doby na to, aby se po druhé v tomhle utkání pokusila vyrovnat. Teď se to ale rozhodně nepovedlo právě Jirenkimu, který se musí honem rychle vracet zpátky, protože Modrič míří směrem kupředu. Centr od Pašaliče na Matanoviče, ale odvrací Opong svojí hlavou do bezpečí, ale pouze ke kopačkám Chorvatů. Modrič sklidňuje hru po přihrávce Pašaliče. Se zase balón vrací do jeho moci, ale už na vlastní polovinu. Chorvatský kapitán přihrává zpátky až na 16 na Pongračiče, kterého tam dobíhal Semenio, možná mu šlápl na špičičku nohy, prostě kolíky, každopádně Pongračič se skácel k zemi jak podtržený a chvíli po něm v malém vápně, po té, co pokračoval v pohybu, také Semenio, takže tuhle situaci úplně nechápu a nechápejí ani Pongračič, který už je na kolenou a diskutuje se sudím Fischerem, zatímco Semenio, ten se stále svíjí v bolestech v malém pokutovém území před bránou Chorvata Livakoviče a ukazuje si, ne on, ale jeden z jeho spoluhráčů na pravý kotník, řekl bych, že tohle byl prostě nezaviněné, pokud to bude zranění, možná opravdu šlápl na kopačku proti hráči a zvrtl si trochu nohu, ale spadl opravdu až poté, co udělal několik kroků ještě stále směrem na bránu soupeře. Takže v 87. minutě se zase nějakou chvíli ve Filadelfii v duelu Chorvatsko-Gana, který posloucháte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, nehraje. Chorvatsko vede 2-1 a za několik momentů se podělíme o aktuální informace také s posluchači Radiožurnálu, které to evidentně zajímá. A už za malou chvíli. Tak 2-1 vede Chorvatsko v 87. minutě na jejím začátku nad Ganou, a to proto, že na gól Sučiče z první půle navázal v 83. Vlašič, no ale v tu chvíli už bylo vyrovnáno, protože v 73. minutě těžil ten tlak Gany Lukasen svou trefou po přímém volném kopu z pravé strany, centroval levačkou na zadní tyč Fatavu a nabíhal si tam stoper Lukasen. Ten balón byl velice pěkně schovaný a kopnutý za záda bránících hráčů, kteří na něj nemohli dosáhnout, a proto Lukasen skóroval střelou na zadní tyč. Nicméně ta situace se ve Filadelfii dlouhou dobu přezkoumávala u videa, protože tam byl v offsideovém postavení Sibo, nicméně se do hry podle mínění rozhodčích nakonec nezapojil a proto v 89. minutě Chorvati vedou nad Ganou 2-1 a jsou na druhém místě v tabulce skupiny L, a to proto, že na první příčce je momentálně Anglie vedoucí v souběžně hraném duelu nad Panamou 2-0. Na Bellinghama, autora úvodní anglické branky, navázal v 67. minutě Kane. Oba anglické góly padly až po změně stran. Jakub Kanta, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, který už ale nebude trvat úplně dlouho, protože právě teď ve Filadelfii končí 89. minuta. Mensah posílá balón až do pokutového území soupeře. Semenio ho stahuje. placírou na zem, takže hvězda Gany z Manchesteru City se snaží rozdýchat, rozchodit to asi drobné podvrtnutí kotníku, ale stále kulhá Semenyo. Ale před malou chvílí moc pěkně stlumil ten balón a mohl tak dát svým spoluhráčům a hlavně fanouškům Gany naději ještě na vyrovnání. Teď ale vykopává Livakovič až na polovinu Gany Opong, ale svojí levačkou balón posílá zase na půlku Chorvatska. Stanišić vrací až k brankáři Livakovičovi, ten nakopává na Sučiče, kterého Jirenky ale viditelně oběma rukama při tom výskoku popostrčil. Pozornosti Drewa Fishera, kanadského sudího, to neušlo a tak se píská nedovolený zákrok a začíná nám nastavení, a to 7minutové. V utkání Chorvatsko-Gana platí stav 2-1 a ještě tedy necelých 7 minut mají fotbalisté afrického výběru na to s tím nepříznivým vývojem něco udělat a s tím, aby se vrátili na druhé místo před Chorvaty, kteří v tom vzájemném souboji o gól jsou už zase vepředu a teď budou moct právě oni zase něco zkusit, budou zkoušet něco vymýšlet, a to z trestného kopu z levé strany. Během vstupu pro Radiožurnál koukám, že střídal dvakrát také Zlatko Dalič. Ne, jen jednou Gvardiol, tedy místo Vlašiče na hřišti. Centr. Na přední tyč dokázali Gaňané nakonec s obtížemi dostat do bezpečí. Pongračič si ale na půlící čáře zase dokázal popasovat se svým konkurentem, útočníkem Gany. A tak jsou to Chorvaté s míčem na kopačkách na útočné polovině. Konkrétně je to Pašalič u pravé postraní čáry, přihrávka do středu hřiště, kousek za vápno, ale střelou Pašaliče sice skončila, ale zblokovanou, a tak teď se snažil zbavit svého strážce na pravém křídle. Luka Sučič, další ze střídajících fotbalistů na straně Chorvatska, který vyměnil Baturinu, zatímco Gvardiol Vlašiče. Tak nakonec ano, bylo to střídání dvou mužů. Teď se podíváme ale zase vrátit k tomu, co se děje na hřiště. Třetí minuta je v polovině, centr od pravé čáry na bránu Gany, ale žádným nebezpečím. Poté, co Pašalič kroutil ten balón na zadní tyč, z toho žádné ohrožení branky a Sareho nebylo. A tak je tady další dlouhý nákop od Oponga na útočnou polovinu. Tam se o něj pere Semenyo. Ale musí si počkat až na své spoluhráče. Teď se do toho vložil také Nuamach. Sice ho obral o balón Marko Pašalič, ale jen na chvíli. Teď je to hodně taková neurovnaná pasáž. Rymíč skáče mezi jednotlivými týmy, žádný nedokáže ho dát na zem a trochu uklidnit hru. Teď už se to snad Gaňanům povede, konkrétně Nuamahovi, který z pravé strany nabíhá do vápna. Tam mu Modrič vypíchl balón, ale ještě střílel Senája, ale zablokoval ho obětavě kapitán Modrič. Ten odražený míč putoval až k půlící čáře, kam za ním zamířil útočník Matanovič a dobře ho dokázal ustrážit před Opongem, který proti němu vystoupil. O, to byla střela do boku od Senáji do Modriče. A tohle byl taktický faul hráče s číslem 21 v ganském dresu Oponga. Chorvaté to teď zkouší po levé straně Perišić po přihrávce Nária Pašaliče, centruje poté, co se snažil přesprintovat v pohybu směrem k brankové čáře Senáju. To se mu sice povedlo, ale odcentrovat tak, jak by si na první dobrou představoval, nedokázal, ale nakonec vybojoval rohový kop, a to v začínající šesté nastavené minutě ze sedmi. Chorvatsko stále hájí jednobrankový náskok, vede 2-1 nad Ganou a z pravé strany neposílá teď už do vápna míč Modrič, nakrátko rozehrál, a to na Marka Pašaliče, ten mu vrací, Modrič mu naráží, centr od brankové čáry na zadní tyč, ukořistil Mensah a bez servítek ho posílá nákopem na Semenya. Před ním ale dokázal ten balón hlavou odpravit zase na ganskou polovinu Pongračič, který velmi často právě ve vzduchu kraluje v tom třetím kole základních skupin na mistrovství světa. Dnes se hraje poslední den základní fáze na fotbalovém světovém šampionátu. Nákop dlouhý, poslední šance Gany, ale i tenhle balón obrana Chorvatska odvrací. Marko Pašalič, po něm Mario Pašalič, zpětná přihrávka na Modriče. Teď si možná myslel Jirenký, že ten balón půjde až na brankáře Livakoviča, tak tam zkusil vyběhnout, ale nemířil tam. Kombinují Chorvati na levé straně, teď už ale kapitán Modrič odkopává až ke golmanovi Asaremu, který si ho ale dlouho nenechává a přihrává na Mensaha. Ten centruje už do pokutového území. Je tam ten míč odhlavičkovaný Chorvaty sbírá Nuamach, ale ani jeho centr se do šestnáctky nedostal. Odrazil se na druhou stranu. Fatavu se protahoval po levé straně podél bránícího Stanišiče. Přesprintoval ho, protože na rozdíl od něj nebyl členem základní sestavy, ale na místo centru volil z velkého úhlu střelu, a to mimo bránu a asi i nad Livakoviče. Lukasen na půlící čáře se teď chytá za hlavu, protože moc dobře ví, že zatímco vypršelo 7 nastavených minut, tak tohle už velmi pravděpodobně byla opravdu úplně poslední naděje Gany na to tohle utkání zremizovat. Je to tak, Drew Fisher naposledy v tomhle utkání foukl do píšťalky, duel Chorvatsko-Gana končí, a to vítězstvím 2-1 balkánského výběru, a to proto, že ho poslal do vedení v 31. minutě střelou spoza vápna, přesnou křižnou Petar Sučić. Pak ale po změně stran Gana byla nebezpečnější, vypracovala si nějaké ty šance, no a jednu z nich po přímém volném kopu z pravé strany, poté co střídající Fatavu kroutil ten balón na zadní tyč, tak se prosadil gólem Lukasen. Vyrovnal tak v tu chvíli v 73. minutě na 1-1 z pohledu Gany, jenomže za dalších 10 minut skóroval Chorvat Vlašić. No a byl tím posledním, kdo stanovil tenhle výsledek v tom souběžně hraném duelu. Anglie porazila Panamu 2-0 a postupuje tak z prvního místa, Chorvatsko z druhého a Gana z místa třetího. Hezký večer, nebo spíš noc.
6: V Česku by dnes mohl znovu padnout teplotní rekord. Je proto důležité dodržovat pitný režim. Klíčovou dopravní tepnu v Rakousku blokovali aktivisti. Fotbalisti Chorvatska bojují s Ghanou o přímý postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. A čekáme jasno, nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: V Česku by dnes podle meteorologů výjimečně mohlo být až 42 stupňů Celsia. Lidi by tak měli omezit pohyb na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoct.
10: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo? To znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
6: České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo i lepší než loni. S rezervacemi pobytu zatím čeští turisté váhají, jak potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
11: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, které se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
6: 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Blokáda začala v sobotu v 10 hodin dopoledne a trvala zhruba 2 hodiny. Komplikace ale trvaly až do večera. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždějí na dovolenou.
12: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 milionů eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 tisíc aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie, a podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidi se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. O prohlídky provozu elektráren je podle mluvčího ČESu Marka Světáka každoročně velký zájem.
13: Letos nabídku rozšiřujeme o projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, která je klíčová pro zásobování temelínské jaderné elektrárny vodou, spolu s virtuální prohlídkou Temelína a exkluzivním sestupem do podzemní lipenské vodní elektrárny, tak nabízíme program na každý den v týdnu během července.
6: Sport. Fotbalisti Chorvatska hrají s Ghanou o přímý postup ze skupiny do vyřazovací fáze mistrovství světa. Víc informací má reportér Jakub Kanta.
14: Utkání ve Filadelfii před malou chvílí skončilo vítězstvím Chorvatska nad Ghanou 2-1, které znamená, že Chorvati postupují ze skupiny L ze druhého místa. Ghana do play-off ale prochází také, a to z místa třetího. Z vítězství v této tabulce skupiny L se raduje Anglie, která porazila v New Jersey na závěr Panamu 2-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
6: Za půl hodiny čeká poslední duel ve skupině Portugalsko a Kolumbii. Ve vzájemném zápase se představí Demokratická republika Kongo a Uzbekistán. Ve 4 hodiny ráno našeho času pak začnou poslední utkání ve skupinách Argentina-Jordánsko a Alžírsko-Rakousko. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na dálnici D1 na Benešovsku a omezení na dálnici D11 u sjezdu na městec Králové. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Benešov srazila dvě osobní auta. Nehoda je na kilometru 22,5 v omezení u Šmejkalky. Následky zřejmě obět jdou podle kamer. Poblíž je úsek průjezdní, kolona se netvoří. Dálnice teď i jinde bez kolon s odstavenými vozidly. Na D35 stojí jedno na trase z Olomouce do Mohelnice u sjezdu na Unčovice exitu 2253. Připomínáme, že na trase je většinou úzký odstavní pruh. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na městec Králové zůstalo značení. Kilometr 51,5 na krajnici Šipka a Kuželi. odstavené auto je už pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude jasno, teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. A teď zase posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem. Zklamání z našeho fungování zažívám už dále, řekl po příletu z neúspěšného mistrovství světa kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí. Nejenom jeho, ale i šéfa českého fotbalu Davida Trundu a manažera reprezentace Pavla Nedvěda uslyšíte v našem vysílání už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
9: a Petr Zajíček.

0: Na mistrovství světa se ještě nedohrály všechny zápasy v základních skupinách a čeští fotbalisté už jsou doma. Po zisku jediného bodu ve třech zápasech nepostoupili do vyřazovacích bojů. Po příletu mluvil o výkonech Ladislav Krejčí, který ale neodpovídal na dotazy, jenom přečetl z bloku ručně napsané prohlášení.
1: Jsou po 12-hodinové cestě bez spánku, takže svoje myšlenky budu číst, tak snad to pochopíte. Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás. A velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj.
2: Ladislav Krejčí mluvil o zklamání i ponaučení do budoucna, o tom, že by měli přijít odborníci z zahraničí, kteří by tým dokázali správně připravit na velkou akci.
1: A my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
2: Ladislav Krejčí nebyl ve svém projevu konkrétní a po jeho skončení se rozloučil a odešel bez možnosti otázek. Reakce tak přišla až od generálního manažera Pavla Nedvěda.
3: Já si myslím, že hráči jsou o to, aby hráli, podávali ty nejlepší výkony za český barvy, za český národák a ostatní věci si myslím, že je na vedení českého fotbalu. Jak na výkonném výboru, tak na předsedovi. Takže si myslím, že tohle je ta správná cesta.
4: My jsme se bavili i s Láďou Krejčím a osobně také. Bavili jsme se o tom, co můžeme zlepšit, takže je možnost se bavit o tom, kdo a jaký odborník je. A já si myslím, že teďka v realizačním týmu tuším, že v celé té delegaci nás bylo 62, takže jsme měli na všech postech odborníky.
2: Navazuje na Pavla Nedvěda předseda České fotbalové asociace David Trunda. Bez dalšího vysvětlení, kam přesně Krejčího slova mířila. Podle Nedvěda ale nebyla negativní atmosféra mezi hráči a už vůbec s ní nechce spojovat konec Patrika Šika v reprezentaci.
3: Nemyslím si, že špatná nálada v týmu momentálně asi jo, protože ten výsledek nebyl dobrý, tak si myslím, že nikdo není z toho nadšený a my jsme samozřejmě chtěli udělat víc. Nemyslím si, že to je rozhodnutí kvůli tomu turnaj. Já si myslím, že v hlavě to měl už díl a má skvělý čísla v reprezentaci, i když byl často kritizován asi až moc. Na 56 zápasů, 26 gólů, to znamená každý druhý zápas vlastně dal gól a mrzí mě to, protože si myslím, že má ten správný věk a pro mě je to celkem brzy, ale respektuju jakýkoliv rozhodnutí.
2: Okomentoval konec Patrika Šika v reprezentaci Pavel Nedvěd, který teď začne s trenérem Miroslavem Koupkem stavět nový tým pro nadcházející Ligu národů a kvalifikaci evropského šampionátu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A máme tady mimořádnou zelenou vlnu.
6: Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy jede auto proti správnému směru jízdy. Před chvílí u Tábora pozor, dejte na D3 směr Benešovsko, Praha od sjezdu na Soběslav, kilometru 95. Ještě jednou D3 z Českých Budějovic na Prahu, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Před 120 lety začala fungovat stará čistírna odpadních vod v pražské Bubenči. Stavba, která měla pomoci modernizovat rychle rostoucí město, dnes patří mezi nejzachovalejší industriální památky v Evropě. Vznikla v roce 1906 podle projektu Williama Herlina Lindleyho jako poslední článek stokové sítě.
1: Odemykám říže do usazovacích nádrží, které jsou za hlavní budovou staré čistírny.
2: Bereme sebou lucerničky.
1: Ano, bereme sebou lucerničky, protože v části těch podzemních sedimentačních nádrží nám přestala fungovat elektřina a my jsme došli k tomu, že je levnější pořídit 20 lucerniček, než dělat nový elektroinstalace.
2: Tak a teď už nás přivítal chládek. Na to, že je venku horko.
1: Je tady stejná teplota v zimě jako v létě, tak nějak se to drží okolo těch 10 stupňů.
3: Podzemím staré čistírny mě provází její ředitel Cyril Holub. Vedou tu cesty, kterými kdysi procházela voda z celé Prahy. A spolu s ní i lidé, kteří se o tenhle neviditelný svět starali.
4: Ještě plavete? Tak na sebe volají praští stokaři.
2: Z jakého to je roku ten film?
1: Je to film Muži pod Prahou, je to z roku 1947 podle knihy Alfreda Technika, který byl taky redaktorem Českého rozhlasu.
3: Abychom ale pochopili, jak celý systém fungoval, musíme se vrátit úplně na začátek, a to k místu, kde voda do čistírny vůbec vstupovala, k česlím.
1: To je ten první stupeň, kde se zahrážely všechny ty velké nečistoty. První 40 let provozu tady vlastně museli ve třech směnách stát chlapy, který z té dvoumetrové hloubky tahali na takových hácích a hrábích každý den několik tun toho odpadu. Až ve 40. letech byly nainstalovaný právě takovýhle stěrače, který dokážou tu mříž vertikální sami očistit.
2: My vidíme, že nad všemi těmi kanály jsou takové krásné klenby a celé je to vlastně z takových speciálních cihliček.
1: Tu krásu, kterou vidíte tady ve staré čistírně, to je jenom takový vrchol ledovce, protože tahle krásně jsou vystavený celý ty pražské stoky. Ta kanalizační síť ze samotného počátku 20. století je vystavená s tou samou precizností a s tím samým estetickým detailem, jako to, co vidíme tady ve staré čistírně, což je vlastně neuvěřitelný, že 5,5 tisíce hektarů odvodněné plochy staré Prahy má pod sebou síť něčeho tahle krásného, tak pečlivě udělaného, a lidi o tom vůbec nevědí, vůbec nepřemýšlejí, přestože to je 2 až 5 metrů pod našima nohama, úplně kamkoliv jako jdeme.
3: Po zachycení hrubých nečistot na česlích pokračovala voda do další části čistírny, kde se v takzvaném lapáku písku oddělovaly těžší minerální částice, hlavně písek. Teprve potom přišly na řadu usazovací nádrže, kde se už usazoval jemný kal. Ten pak sloužil jako hnojivo. Celý tenhle proces přitom nebylo možné řídit jen samotným tokem vody. Čistírna potřebovala energii a tu zajišťovaly dodnes funkční parní stroje, vysvětluje průvodkyně Gabriela Krátká.
5: Jsou z roku vlastně 1903, jsou od firmy Brightfield Daněk. Tady pás u levého stroje je původní, sešitý ručně z hovězích kůží. Tady napravo u stroje už je z nějakého kaučuku, z gumy. Málo kdy se spouštěly oba, že každý stroj má asi 100 koní, tak pro provoz tý čistírny nestačil jeden.
3: Stará čistírna odpadních vod v Bubenči je národní kulturní památka, která patří k nejlépe dochovaným industriálním areálům svého druhu v Evropě. Díky tomu zůstává nejen technickým unikátem, ale i živým důkazem toho, jak Praha už před víc než 100 lety vybudovala promyšlený systém čištění odpadních vod, bez kterého by moderní město nemohlo fungovat. Karolína Burdová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

Radiožurnál je půl druhé. Další zprávy a Marek Sedláček. Česko včera zaznamenalo absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,9 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dosavadní rekord drželi Dobřichovice u Prahy, kde bylo 20. srpna 2012 40,4 stupně Celsia, tedy o půl stupně míň. Podobně vysoké teploty očekávají meteorologové ve většině Česka i dnes a na Moravě ještě v pondělí. V platnosti dál zůstává i výstraha před požáry. V bývalém výcvikovém prostoru na hranici německých spolkových zemí Sasko a Braniborsko vypukl požár. Podle agentury DPA se oheň rychle šíří. Kvůli staré nevybuchlé munici ho ale není možné hasit. Na stejném místě požár vypukl už loni 1. července. Hašení trvalo zhruba 2 týdny a pomohly s ním i vydatné srážky. Schořela tehdy zhruba čtvrtina chráněné oblasti. Spolkové úřady k odstranění nevybuchlé munice nepřistoupily z finančních důvodů. Podle DPA by vyčištění hektaru oblasti stálo zhruba 24 milionů korun. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Windl. Bylo mu 102 let.

0: informoval o tom projekt Paměť národa. Windl se během svého života zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které komunistický režim pronásledoval. Asi 10 let kvůli tomu strávil ve vězení. Konfederaci politických vězňů založil Windl po sametové revoluci v rodných Klatovech. A restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun. Sport. Fotbalisti Anglie, Chorvatska i Ghany postupují na mistrovství světa ze skupiny L do vyřazovacích bojů. Z prvního místa jdou dál Angličani po vítězství s Panamou 2-0. V přímém souboji o druhou příčku zdolalo Chorvatsko Ghanu 2-1. Začaly už další dva zápasy a hlavně ten mezi Kolumbií a Portugalskem sleduje Karel Schamberger.
1: Kolumbie, Portugalsko 0-0 v první minutě duelu, ve kterém se bojuje o první místo ve skupině K. Kolumbijcům stačí k udržení první příčky i remíza. Souběžně hraném utkání Uzbekistán, Demokratická republika Kongo 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: A od 4 hodin ráno se střetnou na závěr základní fáze ještě Argentina s Jordánskem a Alžírsko zabojuje o postup proti Rakousku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 na Benešovsku, další na Kladensku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy mělo jet auto proti správnému směru jízdy. Policie hlásila, že u Tábora na kilometru 78 dálnici zavřela. Na kamerách jsme viděli na trase projíždět policejní hlídky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Benešov srazila 2 osobní auta. Nehoda je na kilometru 22,5, je to v omezení u Šmejkalky, kde se jezdí zúženými pruhy. Úsek je průjezdný, kolona se tam netvoří. A na Kladenskou silnici 606 z Tuchlovic do Kamenných Žehrovic havarovalo osobní auto. Řidič je lehce zraněný a z vozidla se kouří. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. A teď posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Ráno do stáje a ven ze stáje se setněním, tak to je jedna z věcí, která pomáhá koním zvládat vedra. Stará a nemocná zvířata v útulku pro ex-dostihové koně u Jindřichova Hradce vysoké teploty snáší ještě hůř. No a taky ošetřovatelé dopřávají speciální péči. Jakou se dozvíte v naší další reportáži už za pár minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Koňský důchod prožívá více než desítka koní po dostihové kariéře v útulku v Drahýšce u Jindřichova Hradce. Aby lépe zvládali současná vedra, vymýšlí ošetřovatelé vše možné způsoby, jak je ochladit.
1: To zavlažovač sice na trávník, ale když ho předěláme na zeď, tak by je to tady mohlo chladit, ani by se tady tolik neprášilo.
2: To bude fungovat určitě.
1: A uvidíme, jak to přivítají.
3: Mlžítko na trávu poslouží jako zavlažovač pro koně. Takhle kreativně přistupuje k ochlazování koní.
1: Ester Rešková. S dobrovolníkem, nadšencem do koní, motorkářem Mirďou.
3: V útulku pro koně druhá šance je 14 koní.
1: Já jsem se původně specializovala na exdostihové koně. Neumím říkat ne, takže tady máme i koníky, který nejsou anglický plnokrevníci nebo neběhali dostihy. Jsou to starší koníci, často s nějakýma zdravotníma problémama nebo psychickýma problémama.
3: V těch párných dnech se koně raději zdržují tady vevnitř v otevřené stáji.
1: Už třeba v 8 hodin ráno si sem zalezou tady chladnic než venku. Pokud se nejdou napít nebo tak, tak vychází ven ze stáje až třeba kolem 8 hodiny večer.
3: Nádoby na vodu nesmí zůstat ani chvíli prázdné.
2: Ne, nesmí v tomhle roku vůbec. Ty koně potřebují pít jako lidi.
1: Mají radši, když je čerstvá a chladná.
3: Už mi tady někdo funí za záda, tvoří se za námi fronta na vodu.
1: Na poušti ním. Tady máme třeba Frenka a ten miluje vodu, takže ten nám tady i chvilku postojí a nechá se osprchovat.
2: Jdeme k vodě, aby se ochladili a trošku si zařádili.
3: No. Už se těší.
2: No, už ví.
3: A jdou se koupat jenom dva koně z celého toho stáda.
2: No, bohužel, je jich tady víc. Každý by se chtěl v tomhle horku vykoupat, každý z těch koní.
3: Takže ruce dobrovolníků by se tady ještě uživily.
2: No, určitě by se tu uživily. Kdo má zájem poznat na blízko koně.
3: A vyzkoušet třeba i jak se plaví.
2: Je to úžasný. Úžasný pocit dneska.
3: Útulek pro exdostihové koně, druhá šance, působí od roku 2019. Původně u České Lípy a teď již čtvrtým rokem v Jihočeském kraji. Z Jindřichohradecka, Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Tak to byla slavná Call My Name od britských OMD, tedy Orchestra Manoeuvres in the Dark. Skvělá formace, která opět přijede do České republiky a bude to už zanedlouho ještě letos o letních prázdninách v srpnu do Prahy. No a my už se za chvilku vypravíme opět za světovým fotbalem, sledujeme pro vás i v nočním radiožurnálu dění na mistrovství světa, tak si počkejte na aktuální informace.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Z programu závěrečného dne skupinové fáze fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku už známe tyto výsledky. Anglie si poradila s Panamou 2-0 a spolu s ní postupuje do play-off také Chorvatsko a Ghana, která Balkáncům podlehla 1-2 v přímém souboji o druhou příčku. Jak se vyvíjí duely ve skupině K a hlavně ten mezi Kolumbií a Portugalskem, to už řekne Karel Schamberger.
2: Závěr 21. minuty zápasu Kolumbie-Portugalsko 0-0, ale překvapivou informací pro posluchače možná bude, že jsou to zatím Kolumbijci, kteří jsou aktivnějším a ofenzivnějším týmem v tomto zápase. Už ve druhé minutě měl velkou šanci vyvápně Portugalska Cordoba, hrotový útočník Kolumbie, ale hlavou jen přestřelil nad branku a stejný muž, tedy John Cordoba, byl zatím asi v největší šanci tohoto duelu, když v 17. minutě musel jeho střelu vyrazit brankář Košta. Před malou chvílí jste mohli slyšet, jak stadion v Miami jen zahučel po další šanci Kolumbijců, ale ta skončila jen mimo branku. Takže Kolumbie, Portugalsko 0-0. A když se podíváme do živé tabulky, tak v tomto případě za konstelace právě tohoto výsledku by Kolumbie vyhrála skupinu K, Portugalsko by skončilo na druhém místě. V tom souběžně hraném duelu mezi Uzbekistánem a Demokratickou republikou Kongo platí stav 1-0 pro Uzbekistán. Gólově se sice prosadili už oba týmy, ale platil zatím jen jeden gól, a to Uzbeka Eldora Šomurudova v 10. minutě. Takže následně sice mohli vyrovnat hráči Demokratické republiky Kongo, což se jim povedlo, ale videorozhodčí potvrdil, že před tou brankou došlo k faulu. A takže Uzbekistán, Demokratická republika Kongo 1-0 ve 23. minutě zápasu a ve stejné minutě v duelu Kolumbie-Portugalsko 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A máme 2 hodiny. Zprávy a Marek Sedláček.
3: Vystrčil i Okamura vystoupí na parlamentním summitu NATO v Turecku. Srbský prezident Vučić skončí ve funkci a vypíše předčasné volby. Angličtí fotbalisti vyhráli nad Panamou 2-0. Kane 11. gólem na mistrovství světa překonal rekord Krajana Linekra. A čekáme jasno nebo skoro jasno teploty až 40 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
4: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého.